si kluci poprvé všimnou barvy dívčích očí, začínají verše psát a ty nikdo nesmí číst. Je to báječný a čistý svět,

když je klukům 15 let a potom najednou jsou jiní a svaly touží mít a s těmi, co jsou vinni, chtějí zápasit. I knoflík jen čím schází, si přišívají hned.

práce z očí kluků. Tahle hvězda nevytrácí, kterou dneska ve dvou vidí poprvé. Vždyť po létech se vrací člověk náhle zpět. Až tam, kde ho láskám, bylo krásných 15 let. A říká, kdy to bylo? Včera.

na už svět, když znám bar a potlesk loží. Jednou spálen od kopřiv a řekl jsem hned,

Dolly Parton, americká country hvězda, přezdívaná taky královna country, zemřela minulý týden 25. srpna. Bylo jí 80 let. Zanechala za sebou nesmazatelnou stopu nejenom v hudebním světě. Připomeneme si ji dnes i na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, pořadu Na cestě, který je věnovaný právě country, bluegrassu, folku i tramské písničce. Klidný poslech přeje Jarka Nosková.

Dozněla písnička Jolene, kterou Dolly Parton nejenom zaspívala, ale taky je její autorkou. Napsala ji, když zrska chtěla ukrást muže. Patří k jejím největším hitům, který přespívala řada zpěvaček i zpěváků.

0: Dolly Parton hrála víc než 60 let. Narodila se v podhůří Apalačských hor 19. ledna 1946 do chudé rodiny jako čtvrtá z 12 sourozenců. Jako rodina velmi drželi pohromadě. Žili ve venkovském prostředí bez vody a elektřiny v přírodě. Ovlivnila ji taky náboženská komunita a jejich společný zpěv nejenom gospelu. Písničky skládala od 7 let. Hrála na kytaru, piano i banjo. Pro přítele, kterého chodila tajně poslouchat, jak hrál na banjo, pak napsala písničku Applejack a snila, že se stane hvězdou.
1: He lived by the apple orchard in this little old orchard shack. His real name was Jackson Taylor, but I called him Applejack. Now old Applejack was loved by everyone he ever knew. Applejack picked apples, but he picked the banjo too.

Den po maturitě, kufr už měla zbalený, se sama vypravila 400 kilometrů do Nashvillu, meky country a bluegrassu. Ovšem chlapi ji zpočátku příliš nebrali. Přes vystupování v show Portra Wagonera se Dolly Parton postupně v Nashvillu prosadila a opravdu se stala slavnou. V pořadu Na cestě Českého rozhlasu Olomouc si Dolly Parton poslechneme v duetu právě s Portrem Wagonerem.

Dnes si připomínáme Dolly Parton, která odešla minulý týden do muzikantského nebe. Byla autorkou, zpěvačkou, muzikantkou. Měla svůj televizní pořad, účinkovala v seriálech, hrála ve filmech. Nejznámější je asi Od 9 do 5, ke kterému napsala i titulní píseň.

Jak jsme slyšeli v předcházející skladbě, v 70. letech Dolly Parton koketovala i s pop music. Psala i písničky smutné nebo s vážnými tématy. Její záběr byl velmi široký. Za svou nejlepší skladbu sama považuje následující o všemi opuštěné teenagerce, která porodí mrtvé dítě. A ta zazní právě teď v pořadu Na cestě.

Dolly Parton se stala nejenom slavnou, byla oceněna za své umělecké dílo a celoživotní přínos pro americkou kulturu. Je držitelkou několika cen Grammy, na kontě má více než 100 milionů prodaných nosičů. Založila i svůj zábavní park Dollyland a z výtěžku financovala dobročinné záležitosti. Nemocnice, knížky pro děti, kterých rozdala na 250 milionů. A jak sama řekla, kdyby si měla vybrat z toho, co v životě dělala, jenom jednu věc, bylo by to psaní písniček. Na začátku 21. století se vrátila do Apalačských hor, aby byla co nejblíže přírodě a Bohu, a vydala 3 bluegrassová alba.

Dolly Parton zanechala nesmazatelnou stopu nejenom v hudebním světě. Že její hudba skutečně bude žít na věky, potvrdila písnička i ve svých memoárech vydaných před několika lety. Nahrála totiž píseň, kterou uložila do časové kapsle. Fanoušci si na vydání nové skladby ale budou muset počkat téměř 2 desetiletí. My si ale poslechneme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc písničku, kterou znají nejenom fanoušci country. Zazněla totiž ve filmu Osobní strážce v podání Whitney Houston a její autorkou je právě Dolly Parton. A ta ji taky zaspívá.

S Dolly Parton se rozloučíme i na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Bude to písničkou Led Zeppelin z Chody do nebe v podání Dolly Parton. Od mikrofonu se loučí taky Jarka Nosková.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jídlo končí.
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Slepe z toho strudana.
4: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Začíná další díl, Patrik Rozehnal, doufám, že i na tuhle znělku si už dostatečně zvykla i Martina Hudečková, která sedí proti mně, jo nebo ne?
6: Ano, ano, znám už znělku, ale nezaspívám.
5: Ne, to jsem taky nikdy nedělal, ani bych nechtěl, aby jsme vyplašili
6: postupně
5: na začátku.
6: Nechci lidi trestat.
5: Jo, ale ty jsi i zpívala v roli.
6: No já jsem zpívala mockrát, ale vždycky jsem ty diváky hrozně litovala.
5: No ale chodili pořád, ne?
6: No nenechali se zastrašit, ale ne, já a zpěv to opravdu se nemá rádo, ještě když jsem byla mladá, ale teď už vůbec.
5: Tak dobrá, tak to necháme Marice Gombitové teď v téhle chvíli. Bude to lepší.
6: Mnohem lepší.
0: Humoriáda.

0: Humoriáda začíná, připomíná Martina Hudečková s námi ve studiu a ta si vybírá z toho seznamu, co máme dnes připravený. Tak co to bude? Kdo to bude? Jaká ukázka? O čem?
1: Tak já si myslím, že bych asi tentokrát střelila po silvestrovském kufru a bude to Olda Wiesner.
0: Dobře, tak jo, dáme si jeho historku.
2: Já vám řeknu historku, kterou jsem zažil, kterou jsem si nevymyslel, určitě pochopíte, že je to pravda. No, jel jsem na chalupu, jako kolikrát, měl jsem naložený přívěst, proutěný nábytek, stůl, tři křesla, gumou jsem to stáhnul, v pořádku. Jedu asi 70 kilometrů, tři čtvrtě cesty, já sjíždím do takové obce, Všesulov se jmenovala, nikde na to nezapomenu, a dole v tom dělíku se hrabe taková ta dlouhá ávie. A já jsem říkal, no co tady budu, já jí šmiknu, tak jsem udělal myšku a mazal jsem, byly zatáčky nahoru, doprava, doleva, já tam kouknu, tam stůl nebyl. Tak jsem to otočil a jedu zpátky a tam v tom dělíku ta ávě stojí. Tak já jí mím, otočím se takhle a ona má sklopenou tu plošinu a na té plošině stojí ten můj stůl. Tak jsem říkal, no to by se vám hodilo, to je dobrý teda. A teď kouknu do té korby dlouhý, taková tý ávě je ta velká dlouhá, tam jsou dva chlapy. A broděj se ve vejcích. No a těch celý tu... Já jako jsem říkal, jako, dobrý den, to je můj stůl tohle. A oni říkali, no, my jsme ráno naložili 780 vajec. Pak najednou vy uděláte myšku, vyletí stůl před okno. Já na to dupnul a ty vejce se zvrhly všichni. Tak já vám to zaplatím. To byly tenkrát ještě po koruně vejce, tak jsem jim dal 780 korun. Vzal jsem stůl a naložil jsem stůl a sedám do toho auta, jsem říkal, sakra, teď oni ty vejce všechny nebyly rozbitý. Zase řeknu Čech, vybral jsem 9 palet takhle, vajec, 9 těch palet, což je teda 9×30, jich tam na tom... Takže 272 vajíce, jo. Přijedu domů samozřejmě na poslední chvíli, večer představení, říkám, holky, helejte, tady vezu vejce, kdybyste chtěli vajíčko, umejte si, najděte si vejce, nějaký, můžete si ho sníst, já to ráno zpracuju. Tak pohoda, tak já se večer v noci vrátím z představení, těch půl 11 a oni na mě čekají a říkají, tati, golem sežral to horní plato. A golem to je beagle, jo. On se tak valil, takhle byl. No, uvidíme, no. Tak jsme šli zpátky, já jsem ráno vstal, vyjdu takhle na ty schody nahoru, ale teď jsem ucítil, otevřu ty dveře a ucítil jsem... Pomozte mi, jo, smrad je málo, puch je málo. Víte, co dokážou vejce, jo? No, hrozný. Tak jdu takhle, jdu po čuchu a dostal jsem se až k pokoji babičky, který jsme kdysi tam dali Raltex béžovej. Béžovej Raltex, aby to měla hezký takový ten... Otevřu ty dveře a tam těch 25 metrů čtverečních bylo... Já myslím, že v tuhle chvíli mi to všichni odpustí, to bylo zesrané. Ale komplet... No, hruza. Tak jsem říkal, co budem dělat, tak měli jsme jednoho pána, který už nám dvakrát dělal koberce, jak jsme mu zavolali, on říkal... Já jsem říkal, já jsem chtěl jít na kalupu, ale samozřejmě nám to udělám a toho přijedu, přijďte. Tak jsme ho tam šoukli do toho pokoje. Teď bylo dlouho ticho takový. Pak se ten stroj spustil, tak jsem si oddychl. Chvíli bzučel, jak jsem říkal, no prýma, je to všechno v pořádku. Tak abych mu jako to, tak jsem se tam šel podívat po chvíli. A on jezdil takhle. A na nose kolíček. No byl to profík, no.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Silvestrovský kufr svého času, velmi populární televizní pořad i zábavný na Silvestra s Pavlem Zedníčkem. Martino, ty jsi tam byla taky.
1: No mnohokrát. Já jsem v kufru byla mnohokrát i v silvestrovském a nemůžu si pomoct. Musím vzpomenout na jeden kufr, kde bylo takzvané oddělení, dělalo se divadlo, jo? Že vy jste něco předváděla a oni hádali, co to děláte.
0: Pantolína, no.
1: Pantomímu jsme měli a my jsme s Jiřinou Bohdalovou, s Jiřinkou jsme ve dvojici měli předvést krávu, aby ji ty lidi pochopili, že to je kráva. A já už si nepamatuju, ale myslím si, že Jeřinka si přece jen vzala hlavu, já dělala vocas a ona zase bučela a já mávala tím vocasem. A jak jsme se na to připravovali, jo, jak budeme dělat tu krávu, teď jsme si to zkoušeli, tak se Jeřinka ke mně otočila a říkala, není to tak dávno, co jsem s tvým tatínkem na Vinohradech udělala nádherný, vážný představení Dům na nebesích a teď tady s jeho dcerou dělám starou krávu.
0: Uhodli to?
1: No jistě, no tak my jsme byli přesvědčiví. Ocas i hlava, všechno souhlasilo.
0: Která ta z těch disciplín pro tebe byla nejhorší? Tam se hádala slova, obrázky, předměty, pantolína, co z toho bylo nejhorší?
1: Ale člověče, já ti nevím. Totiž tehdy byla taková docela dobrá doba a my jsme to dělali docela

ve Vídně, to by mohl vyprávět Miroslav Horníček. Je to na vás, co si vyberete. Takže Jan Skopeček nebo Miroslav Horníček. Vyberte si ukázku podle svého, dejte nám vědět telefonicky do studia, od toho je tady číslo 731 800 900, anebo SMS-kové číslo 90 011 04. Humor, mezera A nebo B stačí napsat do pořadu s názvem Humoriáda.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Děkujeme Františkovi za to, že s námi léto prožil, i on děkuje vám. A teď poděkujeme těm, co zavolají a vyberou si buď tedy Jana Skopečka nebo Miroslava Horníčka. Ti jsou totiž ve hře. Hlasovat můžete na telefonu 731 800 900. Naslouchá dnes se mnou i Martina Hudečková. Kdo tam je?
4: Dobré odpoledne, dáma a pane.
5: Dobrý den.
4: Dobrý vás, Petr z Hrloty. Přeby si pokračování s panem Kopičkem.
3: Dobře, děkujeme za to, mějte se pěkně. Kdo dál, dobrý den.
6: Dobrý den, tady David zdávám Béčko a zdravím paní Martin Hůrečku a je skvělá.
5: Děkuju, taky zdravím.
3: Ať se daří. A telefonní číslo 731 800 900 pro dalšího z vás, co? Vybíráte?
7: Dobrý den, dobré odpoledne, zdravím do Humoriády vás, Patriku, a vašeho hosta, paní Martinu Hudečkovou.
5: Dobrý den,
7: paní Hudečková.
5: Dobrý den.
7: Přeju vám, ať vše dobré, ať se vám daří. Hlasuji Patriku pro Ačko a všem přeji krásný večer či příjemné páteční ráno. Humoriádnice Růža z Rychnovska, mějte se, nashledanou.
5: Nashledanou.
3: Děkujeme, rozhodnuto, myslím, že v téhle chvíli už téměř, ale ještě.

0: Jeden hlas tam přidáme, telefonický, kdo se dovolal. Dobrý den.
1: Dobrý den, to jsem Jirka z Prahy, hlasu pro Bčko, zdravím Martinu Hudečko a chci se zeptat, já si, už je to dlouho, ale určitě dělala Pink Beverly Hills 920, může se takoho tam dělovala?
2: No tak? Nebudete tomu věřit, Kelly.
1: Já jsem si říkal, já... A vzpomínáte na to?
2: No jistě, na to se nedá zapomenout. Vždycky, když se vidíme s těma dabérama, co jsme to dělali, ta skupinka, tak vždycky se smějeme a vzpomínáme. Hodně.
1: To je
2: hodně let.
0: Vyrostl jste na tom, jo?
1: Mějte se hezky.
0: Taky, šťastnou cestu, mějte se. A máme rozhodnuto, jak už jsem řekl, vyhrává ukázka z kufru a tedy historka Jana Skopečka.
3: Takže Honziku, co novýho?
4: Já nevím.
3: Tak něco novýho je.
4: No něco novýho je, novýho není nic, no to chceš slyšet.
3: Tak nějakou historku máš? Máš nějakou historku?
4: Mám.
3: Tak historku,
4: jak mě moje žena chtěla prodat za mísu Čočovice. No. Se to dalo nazvat, no? Jo. To se tady točil film Signum Laudis, jo? Točil to slovenský režisér Martin Holý, hrál v tom hlavní roli slovenský herec Vlado Miller, že jo. A tam byla taková situace, kdy ten kaprál, což hrál ten Vlado Miller, měl tomu vojínovi, což jsem hrál já, dát takovou facku, že prostě jde k zemi ten vojín, že jo, měl zlikvidovat prakticky, že jo. No takže jo, Vlado Miller, že jo, ruce a klopaty, bod na uhlí, jo. A shodou okolností se to točilo poslední můj den natáčecí, to už mi bylo podezřelý, jako. No tak ten Holý říkal, no uděláme to ve dvou záběrech, v tom prvním Vlado takhle dá facku jako mimo obr, jako mimo kameru, že jo, a v tom druhém záběru Honza takhle jako upadne a bude to, že jo. A Vlado říkal, proč? Efektní by bylo v jednom záběru, prostě mu dám facku a on půjde k zemi. Počkej, ty jsi se zbláznil, ty to všechno zkoušíš naplno, pak to půjde na ostro pětkrát a zkoušet to bez pětkrát, tak ty mě umlátíš tady. A Vlado říkal, neboj se, Jeníčku. On mi říkal, Jeníčku,
3: jo.
4: Neboj se, to budeme točit jenom jedno. Lenras. Vlado se postavil proti mně, já stál asi 3 metry proti němu a on se rozešel, jo. Teď jsem viděl z každého oka, mu koukala jedna zubatá s kosou, z každého oka.
3: Jo.
4: Já jsem říkal, ježišmarja, jo, tak to je konec, no tak co jsem si užil, to jsem si užil, že jo, nedá se nic dělat. V tom se teda ta ruka zvedla, já jsem si říkal, ještě mi to proběhlo hlavou, jsem si říkal, ježišmarja, jestli pak ta Věra ví, kde jsou ty vkladní knížky. A ten pohřeb, no, a v tom teda ta ruka dopadla, jo. No já šel okamžitě k zemi, že jo, prakticky do bezvědomí, a teď slyším stop, jo, já se zvedám. A ten ho tam, oni si to Slovačiska ještě pochvalovali. No a pozor, tenkrát v Praze nebyla čočka k dostání, jo? A no ne, počkej, to se točilo takhle září, říjen, že jo, a na nový rok má být čočka,
3: jo.
4: Aby byly peníze, čočka, aby byly peníze. Podnikatelé, pozor, zítra. A ten Vlado říkal, Jeníčku, u nás v Bratislavě je všetko, všetko. Za to, že jsem ti dal takovou cespapulu, já ti pošlu kilo čočky. A opravdu mi poslal na Vánoce balík Šošovice. No, no nic, čas šel dál. Asi tak za rok na to, zase na podzim. Se díváme v pondělí večer takhle na televizi, inscenace z Bratislavy Vlado Miller tam, že byla žena se ke mně naklonila a říká, poslouchej, měl by si zavolat tomu Millerovi, aby ti přijel dát cez papulu. Došla nám čočka.
0: Humoriáda. Čočka svého času opravdu nebyla. Vzpomínala na to i Libuška Švormová, že díky tomu se seznámila se svým stávajícím mužem.
2: Aha.
0: Přes čočku, protože byla překvapená, že jí nabídli v restauraci čočkovou polévku. No, je to i v knížce Děkovačky Libuše Švormové, pokud ty nemáte. Tak s Janem Skopečkem, Martino, ty jsi se potkala?
2: Já jsem se potkala s panem Skopečkem několikrát v životě jsme točili, ale tohle nemůžu vynechat. Hrála se v Shakespeareovských slavnostech představení, které se jmenovalo Marná lásky snaha. A byla v něm hrozná spousta mladých studujících, začínajících, krásných holek, mladých nádherných chlapců, tam je těch, je jich tam opravdu hodně. No a do toho taková starší dvojice, to jsem byla já s panem Skopečkem. No a k tomu patřily ovšem samozřejmě taky hostování v Bratislavě a v Brně. A když jsme byli na tom zájezdu v té Bratislavě, tak jednou pan Skopeček měl takový jako veselý odpoledne a řekl, holky, dneska bude pyžamový večírek. A pyžamový večírek na ten já nezapomenu do smrti se odehrával v bratislavském hotýlku, kde ležel ve svém pokoji ve své postýlce pan Skopeček v pyžamku.
0: Ano.
2: A kolem něj rotovalo asi těch 6 až 8 dívenek, co jsme v tom představení. Teda já už jsem ani tehdy dívenka zdaleka nebyla, ale ty dívenky kolem mě byly a my jsme kolem něj rotovali a pan Skopeček jen zářil, abyste si nemysleli, že to byla nějaká pijatika, jen tak zlehka trošku vínka, moc ne. A pan Skopeček zářil a my měli pyžamový večírek. Takže ne vždycky dostával pan Skopeček přes tlamu.
0: Ano.
2: Ne vždycky.
0: A zdali to věděla Věra Tichánková.
2: Já myslím, že to už nebylo na tapetě.
0: Co všechno se děje tedy na zájezdech? To je překvapující až
2: no,
0: takhle.
2: No, to bylo krásný. Byl to nádherný, poetický večer. I se recitovalo. Na všechno přišlo. Jen na sex ne, samozřejmě.
0: Jo, jo.
2: To ne, tomu jsme byli
0: mu se recitovalo, jo?
2: Ano, my jsme recitovali renesanční i zprosté verše. A bylo to nesmírně poetický a krásný. Děvčata si jistě ráda vzpomenou. Martinko Prajzová, že?
0: Říká Martina Hudečková, náš dnešní host.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: I nad těmito písničkami tady vzpomínáme s Martinou Hudečkovou.
2: No jistě, to je mládí, dětství, všechno, miluju to.
1: Co by tě teď potěšilo? Teď zase vybíráš ukázku do Humoriády z našeho seznamu. Ty, tak co to bude?
2: No tak, hele, dám si anekdoty o blondýnkách ze Zlaté mříže. To by mě potěšilo.
3: Blondýnka řídí auto a stěžuje si vedle sedícímu manželovi, jak jsou chodci neukáznění a stále se jí pletou do cesty. Manžel jí říká, nic z toho nedělej, uklidni se a hlavně sjeď z chodníku. Povídá blondýnka své kamarádce. Mým koníčkem jsou diety, ale kvůli jídlu na ně nemám čas. Ptá se blondýna, druhé blondýny. Prosím tě, píše se správně Irák nebo Irán? Co udělá blondýnka, když jí doktor předepíše recept? Objedná si kuchaře. Během plavby po oceánu blondýnka se pokouší navázat rozhovor s velmi atraktivním mladým mužem. Promiňte, také plujete touto lodí?
4: Dvě blondýnky se sejdou v restauraci a povídají si. A co ty vlastně teď děláš?
5: Já jsem sekretářka.
4: A co to obnáší?
5: No, ráno uvařím řediteli kafe, napíšu dopis, nebo co mi nadiktuje, pak si pohrajeme, jdeme na oběd, pak mu zase něco napíšu, pak si zase pohrajeme, no a je večeře, no a tak dál. A co děláš ty?
4: No já dělám taky šlapku, akorát toho psaní nemám tolik.
6: Blondýnka, brunetka a zrska stojí před kouzelným zrcadlem, které kdykoliv, když někdo zalže, pípne. Píp! První jde k zrcadlu zrska a povídá.
5: Já myslím, že jsem na světě nejkrásnější. Píp!
6: Druhá přistoupí k zrcadlu brunetka a říká.
5: No já myslím, že jsem nejchytřejší. Píp!
6: Jako poslední jde k zrcadlu blondýna a povídá.
5: Já myslím. Píp, píp, píp, píp, píp, píp.
0: Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Jitka Asterová a Stella Zázvorková. Co se vybaví, když se řeknou tahle jména Martině Hudečkové?
2: No, samozřejmě tak Jitka Asterová si užívá zdraví a života plnými doušky a Stelinka teda bohužel už ne. A proto myslím na Stelu, protože jsme spolu kdysi točili, já jsem byla její dcera v takové inscenaci Křídlovka pro majoránka a pamatuju si, jak paní Stella byla prostě naprosto neúnavná v tom, že i když se netočilo a sedělo se a čekalo se, až zajde slunce, vyjde slunce, přivezou, já nevím, ovečky, odvezou ovečky a všechno možné, protože jsme točili v takové vesničce a Stellinka sice netočila, sice jakože odpočívala, ale neustále mluvila a byla prostě studnice neuvěřitelných nápadů, vzpomínek a všechno jí bavilo. A to mě se na ní líbilo, že jí to bavilo, že jí ten život strašně bavil.
1: Tak já mám pocit, že vy jste to nasáli, takhle i ta generace po nich, protože i jsem si přišla a povídala si už předtím, než jsme šli do vysílání a takový. Já jsem si sem přišla pokecat a my už musíme pracovat. A říkáme, teď si pokecáme jenom na mikro.
2: No protože to je tím létem, že jo? Že je člověk někde detašovaný na chalupě nebo tak, nikde nikdo, rybník ticho, plavu, ticho, plavu, ticho. No tak pak, když přijdu do rozhlasu, jak jsem jak protržená.
1: Takže ty jsi užívala Ticha a Rybníku před
2: ano,
1: léto?
2: Ano, hodně, jo, hodně.
1: Jo. A na to vodu se to docela nese, to jsi s někým i na dálku mohla popovídat?
2: Ne, to ne. Já si vystačím u toho Rybníka sama.
1: Jo.
2: Plavu, pak si vzpomenu, že bych se měla naučit text, tak si tam dám nějaký monolog na hlas. A ono je to jedno, já jsem tam fakt sama.
1: Při plavání?
2: Ano. Jde to báječně.
1: Fakt, jo.
2: No, když jsem hrála kočičí hru v divadle ano. Bez hranic, tak jsem se v podstatě asi 6 monologů naučila ve vodě ve svém oblíbeném rybníku Shape.
1: Prosím tě, a když se učíš roli v zimě, tak chodíš na plovárnu, jako do bazénu někam krytého, nebo...
2: No naštěstí, já jsem se jí učila v létě, protože jsme zkoušeli na podzim.
1: Že jedině. No a kdyby to se zkoušel v zimě, tak jak...
2: No tak to je bez plovárny, tak to nic.
1: Jo.
2: To je kafíčko, pohovčička doma.
1: No, taky to jde.
2: A taky to jde. Ale jako v tom lese, teda v tom rybníce, mezi těma lesama se to líp rozlíhá.
1: Jak se to člověk naučí, jako učit se při plavání ve vodě? Že někdo chodí, no, že počkej, si chodí na procházky venčí psa?
2: Ty jsi kluk, vy plavete jinak. Ty určitě strkáš hlavu pod vodu.
1: No to jo.
2: No já ne, já plavu prsa, já mám pusu nad vodou.
1: Dobře, Martina Hudečková, náš dnešní host. Anekdoty teď mohou být policejní z úst třeba i Josefa Vinkláře, anebo povídání o knížkách, a to s Josefem Náhlovským a Josefem Mladým, tedy Scénka. Co si vyberete, je to na vás. 731 800 900, přímé volání do studia pro SMS-kaře číslo 90 011 04. Humor, mezera A nebo B, však už to znáte, tak druhý souboj právě teď začíná. Tak do toho.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše...

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda je pořad, který vysíláme s vámi. Vy se o to dělíte i s naším dnešním hostem, to je Martina Hudečková. Prostor dostáváte přes telefon, spojení do studia je tedy 731 800 900 a na telefonu a v SMSkách taky si vybíráte ze dvou ukázek. Buď anekdoty policejní s Josefem Vinklářem, nebo povídání o knížkách s dvěma Pepíky Náhlovským a Mladým. Tak kdo vybírá teď po telefonu, tedy ptáme se.
2: Dobrý den, tady se znovu kávě dávám ty anekdoty a ještě jedna paní Martina je prostě skvělá a nejskvělejší na světě.
3: Děkuju, budu si to pamatovat. Pa, pa, pa.
1: Kdo dál teď v této chvíli?
4: Miroslav Charvine, dobrý den, paní Hudečková.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den a i pro vás, Patriku.
1: Díky.
4: A já dávám hlas Pepovi Náhlovským.
1: I Mladému dohromady, píšu jim to. Děkuju za to, kdo dál?
5: Dobrý den, tady Jirka. A já dávám taky hlas panu Náhlovskému s Pepou Mladým.
1: Dobrá, povídání o knížkách získává bod. Přesouváme se opět po telefonu někam dál, kde nás poslouchají.
6: Ještě jednou Petr Zeruty. Už bych si anekdoty.
1: Anekdoty, tedy policejní, píšu jim bod a myslím si, že už máme docela rozhodnuto. Dvě třetiny hlasů byly pro anekdoty, ty policejní a je tu opět Zlatá mříž a taky Josef Vinklář.
7: Modlíte se doma před jídlem? Policista odpovídá kolegovi, ne, moje žena vaří výborně. Přijde policajt do práce a povídá svým kolegům, jsem geniální, pánové. Proč? Ptají se jeho kolegové. Koupil jsem si Lego, na kterém bylo napsáno do 3 let a já ho složil za 1 rok. Policista zastaví na cestě auto. Pane řidiči, víte, že jste překročil dovolenou rychlost? No to vím. Chtěl jsem být doma dřív, než začne účinkovat ta slivovice. V noci se k osamělému chodci přidá jiný osamělý chodec a slušně se ptá, neviděl jste, prosím vás, tady někde na blízku nějakého policistu? Muž přátelský odpoví, ne, neviděl. V tom případě bych vás laskavě požádal o vaše hodinky a peněženku. Jak poznáte, že fax posílal policajt? Je na něm nalepená známka.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Střídají se nám tady interpreti Josef Vinklář. Herecký partner někdy Martiny Hudečkové? Byl, nebyl?
3: Tak ne. S panem Vinklářem ne. Panem Vinklářem jsem se pracovně nesetkala vůbec, tak s tím ne. Mm-hmm. To je jeden z mála asi.
1: Kde jsi se vyskytla na místě, kde bylo nejvíc herců najednou?
3: No tak patrně při představení třeba na Národním divadle, tam jich je hrozně moc na jevišti. Teď už ne, teď už se šetří i na herci. Teď už na jevišti tolik herců nebývá. Ale když jsem byla malá...
1: To bývá v těch malých divadlech, aby se vešli pak do jednoho auta při zájezdových představení.
3: No jasně, na to se myslí, to je do šesti lidí, že jo?
1: A v Národním se ještě jezdí autobusem určitě, když někam
3: jezdí. Národním už se někam na ní nejezdí snad, to už je prostě jenom národ, to je úžasná instituce, radši nikam nejezdí. Ale když jsem byla malá, tak byly opravdu jako populární takzvané celosouborovky. A tam bylo na jevišti strašlivých herců, možná i třeba řekněme třeba 22 nebo tak. Třeba takový Štechovo třetí zvonění. To byla děkovačka, že herci zaplnili úplně celý jeviště, opravdu.
1: Jo.
3: Pánové i dámy tančili kankána, nevešli se tam.
1: Ve dvou stupek.
3: Takže to bylo nejvíc herců najednou. Teď už se na hercích šetří, říkám.
1: Platí pořád, že i ta děkovačka samotná je dopředu narežírovaná?
3: Ano. Děkovačky jsou, tak samozřejmě teď nemluvím o různých alternativních divadlech, kde je možný, že je třeba improvizovaná, ale děkovačka je přinejmenším domluvená. Pokud je nějaká větší a stylizovaná, tak je i narežírovaná. Někdy má i choreografii a někdy na ní prostě režisér zapomene, což jsem zažila já v divadle Jiřího Volkra při představení Skřivánek, kdy pan režisér Wildman trošku zapomněl nám říct o té děkovačce dopředu víc a v den premiéry o pauze nás honem svolal do klubu, každý měl své číslíčko, 1, 2, 3, 4, 5, ne. Až já nevím, až 15 řekněme.
1: To je jak ve školce, první,
3: ano,
1: druhý, rozpočítejte
3: a
1: se.
3: On měl papírky s číslama a ukazoval nám jako na člověče nezlob se, kdo kam jde při děkovačce. Mirku, je to na tebe velmi láskyplná vzpomínka, protože to byl teda chaos neuvěřitelný. Protože jak se prostě to těžké představení zkoušelo a brodili jsme se těma těžkýma myšlenkama a tím ánujem, tak na tu děkovačku ten opravdu nezbyl čas, takže jako ta byla až o pauze při premiéře.
1: A zvládli jste to podle herního plánu?
3: No, jako bylo
1: kdo házel kostkou?
3: Hele, bylo to úsměvný, ale představení dopadlo jako dobře, tak jsme nad tím mávli rukou a dodnes se tomu smějeme a na Mirečka Wildmana s láskou vzpomínáme.
1: Řekni mi, kdo rozhodne o tom, že potlesk už je tak slábnoucí, že teď už tam nepůjdem?
3: Tak to je velmi zajímavá otázka, protože většinou, když se odchází do dvou stran,
1: ano.
3: Jo, že část lidí jde doleva, část doprava, tak v podstatě, že jo, se ukloníš, odcházíš z jeviště a mrkáš, co ta druhá strana očima a uchem míříš do hlediště, jestli ještě tleskají. A ty, co jsou na kraji, že jo, tak vlastně jako se vydají na to jeviště a my tedy postupujeme třeba za nimi. Takže je to na hercích. Je to na hercích a na tom, že ještě, ježiš, teď jsme tam teda vlezli a oni už tolik netleskají, to je trapas. Ale lidi to nevydržejí nervově, když tam vlezeme třeba a začnou znova strašně moc tleskat, takže nás v tom nenechají, v tom trapasu.
1: Ano, dobře. Martina Hudečková, náš host. Vážení, do hry vracím své varianty, které neuspěly. Miroslav Horníček, Vzpomínka na Vericha, a nebo Josef Náhlovský a Josef Mladý, tedy Povídání o knížkách. Co si vyberete na závěr dnešního vysílání Humoriády? Dejte nám to vědět SMS-kou na číslo 90 01 04 nebo voláním přímo do studia na číslo 731 800 900. K tomu písnička Michala Tučného.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Nabírali jsme hlasy pro Miroslava Horníčka a Josefa Nahlovského s Josefem Mladým. Dokonce to byla nabídka, že by se udělali řízky pro Martinu.
2: No, to je paráda.
1: Jenom stačí říct, kde bude hrát, tak až takový zájem je tady. Nás zajímá, co vyhraje. Ještě máte šanci na telefonu 731 800 900 říci, komu byste rádi dali hlas. Dobrý den po telefonu.
3: Dobrý den, Patriku Vojžena. Zdežat, zdravím vás a srdečně taky zdravím paní...
1: Hudečkovou, ano.
2: Děkuju.
3: Hudečkovou, pardon, omlouvám se. A byla bych pro pana Horníčka. Přeju vám krásný zbytek dne a hezký týden.
1: Děkujeme moc. Kdo dál? Horníčka?
4: Dobrý den, zdravím vás oba.
1: Ano.
4: Patriku a pana vašeho hosta.
2: Děkuju.
4: A já bych si přála pana Nahlovského.
1: Pana Nahlovského, dobrá. Povídání o knížkách. Píšeme bod na tuhle variantu a tuhle stranu. Kdo další volá? Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Franta Trhový Sliny, Nahlovský.
1: Nahlovský, dobře.
5: Mějte se všichni moc hezky, naschledanou.
1: Vy taky, hezký poslech, mějte se pěkně. A kdo to uzavře? Dobrý den.
6: Dobrý den, tady Lukáš.
1: No.
6: Já jsem pro pana Horníčka.
1: Ano.
6: A chtěl jsem se zeptat, kdo namluvil slogan Humoriáda?
1: Humoriáda jako takové slovo,
6: ano,
1: mluví nám Lukáš. Lukáš Hlavica nám dělá zvukovou grafiku.
6: Aha, tak to jo. A pak ještě včera mě zaujala ta poslední scénka Jan Žurka s Kopeckým. A jaký...
1: To bylo s Slábusem, myslím. Rande v přírodě. Jo, nebo myslíte Sováka a paní Adamovou. To bylo u fotografa možná.
6: Pardon.
1: Ano.
6: Paní Adamovou, jaký takový rozptyl je mezi scénkou jejich a pana Dvořáka, potom s Jan Žurkou?
1: Teď vám nerozumím, jaký rozptyl.
6: Pepa Dvořák namluvil, nebo prostě hráli stejnou scénku s Jan Žurkou.
1: Vy se nám ztrácíte, já se omlouvám, ale tohle je spíš na dořešení jindy po telefonu. Teď musím oznámit, že vyhrál Josef Nahlovský a Josef Mladý. Dáme si povídání o knížkách.
7: Víte vůbec, co to je literatura?
8: No, když je něco napsanýho.
7: No, já vám to vysvětlím. Literatura, neboli písemnictví, je v širším slova smyslu název pro soubor textů, to jest veškerých písmen fixovaných jazykových projevů určitého národa, epochy nebo celého lidstva.
8: To je geniální. To jste vymyslel sám, šéfe?
7: Ne, to jsem se dozvěděl z knih.
8: No taky jsem jich pár přečetl, ale něco tak chytrýho bych dohromady nedal.
7: Ano, Lojzíku, řekni mi, co čteš a já ti povím, kdo jsi.
8: Nešlo by to v obráceně, šéfe?
7: Jak v obráceně?
8: No když už víte, kdo jsem, že byste mi řekl, co jsem čet. Abych to nemusel číst znova.
7: Dobrý. Přátelé, literatura je nejvěrnější přítel člověka. Když je vám nejhůř, pak sáhnete po knize.
8: Mě když je nejhůř, šáhnu po práškách. Nejvíc mi pomáhá živočišný uhlí na všechno.
7: Alois, já se těm lidem snažím říct něco, co jim bude v životě prospěšné.
8: Já taky, dokud jsem nevěděl, že existuje živočišný uhlí, tak jsem používal normální. Černý antracit. To byla bolest. Jednou jsem mi zpříčila briketa v krku. Ani jsem, ani tam. Nakonec mi museli vytrhnout i s mandlema.
7: Literatura formuje mladého člověka.
8: No to jo.
7: Vemte si například Jiráska.
8: Nebylo by něco lehčího, šéfe?
7: No tak Jirásek snad není tak těžké čtení.
8: No jak pro koho? Když mi bylo 5 roků, tak na mě spadlo z regálu celý bratrstvo. 10 dílů na hlavu.
7: Tady vidíte živoucí důkaz toho, že literatura skutečně formuje mladého člověka. Ale vzpomeň si, přece tě muselo formovat něco jiného. Je to z literatury, ale nějaká postava z literatury, co třeba Bobeš.
8: Bobeš? S tím jsem si nesměl hrát s Bobšem.
7: S kým jsi nesměl hrát?
8: Maminka mi zakazovala, abych si hrál s Bobšem.
7: Počkej, čemu jste doma říkali Bobeš?

0: To jo, tak proto malý Bobeš. Hele, řekni nám, co jsi čet.
1: Přátelé, já jsem čet všecko. Literatura na mě měla vždycky dobrý vliv. Například, když mi bylo 8 roků, tak mi strejda dal k Vánocům nádhernou knížku, která se jmenovala Nikola Švaj Loupežník. Říkal mi strejda, chovej se vždycky jako Nikola, ať je na tebe rodina hrdá.
0: No a?
1: Přepad jsem pošťáka. Zrovna roznášel důchody. Málem jsem skončil v polepšovně, ale doktoři říkali, že mě z toho může dostat jedině literatura adekvátní k mému věku, to nevím, co je.
0: To je jedno, jedná.
1: Tak mi maminka koupila adekvátní literaturu k mému věku a koupila mě nádhernou knížku, která se jmenovala Požáry a spáleniště.
0: No. No a jak?
1: Tentokrát jsem byl v polepšovně 2 roky. Co z tohto rok?
0: To je pěkné.
1: Ale psychiatři říkali, že by mě z toho mohla dostat jedině klasika. Tak mi maminka koupila nádhernou knížku, která se jmenovala Panenství. To mě hodně ovlivnilo.
0: To ti tady všichni věříme. Jak dlouho jsi byl v polepšovně potom?
1: Vůbec, já jsem se s tím v praxi nesetkal. To je u nás science fiction. Žiju, slečno!
2: Humoriáda. Taková byla dnešní Humoriáda s Martinou Hudečkou. Martino, moc děkuju, těším se příště.
3: Já taky děkuju, nashledanou.
2: Mějte se krásně a poslouchejte dál Český rozhlas.

0: bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Zlínský kraj přispěje obcím na rozvoj dalších 26 milionů korun. Slavnosti vína v Uherském Hradišti dnes zahájí vystoupení slovenského lidového orchestru Zlaté husle, který vzešel z uměleckého souboru Lučnica. Fotbalisté Slávie vstoupili do Ligy mistrů prohrou s Lens 2-3. Dnes očekáváme v regionu zataženou oblohu a na teploměru až 15 stupňů. Matěj Neradělek má zprávy Českého rozhlasu Zlín. Zlínský kraj přispěje na dalších 11 projektů obcím, které mají od 2 do 5 tisíc obyvatel. Půjde o takřka 26 milionů korun. Podporu ještě musí schválit krajské zastupitelstvo, které zasedne v pondělí 14. září. Pokračuje mluvčí hejtmanství Soňa Ličková.
2: Například na Vsetínsku obec Huslenky získá finance na prodloužení vodovodu. Halenkov dostane přes 2 miliony na rekonstrukci obecního úřadu a zdravotního střediska. Na Uhersko-Hradišťsku Ostružská Nová Ves využije přes 3 miliony korun na proměnu návsi a obec Hluk 4 miliony na rekonstrukci tělocvičny základní školy.
0: V Uherském Hradišti dnes začnou slovácké slavnosti vína a otevřených památek. Během třídenních slavností vystoupí na 20 místech po celém městě několik desítek folklorních souborů. Své tradice také představí zhruba 7 desítek obcí z celého Slovácka. Jednou z nich budou i Boršice, říká jedna z tamních organizátorek Pavlína Papajová.
3: Pro mě je to srdeční záležitost, já mám ráda folklor, já mám ráda místní tradice a taková ta možnost prezentovat tu obec, ukázat, jaké máte kroje, ukázat, jak ta dědina drží při sobě, to Hradiště prostě nabízí. To Hradiště jakože ukáže tu pestrost celého tady toho kraje.
0: Dnešní program na Masarykově náměstí začne v 16 hodin. Na slavnostním zahájení vystoupí i slovenský lidový orchestr Zlaté husle, který vzešel z uměleckého souboru Lučnica. Cíl vydávat v roce 2035 5% HDP na obranu je podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO nereálný. Závazek na to schválili členské státy předloni v nizozemském Hágu. 3,5% má jít přímo na obranu a 1,5% na související výdaje. Podle vicepremiérky by to znamenalo vzdát se s ohledem na objem povinných výdajů téměř všech ostatních investic.
4: 97% máme mandatorních výdajů, 74% jsou ty mandatorní, jako jsou důchody, sociální dávky a ten zbývající prostor, který máme, tak je právě na všechno ostatní investice a tak dále. Takže pokud nechceme tu ekonomiku vyloženě zaškrtit, tak já nevidím moc reálné, že bychom mohli mít 5%. Sport.
0: Fotbalisté Slavie dál čekají na historicky druhé vítězství v Lize mistrů. Na úvod nového ročníku slavné soutěže podlehli doma Lens 2-3. Pražané přitom nad francouzským soupeřem dvakrát o gól vedli. Po druhé v 88. minutě a druhé trefě Daniela Šturma. Přestože hráli od začátku druhého poločasu bez Mikuláše Konečného. Ten dostal červenou kartu po pouhé chvilce na trávníku. Hned po přestávce totiž nahradil zraněného Davida Zimu. Další soupeř Tomáš Vlček k vyloučení Konečného řekl.
5: Pro ten tým je to škoda, okolo 50. minuty, jdete do 10, ale všichni jsme končimu vyjádřili podporu, protože prostě to je fotbal a to se stane a je mladý výborný hráč a pomůžeme mu celý tým, aby to nějak nevzalo a stalo se, teďka to musíme hodit za hlavu a jít dál.
0: Další utkání v Lize mistrů čeká Slávii až v polovině října po reprezentační přestávce, kdy v Azerbajdžánu nastoupí proti Sabahu Baku.
1: Počasí.
0: Dnes bude obloha ve Zlínském kraji zatažená, déšť nebo občasný déšť bude od západu ubývat během odpoledne, kdy se ještě mohou objevovat ojedinělé přehánky. Večer pak bude oblačno, později až polojasno, povane ráno na východě slabý, jinak mírný severní až severovýchodní vítr. Aktuální teploty 13 až 10, nejvyšší dnes 12 až 15 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V Uherském Hradišti je uzavřena ulice Dlouhá. Zprávy končí a Český rozhlas Zlín přeje pohodovou jízdu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Další pracovní týden vrcholí a už jsme zase u pátku, k radosti nemalé části posluchačů. Do 11. září vás vítá taky Petr Uhřík, přeju dobré ráno a klidné vstávání u brzké porce kofeinu, možná už máte kafe na stole. Svátek oslaví Denisy a před kalendářem jenom zmíním jedno důležité jméno v souvislosti s narozeninami. Dnes oslaví kulaté padesátiny, jak se říká, Abrahamoviny, Tomáš Enge, známý automobilový závodník. Teď je 5:05, za chvíli proberu historii trochu podrobněji.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Je to tak. Na vlnách Českého rozhlasu Zlín posílám přání dobrého rána. Zdravím vás, milí posluchači, u vstávání do pátku 11. září. Vybírám z kalendária. V roce 1787 byla vyrobena první várka cukru v českých zemích v rafinerii ve Zbraslavi. Byla vyrobena stejně jako jinde ve světě z cukrové třtiny. Ta se ale musela dovážet a proto kvůli růstu poptávky hledali výrobci dostupnější surovino, kterou se stala cukrová řepa. V roce 1919 se narodil Ota Schick, ekonom a politik, jeden z hlavních autorů národohospodářské reformy 60. let. Dnes by slavil 90. narozeniny Pavel Landovský. I bez formálního hereckého vzdělání se vyšvihl mezi největší české hvězdy. Po srpnu 68 se ale ocitl v nemilosti a nakonec skončil v nucené vídeňské emigraci. Až po pádu režimu se tento milovník žen a otec mnoha dětí mohl vrátit domů. V roce 1987 bylo vydáno nulté číslo samizdatového měsíčníku Lidové noviny. Zkušební číslo se ale podle vzpomínek pamětníků příliš nepovedlo. V prosinci tak nakonec vzniklo ještě druhé, podstatně podařenější nulté číslo. Před 25 lety se islámští teroristé ve Spojených státech amerických zmocnili 4 letadel. 2 z nich narazila do věží Světového obchodního centra v New Yorku, jedno spadlo na budovu Pentagonu ve Washingtonu a 4. se zřítilo v Pensylvánii. O život přišli skoro 3000 lidí. Končím rokem 2001, přesně před 25 lety byla na frankfurtském autosalonu představena první novodobá generace vozu Škoda Superb.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Tady záměry vyšly, jak se říká, na první dobrou. Hned první album skupiny Alphaville se z dnešního pohledu stalo jejich nejúspěšnějším, obsahovalo 4 velké hity. Vracíme se do roku 84, písnička se jmenuje stejně jako celá deska. Forever Young. Za minutu a půl bude 4:15.

0: Před dvěma minutami bylo 17:15 a vydáme se na malý průzkum pozdního léta. Za pomocí meteorologů zjistíme, jak vychází dnešní předpověď.
1: Počasí.
0: Jako obvykle na úvod ranní teploty. 13 stupňů je teď v Kroměříži ve Starém Městě a v Bystřici pod Hostýnem, 14 v Holešově. 11 stupňů hlásí Kateřinice Ojčná, Maruška Hostýnské Vrchy, Hošťálková, Vizovice, Luhačovice, Štípná nad Bláří, Valašské Meziříčí, Valašská Senice, Rožnov pod Radoštěm a Horní Bečva. 12 stupňů to je hodnota ve Zlíně, v Bojkovicích a ve Strání, 10 stupňů vidím ve Vsetíně a ve Velkých Karlovicích. Dnes bude obloha zatažená, s deštěm nebo občasným deštěm, od západu má ubývat oblačnost během odpoledne, kdy se ale ještě mohou objevovat ojedinělé přehánky. Večer oblačno a později až polojasno, nejvyšší teploty jenom mezi 12 a 15 stupni. Ráno na východě slabý, jinak mírný severní až severovýchodní vítr povane rychlostí mezi 2 a 6 metry za sekundu. U toho jsou dobré rozptylové podmínky a biozátěž mírná na jedničce.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Když změníme téma, víte, jak velký je Tichý oceán? I to se dozvíme v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, už za chvíli s Martinem Písaříkem.
2: Naše dějiny od počátku, jejich stopy kolem nás i legendární rozhlasový seriál. To jsou toulky českou minulostí. Slavné postavy naší historie užívají...
3: Ale je nehuse.
4: Řekl na to Zikmund.
3: Kdo pak žije bez hříchu?
2: A lidé a jejich příběhy z dávné historie jsou nám nečekaně blízcí.
5: V moderní terminologii by bylo možné označit jeho otce Jana Lucemburského za deseti bojaře, zatímco Karel byl těžký atlet.
2: Poslouchejte nezapomenutelný seriál Toulky českou minulostí od prvních dílů. Každou neděli dopoledne po 9:45 v Českém rozhlase Zlín.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že Tichý oceán je tak rozsáhlý, že prakticky zabírá celou jednu polokouli? Největší oceán na Zemi pokrývá plochu přibližně 165 milionů kilometrů čtverečních, což je více než třetina celé zemské vodní plochy. Jeho rozloha je tak obrovská, že kdyby se všechny světové kontinenty vešly vedle sebe, Tichý oceán by je stále dokázal obklopit. Na mapě působí jako jeden celek, ve skutečnosti ale tvoří nesmírně rozmanitý prostor s tisíci ostrovy, podmořskými horskými hřebeny a hlubokomořskými příkopy. Jedním z nejzajímavějších míst je oblast Mariánského příkopu, který je nejhlubším známým místem na Zemi s hloubkou přes 11 000 metrů. Právě zde si člověk nejvíce uvědomí skutečný rozměr oceánu, který se neprojevuje jen na povrchu, ale i v hlubinách. Zajímavá je i představa průchodu zeměkoulí. Kdyby bylo možné kopat přímo skrz Zemi z některých oblastí Tichého oceánu, skutečně byste se po průchodu středem planety dostali opět do oceánu. Je to dáno tím, že oceán zabírá tak velkou část zemského povrchu, že jeho protilehlé body často leží opět ve vodě. Tichý oceán je tak prostorem, který svými rozměry i hloubkou přesahuje běžnou lidskou představivost.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: bylo 17:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: A ty má Matěj Neradilek. Městské informační centrum Uherského Hradiště bude od ledna příštího roku patřit nově pod tamní klub kultury. Změnu schválili zastupitelé na jejich posledním zasedání. Zlín začne nejpozději na přelomu září a října stavět nový sportovní areál na Vršavě. Jeho hlavní součástí bude asfaltový okruh s vlnami a klopenými zatáčkami a také dráha z hliněných kopců a skoků. Město počítá také s novou zelení, přírodními přístupovými chodníky a místy k sezení. Areál bude veřejně přístupný a naváže na další sportoviště, která v lokalitě vznikají. Radnice za něj zaplatí 35,5 milionů korun. Policie navrhla obžalovat bývalého soudce Romana Kavku z podvodu. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. Jestliže Kavku státní zastupitelství obžaluje, u soudu mu hrozí trest až 10 let vězení. Podle kriminalistů připravil podvodem desítky lidí o více než 20 milionů korun. Kavka aktuální vývoj nechtěl komentovat, protože se prý připravuje na jednání se státním zastupitelstvím o uzavření dohody o vině a trestu. Američané si připomínají 25. výročí teroristických útoků z 11. září. Národní památník a muzeum na Manhattanu v New Yorku uctí památku tisíců obětí 7 minutami ticha. Piety se zúčastní všichni 4 žijící bývalí prezidenti. Pietní ceremoniál pořádají taky Pensylvánie a Pentagon. V Pentagonu se svým projevem vystoupí prezident Donald Trump. Dnes bude obloha ve Zlínském kraji zatažená, déšť nebo občasný déšť bude od západu ubývat během odpoledne, kdy se ještě mohou objevovat ojedinělé přehánky. Večer pak čekáme oblačno, později až polojasno, povane ráno na východě slabý, jinak během dne mírný severní až severovýchodní vítr. Aktuální teploty mezi 14 a 10 stupni, nejvýše dnes naměříme 12 až 15 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na dálnici D49 mezi 8. a 9. kilometrem je dnes v obou směrech prováděna údržba stromů a keřů. A to byly krátké zprávy Českého rozhlasu Zlín.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Dostat se z komunistického Československa na západ zkoušeli lidé během 40 let totality různě. Někdy úspěšně, někdy za to ale zaplatili životem. A přesně před 75 lety se skupině odbojářů podařilo překonat ostře střeženou hranici osobním vlakem. Událost následně dostala přezdívku Vlak svobody. Víc o něm uslyšíme za chvíli. Teď je 17:30.

0: Měla to být obyčejná jízda vlakem z Prahy do pohraniční Aše, skončila ale jedním z nejslavnějších hromadných útěků z komunistického Československa na západ. Přesně před 75 lety, 11. září 1951, si totiž skupina lidí tímto dopravním prostředkem doslova prorazila cestu do západního Německa. Příběh známý jako Vlak svobody vyvolal mezinárodní ohlas, ale taky další represe ze strany zdejšího režimu.
1: Vlak nejprve vyrazil jako rychlík z Prahy do Chebu, odtud pak pokračoval jako osobní vlak do příhraničního města Aš. To už v něm byli i všichni tři hlavní organizátoři únosu. Strojvůdce Jaroslav Konvalinka, výpravčí Karel Truxa a lékař Jaroslav Švec. Před příjezdem do konečné stanice v Aši povolili vlaku brzdy a projeli nádražím i přes nedalekou hranici.
2: No a najednou vlak zastavil. No a byli jsme v Německu, tak jsem vystrčila hlavu a tam nějaká bába dělala na poli a řekla nám, že jsme v Německu.
1: Vzpomínala na to pro českou televizi Gerta Jetlebová, která ve vlaku cestovala. Na západě se ocitlo přes 100 lidí. Většina z nich se ale vrátila zpět do Československa. Šlo totiž o cestující, kteří o únosu předem nevěděli, říká historik Jan Kalous.
3: Pak tam je samozřejmě ta školní mládež, je tam i ta ozbrojená část, to znamená vojáci, policisté, v podstatě obyvatelé, který tam jezdí v tom regionu zcela běžně.
1: Událost tehdy získala značnou pozornost západních médií. Na vlnách Rádia Svobodná Evropa hráli třeba píseň Mr. Konvalinka, pojmenovanou právě po strojvůdci vlaku svobody.
4: Konvalinka letí vlakem krajinou, za svobodou cílem svých snů.
1: Komunistický režim v reakci na únos vlaku spustil rozsáhlou propagandistickou kampaň. Ve vysílání Československého rozhlasu například zaznělo:
5: provedla 11. září skupina teroristů, řízená a zásobovaná penězi i zbraněmi americkým agentem, únos cestujících rychlíkového vlaku, který jel směrem z Chebu do Aše.
1: Komunisté taky začali pronásledovat příbuzné a známé organizátorů útěku. U soudů padlo přes 70 rozsudků, včetně mnoha let ve vězení a nakonec nevykonaného trestu smrti. Úřady taky zpřísnily ostrahu hranic a posléze postavili takzvanou železnou oponu. David Šalek, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Máme přesně 6:15, pravidelně se díváme do předpovědi meteorologů, je tu správný čas na hodnocení aktuálního stavu.
1: Počasí.
0: Ještě tu mám na úvod ranní čísla měřících stanic. 13 stupňů v Kroměříži, ve Starém Městě a v Bystřici pod Hostýnem, 14 v Holešově. Maruška Hostýnské Vrchy, Kateřinice Ojičná, Hošťálková, Vizovice, Luhačovice, Štítná nad Vláří, Valašské Meziříčí, Valašská Senice, Rožnov pod Radhoštěm a Horní Bečva, to všechno jsou místa s 11 stupni. 12 hlásí Zlín a Strání, Vsetín a Velké Karlovice uvádějí stupňů 10. Dnes bude obloha zatažená, déšť nebo občasný déšť budou od západu ubývat během odpoledne, kdy se ještě mohou objevovat ojedinělé přehánky. Večer pak oblačno, později až polojasno. Nejvyšší dnešní teploty pouhých 12 až 15 stupňů. Ráno na východě slabý, na mírný severní až severovýchodní vítr povane rychlostí mezi 2 a 6 metry za sekundu. Dobré jsou a zůstanou rozptylové podmínky, biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Za chvíli nám doktorka Kateřina Zeithamlová a kolega Patrik Rozehnal prozradí, jaké zdravotní neduhy budou dnes po 13. hodině řešit v pořadu Vesele a zdravě.

0: Je pátek, dnes po 13. hodině, proto opět otevřeme naši poradnu o zdraví a zdravém životním stylu. S Patrikem Rozehnalem a doktorkou Kateřinou Cajdámlovou, které zdravím, a ptám se, jaké téma se bude probírat.
1: Jsme rádi, že jste zvědaví na dnešní téma. Budeme mluvit o náhlém hubnutí.
2: Takže jestli jste zhubli bez toho, že byste se o to nějak snažili, nebo trochu jo, ale schodili jste víc kilo a centimetrů v pase, pak se budeme bavit o vás.
1: Možná jste ztratili víc než 5% vaší obvyklé hmotnosti během půl roku a přitom jste se o to nějak nesnažili.
2: Možná je vám často u toho nevolno, cítíte větší únavu a ztrátu energie.
1: Pak nám o tom napište nebo namluvte vzkaz na záznamník. Formulář pro své problémy s náhlým hubnutím najdete na stránce www.veseleazdravie.cz anebo na Facebooku našeho pořadu.
2: A můžete nám namluvit vzkaz nebo svůj dotaz na telefonní záznamník s číslem 221 553 770.
1: Opakuji pro jistotu ještě jednou číslo na náš záznamník 221 553 770.
2: Odpovědi na vaše dotazy zazní v dalším povídání o rychlém a nečekaném hubnutí v pořadu Vesele a zdravě dnes odpoledne po 13. a v repríze po 20. hodině.
1: Poslouchejte proto dnešní vysílání, zkusíme vám poradit.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.

0: Malka. Krásna zdravá svačina.
1: Bylo 6 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Zlínská zoo rozšiřuje pomoc ohroženým ptákům v jižní Africe, kde připravuje vlastní záchranné centrum. Palačovskou spojku si mohou zítra lidé prohlédnout ještě předtím, než po ní projedou první auta. Poslanci by měli schvalovat nový cizinecký zákon. Dnes očekáváme v regionu zataženou oblohu a na teploměru až 15 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín a Matěj Neradilek. Zoo Zlín připravuje v jižní Africe záchranné centrum pro ohrožené ptáky. Zaměří se především na supy, orly a papoušky kapské a vznikne ve spolupráci s místním partnerem. Jedním z velkých rizik pro tamní ptáky je elektrické vedení. Hynou po zásahu proudem nebo při nárazu do špatně viditelných vodičů. Zlínská zoo už od roku 2023 v zemi podporuje organizaci Vulpro, která se věnuje ochraně a záchraně supů. Na její aktivity teď naváže právě nové centrum.
3: V záchranném centru chce Zlínská zoo pomáhat zraněným ptákům a po jejich zotavení je znovu vypouštět do volné přírody. Součástí bude také chov vybraných druhů, jejichž mláďata by měla posilovat populace ve volné přírodě. Michaela Kočendová, Český rozhlas.
1: Palačovskou spojku, tedy nové silniční napojení na dálniční síť z Valašska, si lidé mohou vyzkoušet dřív, než na ní vjedou auta. Ředitelství silnic a dálnic pro ně na dokončovaném úseku mezi Lešnou a Palačovem chystá na zítřek den otevřené silnice. Co všechno tam pro lidi připravili, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl.
4: Přijďte si v sobotu od 10 dopoledne projít, proběhnout nebo třeba projet na kole či bruslích novou palačovskou spojku, a to ještě před jejím otevřením pro řidiče. Čeká vás doprovodný program, ukázka stavební techniky, občerstvení i soutěže pro děti. Přijďte si užít novou silnici ještě bez aut.
1: Poslanci by dnes měli schvalovat rychlejší povolování, ale taky rušení pobytu cizinců v Česku. Je to součástí vládního návrhu cizineckého zákona, který ve sněmovně míří do třetího čtení. Zrychlení procesu má pomoct digitální informační systém. Cílem je podle ministerstva vnitra a ministra vnitra Lubomíra Metnara z hnutí ANO vytvořit modernější a efektivnější systém.
5: Hlavní změna je tam ta digitalizace, co už měla dávno být, tak, aby ty agendy, ty cizinecké agendy byly propojeny s těmi celostátními registry, aby se všechny ty procesy daleko více zrychlily, aby se zrychlily ty procesy i potom ukončování tohoto pobytu. Sport.
1: Fotbalisté Slavie na úvod nového ročníku Ligy mistrů prohráli. Doma podlehli Lens 2-3. Pražané hráli skoro celý druhý poločas v 10 po vyloučení střídajícího Mikuláše Konečného. Dvakrát se přitom dostali do vedení po dvou trefách Daniela Šturma. Ten po druhé skoroval v 88. minutě a o 5 minut později už měl jednogólový náskok soupeř. Dvě inkasované branky v nastavení vysvětluje obránce Tomáš Vlček.
6: Já si myslím, že už nám docházely síly, ale to se nechcem vymlouvat. Bylo to tím, že jak nás bylo o jednoho míň, tak měli spoustu času na stranách hřiště a sypali tam balony a já nevím, jestli tam bylo 50 centrů do vápna, jelikož prohrávali. Tam chodili klidně v 6 lidech a jelikož to bylo o jednoho míň, tak strašně těžký nabírat ty hráče.
1: Druhý zápas v Lize mistrů odehraje Slavia až po reprezentační přestávce. 13. října nastoupí v Baku proti Sabatu.
2: Počasí.
1: Dnes bude obloha ve Zlínském kraji zatažená, déšť nebo občasný déšť bude od západu ubývat během odpoledne, kdy se ještě mohou objevovat ojedinělé přehánky. Večer pak bude oblačno, později až polojasno, povane ráno na východě slabý, jinak přes den mírný severní až severovýchodní vítr. Aktuální teploty 14 až 10 stupňů, nejvýše dnes 12 až 15 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Na silnici 1/50 u Zlechova na Uhersko-Hradišťsku teď provádí úklid vozovky po dopravní nehodě. Zprávy končí a Český rozhlas Zlín zdraví i na cesty.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Ranní pozdravy posílá taky Petr Uhřík. Vítám vás, milí posluchači, do pátku. Pracovní týden nám vrcholí datem 11. září. Svátek dnes oslaví Denisy a taky je to datum, ve kterém byl před 47 lety založen Český svaz ochránců přírody. Snad se vám dobře vstává, pohoda zavládne hned u snídaně a já se postarám o příjemnou muziku, jako v tomto případě, když už pouštím písničku Jiřího Korna. Je 6 hodin 5,5 minuty, za chvíli se podíváme do historie trochu podrobněji přes kalendárium.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Zlín posílám přání dobrého rána. Zdravím vás, milí posluchači, u vstávání do pátku 11. září. Vybírám z kalendária. V roce 1787 byla vyrobena první várka cukru v českých zemích v rafinerii ve Zbraslavi. Byla vyrobena stejně jako jinde ve světě z cukrové třtiny. Ta se ale musela dovážet a proto kvůli růstu poptávky hledali výrobci dostupnější surovinu, kterou se stala cukrová řepa. V roce 1919 se narodil Ota Schick, ekonom a politik, jeden z hlavních autorů národohospodářské reformy 60. let. Dnes by slavil 90. narozeniny Pavel Landovský. I bez formálního hereckého vzdělání se vyšvihl mezi největší české hvězdy. Po srpnu 68 se ale ocitl v nemilosti a nakonec skončil v nucené vídeňské emigraci. Až po pádu režimu se tento milovník žen a otec mnoha dětí mohl vrátit domů. V roce 1987 bylo vydáno nulté číslo samizdatového měsíčníku Lidové noviny. Zkušební číslo se ale podle vzpomínek pamětníků příliš nepovedlo. V prosinci tak nakonec vzniklo ještě druhé, podstatně podařenější nulté číslo. Před 25 lety se islámští teroristé ve Spojených státech amerických zmocnili 4 letadel. 2 z nich narazila do věží Světového obchodního centra v New Yorku, jedno spadlo na budovu v Pentagonu ve Washingtonu a 4. se zřítilo v Pensylvánii. O život přišli skoro 3000 lidí. A ještě jednou rok 2001, přesně před 25 lety, byla na frankfurtském autosalonu představena první novodobá generace vozu Škoda Superb. Kalendárium uzavírám, dál se projdeme po regionu. Na slavnostech vína v Uherském Hradišti každoročně představují své tradice a folklor obce z celého Slovácka. Velmi početné zastoupení mají v průvodu Boršice. Jak se v tradiční vinařské obci na letošní ročník připravují a jakou specialitu u nich na stánku budete moci ochutnat, řekneme si za chvíli.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Malá dáma s baskytarou, průkopnice ve stylu hard rocku mezi ženami, ano, to je sympatická Suzy Quatro. V roce 78 navázala na šňůru předchozích hitů a tento jistě dobře znáte.

0: Za minutu bude 7:15. Dobré páteční ráno. V Uherském Hradišti dnes začínají slovácké slavnosti vína a otevřených památek. Hlavní program je naplánovaný na víkend, kdy město zaplaví tisíce krojovaných ze zhruba 70 obcí z celého regionu. Své tradice a folklor představí i Boršice, které mívají na slavnostech velmi početné zastoupení.
1: Ty slavnosti vína jsou krásný zvyk. Myslím, že je to taková jako pěkná tradice jet si do Hradiště v kroji.
2: Říká Pavlína Papajová z Boršické knihovny, která se slavností vína účastní od samého začátku, tedy už přes 20 let.
1: Do toho průvodu nás jde cirka 70 lidí, máme tam boršičanku, folklorní soubor pentla, kde je zhruba 12 párů a máme děti z pentličky ze starší skupinky, kde je zhruba 25 dětí. Plus ještě potom zástupci obce nebo kdokoliv z občanů, kdo se rozhodne jít s námi v kroji. Musí se nachystat víno, musí se nachystat burčák, všechno samozřejmě místní od nás. Máme vlastně takový ten malý žebříňáček. Zdobí se to tak jako, že víceméně jemně, spíš třeba jenom nějakou révou vinou, nějakýma listama. A máme dva obecní, jeden máme nový, jeden máme stařičký.
2: Co lidem předvedou ti nejmenší, popisuje jedna z vedoucích souboru pentlička Sabina Dvořáková.
3: Vystupujeme hlavně tance od nás, z našeho regionu. Tím pádem vlastně pentlička předvádí v průvodu hlavně boršické, potom i třeba polku nebo valčík, protože nás doprovází nejen cymbálová muzika pentla, ale i dechová hudba boršičanka. V pátek vlastně máme zkoušku, zhrávku, my tomu říkáme, a budeme všechno takhle dopilovávat, nějaké poslední detaily a uvidíme v průvodu a na pódiu.
2: Ještě před slavnostmi se ale musí nachystat kroje. Ty v Boršicích

0: Boršice se na slavnostech vína v Uherském Hradišti budou prezentovat jako součást mikroregionu Staroměstsko na nádvoří Staré radnice. Michal Sladký, Český rozhlas.
1: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.
2: Složitá životní období si nevybíráme. Přicházejí nečekaně a často v momentě, kdy na ně nejsme připraveni. Ať už jde o ztrátu zaměstnání, náročnou péči o blízkého člověka nebo finanční potíže. Kam se obrátit o pomoc? Odpovídat na vaše otázky bude sociální pracovnice Adéla Suhradová. Už v pátek 6. března. Těší se na vás Silvie Pospíšilová.
1: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: 9 minut půl sedmé. Dál nás bude zajímat všechno, co nějak souvisí s nejbližším vývojem počasí. Poslechneme si předpověď na pátek i celý víkend. Podrobné informace má připravené meteoroložka Andrea Kvapilová, kterou zdravím do Brna a přeju dobré ráno.
1: Hezké ráno.
0: Páteční ráno ve Zlínském kraji. To je první, co nás teď zajímá. Popište prosím aktuální stav.
1: Tak máme teďka aktuálně zataženo s deštěm. Teploty se nám nejčastěji pohybují od 13 do 11 stupňů.
0: Jak se dnešek projeví v celkovém pohledu? Slunce na obloze vynecháme úplně?
1: No, moc se ho úplně neužijeme. Bude ta obloha převážně zatažená, čekáme déšť. Až potom později odpoledne od západu začne těch srážek postupně ubývat. Pak už by mohlo být většinou oblačno a až teprve později večer, a to hlavně teda na západě kraje, by už mohlo být i polojasno. Ty nejvyšší teploty dneska jenom od 12 do 15 stupňů. K tomu nám bude vát vítr ráno ještě na východě slabý, jinak by měl potom být mírný severní až severovýchodní do 20 km za hodinu.
0: Číslem v biozátěži potěšíte?
1: To potěšíme, tam je stupeň číslo 1 mírná zátěž.
0: A teď už se podívejme na očekávaný víkend, jestli dojde k nějaké změně. Jakou pro nás máte předpověď na oba volné dny?
1: Tak v sobotu tam ještě ze začátku té noci na tom východě kraje může být taková ta oblačnost většiná, nějaké ojediněle doznívající srážky, jinak přes tu noc čekáme polojasno až oblačno, v té druhé polovině noci přechodně i skoro jasno, ale začnou se na místy vytvářet mlhy, hlavně teda v údolích. To ráno bude sobotní takové opravdu chladné, tam čekáme od 8 do 5 stupňů, ale v údolích, když se nám utiší vítr, tak nedá se vyloučit, že ty teploty mohou klesnout až ke 3 stupňům. A jinak ten den bude převážně polojasno až oblačno, čekáme i místy skoro jasno, a to hlavně teda v těch dopoledních hodinách, večerních a nočních. A ráno ještě musíme počítat s nějakými místními mlhami, hlavně teda v těch údolích, a výjimečně se může v sobotu vyskytnout přeháňka. Ty nejvyšší teploty čekáme od 17 do 20 stupňů. Vád nám k tomu bude vítr slabý, proměnlivý, během dne potom bude i přechodně mírný, severozápadní až severní do 20 km za hodinu. No a neděle tam během noci a rána čekáme většinou polojasno, v údolích se nám mohou vyskytovat lokálně mlhy, postupně nám začne od západu k té oblačnosti přibývat, čekáme, že bude oblačno, hlavně potom večer a v noci i zataženo, a začne se nám potom hlavně během večera od západu rozšiřovat přeháňky. Ty nejnižší teploty od 11 do 7 stupňů, ty nejvyšší teploty nejčastěji od 19 do 23 stupňů.
0: Po víkendu už zůstane počasí stejné. Podívejme se ještě na úvod nového týdne. Naznačte prosím pondělí, úterý.
1: Tak pondělí čekáme stále takové zataženo se srážkami, a vlastně od západu nám bude postupně ten déšť slábnout. Hlavně to bude během dopoledne a odpoledne už by potom mohlo i částečně být polojasno až skoro jasno. Ty nejnižší teploty pondělní čekáme od 15 do 11 stupňů. Ty nejvyšší teploty nejčastěji od 18 do 20 stupňů. A vypadá, že úterý by mohlo být relativně slunečno, nejčastěji polojasno, ale přechodně tam může být zvětšená oblačnost a teploty takové podobné pondělním.
0: Na závěr si necháváme srovnání s historií. Rádi si poslechneme, jaké rekordní teploty přineslo 11. září do Zlínského kraje.
1: Tak v roce 1931 jsme na stanici Branky naměřili minus 1 stupeň. Naopak v roce 2016 jsme zaznamenali na stanici Staré město 30,9 stupně Celsia.
0: A to už je o počasí všechno, alespoň pro tuto chvíli. Podrobnou předpověď do ranního vysílání Českého rozhlasu Zlín připravila meteoroložka Andrea Kvapilová. Děkujeme, přejeme hezký pátek i víkend a těšíme se zase brzy naslyšenou.
1: Děkuji, hezký den naslyšenou.
0: Za 3,5 minuty bude 6:30, počkáme si na nové zprávy s Matějem a do té doby si ještě poslechneme Flerety, Valašsko.

0: a vyhraj. O svačině to roztočíš. Amálka. Krásná zdravá svačina.
1: Bylo 6:30.
2: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy,
1: které připravil Matěj Neradilek. Organizace Česká rada dětí a mládeže rozdělí 4 miliony korun na kroužky dětí z rodin ohrožených chudobou po celém Česku. V rámci projektu Darujeme kroužky dětem podpoří i přes 1000 dětí ve Zlínském kraji. Ty za poslední 4 roky už získaly přes 1,6 milionu korun na zájmové aktivity. Podle ředitele rady Ondřeje Šejky výzva pro letošní školní rok začne 16. září. V Rožnově pod Radhoštěm dnes začíná 10. ročník festivalu Valašské zkušebny. Kvůli staveništi u klubu Vrátnice a chybějícímu sálu se tentokrát koncerty přesouvají na parkoviště před supermarketem Albert. Návštěvníci budou během večera přecházet taky silnici do areálu Tesly. Na místě by proto měli být opatrní. Pořadatelé varují před falešnými vstupenkami na znojemské historické vinobraní, které dnes začíná. V posledních dnech se totiž objevilo několik případů, kdy se podvodníci snažili prodat vstupenky vytvořené umělou inteligencí. Organizátoři proto upozorňují, aby byli lidé při nákupu lístků obezřetní a údaje z už koupených vstupenek nikde nezveřejňovali. Ti, kteří si je ještě nepořídili, to mohou udělat na oficiálních platformách. Lázeňská města Karlovarského kraje tento víkend slaví 5 let od zápisu na seznam světového dědictví UNESCO. Oslavy dnes zahájí Mariánské lázně, v sobotu na ně navážou Karlovy Vary a v neděli pak Františkovy lázně. Jejich součástí budou přednášky, odborná setkání, komentované prohlídky nebo třeba otevření vybraných objektů. Například Mariánské lázně dnes také nabídnou speciální vydání Lázeňských novin. Dnes bude obloha ve Zlínském kraji zatažená, déšť či občasný déšť bude od západu ubývat během odpoledne, kdy se ještě mohou objevovat ojedinělé přehánky. Večer pak oblačno, později až polojasno, povane ráno na východě slabý, jinak mírný severní až severovýchodní vítr. Aktuální teploty 13 až 10, nejvýše dnes 12 až 15 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Na silnici 1/50 ve Starém městě na Uherskohradišťsku bourala 2 osobní auta. Slyšeli jste krátké zprávy Českého rozhlasu Zlín.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Za chvíli pro vás budeme mít řidičskou abecedu. Až do konce září v ní každý den radíme, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují. Teď je 6:30 přejeme si dobré páteční ráno u písničky Dalibora Jandy.

0: Za 5 minut 6:45 na vlně Českého rozhlasu Zlín se vítáme do pátku 11. září. Pojďte si s námi, milí posluchači, osvěžit pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si konkrétně povíme, proč je chybou za deště a mlhy používat pouze světla pro denní svícení. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Možná už se vám to také stalo, v hustém mliáku nebo mlze se před vámi najednou z čistého nebe vynořilo auto, kterému vzadu nesvítila vůbec žádná světla. Proč je denní svícení v dešti a mlze nebezpečné a jak to policie řeší? Jestli je možné s tím něco dělat, už říká plukovník Jan Straka.
3: Řešitelné to samozřejmě je, z pohledu toho zákona je to jasně napsané. To znamená snížená viditelnost, svítím v podstatě vším, co můžu, nesnížená viditelnost, svítím denním svícením nebo obrysovými potkávacími světly. Pokud ta světla používám jindy než v těchto případech, tak samozřejmě se dopouštím nějakého protiprávního jednání, které policista se mnou může vyřešit.
2: A proč je v dešti a mlze tak nebezpečné to denní svícení?
3: V případě, že je snížená viditelnost, tak samozřejmě už mi nestačí to denní svícení. U některých vozidel to denní svícení svítí pouze vpředu, nikoli vzadu, a v okamžiku, kdy je mlha nebo nějaké špatné povětrnostní podmínky, tak zezadu jsem pro ty ostatní neviditelný.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: Zítra si povíme, jak postupovat při dopravní nehodě v zahraničí.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: počasí.
1: Ano, zastavíme se u meteorologických zpráv a ve stručné předpovědi zjistíme, jak to bude s pátkem dál. Současné ranní teploty se v našem kraji teď pohybují mezi 10 a 13 stupni. Dnes bude zataženo s deštěm, později odpoledne od západu postupné ubývání srážek a většinou oblačno, později večer na západě kraje až polojasno. Nejvyšší teploty 12 až 15 stupňů, ráno na východě povane slabý, na kmírný, severní až severovýchodní vítr, rychlost 2 až 6 metrů za sekundu. U toho jsou většinou dobré rozptylové podmínky a biozátěž pouze mírná na prvním stupni.
0: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
1: Spojené státy si připomínají čtvrtstoletí od nejkrvavějších útoků na svém území od konce druhé světové války. 11. září 2001, jak známo, skupina radikálních islamistů unesla 4 letadla. Kdo se jim v letadlech vzepřel? A jak na útoky vzpomínala bývalá rozhlasová zpravodajka Olga Krupa-Jourová a další Češi ve Spojených státech? Uslyšíme už za pár minut. Teď je 6:45.

0: Masakr, apokalypsa, válečný čin. Před 25 lety světová média takto informovala o teroristických útocích v New Yorku a Washingtonu. Islámští radikálové ze sítě Al-Káida tehdy unesli 4 letadla. 2 z nich narazila do věží Světového obchodního centra, 3. do Pentagonu a 4. se zřítilo po souboji mezi teroristy a pasažéry v Pensylvánii. Při útocích zemřeli asi 3000 lidí, zraněných byly tehdy tisíce.
1: 11. září roku 2001 bylo úterý a nebe nad New Yorkem bylo modré, takřka bez mráčku. Před 9. hodinou ranní letoun American Airlines narazil v rychlosti 790 km za hodinu do Světového obchodního centra a zasáhl budovu mezi 94. a 98. patrem. O pár minut později do jižní věže dvojčat narazil spoj United Airlines. Všechno na vlastní oči viděl investiční bankéř Ondřej Valenta, který tehdy pracoval na Wall Street.
2: Hrozná scéna, protože lidi skákali z nejvyšších pater, ze stýho patra. Jsme viděli parat lidí a byla to strašná hrůza. Najednou jsem se ohlídnul přes rameno a vidím další letadlo. To už jsem si připadal jak v nejhorším filmu. Ta věž to spolkla, to letadlo, a obrovská rána a najednou všichni začali utíkat.
3: Nikdo nikdy nezapomene na 11. září.
4: 2 letadla narazila do budov Světového obchodního centra.
5: V horní části mrakodrapu zejí obrovské díry.
1: Tehdejší zpravodajkou Českého rozhlasu ve Spojených státech byla Olga Krupauerová. Bezprostředně po útocích se New York zabarikádoval. Zavřel mosty, tunely i letiště. Jedním z mála způsobů, jak se dostat do města, byl vlak.
6: Jsem vlastně došla asi tak 300 metrů k těm troskám, k tomu Ground Zero, kde jsem teda viděla, on to vypadalo jako nějaká zhroucená katedrála, ty trosky, a všechno bylo pokryté prachem, všude vcházeli dovnitř ty skupiny hasičů a záchranářů a vycházeli ven teda zaprášení, spocení, unavení a lidi jim tleskali, co tam byli.
1: Lidé v ulicích se spojili a vzájemně si pomáhali. Při záchranných pracích zemřelo 340 hasičů a desítky policistů. Pátrání po živých rychle vystřídalo hledání viníků.
6: Nemohli tomu uvěřit. Samozřejmě na začátku ani nevěděli, odkud ten útok přišel, i když velmi rychle se začalo spekulovat o tom, že zřejmě teda je to islámský radikalismus, ale i jeden z komentátorů vlastně to ohlásil za třetí světovou válku a skutečně zpočátku si Američané mysleli, že došlo k útoku a že možná prostě vypukne válka.
1: Útoky zasáhly samotné srdce Spojených států, vyprávěl ve vysílání Českého rozhlasu bývalý ministr zahraničí a v době útoků zvláštní zpravodaj Komise pro lidská práva OSN pro bývalou Jugoslávii Jiří Dinsbír.
7: To byl pocit horší než Pearl Harbor, protože v Pearl Harboru to přece jenom bylo daleko v Tichém oceánu a tady to bylo přímo v centru Manhattanu, takže si najednou začali uvědomit, že už nejsou ta Fortress America, ta pevnost za mořem, ale že můžou být kdykoliv napadnutelný.
1: Svět se po 11. září změnil.
8: And we stand together to win the war against terrorism.
1: Letiště zpřísnila kontroly a Spojené státy vyhlásily válku terorismu. Islamistické komando vedl egyptský stavební inženýr Muhammad Atta, který při únosu letadla mluvil k pasažérům a spojil se i s řízením letového provozu. Audiozáznam po letech zveřejnila televize CNN.
9: Máme několik letadel. Buďte sticha a všechno bude v pořádku. Vracíme se na letiště. Nikdo ani hnout. Jestli se někdo pohne, tak může zranit sebe a poškodit letadlo.
1: Boj s terorismem odstartoval už v jednom z unesených letadel. Skupina pasažérů se zbouřila a zabránila islamistům v útoku na další cíle ve Washingtonu, pravděpodobně na Bílý dům nebo na Kapitol. Letoun se nakonec zřítil v Pensylvánii. Mezi oběťmi a těmi, kteří se postavili únoscům, byl i Todd Beamer. Popisoval ve vysílání americké televize jeho otec David.
10: Todd popsal operátorce na tísňové lince situaci, plán a požádal jí, aby vyřídila jeho rodině láskyplný vzkaz. Řekl jí, že zřejmě nepřežijí. Společně se pomodlili a poslední slova, která Líza slyšela, bylo: hoši, jste připraveni? Jdeme na to.
11: Are you guys ready? Let's roll.
1: Tohle slovní spojení let's roll neboli jdeme na to se stalo symbolem amerického tažení proti terorismu. Námořníci dokonce tato slova vytvořili ze svých těl na palubě USS Bellwood. Američané v reakci na 11. září zahájili válku v Afghánistánu. O 10 let později v Pákistánu dopadly strůjce těchto útoků Usámu bin Ládina. Martin Balucha, Český rozhlas.
12: Český rozhlas Zlín.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Soutěž o iPhone s krásnem. Kup šunku Amálku a vyhraj.
2: O svačině to roztočíš.
3: Amálka. Krásná zdravá svačina.
4: Bylo 7 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
4: Po 23. zaplní Uherské Hradiště vinaři a folkloristé na slováckých slavnostech vína. Na Zlínské Vršavě vznikne nový sportovní areál s cyklistickými dráhami za více než 35 milionů korun. Před 75 lety hranice mezi Československem a západním Německem přejel takzvaný vlak svobody. Dnes očekáváme v regionu zataženou oblohu a na teploměru až 15 stupňů. Matěj Neradělek má zprávy Českého rozhlasu Zlín. Tisíce folkloristů se tento víkend sejde v Uherském Hradišti na 23. ročníku slováckých slavností vína a otevřených památek. Třídenní program je naplánovaný na bezmála 20 místech po celém městě. Na jedno z nich láká návštěvníky ředitelka pořádajícího klubu kultury Anna Stránská.
5: Já bych doporučila, aby si lidi vyšlápli do Mařatic, prošli si Vinohradskou celým městem, třeba až k Moravě. To je podle mě to nejkrásnější, co se může stát, když člověk jde tím městem a tamhle vidí něco, tam potká někoho, tam jakož to je dobrý burčák, tam někdo v kroji, tak bych to doporučila udělat.
4: Rozhovor z cyklu Českého rozhlasu Zlín, o čem se mluví s ředitelkou klubu kultury v Uherském Hradišti Annou Stránskou, si poslechněte na webu zlín.rozhlas.cz. Zlín začne nejpozději na přelomu září a října stavět nový sportovní areál na Vršavě. Jeho hlavní součástí bude asfaltový okruh s vlnami a klopenými zatáčkami a také dráha z hliněných kopců a skoků. Město počítá také s novou zelení, přírodními přístupovými chodníky a místy k sezení. Areál bude veřejně přístupný a naváže na další sportoviště, která v lokalitě vznikají. Radnice za něj zaplatí 35,5 milionu korun. Česko si dnes připomíná 75. výročí útěku na západ, známého jako vlak svobody. Skupina protikomunistických odbojářů 11. září 1951 unesla vlak z Chebu do Aše a projela s ním přes státní hranici do západního Německa. Akci zorganizovali strojvůdce Jaroslav Konvalinka, výpravčí Karel Truxa a lékař Jaroslav Švec. Ve vlaku cestovalo celkem 110 lidí a podle historika Jana Kalouse šlo o ojedinělý únos.
6: To prostě bylo naprosto unikátní, vlastně už nikdy potom se něco podobného ani teoreticky opakovat nemohlo. Svým způsobem tohle je zřejmě největší úspěšný překonání československé hranice po únoru 1948.
4: Komunistický režim akci označil za terorismus a začal pronásledovat příbuzné a známé únosců.
0: Sport.
4: Fotbalisté Slávie podlehli Lans 2-3 v úvodním kole hlavní fáze Ligy mistrů. Pražané hráli skoro celý druhý poločas bez vyloučeného obránce Mikuláše Konečného. Přesto nad francouzským soupeřem dvakrát vedli, když dal oba góly Daniel Šturm. Po druhé se slovinský záložník trefil 2 minuty před koncem základní hrací doby. Pak ale slávisté dvakrát inkasovali v nastavení, pokračuje Šturm.
7: Jsme neuvěřitelně zklamaní. Málem jsme měli 3 body v kapse. Je to smutné. Ani neumím popsat své pocity. Dal jsem 2 góly, ale na tom nezáleží, protože jsme prohráli. Tady se počítají jenom body.
4: Dalším soupeřem Slávie v Lize mistrů bude Sabah Baku. Hrát se bude za měsíc v Azerbajdžánu.
0: Počasí.
4: Dnes očekáváme ve Zlínském kraji zataženo, déšť nebo občasný déšť, který bude od západu ubývat během odpoledne, kdy se ještě mohou objevovat i ojedinělé přehánky. Večer pak oblačno, později až polojasno, povane ráno na východě slabý, jinak přes den mírný severní až severovýchodní vítr. Aktuální teploty 13 až 10, nejvýše dnes 12 až 15 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
4: Na silnici 1/50 ve Starém městě na Uherskohradišťsku bourala dvě osobní auta. Silnice je obousměrně neprůjezdná. Zpravodajský přehled Českého rozhlasu Zlín je u konce.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Dobrou náladu na startu přeje taky Petr Uhřík. Zdravím vás, milí posluchači, u vstávání do pátku 11. září. Za chvíli se příjemně potrápíme nad významem dalšího nespisovného slova u soutěže, ve které probíráme moravské nářečí. Cenu pro vítěze věnuje vydavatelství Kazda. Tentokrát je to kniha s názvem Máš nárok na život, německý bestseller, který, jak se dozvídám na obálce, změnil pohled na svět 100 000 lidí. Obsahem je otázka, co kdybyste věděli, že vám zbývá jeden rok života. Pokud projevíte zájem, hned po písničce sester Eleftheriadu se dostanete ke slovu. Teď je 7 hodin 5,5 minuty, ať se daří, hezké ráno.
0: Český rozhlas Zlín.

0: Když jsme u toho času, 7 hodin 8,5 minuty, u kolika nářečních slov byste, milí posluchači, dokázali vysvětlit jejich význam? Každý všední den vám jeden takový výraz předkládáme v soutěži, jak se u nás mluví, tak se hned ukáže, jak si s ním dnes poradíte. Hrajeme o knihu vydavatelství Kazda s názvem Máš nárok na život.
1: Volejte studio Českého rozhlasu Zlín 221 555 210.
0: Dnešní slovo do soutěže, jak se u nás mluví, přinesl Ondřej Holubec původem z Holešova. Jak dobře znáte nářečí z našeho regionu? Zkuste si tipnout, co znamená právě dnešní výraz, hned si ho poslechneme. Kdo se do soutěže hlásí? Dobré ráno.
2: Dobré ráno, tady Jaromír.
0: Pan Jaromír, vy máte chuť soutěžit, nebudu vaše odhodlání brzdit, hned vám pustím otázku, ano?
2: Dobře.
0: Tak, děkuji. Posloucháme všichni.
3: Víte, co znamená slovo ragoš?
0: Slovo ragoš nás dnes zajímá. Ragoš.
2: Nevím.
0: Vůbec? Dobře, takže?
2: Ne.
0: Jdeme na nápovědy. Buď je to ten ragoš silný nárazový vítr, nebo prudký déšť, takzvaný liák, Cčko, třetí možnost, velká kaluž po dešti. Takže je to takové
2: tak
0: z meteorologie.
2: Zkusil bych to Ačko.
0: Dobře, zkoušíte Ačko ještě jednou, ať mají čas uvažovat i ostatní posluchači. Ragoš může být silný nárazový vítr, nebo prudký déšť, takzvaný liák, třetí možnost, velká kaluž po dešti. A vy tedy, pane Jaromíre, z této nabídky vybíráte?
2: Ačko.
0: Ačko, silný nárazový vítr.
2: Mm-hmm.
0: Správnou odpověď nám prozradí Ondřej Holubec, původem z Holešova.
3: Ragoš znamená prudký déšť neboli liák.
0: To znamená, že to chtělo volit možnost B. Vy jste zvolil Ačko, pane Jaromíre, takže to nevyšlo pro dnešek.
2: Tak nevadí, nedá se.
0: Nedá se, další pokus kdykoliv jindy. No teď nám venku prší jenom drobně, ale podobně k podobě počasí se dostanu až za chvíli. Děkuju za vaše soutěžení, přeju hezký pátek a příjemný víkend.
2: Taky děkuji, pěkný den.
0: Ano, naschledanou.
2: Nastanou.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Adriano Celentano patří mezi legendy italské muziky, ale taky, a to už u nás až tolik nevnímáme, mezi herce, filmové režiséry a komiky. Nás teď bude zajímat jeho hlas, poslechneme si emotivní baladu z roku 80 o tom, jak čas utíká. Il tempo se ne va.

0: Je přesně 7:15, vydáme se na malý průzkum pozdního léta za pomocí meteorologů. Zjistíme, jak vychází dnešní předpověď.
1: Počasí.
0: A jako na obvykle na úvod ranní teploty, ty se teď v našem kraji pohybují mezi 9 a 13 stupni. Dnes bude zataženo s deštěm, později odpoledne od západu dojde k postupnému ubývání srážek a většinou na oblačno. Později večer na západě kraje může být až polojasno. Nejvyšší teploty 12 až 15 stupňů, ráno na východě povane slabý, jinak mírný, severní až severovýchodní vítr rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu. Většinou dobré jsou a zůstanou rozptylové podmínky, biozátěž bezproblémová, jedničková, tedy pouze mírná.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Bývalý soudce Roman Kafka z Kroměříže měl připravit podvodem desítky lidí o miliony. Policie ho navrhla obžalovat, jak zjistil Český rozhlas. Detaily nabídneme už za chvíli s reportérkou Michailou Kočendovou.
2: V sobotu od 17. vám na pohovce Jožky Kubáníka terapeut Adam Schmidt poradí, jak zvládat přejídání a jak tomu velkému nutkání sníst, co vidíte, porozumět. A v neděli od 11. s terapeutkou Markétou Kořínkovou probereme, jak důležité je hrát si a na hravost nezapomínat. Na mé hosty i na vás se v sobotu po 17. a v neděli po 11. těší Jožka Kubáník.
3: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete

0: Za 10 minut půl osmé. Kriminalisté dokončili práci na rozkrývání případu bývalého soudce Romana Kafky z Kroměříže. Jak Českému rozhlasu potvrdilo dozorové státní zastupitelství, policie navrhla Kafku obžalovat. Podle vyšetřovatelů připravil podvodem desítky lidí o více než 20 milionů korun. Podrobnosti má připravené naše reportérka Michaela Kočendová, kterou zdravím.
1: Pěkné ráno.
0: Dobré ráno. Co aktuální krok policie znamená a jaký bude další vývoj?
1: Kauzu rozkrývala Národní centrála proti organizovanému zločinu. Podle vedoucího krajského státního zastupitelství v Ostravě Libora Malého se rozhodne do konce září, jestli případ půjde před soud nebo ho žalobkyně vrátí policii k došetření.
2: Policejní orgán seznámil příslušné osoby s obsahem spisu, ukončil vyšetřování a předložil spisový materiál na krajské státní zastupitelství v Ostravě s návrhem na podání obžaloby.
1: Kafka se k aktuálnímu posunu v kauze odmítl vyjádřit, protože prý chystá na jednání se státním zastupitelstvím o možnosti uzavření dohody o vině a trestu.
0: Čeho se vlastně podle policie pan Kafka dopustil?
1: Kriminalisté jsou přesvědčení, že Kafka si v letech 2022 až 2025 pod vylhanými záminkami půjčil od přátel a známých přes 20 milionů korun. Peníze mu poskytly desítky lidí. Připomenu, že Kafka v březnu 2025 náhle rezignoval na funkci soudce krajského soudu v Brně a zmizel. Policie ho vypátrala loni v dubnu v Chorvatsku, kde ho zadržela. Následně ho obvinila z podvodu podle nejpřísnějšího odstavce. Bývalý soud strávil ve vazbě 7 měsíců, vyšetřování pak trvalo více než rok a čtvrt.
0: Vysvětlil Roman Kafka, proč si půjčoval peníze?
1: Bývalý soudce tvrdil, že to bylo v krajní nouzi. Čelil prý vydírání, že pokud nezaplatí, vyděrači ublíží jemu a jeho rodině. Takto to Českému rozhlasu popsal před rokem, když jsme s ním ve vazbě udělali rozhovor.
3: Skutky se staly, myslím si, že jako trestní právník bych je také kvalifikoval jako podvod, protože byly samozřejmě těm poškozeným předstírané nepravdivé skutečnosti, to je jasné, a těm poškozeným byla způsobena škoda. Takže za mě ta kvalifikace je

0: správná. Já se rozhodně si odpovědnosti jako nezříkám. Chci samozřejmě hradit tu škodu, kterou jsem způsobil. Už jsem navrhl i dozorovému státnímu zastupitelství jednání o dohodě o vině a trestu.
1: Jenže jeho verze má několik neznámých. Kafka například podrobně nevysvětlil, proč ho někdo vydíral a kdo to byl. Doufá ale, že jeho tvrzení o vydírání vezmou žalobce či soud v úvahu jako polehčující okolnost. Ještě připomenu, že Roman Kafka působil jako soudce 7 let. Předtím pracoval jako státní zástupce. Co by žalobce dozoroval třeba vyšetřování metanolové kauzy?
2: Bývalý soudce Roman Kafka z Kroměříže měl připravit podvodem desítky lidí o miliony, policie ho navrhla obžalovat. Zjištění Českého rozhlasu jsme probrali s naší reportérkou Michailou Kočendovou. Díky a hezký den.
1: Děkuju, naslyšenou.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Soutěž o iPhone s krásnem, kup šunku Amálku a vyhraj. O svačině to roztočíš. Amálka, krásná zdravá svačina.
2: Bylo 7:30.
3: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
2: A od mikrofonu zdraví Matěj Nradilek. Zlínský kraj přispěje na dalších 11 projektů obcím, které mají od 2 do 5 tisíc obyvatel. Půjde o takřka 26 milionů korun. Podporu ještě musí schválit krajské zastupitelstvo, které zasedne v pondělí 14. září. Palačovskou spojku, tedy nové silniční napojení na dálniční síť z Valašska, si lidé mohou vyzkoušet dřív, než na ní vjedou auta. Ředitelství silnic a dálnic pro ně na dokončovaném úseku mezi Lešnou a Palačovem totiž chystá na zítřek den otevřené silnice. Pracovníci olomouckého hejtmanství zpracovali ve spolupráci s obcemi a správci toků, lesů nebo silnic mapu výskytu invazních druhů rostlin v regionu. Úředníci data použijí při vydání pravidel pro regulaci nepůvodních druhů. Ty usnadní likvidaci například právě obcím nebo vodohospodářům. Americká letiště nejspíš budou moct zrušit některá bezpečnostní opatření zavedená po 11. září 2001. Úřad pro bezpečnost v dopravě oznámil, že například brzy umožní průchod bezpečnostní kontrolou bez letenky, aby se u letištních bran mohli lidé rozloučit s blízkými. Úřad taky zvažuje povolit cestujícím projít bezpečnostní kontrolou s plnými lahvemi s vodou. Dnes bude obloha ve Zlínském kraji zatažena. Déšť nebo občasný déšť bude od západu ubývat během odpoledne, kdy se ještě mohou objevovat ojedinělé přehánky. Večer pak bude oblačno, později až polojasno, povane ráno na východě slabý, jinak mírný severní až severovýchodní vítr. Aktuální teploty 13 až 9, nejvýše dnes 12 až 15 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Ve Zlíně na třídě 3. května ve směru na Otrokovice se střetla dvě osobní vozidla. A po zprávách je s vámi stále Český rozhlas Zlín.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Je pátek, před víkendem jistě přijde vhod několik pozvánek za kulturou a proto si už za chvíli řekneme, kam ve volném čase. Teď máme 7:30, 2,5 minuty, v kalendáři datum 11. září. Dobré ráno, teď si poslechneme Greenhorny s Mirkem Hofmanem.

0: Posloucháte Český rozhlas Zlín, přejeme si dobré páteční ráno k 11. září, za 5 minut bude 7:45. Pokračujeme kulturou, aktuálními pozvánkami. Do Městského divadla Zlín dnes můžete zavítat na večer plný vášně, rytmu a nespoutané energie. Ze Španělska dorazí fenomenální tanečnice Marta Balparda, aby návštěvníkům v intimní atmosféře ukázala pravou tvář flamenka, dialog mezi tancem, kytarou a zpěvem. Začátek akce ve studiu Z Městského divadla Zlín je naplánovaný na 19. hodinu. V klasickém termínu na začátku září se dnes v Rožnově pod Radhoštěm koná jubilejní 10. ročník festivalu Valašské zkušebny. Kromě amatérských kapel tvořících na Valašsku přináší atraktivního hosta. Tentokrát vystoupí legenda brněnské alternativní scény Petr Váša se svou kapelou Tysičáci. Můžete se těšit na 8 interpretů, kteří zahrají jak na venkovním pódiu, tak i v klubu Vrátnice. Festival je jednodenní, začíná v 17 hodin a končit bude před půlnocí v hudebním klubu Vrátnice a jeho okolí v Rožnově pod Radhoštěm. Sluneční lázně v Luhačovicích ožijí dny asijské kultury a výstavou bonsají. Těšit se můžete na atmosféru Dálného východu, vůně exotické gastronomie i ukázky samurajského umění. Akce je součástí výstavy bonsaje a umění, která v lázeňském městě potrvá až do 20. září. Dnešní program potrvá do 18 hodin a chystá se tam i naše regionální stopařka Petra Sedláčková, která se, jak je v plánu, z Luhačovic ozve po 10:45. Hudební alchymii, která natchne i překvapí, dnes připravili ve Valašském Meziříčí Ondřej Brzobohatý a Matouš Kobylka. Duo přináší na pódium jedinečné hudební spojení, které míchá prvky popu, jazzu, klasiky i moderní elektroniky. Brzobohatý se zhostí klavíru a zpěvu, zatímco Kobylka dodává zvuku hloubku a dynamiku svými virtuózními soli na saxofon a inovativním použitím elektronického dechového nástroje. Koncert ve velkém sále KZ-ka ve Valašském Meziříčí začne v 19 hodin.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: Je 7:45, pravidelně se díváme do předpovědí meteorologů, takže je tu správný čas na hodnocení aktuálního stavu.
1: Počasí.
0: Ještě tu mám na úvod ranní čísla měřících stanic a začnu hodnotou 12 stupňů, která se objevuje teď na mnoha místech v regionu. V Kroměříži, ve Starém Městě, v Bystřici pod Hostýnem, ve Vizovicích, Bojkovicích, dál taky v Luhačovicích, ve Strání, ve Valašském Meziříčí a v Rožnově pod Radhoštěm. 13 stupňů v Holešově a teď už Kateřinice Ojčná z 10 stupni, Maruška Hostýnské Vrchy z 9 na teploměru. Zbytek regionu má stupňů 11, konkrétně Hošťálková, Zlín, Štítná nad Bláří, Vsetín, Valašská Sedlice, Velké Karlovice a Horní Bečva. Dnes bude zataženo s deštěm, tak jak to právě probíhá. Později odpoledne od západu očekáváme postupné ubývání srážek na většinou oblačno. Později večer na západě kraje může být až polojasno. Nejvyšší teploty 12 až 15 stupňů. Ráno teď na východě povane slabý, jinak to bude mírný severní až severovýchodní vítr s rychlostí mezi 2 a 6 metry za sekundu. Většinou dobré jsou a zůstanou rozptylové podmínky, biozátěženo mírná na prvním stupni.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Na jaře mluvil sportovní manažer zlínského fotbalového klubu Pavel Hoftych o tom, že nikdy nepovede prvoligový tým jako trenér. A teď se přesně toto stalo. Jak změnu vysvětluje, uslyšíme za chvíli.
2: Už v neděli znovu otevíráme naši hudební galerii s písničkami, které vám pak už nikdy nebudou znít stejně. Jak udělat z jednoho večera díky hudbě večer nezapomenutelný? I to umí správný DJ. Roztančit vás, rozespívat a taky zpomalit ve správný okamžik, abyste mohli na pár minut splynout s tanečním partnerem. Hudba do kořán bude tentokrát o hudbě prožívané tady a teď. A nebojím se říct o umění a práci DJe. No a s kým jiným než s legendou a mým kolegou Petrem Uhříkem. Už v neděli 13. září po 17. Markéta Janíková a pořad
1: Hudba do kořán. Hudební galerie Českého rozhlasu Zlín.

0: Nikdy neříkej nikdy, to už teď dobře ví trenér zlínských fotbalistů Pavel Hoftych. V klubu pracuje taky jako sportovní manažer a na jaře mluvil o tom, že v žádném případě nedojde k situaci, kdyby mužstvo vedl i jako trenér. Tento týden ale po odvolání kouče Bronislava Červenky konkrétně převzal funkci právě on.
1: Krizové řešení, prostě situace, protože jsem vlastně měl to, že nikdy nebudu trénovat Zlín a majitel mě nikdy nepřesvědčí a nepřemluví, tak to bylo v březnu, kdy byl to i nějaký vzkaz dolů trenérům, byť se nám v této době nedařilo, takže vlastně ta podpora a víra tam je. Věděli jsme, že i o další sezóny chceme pokračovat s Broňou a s jeho rezenčním týmem.
2: Vrací se nový trenér prvoligových fotbalistů Zlína Pavel Hoftych k vlastním několik měsíců starým slovům o tom, že jako sportovní manažer klubu sám nikdy nevystřídá kouče Bronislava Červenku. V novém ročníku ale začali Ševci 7 prohrami a bez bodů jsou v tabulce poslední.
1: Přitom i s Broňou, když jsme se bavili, tak si stojíme za tím, že i toto mužstvo mělo na to, aby 4-5 bodů určitě uhrálo. Takže byla situace taková, že se hledalo nějaké řešení a v tuhle chvíli to padlo na mě a řekl jsem, že OK, že pozici krizového manažera jsem o to, abych do toho vstoupil, byť vím, že to není jednoduchá role.
2: Variantu hledat trenéra mimo klub podle Hofticha ve Zlíně promysleli, ale žádného kouče s nabídkou neoslovili.
1: To mužstvo moc trenérů v této situaci nezná. Vycházíme z toho, že ta sezóna je nějak rozjetá. Vždycky to tady bylo hodně kladený na to, aby trenér, který sem přichází, většinou, když se to povedlo, tak to byl trenér, který znal místní prostředí a není úplně jednoduchý sem rychle zapadnout. A co bude v budoucnu, to bych teď neřešil.
2: Nepotvrdil ho v těch informace o tom, že má vést mužstvo jen do konce podzimní části sezóny a v zimě přijde nový trenér. Realizační tým zůstal skoro beze změny. Kromě Hofticha přišel nový asistent Marek Kalivoda, který ale ve Zlíně taky dlouhodobě pracuje u mládeže. Nabízí se tedy otázka, jestli si hráči vůbec všimnou nějaké změny.
1: Vždycky je tam nějaká změna, abych řekl, retoriky směrem k hráčům. Jsou hráči, kteří za určitýho trenéra třeba méně věří tomu, že se dostanou do sestavy. Hráči, kteří zase vědí, že tu sestavu mají skoro jistou, třeba nemusí tomu tolik odevzdávat. Takže to, že ty některý hráči ucítí větší šanci, takže to může být ten startovací model.
2: Věří Pavel Hoftych, že první body v sezóně můžou zlínští fotbal jste uhrát už v neděli v domácím zápase s Hradcem Králové. David Nekvinda, Český rozhlas.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Nové cesty, staré hříchy a tajný deník. Premiérový seriál Na tělo. ČT2. Aby unikla trestu smrti, stane se mladá žena strojem na zabíjení ve službách tajné vládní agentury. Premiéra filmu Zabiják. A ČT Art uvede jako vzpomínku na frontmana, zpěváka a textaře Richarda Tesaříka koncert legendární kapely Jojo Band 50. Páteční večer s Českou televizí.
1: Soutěž o iPhone s krásnem. Kup šunku Amálku a vyhraj. O svačině
2: to roztočíš. Amálka. Krásná zdravá svačina.
3: Bylo 8 hodin.
4: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
3: Desátý ročník festivalu Valašské zkušebny se dnes v Rožnově pod Radhoštěm přesune na parkoviště před supermarketem. Městské informační centrum v Uherském Hradišti od ledna přejde pod klub kultury. Vláda zatím neplánuje postupně navyšovat výdaje na obranu až na 5% HDP. Dnes očekáváme v regionu zataženou oblohu a na teploměru až 15 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín s Matějem Nradilkem. V Rožnově pod Radhoštěm dnes začíná desátý ročník festivalu Valašské zkušebny. Kvůli staveništi u klubu Vrátnice a chybějícímu sálu se tentokrát koncerty přesouvají na parkoviště před supermarketem Albert. Návštěvníci budou během večera přecházet taky silnici do areálu Tesly. Na místě by proto měli být podle ředitele Téčka kulturní agentury Jakuba Sobotky opatrní.
5: Je to kousek, je to 20 metrů, ale nebudeme zastavovat dopravu a budeme tady mít pouze pořadatelskou službu, která tady bude na to dohlížet, ale přesto upozorňuji, ať každý dbá na bezpečnost, ať nenastane nějaký konflikt.
3: Městské informační centrum Uherského Hradiště bude od ledna příštího roku patřit nově pod tamní klub kultury. Změnu schválili zastupitelé na jejich posledním zasedání. Pokračuje ředitelka klubu Anna Stránská.
6: Tady se může udít nějaký synergický efekt, nejenom co se týče služeb turistům, návštěvníkům, ale vlastně to městské informační centrum stojí i za spoustou aktivit, které slouží občanům, taky produkovalo nějaké vlastní události. A v dnešní době je tak důležitá oblast, jako je komunikace, kulturní marketing, v těchto oblastech se propojit, takže tak.
3: Rozhovor z cyklu Českého rozhlasu Zlín, o čem se mluví s ředitelkou klubu kultury v Uherském Hradišti Anou Stránskou, si poslechněte na webu zlín.rozhlas.cz. Česká vláda zatím nepočítá s vydáváním celkem 5% HDP na obranu v roce 2035. Jde přitom o závazek, který mají splnit všechny členské státy Severoatlantické aliance. Podle ministryně financí je to nereálné.
7: V návrhu rozpočtu na příští rok počítá vláda se 2% HDP na obranu, dávat 3,5% přímo do obrany a 1,5% na související výdaje za necelých 10 let, ale podle ministryně financí Aleny Schillerové z ANO bude problém.
8: Pokud nechceme tu ekonomiku vyloženě zaškrtit, tak nevidím moc reálné, že bychom mohli mít 5%.
7: V roce 2028 a 2029 je teď plán navýšit výdaje o 0,15% bodu. To je podle Ivana Bartoše z Pirátů málo.
9: Jsem viděl ty investiční plány armády, tak si modeluje, jaké projekty zastaví.
7: Spojené státy vyzvaly další členské země na to, aby urychleně posilovaly obranu kvůli možným bezpečnostním hrozbám. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
3: Vlaky v Polsku budou dnes celý den před železničními přejezdy zpomalovat na 20 km za hodinu. Strojvedoucí tak chtějí demonstrovat za zlepšení bezpečnostní situace na přejezdech. Podle policejních statistik se na nich totiž stane nehoda v průměru jednou za dva dny. Jen tento týden se v Polsku srazily 4 vlaky s nákladními auty.
4: Počasí.
3: Dnes bude obloha ve Zlínském kraji zatažená, déšť nebo občasný déšť bude od západu ubývat během odpoledne, kdy se ještě mohou objevovat ojedinělé přehánky. Večer pak čekáme oblačno, později až polojasno, pované ráno na východě slabý, jinak mírný severní až severovýchodní vítr. Aktuální teploty 13 až 9 stupňů, nejvýše dnes 12 až 15 stupňů Celsia.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
10: Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
3: Ve Zlíně na třídě 3. května ve směru na Otrokovice se střetla dvě osobní vozidla. Zpravodajský přehled je u konce a ranní vysílání Českého rozhlasu Zlín pokračuje dál.
10: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
11: Na slavnostech vína v Uherském Hradišti každoročně představují své tradice a folklor obce z celého Slovácka. Velmi početné zastoupení mají v průvodu Boršice. Jak se v tradiční vinařské obci na letošní ročník připravují a jakou specialitu u nich na stánku budete moci ochutnat? Řekneme si už za chvíli a taky se necháme pozvat za vůní vína, i když se jedná o typ turistický. Poslechneme si ho od Arnošta Lukeše před 8:30. Teď to bude písnička Petra Kotvalda, Petr Uhřík stále přeje pohodové páteční ráno. Máme 8 hodin a 5 minut.
10: Český rozhlas Zlín.

0: 8 hodin 9 minut je pátek 11. září. V Uherském Hradišti dnes začínají slovácké slavnosti vína a otevřených památek. Hlavní program je naplánovaný na víkend, kdy město zaplaví tisíce krojovaných ze zhruba 70 obcí z celého regionu. Své tradice a folklor představí i Boršice, které mívají na slavnostech velmi početné zastoupení.
1: Ty slavnosti vína jsou krásný zvyk. Myslím, že je to taková jako pěkná tradice jet si do Hradiště v kroji.
2: Říká Pavlína Papajová z Boršické knihovny, která se slavností vína účastní od samého začátku, tedy už přes 20 let.
1: Do toho průvodu nás jde cirka 70 lidí, máme tam Boršičanku, folklorní soubor Pentla, kde je zhruba 12 párů a máme děti z Pentličky ze starší skupinky, kde je zhruba 25 dětí. Plus ještě potom zástupci obce nebo kdokoliv z občanů, kdo se rozhodne jít s námi v kroji. Musí se nachystat víno, musí se nachystat burčák, všechno samozřejmě místní od nás. Máme vlastně takový ten malý žebříňáček. Zdobí se to tak jako, že víceméně jemně, spíš třeba jenom nějakou révou vinou, nějakýma listama. A máme dva obecní, jeden máme nový, jeden máme stařičký.
2: Co lidem předvedou ti nejmenší, popisuje jedna z vedoucích souboru Pentlička Sabina Dvořáková.
3: Vystupujeme hlavně tance od nás, z našeho regionu. Tím pádem vlastně Pentlička předvádí v průvodu hlavně boršické, potom i třeba polku nebo valčík, protože nás doprovází nejen cymbálová muzika Pentla, ale i dechová hudba Boršičanka. V pátek vlastně máme zkoušku, zhrávku, my tomu říkáme, a budeme všechno takhle dopilovávat, nějaké poslední detaily a uvidíme v průvodu a na pódiu.
2: Ještě před slavnostmi se ale musí nachystat kroje. Ty v Boršicích opravuje například Jitka Gotwaldová.
4: Chodí za nama, tetinama, které se tím zabýváme. Kroje se musí zprvu rozebrat, vypárat vyšívání, vyprat, no a potom znovu zpátky dát dohromady. No a ještě předtím pospravovat, dát nějak do rychtyku všechno.
2: U Boršičanů budou moct návštěvníci vedle vína a burčáku ochutnat i jednu specialitu – slané koláče. Ty společně s kolegyněmi připravuje Eva Bílková.
5: Tož to je kynuté těsto, slané těsto. Je tam cítit cibulka, česnek, čerstvá petrželka.
6: Kolik toho děláte třeba?
5: Jejda, no z 10 kilo. Já nevím, z 500 koláčků a velice to chutná. Za chvilku je to pryč.
2: Boršice se na slavnostech vína v Uherském Hradišti budou prezentovat jako součást mikroregionu Staroměstsko na nádvoří Staré radnice. Michal Sladký, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: počasí.
1: Dál nás bude zajímat všechno, co nějak souvisí s nejbližším vývojem počasí. Poslechneme si předpověď na pátek i celý víkend. Podrobné informace má připravené meteoroložka Andrea Kvapilová, kterou zdravím do Brna a přeju dobré ráno.
2: Hezké ráno.
1: Jak se dnešek projeví v celkovém pohledu? Slunce na obloze vynecháme úplně?
2: No, moc se ho úplně neužijeme, bude ta obloha převážně zatažená, čekáme déšť, až potom později odpoledne od západu začne těch srážek postupně ubývat, pak už by mohlo být většinou oblačno a až teprve později večer, a to hlavně teda na západě kraje, by už mohlo být i polojasno. Ty nejvyšší teploty dneska jenom od 12 do 15 stupňů. K tomu nám bude vát vítr ráno ještě na východě slabý, jinak by měl potom být mírný severní až severovýchodní do 20 km za hodinu.
1: Číslem v biozátěži potěšíte?
2: To potěšíme, tam je stupeň číslo 1 mírná zátěž.
1: A teď už se podívejme na očekávaný víkend, jestli dojde k nějaké změně. Jakou pro nás máte předpověď na oba volné dny?
2: Tak v sobotu tam ještě ze začátku té noci na tom východě kraje může být taková ta oblačnost zvětšená, nějaké ojedinělé doznívající srážky, jinak přes tu noc čekáme polojasno až oblačno, v té druhé polovině noci přechodně i skoro jasno, ale začnou se na místě vytvářet mlhy, hlavně teda v údolích. To ráno bude sobotní takové opravdu chladné, tam čekáme od 8 do 5 stupňů, ale v údolích, když se nám utiší vítr, tak nedá se vyloučit, že ty teploty mohou klesnout až ke 3 stupňům. A jinak ten den bude převážně polojasno až oblačno, čekáme i místy skoro jasno, a to hlavně teda v těch dopoledních hodinách, večerních a nočních. A ráno ještě musíme počítat s nějakými místními mlhami, hlavně teda v těch údolích, a výjimečně se může v sobotu vyskytnout přeháňka. Ty nejvyšší teploty čekáme od 17 do 20 stupňů. Vád nám k tomu bude vítr slabý, proměnlivý, během dne potom bude i přechodně mírný, severozápadní až severní do 20 km za hodinu. No a neděle tam během noci a rána čekáme většinou polojasno, v údolích se nám mohou vyskytovat lokálně mlhy, postupně nám začne od západu té oblačnosti přibývat, čekáme, že bude oblačno, hlavně potom večer a v noci i zataženo, a začne se nám potom hlavně během večera od západu rozšiřovat přeháňky. Ty nejnižší teploty od 11 do 7 stupňů, ty nejvyšší teploty nejčastěji od 19 do 23 stupňů.
1: Po víkendu už zůstane počasí stejné. Podívejme se ještě na úvod nového týdne. Naznačte prosím pondělí, úterý.
2: Tak pondělí čekáme stále takové zataženo se srážkami a vlastně od západu nám bude postupně ten déšť slábnout. Hlavně to bude během dopoledne a odpoledne už by potom mohlo i částečně

0: na stanici Staré Město 30,9 stupně Celsia.
1: A to už je o počasí všechno, alespoň pro tuto chvíli. Podrobnou předpověď do ranního vysílání Českého rozhlasu Zlín připravila meteoroložka Andrea Kvapilová. Děkujeme, přejeme hezký pátek i víkend a těšíme se zase brzy naslyšenou.
0: Děkuji, hezky na naslyšenou.
2: Složitá životní období si nevybíráme. Přicházejí nečekaně a často v momentě, kdy na ně nejsme připraveni. Ať už jde o ztrátu zaměstnání, náročnou péči o blízkého člověka nebo finanční potíže. Kam se obrátit o pomoc? Odpovídat na vaše otázky bude sociální pracovnice Adéla Suhradová. Už v pátek 6. března. Těší se na vás Silvie Pospíšilová.
3: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Za 8 minut půl deváté. Dnešní tip na výlet z dílny Arnošta Lukeše bude vonět vínem, ale nabídne něco i pro milovníky historie. Do turistického kontextu nás teď podrobněji uvede kolega Pavel Vacek.
1: Přání pěkného dne teď ode mě letí do dálek za všemi posluchači Českého rozhlasu Zlín, ale také malinký kousek.

0: kousek jen k protějšímu mikrofonu, kde zachytí adresáta Arnošta Lukeše. Buďte vítán.
1: Hezký den vám i posluchačům.
0: A tento hlas nás teď také pozve k dalšímu pěknému výletu. Kam to bude tentokrát, pane Lukeši?
1: Dnes bych chtěl posluchače pozvat do Mařatic. Jsou od roku 1950 součástí Uherského Hradiště. Ve svazích Mařatic se nachází množství vinohradů a pod nimi především v ulici Vinohradská také vinné sklepy. Při hřbitovním kostele na Nebezetí Panny Marie se rozkládá Uherskohradičský městský hřbitov. Na návrší Černá hora nad Mařatskými vinohrady se také nachází poutní místo kaple svatého Rocha, která už náleží do katastru Jarošov u Uherského Hradiště. Naučný okruh parkem Rochus pomocí jednotlivých zastavení představí přírodovědné i historické zajímavosti, ukázky udržitelného hospodaření a typické části krajiny tohoto území. Trasa vede z velké části evropsky významnou lokalitou Rochus, která je součástí evropské soustavy chráněných území Natura 2000. Délka okruhu je 2,3 km a nachází se na něm celkem 9 zastavení.
0: U nich na nás čeká spousta zajímavostí. Posluchači by ale jistě uvítali, kdybyste nám pár informací k této lokalitě poskytl už teď, pane Lukeši.
1: S radostí. Lokalita Rochus je bývalým vojenským cvičištěm. Dnes představuje přírodně zachovalý ostrov tvořený mozaikou křovin a lučních porostů uprostřed intenzivně zemědělsky obhospodařované a urbanizované krajiny. Barokní kaple svatého Rocha dominuje areálu. Je významným poutním místem. Kaple byla vystavěna jako připomínka morové rány, která v roce 1680 postihla Uherské Hradiště. V roce 2009 byla obnovena do podoby původního poutního kostelíka. Trasa se může absolvovat pěšky i s malými dětmi. Začneme na počátku ulice Vinohradská, kde tato ústí do ulice Sokolovská. Půjdeme k ulici pod Rochusem, podél přírodní památky Rochus až na vrchol Černé hory. Převýšení bude asi 100 metrů. Stočíme se k jihu a dojdeme k rozcestí a po pár metrech k poutní kapli. Zdejší archeoskanzen o víkendech pořádá různé kulturní a společenské akce, o kterých informuje na svých stránkách. Pokračujeme k jeho západu až k muzeu v přírodě s expozicí lidové architektury. Ta už je na ulici Vinohradská, po které se můžeme vrátit. Půjdeme okolo mnoha zajímavých vinných sklípků. V dolní části je možnost občerstvení ve vinných sklípcích a restauracích. Atraktivita procházky se zvýší v době burčáku. Pokud budeme mít potřebu se ještě dále projít, můžeme ze spodní části Vinohradské pokračovat po ulici Družstevní, Školní a Polní, kde narazíme na zelenou značku, která je součástí Cyrilometodějské stezky. Ta vede pod významným velkomoravským archeologickým areálem Sady a kolem bývalého židovského hřbitova až na třídu maršála Malinovského, na které jsou zastávky autobusu. Tím si prodloužíme trasu asi o 3 kilometry.
0: Ať už budete chtít ochutnat něco z vinné produkce, nebo vás spíše zláká historie, okolí Mařatic nabídne něco pro každého, tak si udělejte výlet podle doporučení Arnošta Lukeše. Rozhodně nebudete litovat.
2: Také Vinohradská ulice i lokalita Rochus v Uherském Hradišti budou tento víkend samozřejmě žít slováckými slavnostmi vína a otevřených památek. Pokud se chcete dozvědět více o programu, podívejte se na naše webové stránky zlín.rozhlas.cz. Poslechneme si skupinu Tým a pak už přijde Matěj s novými zprávami. Dobré páteční ráno.

0: Amálku a vyhraj. O svačině
1: to roztočíš. Amálka, krásná zdravá svačina.
2: Bylo 8:30.
3: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
2: A u nich je s vámi Matěj Neradilek. Organizace Česká rada dětí a mládeže rozdělí 4 miliony korun na kroužky dětí z rodin ohrožených chudobou po celém Česku. V rámci projektu Darujeme kroužky dětem podpoří i přes 1000 dětí ve Zlínském kraji. Ty za poslední 4 roky už získali přes 1,6 milionu korun na zájmové aktivity. Podle ředitele rady Ondřeje Šejtky výzva pro letošní rok začne 16. září. Zoo Zlín připravuje v Jižní Africe záchranné centrum pro ohrožené ptáky. Zaměří se především na supy, orly a papoušky kapské a vznikne ve spolupráci s místním partnerem. Jedním z velkých rizik pro tamní ptáky je elektrické vedení. Hynou po zásahu proudem nebo při nárazu do špatně viditelných vodičů. Zlínská zoo už od roku 2023 v zemi podporuje organizaci Vulpro, která se věnuje ochraně a záchraně supů. Na její aktivity teď navázá že právě nové centrum. Povolování, ale i rušení pobytu cizinců v Česku by mohlo být rychlejší. Počítá s tím návrh zákona, který jde dnes ve sněmovně do třetího čtení. Zákon předložilo ministerstvo vnitra, jeho přijetí podporuje i opozice. Jeho součástí je třeba digitalizace pobytového řízení, změny v evidenci cizinců nebo povinná registrace občanů z unijních zemí, kteří v Česku pobývají déle než 90 dní. Podle ministra vnitra z ANO Lubomíra Metnara zákon přispěje k bezpečnosti země a přinese efektivnější systém. Fotbalisté Slavie podlehli Lanc 2-3 v úvodním kole hlavní fáze Ligy mistrů. Pražané hráli skoro celý druhý poločas bez vyloučeného obránce Mikuláše Konečného. Přesto nad francouzským soupeřem dvakrát vedli, když dal oba góly Daniel Šturm. Po druhé se slovinský záložník trefil 2 minuty před koncem základní hrací doby. Pak ale slávisté dvakrát inkasovali v nastavení. Dnes bude obloha ve Zlínském kraji zatažená, déšť nebo občasný déšť bude od západu ubývat, během odpoledne se ještě mohou objevit ojedinělé přehánky, večer pak oblačno, později polojasno, povane ráno na východě slabý, jinak mírný severní až severovýchodní vítr. Aktuálně 13 až 9, nejvýše dnes 12 až 15 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Ve Zlíně v ulici Gahurova se střetl autobus s osobním autem. Silnice 1/50 ve Starém městě u Uherského Hradiště je po nehodě již obousměrně průjezdná. Z krátkých zpráv Českého rozhlasu Zlín to bylo vše.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Dostáváme se ke svátku Denisy, který vyšel oslavenkyním příjemně na pátek. Původ jména můžeme hledat mezi řeckými bohy. Je dodnes opojné, jako jejich víno. Původní význam se tedy přímo nabízí. Denisa se překládá jako božské dítě, no a jistě bude i božskou ženou. Tak všechno nejlepší, milé dámy, a tady je pro vás písnička Lucie Vondráčkové.

0: Jsem tam věnuju kousek času pátrání po osudech někdejších hudebních hvězd a nejednou mě překvapí, že některé pořád objíždějí akce a baví lidi, jako v případě mužské poloviny dua Mount and McNeil. Když si uvědomíme, že jejich zásah do hitparád proběhl před 45 lety, nebo je to naopak 54, ano, to je správně, no tak myslím, že to je obdivuhodné. Holandská dvojka už na první pohled působila na pohled kontrastně. Ona krásná blondýna, malá, drobná, on hromotluk, takový nepatrně hubenější Jiří Růžička, byste měli představu. Vydáme se do roku 72, tam se jim povedl parádní kousek, mezinárodní úspěch. Bylo to číslo jedna v Holandsku, Belgii, Dánsku, Švýcarsku a na Novém Zélandu. Písnička s názvem How Do You Do strávila taky 19 týdnů v americkém žebříčku Billboard, kde se dostala na 8. místo. A to jsou strohá čísla, která dvojici Mount and McNeil zajistila na zbytek života velmi slušný životní standard.
1: Cukrárna Petra Uhříka.

0: Je přesně 8:45, zastavíme se u meteorologických zpráv a ve stručné předpovědi zjistíme, jak to bude s pátkem dál.
1: Počasí.
0: Současné ranní teploty se v našem kraji pohybují mezi 9 a 12 stupni. Bude zataženo s deštěm, později odpoledne od západu postupně ubývání srážek a většinou na polojasno. Potom později večer na západě kraje očekáváme až polojasno. Nejvyšší teploty pro dnešek skromných 12 až 15 stupňů. Teď ve zbytku rána na východě povane slabý, jinak dál mírný severní až severovýchodní vítr rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou a taky zůstanou většinou dobré, biozátěž na jedničce pouze mírná.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

Páteční ráno je skoro v cíli, v dopoledním vysílání se dnes vypravíme do slunečních lázní v Luhačovicích, kde startuje výstava Bonsaje a umění. Z místa se přihlásí naše regionální stopařka Petra Sedláčková a to bude podle plánu po 10:45. A pak taky jedno důležité téma. Exekuce může začít i kvůli dluhu, který se na první pohled nemusí zdát nijak vysoký. Jak se člověk o exekuci dozví a co, o co může přijít, co dělat ve chvíli, kdy po srážkách nezbývá dost ani na nájem? O praktických otázkách spojených právě s exekucemi si dnes bude Kristýna povídat se sociální pracovnicí se zlínské pobočky neziskové organizace Romodrom, konkrétně Adélou Suhradovou. Už teď můžete dotazy k tématu exekucí posílat na e-mail studio.zlin@rozhlas.cz. Rozhovor pak začne po 11. hodině. Mějte se, milí posluchači, hezky. Petr Uhřík přeje za celý Český rozhlas Zlín příjemný pátek i víkend.

0: bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: V Uherském Hradišti dnes začínají slovácké slavnosti vína a otevřených památek. Zlínský kraj přispěje obcím na rozvoj dalších 26 milionů korun. Policie ukončila vyšetřování bývalého soudce Kafky. Dnes očekáváme v regionu zataženou oblohu a na teploměru až 15 stupňů. Matěj Neradělek má zprávy Českého rozhlasu Zlín. Slovácké slavnosti vína a otevřených památek dnes začnou v Uherském Hradišti. Od 16 hodin budou moct zájemci na Masarykově náměstí ochutnávat vína od místních vinařů. Následovat bude slavnostní zahájení. Jeho součástí bude i vystoupení slovenského lidového orchestru Zlaté husle, který vzešel z uměleckého souboru Lučnica. Během slavností musí řidiči počítat s dopravním omezením, jak říká mluvčí hradišťské radnice Jan Pášma.
2: Od dnešního odpoledne bude až do neděle uzavřené Masarykovo náměstí a přilehlé ulice Poštovní a Nádražní. V sobotu dopoledne během krojovaného průvodu řidiči neprojedou ulicemi Sokolovská, Všehrdova a přes Palackého náměstí. Celou sobotu potom bude platit uzavírka v ulici Vinohradská.
0: Zlínský kraj přispěje na dalších 11 projektů obcím, které mají od 2 do 5 tisíc obyvatel. Půjde o takřka 26 milionů korun. Podporu ještě musí schválit krajské zastupitelstvo, které zasedne v pondělí 14. září. Policie navrhla obžalovat bývalého soudce Romana Kafku z podvodu. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. Jestliže Kafku státní zastupitelství obžaluje, u soudu mu hrozí až 10 let vězení. Podle kriminalistů připravil podvodem desítky lidí o více než 20 milionů korun. Američané si připomínají 25 let od teroristických útoků z 11. září. Piety na místě původního světového obchodního centra se zúčastní všichni žijící američtí prezidenti, kromě toho současného. Donald Trump pronese projev u Pentagonu.
3: Američané dnes budou držet při vzpomínkové akci celkem 7 minut ticha za oběti 11. září. Dosud to bylo vždy 6 minut. Přidaná minuta patří všem, kteří zemřeli později na zdravotní následky, popsala zpravodajka ve Spojených státech Jana Ciglerová.
4: Poprvé se vůbec zohledňují záchranáři, hasiči a dobrovolníci, kteří pracovali na sutinách v Grand Zero a vdechovali toxický prach.
3: U památníku v centru amerického Manhattanu přečtou organizátoři jména všech téměř 3 000 obětí. Atentátníci z teroristické Al-Kaidy unesli ráno 11. září 2001 celkem 4 letadla. Dva stroje narazily do mrakodrapů Světového obchodního centra, třetí do Pentagonu a čtvrtý se po souboji pasažérů s teroristy zřítil do pole. Jiří Chábera, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Dnes bude obloha v kraji zatažená, déšť nebo občasný déšť bude od západu odpoledne ubývat, ojediněle se ještě objeví přehánky, večer pak bude oblačno, později polojasno, povane mírný severní až severovýchodní vítr a nejvyšší teploty naměříme mezi 12 a 15 stupni Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Ve Zlíně na třídě 3. května ve směru do Otrokovic se srazila 3 vozidla, 2 osobní a 1 nákladní. Na místě se mírně zdržíte. A to už bylo ze zpráv Českého rozhlasu Zlín všechno. Další za hodinu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Píše vína, dobrot misky, dnes chystejte pro Denisky. Ujímám se otěží, vím, co k tomu náleží. 6x v řadě 7 dní dávám dárky hudební. Tak tradičně v tomto čase učiním tak dneska zase. Už směřují na svou trasu krásné písně od rozhlasu. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro hlomňom srdcovky Zdeňka Junáka.
5: Český rozhlas Zlín. Srdcovky.

0: Nuž, moji milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme pátek 11. září roku 2026 a v Brně nám prší. Já vím, říkáte si, ten blbeček Junák se raduje, ale je to nutné. Je to nutné, je obrovské sucho a ten deficit vody je obrovský. Musím vám říci, že když jsem teď dneska kráčel do rozhlasu, měl jsem deštník, hezky tak krápalo, pršelo, najednou se vám tak dobře dejchá, vzduch je takový čistý, vymydlený, no prostě paráda. Takže je to hezké, je to hezké. Ono potom stejně má přestat zase pršet a má zase být hezky. No a nakonec houby porostou, doufám, že tady u nás, zatím je to pořád tam někde v Čechách a na severu Čech a v jižních Čechách, ale tady možná už i na Vysočině to začalo rašit, ale tady kolem nás, nevím, jak to vypadá v Buchlovských kopcích a na té naší, na těch Bílých Karpatech, tedy kolem toho Radějova, nevím, pojedu se podívat. Když jsem se koukal do kalendáře, tak jsem zjistil, že dneska mají svátek děvčata, ženy, které se honosí křestním jménem Denisa, ale také se k ním přidává i chlapec, muži, kteří se honosí křestním jménem Denis. Ovšem mě se Denis do vásničky nevešel, takže jsem opěvoval jenom Denisky, takže mě to pánové odpuste. Takže všem Denisům, Deniskám vinšujeme všecko nejlepší. A už tady mám první přáníčko z mailové adresy a to zní takto. Jako každý rok začátkem září bych ráda pozdravila moje žáky angličtináře. Již příští týden nám začíná škola a je to škola zcela výjimečná, do které se těší nejen žáci, ale také učitelka. Učím angličtinu velkou skupinu báječných seniorek a pár seniorů v centru Brna. Scházíme se v lekcích každý týden již několik let a já bych jim chtěla poděkovat za všechnu energii, dobrou náladu, úsměvy, vlídná slova a elán, se kterým do hodin přicházejí. Zároveň bych jim chtěla popřát hodně trpělivosti. I když studium občas nejde tak, jak by si představovali, ten trénink paměti a setkávání s přáteli za to určitě stojí. Moc se na vás těším. Vaše paní učitelka Alenka Večerková. Milá paní učitelko, rád splním vaše přáníčko. Je tady ještě takový dodatek. Kdyby to šlo, tak píseň od Heleny Vondráčkové Červená řeka. Děkuji. A ještě jste si vybrala písničku, to mám radost. Ale mám tu ještě jedno přáníčko z webového formuláře a to přímo rezonuje s tím vaším, paní učitelko. Zní takto. Poděkování paní učitelce Alence Večerkové. Je nám 71 plus a víc jak 10 let se scházíme v Peroutkově ulici, abychom se posunuli ve znalostech angličtiny. Naše paní čelka Alenka Večerková je empatická, laskavá, především hravá. Jan Amos Komenský by z její metody výuky škola hrou měl velkou radost. Alenko, díky moc za vše. Hodiny s vámi jsou prostě splendidní. A podpis, paní učitelko, chybí. Tak nevím, která žačka, který žák vám to posílá, nebo možná celá třída. Škoda. No, ale paní učitelka si vybrala písničku nejen pro sebe, ale taky pro vás, takže už je tady Helenka Vondráčková a její Červená řeka.
1: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

a dokola. No, moji milí, také jste si všimli, o kolik dřív se nám už stmívá. I v jasných dnech už před 8 hodinou musíme rozsvěcet. A nejen to. Bereme si svetry a bundy, protože se nápadně ochlazuje. A máme-li na starost děti, pečlivě kontrolujeme, jestli nemají studené ruce. Večery se nám pomalu krátí, venku už bývá chladněji a tak se zase víc přesouváme domů. A to možná přijde na řadu i čtení dětem nebo vnoučatům, pokud sami ještě číst neumějí. Nebo prostě raději poslouchají maminčin, tátův, babiččin nebo dědův hlas. A přiznejme si, že to máme docela rádi i my. Člověk si sedne, otevře knížku a začne. První věta. A hned otázka. A proč jel do lesa? Čtete dál. A kdo je tohle? Ukazujete na obrázek. Vysvětlujete a pokračujete. Takže souvislé čtení to někdy úplně není. A pak přijde důležitá připomínka. Ale vlk má mluvit hlubokým hlasem. Takže vlk mluví hlubokým hlasem. Princezna trochu jinak. A je tu další postava. A to už člověk pomalu neví, jaký hlas ještě vymyslet. Příběh se tak někdy čte mnohem déle, než autor původně zamýšlel. Ale možná právě to k večernímu čtení patří. Knížka je jen začátek. Zbytek už si děti zařídí sami. Tož tak.

Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Písnička dozněla a já tady mám druhé přáníčko, tentokrát z mailové adresy, a to zní takto. Chtěla bych popřát tátovi Pavlovi, našemu rodinnému šviháku lázeňskému, ať se brzy uzdraví, aby mohl zase prospěvovat a užívat si zahradu. Prosím o zahrání písničky Švihák lázeňský. Děkuji, dcera Pavla s rodinou. Milá paní Pavlo, to víte, že rád splní vaše přáníčko, zahrají vašemu tatínkovi. Krásná písnička, Švihák lázeňský, Jirka Schellinger. Takže pojďme se projít tedy tou lázeňskou kolonádou.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nes...

0: písnička dozněla a já už jsem to, jako jsem vám to říkal, už jsem to vlastně od pondělka, že dnešní, tento týdenní, celotýdenní hádanka bude pouze o čtyřech indicích, protože v pátek budeme odtajňovat celotýdenní hádanku, její výsledek, jelikož v sobotu vyráží srdcovky na cesty, jedeme do Uherského Hradiště. Takže vedle mě už sedí editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř, který každý týden pro vás celotýdenní hádanku připravuje. Tak, Milošku, ahoj.
1: Hezký den.
0: Jsi tady o den dřív?
1: Já jsem tady celý týden.
0: Celý týden jsi tady o den dřív, tak je to výborný. Tenhle týden, jak už jsem říkal, jste si museli vystačit se čtyřmi indiciemi a musím říct si, že jste byli úspěšní. Je pravda ta, že první správné odpovědi dorazily až v úterý. Není se čemu divit. Černá paní, neobvyklá lípa i stará mumie. To všechno vás nasměrovalo správně a nakonec to potvrdila i písnička, kterou znáte skoro všichni. Takže správné řešení, Miloši, je?
1: A já ti teď nechám úvod té písničky zaspívat, co bys tomu řekl?
0: Vidíš to, a kdybychom se předtím domluvili, já jsem si to nachystal nakonec.
1: Ty jsi to nachystal nakonec.
0: Hej, od Buchlova větor věje. Tak to je. Tak a teď tedy, jak jste k tomu měli dospět? V pondělí zněla tato indicie. Nic není černého ani bílého. U nás ta černá patří tam, kde se jinde chlubí bílou.
1: No, protože na Buchlově se zjevuje, na rozdíl od jiných hradů a zámků, nikoli bílá, ale černá paní.
0: Ano. Úterní indicie zněla takto. Vysazovat stromy vzhůru nohama se obecně nedoporučuje. Někdy a někde to však stojí za to.
1: Ano, na nádvoří tam roste takzvaná lípa neviny, kterou zasadil korunou do země na smrt odsouzený mladík a měla dokázat, že je nevinný, což ano. Dokázala tím, že se ujala.
0: A jelikož já jsem na hradě Buchlově někdy v 60. letech jako gymnazista provázel, tak já vím, že to byl vlastně zbrojnož z královské družiny, jmenoval se Vlček, a on ulovil jelena, a za to byl prostě potrestán. A proto, jako když se stál u toho stolce, mimo jiné, to je v té fázi hned na začátku hradu, když se vyjde po těch schodech nahoru, že jo, tak tam u toho stolce soudcovského, tak jako řekl, když se do roka do dne ujme, a ona se ujala, zazelenala se, takže byl zproštěn viny správně. Ve středu zněla tato indicie. Té mé dámě nějaký ten rok už je. Žádnou jinou jejího původu na Slovácku tak dlouho neokukují.
1: Ano, mumie dovezená na Buchlov v první polovině 19. století byla potom veřejně vystavená jako pravděpodobně první na území dnešní České republiky.
0: Ano, a poslední tedy čtvrteční, ano, to už jsme si řekli, zněla, když je potřeba, tak od nás vítr věje.
1: Takže?
0: Odkud to je, na které místo vás celý týden vedeme?
1: A proč vás tam vedeme, to jsme nedali do otázky, ale to je také důležité. A ty jsi to už naznačil trošku při té odpovědi, protože ve stínu, no tak on by ten stín byl hodně velký, ale ve stínu tohoto majestátního hradu Buchlova v sobotu se budeme těšit na naše posluchače.
0: Ano, máme to trošku jako dál, ale nebojte se, v podstatě, když bude světlo nebo jasno, tak na ten Buchlov dohlédneme, nebo opačně. Ano, takže ej od Buchlova, je. Takže přátelé, soutěžili jste všichni o CDčko s operou Leoše Janáčka, její Pastorkyňa. Je to opera o třech jednáních. Zpívají třeba Jenůfu Libuše Domanínská, Stařenku Soňa Červená a řada dalších úžasných operních pěvců. Tak. Správnou odpověď nám zaslala mimo jiné a vítězkou se stává paní Alena Londová z Liptálu. Tak paní Alenko, my vám s Milošem blahopřejeme, užijte si cenu. Tak a my si teď pustíme písničku a na vás, moji milí, se těšíme zítra od 11 hodin v Uherském Hradišti.

0: Písnička dozněla, byly to Růže od skupiny Nezmaři. No a mám tady třetí přáníčko z mailové adresy, to zní takto. V pátek 11. září prosím o zahrání písně Mám tě rád od Davida Krause k našemu 33. výročí svatby. Za těžké zločiny se dává 25 let. My už s manželkou Martinkou kroutíme 33. rok, máme 3 dospělé děti a čekáme 3. vnouče. A pořád jsme nedostali milost, čekáme do životí. Ale nelituju ani jediného dne v této společné cele. Děkuji, Radek Ambros ze Světlé. Milý Radku, rád zahrají k vašemu výročí. V takové cele, to je úžasné, vidíte, žádná televize, nejste rozptilováni, žádná knihovna a jen jeden pro druhého. Nádhera. Takže já vám také přeji ještě dlouhá, společně prožitá léta, ve štěstí a zdraví a ať ta cela je prostě plná štěstí, lásky, porozumění a tolerance. Vybral jste si písničku Mám tě rád, kterou zpívá David Kraus, ale bohužel tu nemáme v našem archívu. Máme písničku Mám tě rád, ale v originálním podání slovenského zpěváka Karola Duchoně. Takže doufám, že vás potěší. Karol Duchoň a Mám tě rád.
1: Český rozhlas Zlín. Srdcovky.

Říkej mi, zpívá Petra Janů, a já vám říkám, moji milí posluchači, že dnešní srdcovky pomaly linku končí. Ano, končí, takže já vám ještě, než se rozejdeme, tak vám zopakuji indicí. Ne, nezopakuji, my už máme vyluštěno, protože co? Zítra vyrážíme do Uherského Hradiště se srdcovkami, jedeme na cesty. Takže já vám jenom připomínám, moji milí, pokud chcete, abych vám hrál písničky, které máte rádi, na objednávku, splnil vaše přáníčko, že chcete někomu něco vzkázat, popřát, tak mi to musíte dát vědět. Máte tyto tři možnosti. Pokud se vám nechce psát, tak mě to můžete namluvit svým hlasem na telefonní záznamník s číslem 737 250 358, záznamníky vám k dispozici non-stop, anebo přes e-mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz, anebo přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlín.rozhlas.cz. A pokud chcete, abych vám v konkrétní den zahrál vaši konkrétní písničku, musíte mi to dát vědět v dostatečném předstihu, abychom to všechno stačili zprodukovat, jak se říká, a zařadit do scénáře. Tak, to je pro dnešek všechno. Mějte se moc a moc hezky a zítra po 11. hodině se na vás budu opět těšit, tentokrát z Uherského Hradiště. No a v pondělí potom, ale to vám řeknu vlastně v sobotu. Takže mějte se hezky a naschledanou.

Spatřil jsem kometu, oblohou letěla. Chtěl jsem mi zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa v remísku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem. My už tu nebudem, ach pícho marnivá.

smrti, se kterou smířit nejde se. O lásce, o zradě, o světě a o všech lidech, co kdy žili na téhle planetě. Na hvězdném nádraží cinkají vagóny, pan Kepler rozepsal nebeské zákony, hledal až nalezl v hvězdářských triédrech tajemství, která teď neseme na bedrech, velká a odvěká tajemství přírody, že jenom z člověka člověk se narodí, že kořen s větvemi ve strom se spojuje,

0: Spatřil jsem kometu, byla jak relief, s pod rukou umělce, který už nežije. Šplhal jsem do nebe, chtěl jsem ji osahat. Marnost mě vyslékla celého do naha, jak socha Davida z bílého mramoru. Stál jsem a hleděl jsem nahoru. Až příště přiletí, ach pícho marnivá, my už tu nebudem, ale jiný ji zaspívá. O vodě, o trávě, o lese.
1: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
2: Soutěž o iPhone s krásnem. Kup šunku Amálku a vyhraj.
3: O svačině to roztočíš.
4: Amálka. Krásná zdravá svačina.
5: Bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
5: V Napajedlích na Zlínsku došlo ráno k havárii na vodovodním řadu. Bez vody jsou desítky rodinných a bytových domů. Nová výstava Cesta odvahy je k vidění v Koryčanech. Knihovna Václava Havla mění název. Jméno prvního českého prezidenta ponese jiná instituce. Dnes očekáváme v regionu zataženou oblohu a na teploměru až 15 stupňů. Matěj Neradělek je s vámi u zpráv Českého rozhlasu Zlín. Přibližně 40 rodinných a 15 bytových domů v Napajedlích je od rána bez vody. Důvodem je havárie na vodovodním řadu. Týká se to lokalit Zámoraví, Radovany a části třídy Tomáše Bati a ulice Moravní. Vodárna Zlín informovala, že zajišťuje náhradní zásobování pitnou vodou. Předpokládané obnovení dodávek vody je dnes okolo 18. hodiny. V Koryčanech na Kroměřížsku je k vidění nová putovní výstava Cesta odvahy. Expozice v městské knihovně potrvá do 17. září. Zaměřuje se na příběhy odbojářů Oldřicha Pechala a Cyrila Žižlavského v období tzv. Kyjovské Heidrichiády. Oldřich Pechal byl elitní československý voják a velitel výsadku Zinc, který po vysazení do vlasti nepromluvil ani při krutém mučení gestapem. Cyril Žižlavský byl koryčanský učitel, který Pechala po skoku ukrýval ve svém bytě. Knihovna Václava Havla ponese nové jméno První prezidentská knihovna. Respektuje tak přání vdovy po ex-prezidentovi Dagmar Havlové. Ta odvolala souhlas s užíváním Havlova jména. Předcházely tomu spory mezi zaměstnanci a tehdejším ředitelem knihovny Tomášem Sedláčkem. Podle Havlové teď bude jméno Václava Havla používat jiná instituce.
6: Licenci jsem už bezúplatně svěřila jinému subjektu, kterému důvěřuji. Projekt plánujeme slavnostně představit na křtu lavičky Václava Havla 21. září.
5: Kromě Havlové spolupráci ukončili i donoři Zdeněk Bakala a Karel Komárek. Podle vedení bude první prezidentská knihovna pořád pokračovat v Havlově odkazu. Program se má dál soustředit na ochranu lidských práv nebo literaturu. Knihovna se už nebude podílet na organizaci ceny Václava Havla. Současná vláda zatím neplánuje navyšovat výdaje na obranu na 5% HDP, cíl 3,5% na přímé obranné výdaje a 1,5% na související přijali členské státy Severoatlantické aliance předloni. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO je nereálný, aby Česko tento závazek v roce 2035 splnilo. Opoziční zástupci to kritizují. Podle předsedy sněmovního výboru pro obranu Josefa Fleka z hnutí STAN navíc stále není známá nová podoba koncepce výstavby armády České republiky.
7: Mě zarazilo to, že pan ministr vytváří koncepci 2040, ale my vidíme, že on není schopný kvačer dodat natož, aby dodrželi rámec financování. A pokud se budeme bavit o tom, že jeden rok se řekne, že 2% budou, pak že nebudou, to je právě obrovská chyba, že armáda neví, s čím může počítat.
5: Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD řekl, že ji dokončí v říjnu po schválení návrhu rozpočtu na příští rok vládou.
8: Počasí.
5: Dnes bude obloha ve Zlínském kraji zatažená, déšť nebo občasný déšť bude od západu ubývat během odpoledne, kdy se ještě mohou objevovat ojedinělé přehánky. Večer pak čekáme oblačno, později až polojasno, povane mírný severní až severovýchodní vítr a nejvyšší teploty vystoupají na 12 až 15 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
5: V Uherském Brodě v ulici Šumická je vysypaný beton na vozovce. Místem projedete s opatrností. Na dálnici D1 na prvním kilometru na dálnici D49 na prvním kilometru ve směru od D1 na Fryšták je hlášen předmět na vozovce. Ve Zlíně na třídě 3. května ve směru do Otrokovic se střetla 3 vozidla, 2 osobní a 1 nákladní. A to už bylo ze zpráv vše. Teď je před námi dopolední vysílání.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Dobré dopoledne, milí posluchači Českého rozhlasu Zlín. Před pár minutami bylo 10 hodin a k mikrofonu proto usedá Kristýna Fuchsová. Je pátek 11. září a začíná vysílání, které pravidelně patří praktickým radám, zajímavým lidem, hudbě a také tomu, co se právě děje kolem nás. Ze všeho nejdřív představíme další soutěžní recept pochoutkového roku. Bude to jablkové tiramisu. Dovedou nás k němu písně kapely Elán nebo Pavla Bobka. Příjemný poslech.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Pátek dopoledne je s vámi Český rozhlas a Zlín. Letošní rok je už 10. pochoutkovým rokem a proto spolu s vámi posluchači hledáme nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. A připomínáme si je týden co týden. Ale pozor, už je nedělají sami autoři. Všech 36 výherních receptů vaří a peče porota spolu s našimi profesionálními kolegy. V neděli to bude jablkové tiramisu od Kamily Jelínkové z Čáslavy. Nejlepší recept roku 2025 podle posluchačů. Připraví ho cukrář Vojtěch Vrtiška. Patrik Rozehnal ho zastihl při práci a ptal se, jestli ty dorty s lékařskou tematikou peče pro obměkčení zkoušejících ve škole.
1: Ne, je to pro vybití mého traumatu.
2: Z těchto předmětů?
1: Přesně. Někdo chodí na terapie, já si upeču dort.
2: Máš už psychologa?
1: Zatím ještě ne. Uvidíme, jestli se někdo přihlásí po tomto díle.
3: Vy už ale víte, že budeme dělat jablkové tiramisu a taky víte, že bude asi úplně jiné, než ho dělala ta soutěžící.
1: Já jsem ten recept tak jako vlastně oloupal na úplný bazál těch surovin a zase znova jsem ho postavil do moderní podoby.
2: Jak moc moderní?
1: Bude ve skleničce.
3: Ta jablečná náplň bude taky dost netradiční a prý se to dokonce speciálně jmenuje kompoté. Jaký je rozdíl mezi kompotem a kompoté?
1: Kompot, máme ten klasický ve skleničce. Co se týče kompoté, tak to je vždycky vklad do dezertu. Taková jako hustší směs, ale ještě to není marmeláda nebo džem svařená. Má v sobě vyšší podíl tekutiny.
3: Vojta se vyřádil i při zdobení. Tu samotnou šlehačku se zakysanou smetanou tak jako provázkoval do skleničky, že to vypadalo jak skoro mozeček.
1: Jo, může to být nějaké klubíčko, mozeček, vyvrhnutá střeva.
3: A tu chuť těch jablek jste tam skoro nehledali. Mám pocit, že to bylo až do citrusova.
1: Že je to takový velice svěží, ovocný až tropický.
2: Takže zdravíme Kamilu Jelínkovou.
1: Určitě, moc máváme.
0: Postup přípravy jablkového tiramisu od Vojty Vrtišky vám prozradíme v neděli v pořadu Pochoutkový rok po 10. hodině. Ale recept najdete už teď třeba na našem Facebooku nebo Instagramu a později i na stránce pochoutkovýrok.cz. Původní recept od Kamily Jelínkové z Čáslavy bude spolu s těmi dalšími výherními recepty z předchozích ročníků soutěžit o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let.
4: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.
5: This is the story of El Luto. A man who was born to be hunted like a wild animal because he was poor. But he refused to accept his fate and today his honor has been restored.

sobotu od 17. vám na pohovce Jožky Kubáníka terapeut Adam Schmidt poradí, jak zvládat přejídání a jak tomu velkému nutkání sníst, co vidíte, porozumět. A v neděli od 11. s terapeutkou Markétou Kořínkovou probereme, jak důležité je hrát si a na hravost nezapomínat. Na mé hosty i na vás se v sobotu

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: V Luhačovicích dnes začíná výstava bonsaje a umění. Ve Slunečních lázních budou po 10 dní k vidění bonsaje, sochy, japonské meče nebo další ukázky tradičního japonského umění. Na místě je naše regionální stopařka Petra Sedláčková. Petro, přeji hezké dopoledne.
2: Krásné dopoledne. Výstava bonsai a umění dnes ve Slunečních lázních v Luhačovicích se pro návštěvníky otevřela teprve před hodinou. A jak už název napovídá, hlavní roli na ní hrají právě bonsaje. A na ty se teď podíváme trochu podrobněji. Povídám si s Josefem Valuchem z Bonsai Muzeum Isabelia ve Starém Městě na Uherskohradišťsku, který je autorem těchto malých tvarovaných stromů. Přeji vám krásné dopoledne.
3: Dobrý den, paní doktorko.
2: Když se na bonsaje, nebo vlastně bonsaje je takový malý stromek pěstovaný v misce. Samotný název je převzat z japonštiny. Bon znamená strom a sai znamená miska. Dohromady je to tedy strom v misce. A co všechno je potřeba, aby mnou pěstovaná rostlina mohla být považována za bonsai?
3: No, když nasadíte stromeček správné velikosti do bonsajové misky, tak je to svým způsobem už bonsai. Záleží potom o tom, jaká to je kvalita bonsaje. Bonsaje můžou být staré rok, dva roky, pět roků, ale skutečně za krásné a velmi ceněné bonsaje jsou stále té exponáty.
2: Takže když si třeba vysadím teďka do misky fíkus, nějakou rostlinku, můžu si z toho vytvarovat bonsai?
3: Samozřejmě, můžete nasadit do správné mísy a můžete za pár roků mít z toho úplně nádhernou krásnou bonsai. Fíkus je velmi vhodná rostlina.
2: Výborně, já se moc těším, protože doma mám několik fíkusů, takže můžu začít hned, tak se vrátím z natáčení. A když se na bonsai člověk podívá poprvé, možná ho překvapí, jak moc mohou připomínat opravdu skutečné vzrostlé stromy. Já už jsem měla tu možnost se na ně podívat, obdivovat je. A co vás osobně na jejich pěstování a tvarování baví nejvíce?
3: Vy jste řekla správně, že vlastně bonsai mají připomínat staré stromy. To řekl už John Naka. John Naka byl jeden slavný japonský bonsaista, který žil v Americe a řekl, že není správné, když stromy připomínají bonsaje, ale správné je

0: když vlastně bonsaje připomínají staré stromy. To jste se ptala ještě jednou?
1: A co vás baví na tom tvarování těch stromů? Já vidím, že vás baví i historie, ale co se týká těch stromečků jako takových, té péče, co vás na tom baví nejvíc?
0: Mě osobně baví nejvíc, když si můžu v přírodě najít vhodný materiál, vhodný stromeček. Ten stromeček si můžu z přírody přivést domů a pak na něm několik desítek roků pracovat.
1: Je to opravdu dlouhý proces, než se tedy z toho stromu stane bonsai, tak abych mohla hrdě se s tím někde chlubit a říct, tohle jsem vytvořila já a pomohla mi k tomu příroda. Takže je to obdivuhodná práce. Vy máte právě tady na výstavě několik desítek, řekněme, stromečků, krásných bonsají, vzrostlých, vyšších, starších, mladších, ale je tady opravdu jedna vzácná kolekce a to je kolekce tisů. Povězte mi o ní něco trošku více. Jste ji získal?
0: Ano, máte pravdu. Je tady nádherná kolekce Taxus cuspirata a tady ty stromečky pocházejí z Japonska. Některé možná pocházejí z Kurilských ostrovů, protože když jsem je kupoval na ostrově Hokkaido v Japonsku, začínal jsem před téměř 30 lety je sbírat, tak mě říkali staří Japonci, že některé pocházejí vlastně z Kurilských ostrovů, které vykopali hned po válce. Ale tady ta kolekce, bych řekl, že na světě nemá konkurenci, protože my máme ve sbírce více než 50 velmi vzácných exponátů starších několik set let a když jezdím po světových výstavách, nikdy jsem neviděl tak velkou kolekci.
1: Pane Valuchu, já vám moc děkuji za tento úvod do světa bonsají, který věřím přiláká nejednoho našeho posluchače právě na výstavu do Luhačovic. Já jenom našim posluchačům ještě doporučím, ať se v sekci tisu zaměří na jeden konkrétní strom, protože u něho je ze dřeva vytvarovaný obličej starého japonského muže. Takže zkuste zapátrat, abyste si třeba našli to, co já jsem měla možnost obdivovat tady s panem Valuchem. Přesunu se ale dál. Výstava totiž není pouze o bonsajích. Ve Slunečních lázních budou k vidění také další exponáty spojené s asijskou kulturou a o víkendech ji doplní také speciální program. O tom, co všechno návštěvníky čeká, si povídám s ředitelkou Slunečních lázní Hanou Felsmanovou, kterou taky zdravím. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Výstavu teď o víkendu, vlastně ode dneška, od pátku do neděle, doplní dny asijské kultury. Jak tento doprovodný program výstavu rozšíří a co všechno návštěvníkům nabídne?
2: Tak jako první zmíním asi oblíbená samurajská vystoupení s autentickým programem japonské školy Katori. V podání samurajského mistra Marka Motičky můžou návštěvníci sledovat bleskové útoky, tasení meče, ukázky sebeobrany dlouhým mečem nebo sebeobranu pažemi a holí. Přesekávat se budou také rohože, takže to je taková oblíbená atrakce. Vystoupí nám také divadlo Kyogen s představením samurajských komedií a nebude chybět ani oficiální žákyně školy Kamigatami Ogawariu s tradičním japonským tancem. Výstavu nám pak doplňují umělecká díla a návštěvníci se mohou zúčastnit čajových rituálů, čaje si mohou také zakoupit, včetně různých čajových servisů a keramiky. Program bude doplněn hudebními vystoupeními a nebude chybět ani tradiční kulinářská show, kdy si pod vedením zkušeného sushi mástra mohou vyrobit vlastní sushi, mohou si ho odnést a samozřejmě zkonzumovat, takže spousta zážitku.
1: Zní to fantasticky, já v tom cítím úplně ten yin a yang, kdy se u bonsai krásně uklidním, u čaje se krásně uklidím, no a pak mi zvedne tlak třeba to samurajské vystoupení. Já vám moc děkuji, paní Felsmanová, za pozvání do Slunečních lázní. Výstavu bonsai a umění můžete navštívit až do 20. září a už tento víkend ji doplní zmiňované dny asijské kultury. Kompletní program a další informace naleznete na webových stránkách sluneční-lázně.cz.
3: Petro, děkujeme za informace a přejeme krásný den. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Regionální stopařka Českého rozhlasu Zlín, redaktorka Petra Sedláčková, se také dnes vydala na zajímavou akci, kterou můžete ve Zlínském kraji navštívit. A může se objevit také u vás. Své tipy jí posílejte na e-mail stopar.zlin@rozhlas.cz.
4: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Zlín. Boty jako vzpomínky, příběhy i inspirace pro současný design. Galerie Václava Chada ve Zlíně představuje výstavu Příběhy bot, která propojuje tvorbu studentů Univerzity třetího věku a mladých designérů obuvi z Univerzity Tomáše Bati. A více nám o výstavě řekne teď její kurátorka Miroslava Ptáčková, kterou po telefonu zdravím. Dobrý den.
1: Dobrý den, srdečně zdravím posluchače.
0: Na výstavě se potkávají díla dvou generací studentů. Co podle vás může takové setkání přinést oběma stranám?
1: Myslím, že právě toto propojení na výstavě je velmi zajímavé. Setkávají se zde studenti univerzity třetího věku, kteří do tvorby přinášejí své životní zkušenosti a osobní vzpomínky. Právě se studenty designu obuvi Univerzity Tomáše Bati, kteří naopak přicházejí se současným pohledem na design, materiál a formu. A touto výstavou jsme chtěli vlastně ukázat, jak může vzájemně toto setkání se doplňovat, jak se spojuje především tvořivost a vztah ke Zlínu.
0: Jedna část výstavy vychází z osobních vzpomínek a zkušeností. Jak se podařilo tyto příběhy převést do výtvarné podoby?
1: A studenti univerzity třetího věku si vybírali konkrétně botu, se kterou mají spojenou osobní vzpomínku nebo určitý životní příběh. A ten potom spojili dvěma způsoby. A to prostřednictvím malby a také kaligrafie. Takže vzniká zajímavé propojení obrazu a textu. A bota už není jenom takovým běžným předmětem, ale stává se nositelem vzpomínky na konkrétního člověka, místo a nebo třeba životní okamžik.
0: A druhou část tvoří autorské modely obuvi mladých designérů. Jak moc se jejich návrhy liší od bot, které běžně potkáváme v obchodech?
1: A nejde primárně o návrhy určené pro sériovou výrobu, ale o autorské objekty, ve kterých mohou studenti experimentovat s materiálem, konstrukcí, tvarem i samotnou myšlenkou obuvi. Většina modelů ale může být realizována na zakázku pro zájemce, takže když se někomu bude líbit bota, může se ozvat. Jiné už se pohybují zase na hranici designu a volného umění a právě to je na nich to zajímavé, že ukazují, kam až lze známý předmět, jako je bota, výtvarně posunout.
0: Velkým tématem je Zlína a jeho obuvnická historie. Jak se v jednotlivých dílech promítá odkaz Tomáše Bati?
1: Baťův odkaz je vlastně spojovacím prvkem celé výstavy. Velmi výrazně ho připomínají společné portréty Tomáše Bati, které jsou tady dva. A vznikly složením mnoha samostatných maleb studentů univerzity třetího věku. Každý totiž vytvořil svou část a až jejich spojením vznikl jeden celek, což je zároveň symbol spolupráce, vzájemného respektu a společné odpovědnosti.
0: Říkala jste mi, včera jste totiž výstavu otevřeli vernisáží a jste nadšená, že přišlo tolik zájemců, tolik možná zvídavých lidí, tak povězte, kde a kdy mohou i ostatní lidé výstavu navštívit?
1: Tak výstavu je možné navštívit v galerii Václava Chada v prvním poschodí Zlínského zámku až do 15. listopadu. A budeme samozřejmě rádi, když návštěvníci přijdou a sami objeví jednotlivé příběhy a stopy, které se za vystavěnými díly skrývají. A zároveň bych ráda pozvala na doprovodný program, který bude 12. listopadu, kdy si s hosty popovídáme u sklenky Proseka, o univerzitě třetího věku, o ateliéru designu obovy a o všem, co vlastně návštěvníky bude zajímat.
0: A povězte ještě, v které dny mohou lidé přijít?
1: A ve středu až pátek a sudé neděle vždy od 13 do 17 hodin.
0: Vychází i teď tato neděle jako ta suda? Slyšíme se, paní Ptáčko?
1: Ano, slyšíme se.
0: Ano, jenom mě zajímá, jestli tato neděle bude taky otevřená pro zájemce.
1: Teď jste mě překvapila, můžu podívat do kalendáře.
0: Tak
1: bude to příští týden v neděli.
0: Příští týden, výborně. Tak jo, to byla pozvánka na výstavu Příběhy bot, dialog generací a oborů v galerii Václava Chada ve Zlíně od kurátorky Miroslavy Ptáčkové. Díky a naslyšenou.
1: Děkuji všem, naslyšenou.
2: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Pátek dopoledne posloucháte Český rozhlas Zlín. Pokud vám chutná mango, poslechněte si, jak pomoci jeho dozrání.
1: Babské rady.
2: Mango je vynikající tropické ovoce s nezaměnitelnou sladkou a aromatickou chutí. Z našich obchodů si většinou domů přineseme nezralé plody. Jak je tedy skladovat, aby dozrály a nezačaly brzy hnít? Aby si mango uchovalo svoji chuť a vůni, skladujte ho při pokojové teplotě, nejlépe odděleně od ostatních aromatických potravin. Nikdy ho nedávejte do lednice, nízké teploty mangu nesvědčí. Pokud chcete zrání uspíšit, dejte ho spolu s jablkem nebo banánem na jeden den do papírového sáčku. Ostatně i na mangovníku se plody před dozráním ručně balí do novinového papíru, což je ochrana před naklovnutím ptáky nebo poškození hmyzem. Vyzkoušet můžete i trik z indické kuchyně, kde je mango super oblíbená potravina. Nedozrálé plody tam celé zasypávají neuvařenou rýží. Stačí ponechat je takto 6 hodin. Mango je skvělou zásobárnou vitamínu C. 200 gramů čerstvého manga obsahuje doporučenou denní dávku tohoto života budiče.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

dospíval Jiří Štědroň. Exekuce může výrazně zasáhnout do každodenního života. Problémem nemusí být jen samotný dluh, ale také nejistota, jak v takové situaci postupovat a kde hledat pomoc. A právě proto nás dnes čeká poradna Českého rozhlasu Zlín se zlínskou sociální pracovnicí Adélou Suhradovou z neziskové organizace Romodrom právě o exekucích. Začneme hned po zprávách v 11 hodin. Zůstaňte s námi.

tak vlastně krásně, psal jsem jenom básně, že už nikdo nevydá, je to teď vidím jasně. Já jen celý léta dlouhý, byl jsem plný touhy,

0: vyhraj. O svačině to roztočíš. Amálka, krásná zdravá svačina.
1: Bylo 11 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: V Luhačovicích dnes začíná výstava bonsai a asijské kultury. Slavnosti vína v Uherském Hradišti dnes zahájí vystoupení slovenského lidového orchestru Zlaté husle. V Česku ubývá lidí, počet obyvatel se meziročně znovu snížil. Dnes očekáváme v regionu zataženou oblohu a na teploměru až 15 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín a Matěj Neradilek. Ve Slunečních lázních v Luhačovicích dnes začíná desetidenní výstava bonsaje a umění. K vidění jsou také ukázky samurajských bojových umění, tradičních tanců a kaligrafie. Výstava bude otevřená každý den mezi 9 a 17 hodinou. První víkend bude patřit dnům asijské kultury, ten následující pak festivalu čaje. Vstup na venkovní doprovodný program je zdarma. Spoplatněná je pouze vnitřní expozice bonsají ve skleníku. V Uherském Hradišti dnes začnou slovácké slavnosti vína a otevřených památek. Během třídenní slavnosti vystoupí na 20 místech po celém městě několik desítek folklorních souborů. Své tradice také představí zhruba 70 obcí z celého Slovácka. Jednou z nich budou i Boršice, říká jedna z tamních organizátorek Pavlína Papajová.
3: Pro mě je to srdeční záležitost, já mám ráda folklor, já mám ráda místní tradice a taková ta možnost prezentovat tu obec, ukázat, jaké máte kroje, ukázat, jak ta dědina drží při sobě, to Hradiště prostě nabízí. To Hradiště jakože ukáže tu pestrost celého tady toho kraje.
1: Dnešní program na Masarykově náměstí začne v 16 hodin. Na slavnostním zahájení vystoupí i slovenský lidový orchestr Zlaté husle, který vzešel z uměleckého souboru Lučnica. Za první polovinu roku v Česku ubylo meziročně zhruba 12 tisíc obyvatel. V zemi teď žije zhruba 10 milionů a 900 tisíc lidí. Ukazují to data Českého statistického úřadu. Zemřelých bylo o 21 tisíc víc než nově narozených. V Česku podle statistiků už pátým rokem klesá porodnost i plodnost. Úřad naopak registruje vysoký počet uzavřených manželství, říká za statistiky Michaela Němečková.
4: V první polovině letošního roku bylo podle předběžných údajů uzavřeno 18,5 tisíce nových manželství, o 500 více než o rok dříve. Jen v průběhu měsíce června bylo zaznamenáno 9,5 tisíce sňatků, vůbec nejvyšší měsíční počet za poslední 4 roky.
1: Celkový úbytek obyvatel trochu zmírnil počet lidí, kteří se do Česka přistěhovali. Bylo jich o 9 tisíc víc než těch, kteří ze země odešli. Převažovali mezi nimi Ukrajinci a Filipínci. Při nehodě turistického autobusu na východě Švýcarska zemřelo 5 lidí, dalších 40 je zraněno, informovala o tom tamní policie. Vozidlo havarovalo včera večer v kantonu Graubünden, nedaleko hranic s Rakouskem a Itálií. Autobus tam najel do svodidla a spadl ze silnice na bok. Na místě zasahovali záchranáři i 5 vrtulníků. Podle úřadů cestu organizovala nizozemská společnost a cestující byli z většiny Nizozemci.
2: Počasí.
1: Dnes bude obloha ve Zlínském kraji zatažená. Déšť nebo občasný déšť bude od západu ubývat během odpoledne, kdy se ještě mohou objevit i ojedinělé přehánky. Večer pak čekáme oblačno, později až polojasno, povane mírný severní až severovýchodní vítr a nejvyšší teploty dnes vystoupají na 12 až 15 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: V Kroměříži v ulici Tovačovského bourala dvě osobní vozidla. Ve Zlíně v ulici Nová cesta počítejte s úplnou uzavírkou provozu. Zprávy končí a Český rozhlas Zlín přeje pohodový pátek.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Exekuce může začít i kvůli dluhu, který se na první pohled nemusí zdát nějak vysoký. Jak se člověk o exekuci dozví, o co může přijít a co dělat ve chvíli, kdy po srážkách nezbývá dost ani na nájem? O praktických otázkách spojených s exekucemi si dnes budu povídat se sociální pracovnicí ze zlínské pobočky neziskové organizace Romodrom Adélou Suhradovou, kterou vítám ve studiu Českého rozhlasu Zlín. Dobrý den.
6: Dobrý den.
5: Pokud řešíte exekuci nebo máte k tématu vlastní dotaz, pošlete nám jej na e-mail studio.zlin@rozhlas.cz nebo si zapište telefonní číslo 221 555 210. Zavolat můžete už po písničce Ivana Hlase. Příjemný a obohacující poslech i v této hodině přeje Kristýna Fuchsová.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Zlín a jeho páteční poradnu. Dnes je mým hostem zlínská sociální pracovnice Adéla Suhradová z neziskové organizace Romodrom, která poradí, co dělat při exekuci. Pokud máte dotaz, napište nám ho na e-mail studio.zlin@rozhlas.cz nebo zavolejte na číslo 221 555 210. Ještě jednou ho zopakuji, 221 555 210. Jsme tu pro vás. A my začneme první otázkou. Jak vlastně exekuce začíná? Co musí předcházet tomu, než se člověku exekutor objeví před dveřmi?
1: Tak než se exekutor skutečně objeví u dveří, musí předcházet několik kroků. Musí existovat samotný dluh, ten věřitel tomu, komu dlužíme, musí mít takzvaný exekuční titul. To znamená nějaký rozsudek od soudu, platební rozkaz, rozhodčí nález a jiné tady tyhle listiny. Rozhodnutí musí být vykonatelné. To znamená, že musí uplynout lhůta, ve které měl dlužník ten dluh dobrovolně zaplatit, a potom ten samotný věřitel podává návrh na zahájení té exekuce. Pokud se to tam dobrovolně nezaplatí, máme tam ten papír od soudu, tak věřitel podává už samotný návrh na zahájení exekutora. Soud exekutora pověří, ten ho vybere soud a dlužník dostane vyrozumění o zahájení exekuce. V té době má ještě nějakou výzvu k dobrovolnému uhrazení toho dluhu, který je tam vyčíslen. Pokud ale dlužník neplatí a nějak se k tomu nestaví, tak exekutor přistupuje k nucenému provedení té samotné exekuce.
0: Jaké jsou nejčastější důvody, kvůli kterým se lidé do exekuce dostanou?
1: Tak z naší praxe jsou to nejčastěji půjčky a úvěry. U nás teda v našem odborném sociálním poradenství převažují nebankovní úvěry, ale myslím si, že to tak i jako celkově. Například nezaplacené pokuty a sankce, dluhy za bydlení, dluhy na výživném, dluhy za telefon, internet, za daně, sociální a zdravotní pojištění, velmi, velmi častá záležitost, podnikatelské dluhy, nebo třeba ručení, spoluručení, pomoc jiné fyzické osobě a tady tyhle věci, nebo tam nám do toho může vstoupit i třeba ztráta zaměstnání, onemocnění, následná invalidita, tak toto jsou ty nejčastější důvody, kvůli kterým se lidé dostávají do exekucí.
0: Může exekuce vzniknout i z poměrně malé částky?
1: Může. I tak, jak už jsem říkala, například třeba nějaká pokuta, tak ta nebývá v rámci XY tisíců. Takže může vzniknout i kvůli malému dluhu.
0: Například v MHD.
1: Například v MHD, ve vlaku, od městské policie, nějaký lísteček za okýnkem a podobně. Problémem ale je, že ta částka, která byla původně třeba jen ve stovkách nebo tisících korunách, se v průběhu toho soudního exekučního řízení může rapidně zvýšit, protože jsou tam nějaké soudní náklady, exekuční náklady. A ve finále, pokud to člověk neřeší XY let, tak ta částka může být ve finále velmi, velmi překvapující.
0: Takže lépe neignorovat.
1: Určitě.
0: A jaké životní situace řešíte u lidí, kteří se dostali do exekuce?
1: Tak z naší praxe je to, jak už jsem zmiňovala, ztráta zaměstnání, nebo to může být i dlouhodobě nízký příjem, můžou to být i spojené problémy s bydlením, samozřejmě i rodinné problémy, nemoc, nebo i třeba špatná orientace v úředních dokumentech, ale můžeme se bavit o nějaké třeba i psychické zátěži, rezignaci, anebo to můžou být fakt jako dluhy vzniklé z minulosti, o kterých si ti lidi na ně třeba i zapomněli, nebo mysleli si, že už fakt jako nic
0: je to
1: takového
0: promlčeno.
1: Se neděje. Ano, ano.
0: Takový bohužel termín ale u dluhu neexistuje, promlčení dluhu.
1: No, asi tak, ale my teda v tom našem poradenství naším cílem není za klienta jeho dluhy vyřešit, ale pomoci mu získat přehled, podporovat ho v aktivní řešení té jeho situace, aby si postupně převzal kontrolu vlastně na tou vlastní finanční situací.
0: Co může člověk přehlédnout nebo podcenit, takže se jeho dluh začne řešit exekučně?
1: Tak můžou to být i upomínky od věřitele. Ono samozřejmě, než dojde k samotné té exekuci, tak ten věřitel nikdy jako tam není úplné ticho po pěšině, takže chodí nějaké upomínky od věřitele, jak to prochází tím soudem, než je samotná exekuce, i ten soud posílá nějaké dopisy. vlastně může to podcenit i to, že vlastně o tom dluhu dlouho neslyšel, jo, takže má pocit, že už neexistuje, nebo si třeba změnil adresu a nepřehlásil si trvalé bydliště a ta korespondence pořád chodí na tu starou adresu, takže nám i v naší praxi klienti často tvrdí, že vlastně žádný dopis nedostali a pak se můžeme dobrat k tomu, že mají datovou schránku, kterou třeba nepoužívají, anebo že mají skutečně trvalé bydliště, nepřehlásili si to a ta pošta jako z největší pravděpodobnosti chodila celou dobu tam, takže oni ten dopis nemají, ale on skutečně nikde existuje.
0: Pokud má člověk datovou schránku, chodí toto vyrozumění automaticky tam?
1: Ve většině případů ano. Když se bavíme o nějakých elektronických platebních rozkazech nebo od dokumentu od soudu, tak v té datové schránce oni to najdou.
0: Pokud ji ale nemají, chodí běžně poštou.
1: Většinou ano.
0: Exekuce, jak se člověk dozví, že je v exekuci a co všechno, o co všechno může přijít? I tomu se budeme věnovat v dalších minutách se zlínskou sociální pracovnicí Adélou Suhradovou z neziskové organizace Romodrom. Pokud ale máte vlastní dotazy, ptejte se na e-mailové adrese studio.zlin@rozhlas.cz nebo zavolejte na číslo 221 555 210.
2: Volejte studio Českého rozhlasu Zlín 221 555 210.

0: Hostem Českého rozhlasu Zlín je zlínská sociální pracovnice Adéla Suhradová z neziskové organizace Romodrom. Dnešní poradna je věnovaná exekucím. S vlastními dotazy k tématu se na nás obracejte na e-mailu studio.zlin@rozhlas.cz nebo zavolejte na číslo 221 555 210. Ještě jednou 221 555 210. My jsme už dostali jeden telefonický dotaz v předchozí písničce a paní se nachází v takové situaci, že je na ní vedená exekuce, je v exekuci, podle ní je nezákonná, ale ten proces nějak běží a jí nezbývá ani na nájem. A zajímá jí, jaký je ten proces, jak se může například bránit nebo jaká pomoc je jí nabízena.
1: Tak z toho, co nám posluchačka popisovala, tak je to pro ní velmi náročná situace, takže určitě bych jí v první řadě poradila, aby na tenhle problém nebyla sama, a proto se může obrátit právě na nějakou dluhovou poradnu nebo akreditovanou osobu neziskovou organizaci, za kterou jsem tady dneska já. Pokud je paní ze Zlína a okolí, tak se může obracet přímo na nás, a to už je opravdu z toho, co paní popisovala, na nějaké individuální posouzení. Samozřejmě pokud má pocit, že se jedná o nezákonnou exekuci, tak jenom tak jako zjednodušeně řeknu, že se tyhle věci dají rozporovat i u finančního arbitra. Takže pokud paní se v tom trošku orientuje a už se jí to táhne nějakou dobu, může se podívat na stránky finančního arbitra, kde zjistí, čemu se ten finanční arbitr věnuje, co rozporuje, co nerozporuje. Ale pojďme si říct, že finanční arbitr, pokud by se i povedlo, že by rozporoval nějakou exekuci, tak vždycky ten dlužník musí zaplatit tu jistinu. To, co si prostě tenkrát půjčil, jestli to bylo 10 tisíc, 5 tisíc, 100 tisíc, naskákali k tomu další sankce, tak ty už ne, ale ta jistina z drtivé většiny musí být vždy uhrazená. Takže paní doporučuji obrátit se ideálně na nás a zkusit se podívat na stránky finančního arbitra.
0: Samozřejmě my tady těžko najdeme nějaké řešení, neznáme

0: aktuálně v jaké je fázi.
1: Takže to by měly být ty první kroky, které má člověk udělat, pokud se dozví o exekuci.
0: Ano.
1: Může i rozporovat to, proč ta exekuce vznikla?
0: Může rozporovat, samozřejmě může komunikovat s exekutorem. Komunikace apelujeme, ať už se jedná o finanční situace nebo jinékoliv životní situace, vždycky je dobrá ta komunikace. Komunikace je základ, může si dle zákona zažádat i o zastavení exekuce, ale všecko musí mít právní důvod a musí se to podložit k tomu, aby opravdu se celá věc začala projednávat a řešit. To, že někomu napíšu, že si nepřeju mít exekuci, to bychom tak chtěli všichni, ale vždycky to musí být podložené a musí to být v souladu se zákonem.
1: Mm-hmm. Pokud si člověk není jistý, zda je proti němu skutečně vedená exekuce, dá se to někde zjistit?
0: Ano, nejspolehlivější je centrální evidence exekucí, kterou vede vlastně Exekutorská komora České republiky. A v té centrální evidence exekucí přijdu v ideálním jako postupu na Českou poštu, nechám si vědět výpis centrální evidence exekucí a tam zjistím, zda je proti mně konkrétní osobě vedená exekuce, který exekutor vede spisovou značku a další základní informace o řízení. Takže to je takový první krok, který doporučujeme. V centrální evidenci exekucí teda nenajdeme dluhy, které probíhají aktuálně jenom třeba na soudě, anebo ty, které ještě v exekuci nejsou. Takže pokud bych se chtěl ještě si rozšířit tu škálu, tak si můžu zajít na soud a nahlédnout si do svého soudního spisu. Tam najdu i všechny ty dluhy v centrální evidenci exekucí. Nejsou všechny dluhy například za daně, ty tam v té centrální evidenci exekucí jako nenajdeme.
1: Je důležité vědět, kdo je tím exekutorem, tím vykonavatelem exekuce?
0: Určitě, ta centrální evidence exekucí vám to nabídne a pokud by se tam mělo jednat i například o domluvu splátkového kalendáře, vždycky se dá domluvit, pokud ty peníze na to mám a komunikuju hned od začátku s tím věřitelem, tak je dobré vědět, co je za člověka, který na mě si vymáhá nějaký dluh, je dobré vědět, kde má sídlo, jak se na něho obrátit, ať už teda s žádostí o nějaký splátkový kalendář, nebo když se jedná o to, že třeba by ta exekuce mohla být opravdu neoprávněná, nebo ta osoba by ze zákona měla nárok na zastavení exekuce, tak musíme vědět, kdo to je a kam ten dopis poslat, jak s ním začít komunikovat.
1: Jaké pravomoci exekutor má? Co on může provádět? O čem rozhoduje?
0: Rozhoduje o tom, jakou tu exekuci vlastně vykoná. On se vlastně může rozhodnout pro to, jestli když už teda přijde ze soudu ten pokyn, vy jste ten exekutor, budete vymáhat na té a na té osobě takový a takový dluh, ten exekutor si k tomu samozřejmě přičte své náklady na řízení, je to jeho práce, takže takhle je to jako v pořádku, že se ten dluh bohužel, ale díky tomu to navyšuje a ten exekutor se může rozhodnout, jestli začne srážet ze mzdy, obstaví bankovní účet nebo přistoupí k prodeji movitých nebo nemovitých věcí. O tomhle rozhoduje opravdu si ten exekutor sám a jsou to jeho pravomoce.
1: Radí Adéla Suhradová, vedoucí sociální pracovnice zlínské pobočky neziskové organizace Romodrom. Vlastní otázky na mého hosta pište na e-mail studio.zlin@rozhlas.cz nebo zavolejte na číslo 221 555 210.
2: Bazalka, která po týdnu zvadne, přelitý rozmarín anebo máta, která naopak roste úplně všude. Jak na bylinky, aby nám opravdu prospívaly? To nám v poradně s Českým rozhlasem Zlín prozradí zahradník a rostlinolékař Daniel Borísek z Horního Němčí. 14. září probereme i to, jak bylinky doma zpracovat, abychom z nich měli co největší užitek. Na setkání s Danielem Borískem i s vámi se těší Anna Randárová.
3: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, písně.

0: Pokračuje páteční poradna Českého rozhlasu Zlín. Dnes se zlínskou sociální pracovnicí Adélou Suhradovou z neziskové organizace Romodrom mluvíme o exekucích. Své otázky pište na e-mail studio.zlin@rozhlas.cz nebo zavolejte na číslo 221 555 210. Jak se řeší situace, kdy člověk žije ve společné domácnosti s partnerem nebo rodinou, ale exekuce se týká jen jednoho z nich?
1: Tak pokud žiju s partnerem, který má exekuci, tak to automaticky neznamená, že vlastně ten jeho dluh je i mým dluhem. U těch nesezdaných párů, co spolu nejsou v manželství, ale důležité umět prokázat, že ty věci jsou skutečně moje. A u manželů ale je ta situace složitější kvůli společnému jmění manželů, které může být za určitých podmínek exekucí postiženo i kvůli dluhu právě jenom jednoho z manželů. Takže pokud jsme druh a družka, nejsme sezdaní, tak tam to automaticky nespadá, ale je důležité, abych měl věci, kterým abych prokázal, že ty věci jsou moje.
0: Jo. To znamená účtenka? Nebo?
1: Účtenka, faktura, jo, tady tyhle věci, nějaký objednávkový list, opravdu fakt jako doložit, že třeba tu televizi jsem si kupoval, já objednával jsem si, tady je faktura na moje jméno, takže tak potom těm exekutorům v případě, že se objeví u nás doma, začne takzvaná mobiliární exekuce, kdy si prohlédnou to vybavení toho bytu, tak abych byl schopný jako doložit, že ty věci jsou moje, ne jeho. Ve společném mění manželů, tam už je to potom velmi individuální a kvůli tomu režimu SJM je to teda náročnější.
0: Jak se tedy může člověk bránit, pokud má pocit, že exekutor postihuje majetek, který dlužníkovi nepatří? Je to právě to, že má přinést fakturu tomu člověku?
1: Ano, pokud už se tak stalo a například můj druh má exekuce, já jsem zrovna byla v práci a ten exekutor tam sepsal nějaký majetek, který je skutečně opravdu jenom můj, tak vlastně se může ta osoba obrátit na exekutora s takzvaným návrhem na vyškrtnutí věcí ze soupisu. Klíčová je lhůta, ale aby to proběhlo do 30 dnů, do té doby, dokud se ta osoba dozvěděla o tom, že došlo k tomu soupisu těch věcí a k návrhu je právě vhodné přiložit těch co nejvíc důkazů, jak už jsme se tady bavili, účtenka, faktura, kupní smlouva, nebo jsem například dostala něco darem, tak darovací smlouvu, záruční list, ten taky může zafungovat, případně jiné dokumenty nebo nějaké i svědecké výpovědi. Ten exekutor o tom návrhu, když já vlastně se rozhodnu, že podám ten návrh na vyškrknutí věci ze soupisu, tak má 15 dní na to, aby se rozhodl, jestli tu věc z toho soupisu vyškrkne nebo nikoliv. Pokud se opravdu prokážeš skutečně tomu dlužníkovi ta věc nepatří, tak ten exekutor z toho soupisu musí vyškrknout.
0: A co účet v bance? Může exekuce zasáhnout peníze člověka, který s dlužníkem účet sdílí?
1: Když je exekuce pouze na jednoho člena té domácnosti, automaticky to neznamená, že exekutor může šáhnout na všechny peníze těch ostatních lidí, ale u těch manželů za určitých podmínek ty peníze jako tam k tomu může dojít. Může dojít i k obstavení tomu účtu. Důležité, aby ti lidi věděli, že jakmile se ten účet obstaví, tak mám dvě ultrarychlé možnosti. Tou nejrychlejší je, že si z toho účtu můžu vybrat trojnásobek životního minima. Životní minimum je pro rok 2026 stanovené na částku 500 korun, takže je to ten trojnásobek, ale ty peníze tam musí být. Jo, pokud mi chodí invalidní důchod 8 tisíc, tak tam nemám trojnásobek životního minima. To můžu vybrat a potom si můžu zařídit takzvaný chráněný účet, kde odchází ty zákonem dané splátky, ale už ten účet není obstavený. Tak to je taková SOS. Rychlá pomoc a rychlé kroky, které můžu učinit, když mi exekutor obstaví úplně celý účet.
0: A co všechno může být předmětem exekuce?
1: Tak nejčastěji to bývá nějaká elektronika, v dnešní době už je to jako velmi rozšířené vybavení domácnosti, takže televize, počítače, herní konzole, ale spadá do toho i třeba automobil, hodnotnější nábytek nebo vybavení domácnosti, samozřejmě špérky, cennosti i třeba hotové peníze. Pokud si někdo nechává jako nějakou hotovost doma, tak spadají do toho i hotové peníze, ale zákon chrání takzvané věci pro uspokojování základních životních potřeb, takže nemohu přijít o lednici, nemohu přijít o postel a tady tyhle věci, které opravdu k tomu životu potřebuje, to moje základní životní potřeba, tak tam ten exekutor tu věc zabavit nemůže.
0: Co když člověku po srážkách zůstává tak málo, že nezvládá zaplatit nájem, energie nebo jídlo?
1: Vlastně my máme státem danou nezabavitelnou částku, takže pokud se ten exekutor rozhodne, že nám bude strhávat nějaké peníze z platu, musí nám pro život nechat nezabavitelnou částku, která je vlastně stanovená pro rok 2026 na nějakých 14 101 korun. Pokud mám nezletilé děti, které vyživují, tak se ta částka navyšuje o zhruba 3 500, ale je důležité se uvědomit, že když nám zůstane po těch srážkách, tady ta nezabavitelná částka, tak opravdu velmi často nemusí sloužit k tomu, že mi to pokryje všechny ty měsíční náklady, které mám, pokud mám vyšší nájem, energie a další nezbytné vlastně výdaje, tak se můžu dostat do situace, kdy mi ani po zanechání té nezabavitelné částky ty peníze nestačí. A v takové chvíli je potřeba se zamyslet a řešit tu situaci komplexně. Prověřit nárok na nějakou sociální pomoc, zda ty exekuční srážky jsou opravdu sráženy správně a hlavně zabránit tomu, aby díky tomu nevznikaly nám potom další dluhy, protože to už je potom taková ta metoda sněhové koule a už se z toho potom jako hůř vystupuje tady z tohohle koloběhu.
0: Dnes na dotazy odpovídá Adéla Suhradová, vedoucí sociální pracovnice zlínské pobočky neziskové organizace Romodrom. Po písničce nás čeká poslední část dnešní poradny o exekucích. Proto pište své dotazy na e-mail studio.zlin@rozhlas.cz nebo volejte na číslo 221 555 210.
2: Posloucháte Dobré rady s Českým rozhlasem Zlín.

0: Jsme zpět s páteční poradnou. Dnes mluvíme o exekucích a hostem je zlínská sociální pracovnice Adéla Suhradová z neziskové organizace Romodrom. Své dotazy pište na e-mail studio.zlin@rozhlas.cz nebo volejte na číslo 221 555 210. Ještě jednou telefonní číslo 221 555 210. Může se stát, že se člověk ocitne v situaci, kdy má více exekucí najednou. Co v takové situaci dělat?
1: Pokud teda má člověk více exekucí, je velmi důležité neřešit každou z nich zvlášť, ale podívat se na jeho situaci jako na celek. Takže ideálně si to vzít třeba z té centrální evidence exekucí, kde máme skoro úplný celek do začátku, protože vlastně z toho příjmu, jakmile ten člověk zjistí, že se mu sráží nějaké peníze, tak z příjmu se neodečítá jedna částka za každou exekuci, ale postupuje se podle nějakých zákonných pravidel. Takže například nejpřednostnější právo má, pokud dlužím výživné na děti nebo byla nějaká majetková trestná činnost a mám zatím XY exekucí, tak oni postupují v řadě, až se uhradí jedna, přichází na řadu druhá. Takže ne z té jedné částky všem něco, ale takhle se postupuje právě podle zákonných pravidel a uspokojují se teda podle svého pořadí a druhu. U člověka, který má například 10 až 15 exekucí, už může být jako opravdu velmi obtížné se z té dluhové situace běžným splácením dostat. Proto je potřeba zjistit celkovou výši těch dluhů a zvážit, jestli pro něj nebude třeba vhodné právě oddlužení, osobní bankrot, insolvence. Tady ty tři slova, které jsem po sobě řekla, znamenají jedno a to samé.
0: A kdy přichází v úvahu právě tyto to oddlužení nebo takzvaný osobní bankrot?
1: Oddlužení přichází na řadu ve chvíli, kdy už člověk opravdu není ty dluhy schopen splácet a zvládat to nějakým běžným splácením. Když už opravdu jako se strhávají ty peníze a pořád to nemá vyhlídku toho, že by to mělo jako v nějaké brzké době končit. Vlastně, když se bavíme o tom osobním bankrotu, je tam potřeba mít vždycky více věřitelů a vlastně, aby tam byl nějaký příjem, aby se z toho, aby se těch dluhů jako z nich dostal. Není ale potřeba čekat, až bude člověk úplně bez prostředků nebo až mu exekutor zabaví ten veškerý majetek. Je opravdu dobré začít tu situaci řešit včas, nechat si to odborně posoudit, jestli už jsou splněné ty podmínky pro oddlužení, protože tam nějaké zákonné podmínky jsou a jestli je to pro konkrétního člověka skutečně vhodné řešení. Jo, osobní bankrot nemusí být pro každého, ale když se bavíme o člověku, který má stabilní příjem, který není úplně na hranici nějakého životního existenčního minima, dá se z toho srážet, ale těch exekucí je tolik, že ty vyhlídky jsou téměř mizivé, tak pro takovou osobu to oddlužení vhodné je.
0: Na co si dát pozor při hledání nějaké pomoci firmy nebo člověka, který nabízí v uvozovkách rychlé řešení dluhu?
1: Důležité je říct, že člověk, který je v té dluhové pasti, je velmi často zranitelný a právě na to některé ty firmy spoléhají. Proto bych v tomhle případě byla velmi opatrná na nabídky typu rychle vás zbavíme dluhu nebo zastavíme vám všechny exekuce. Nikdo vám nemůže garantovat, že soud to oddlužení povolí. Nikdo vám dopředu neřekne ano, když mi to všecko donesete, tak ten soud to povolí. Není to tak. Posuzuje se to tam individuálně a až ten soud má konečné slovo. Kdyby mohla posluchačům doporučit tak, aby se obrátili na nějakou dluhovou poradnu nebo na nějakou akreditovanou osobu, které vlastně poskytují tyto služby zdarma, mají s tím mnohaleté zkušenosti, pokud mají vlastně i akreditaci, mohou tyhle návrhy podávat, sepisují je zdarma. Takže ten poradce s tím člověkem tu situaci ho doprovází od začátku až do konce po samotné to podání toho návrhu a člověk, aby si mohl nechat poradit z dluhy, opravdu za to nemusí platit peníze, může si nechat poradit opravdu velmi kvalitně a zdarma.
0: Radí sociální pracovnice Adéla Suhradová ze zlínské pobočky neziskové organizace Romodrom.
2: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Zlín.

0: Čas páteční poradny dnes o exekucích je pomalu pryč. Na svého hosta mám ale ještě jeden poslední dotaz. Kdybychom měli člověku, který právě zjistil, že má exekuci, dát stručný návod na první tři kroky, co by měl udělat, čemu se naopak vyhnout a kde začít hledat pomoc. Paní Suhradová, co poradíte?
1: Tak kdybych měla člověku, který právě zjistil, že má exekuci, dát tři rady, tak první by byla nezavírat předtím oči a opravdu zjistit, co se přesně děje. Druhá rada, nepokoušet se problém řešit další rychlou půjčkou nebo podepisování smluv pod tlakem. A ta třetí, co nejdříve vyhledat odbornou pomoc. Nemusí přitom hned platit žádné firmě. Existují bezplatné dluhové poradny a prověřené organizace, které s člověkem fakt tu jeho situaci projdou a společně pak mohou zjistit, jestli je možné dluh splatit, dohodnout se na splátky, bránit se proti třeba například neoprávněné exekuci, nebo jestli už je na místě to odlužení, o kterém jsme se před chvíli bavili. Hlavní je nezačít se exekuce bát natolik, že ji člověk opravdu přestane řešit. Exekuce je vážný problém, ale když se začne řešit včas a člověk na ní není sám, tak opravdu existují cesty, jak svoji situaci postupně řešit a stabilizovat a mít se dobře.
0: Adéla Suhradová, vedoucí sociální pracovnice zlínské pobočky neziskové organizace Romodrom, byla mým dnešním hostem. Díky za to a naschledanou zase příště.
1: Děkuji a naslyšenou.
0: Kdo nestihl poradnu celou nebo by si ji rád poslechl ještě jednou, ten ji později najde na našich webových stránkách zlín.rozhlas.cz v audioarchivu.
2: Už v neděli znovu otevíráme naši hudební galerii s písničkami, které vám pak už nikdy nebudou znít stejně. Jak udělat z jednoho večera díky hudbě večer nezapomenutelný? I to umí správný DJ. Roztančit vás, rozespívat a taky zpomalit ve správný okamžik, abyste mohli na pár minut splynout s tanečním partnerem. Hudba do kořán bude tentokrát o hudbě prožívané tady a teď. A nebojím se říct o umění a práci DJe. No a s kým jiným než s legendou a mým kolegou Petrem Uhříkem. Už v neděli 13. září po 17. Markéta Janíková a pořad
3: Hudba do kořán. Hudební galerie Českého rozhlasu Zlín.

Dopoledne s Českým rozhlasem Zlín už má před sebou jen pár posledních minut a tak k vás k jeho poslechu zvu zase po víkendu. Anna Randárová chystá poradnu pro zahradu. Hostem bude zahradník a rostlinolékař Daniel Borísek a řeč bude o bylinkách. Poslouchejte je v pondělí po 11. hodině. Od mikrofonu se dnes loučí Kristýna Fuchsová. Díky za společný čas.

0: bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Palačovskou spojku si můžou zítra lidé prohlédnout ještě před zahájením provozu. Na zlínské Vršavě vznikne nový sportovní areál. Antimonopolní úřad povolil odkup českých aerolinií. Během dneška bude zataženo s deštěm a poté až polojasno, nejvyšší teploty dosáhnou na 15 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Lukáš Jakubíček. Dobré poledne. Palačovskou spojku, nové silniční napojení na dálniční síť z Valašska si lidé můžou vyzkoušet dřív, než na ní vjedou auta. Ředitelství silnic a dálnic pro ně na dokončovaném úseku mezi Lešnou a Palačovem chystá na zítřek den otevřené silnice. Co všechno tam pro lidi připravili, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl.
2: Přijďte si v sobotu od 10 dopoledne projít, proběhnout nebo třeba projet na kole či bruslích novou palačovskou spojku, a to ještě před jejím otevřením pro řidiče. Čeká vás doprovodný program, ukázka stavební techniky, občerstvení i soutěže pro děti. Přijďte si užít novou silnici ještě bez aut.
0: Zlín začne nejpozději na přelomu září a října stavět nový sportovní areál na Vršavě. Jeho hlavní součástí bude asfaltový okruh s vlnami a klopenými zatáčkami a také dráha z hliněných kopců a skoků. Město počítá také s novou zelení, přírodními přístupovými chodníky a místy k sezení. Areál bude veřejně přístupný a naváže na další sportoviště, které v lokalitě vznikají. Radnice za něj zaplatí 35,5 milionu korun. Turecká letecká společnost Pegasus může koupit české aerolinie a dopravce Smartwings. Povolil to Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Turecká skupina ale musí předat část letošních slotů pro letní sezónu na pravidelné lince Praha-Antalya jinému leteckému dopravci. Úřad tak chce zvýšit konkurenci mezi dalšími potenciálními přepravci na této lince. Rozhodnutí zatím není pravomocné. Běží lhůta pro případné podání rozkladu. Pegasus je nízkonákladová aerolinka operující v Evropě, severní Africe a na Blízkém východě. Pořadatelé znojemského historického vinobraní varují diváky před falešnými vstupenkami. V posledních dnech zaznamenali několik případů podvodných nebo umělou inteligencí vygenerovaných vstupenek. Návštěvníci tak mají být při nákupu obezřetní a údaje ze vstupenek nikde nezveřejňovat. Platné vstupenky zájemci můžou koupit jen na oficiálních platformách, upozorňuje za pořadatele Kristýna Musilova.
3: Správná cesta, jak zakoupit vstupenku, je přes portál GoOut a nebo v turistickém informačním centru ve Znojmě. Tam máte opravdu jistotu, to jsou naše oficiální platformy, které využíváme, a samozřejmě bude možné zakoupit i vstupenku na místě na vstupních branách festivalu.
1: Počasí.
0: Ve Zlínském kraji dnes bude zataženo s deštěm, večer čekejte od západu postupné ubývání srážek a později bude na západě kraje až polojasno. Nejvyšší teploty dnes dosáhnou na 12 až 15 stupňů a vítr povane mírný severní až severovýchodní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Aktuálně se projíždí podle dopravních serverů Zlínským krajem bez nehod. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. Teď už je na řadě Morava krásná zem s Jiřinou Ostrou.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Zlín.

No, já všem dobrou noc nedávám. Já říkám dobrý den, Moravu krásnou zem. Dnes dokonce totiž zahájila trumpeta s bubnem. Byla to polka Blahoslava Smišovského a Svatopluka Radešínského v podání Novovešťanky. Tak tedy příjemný den vám přeje Jiřina Ostrá. Kdo pak má svátek u nás Denisy a Denisové? Na Slovensku je v kalendáři jméno Bystrik. Blahopřeji. No a 11. září 1938 se narodil můj bývalý kolega, hudební redaktor, kapelník Starobrněnské dvanáctky, Josef Růžička, vzpomeneme večer. Tak a jak jistě víte, zítra mají svátek Marie, takže bych vás opravdu, pokud se dovoláte, moc poprosila o stručnost. Marie je opravdu hodně a bude se tak vinčovat i dnes. Děkuji, teď ještě telefonní číslo 726 46 520 0 a hned začnu předávat přání. Písničku pro drahého tatínka, dědečka a pradědečka, pana Antonína Pelána z Horních Kounic, který se dnes dožívá 86 let. No a v tento den slaví společně s naší milou babičkou, paní Emílií Pelánovou, 61. výročí svatby. My všichni chceme v tento den oběma přát pevné zdraví, krásné společné chvíle a boží požehnání, ať vás provází každičký den. S velikou láskou a vděkem za vše, co pro nás všechny děláte, přicházejí dcera Jana a pravnoucí Staníček a Tadeášek za celou rodinu. Aktiv zasloužilý hasičů Jihomoravského kraje. Zítra v sobotu oslaví narozeniny bratr Vladimír Lustig z Vratěnína a oslaví krásné 91. narozeniny. Takže milí bratře Vladimíre nebo Vlaďo, všichni hasiči vám samozřejmě děkuji za veškerou tu práci, kterou jste po dlouhá léta odvedl právě pro ně, pro hasiče. No a do těch let dalších vám přeji hodně radosti, zdraví, pohody a štěstí. No a je čas na písničku, zpívat bude Joška Černý.

0: Tak to byla krásná lidová v podání Jošky Černého, kterého doprovodil brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů. A už první telefonáty, ještě tedy jednou poprosím o stručnost a slovo dávám paní Geprtové. Dobrý den.
1: Dobrý den, tady voláme a chceme popřát krásný svátek zítřejší paní Marii Němečkové ze Šidbořic, která ho bude zítra teda slavit. A přejeme jí hodně štěstí, hodně zdraví, dlouhá léta, radost vnoučátek a pravnoučátka. A ještě jednou vám všem děkujem a krásný svátky všem Mariím.
0: Tak to je hezké.
1: Geprtovi ze Třeštiny u Mohelnice.
0: Ano, tak se mějte hezky, paní Geprtová, nebo Geprtovi. Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Naschledanou. Na řadě je pan Popelka z Hračovic. Dobrý den.
2: Dobrý den, já taky poprosím o hudební blahopřání pro moji manželku, paní Marii Popelkovou, sestru Marii Soukeníkovou a kmotřenku Marii Lukáčovou a ostatní Marie z klubu seniorů tady u nás v Hračovicích. A jenom krátká notecka, milé Marie, jste nositelkami jména, které je biblickým symbolem lásky k blížnímu, mateřství a dobroty, jako i boží ochrany, obětavosti a také utrpení pro blaho jiných. K vašemu svátku přeji vše jen to dobré. S úctou, Jenda Popelka.
0: Krása. Pane Popelko, hezký den i vám. Naschledanou.
2: Děkuju.
0: No a písnička i pro manželku paní Marii Čechovou a také k zítřejšímu svátku. Všechno nejlepší, mnoho zdravíčka a štěstíčka přejí manžel, děti Petra a Pavla, vnučky a dvě pravnučky. Dnes má také svátek vnučka, slečna Deniska Malá z Rouchovan. Všechno nejlepší, mnoho zdravíčka a štěstíčka ve škole, ať se daří, to přejí děda a babička z Popůvek. Hudební dárek je připraven i pro manžele Ludmilu a Josefa Horákovi z Jalubí, kteří si 11. září před 50 lety řekli své ano. Do dalších společných let jim zdraví, štěstí, pohodu, hodně radosti a co nejmín starostí, to jim ze srdce přejí synové Michal a Petr s rodinami. Dnes 11. září své ano si před 50 lety řekli Mirka a Joža Julinovi z Březové u Slušovic. Mamko, taťko, babičko a dědečku. 50 let ruka v ruce, 50 let sdíleného štěstí i nečekaných překážek. Zlato symbolizuje velkou hodnotu. No a právě vy jste tou největší hodnotou pro nás. Děkujeme, jak jste nás vychovali a pomáháte nám do dnešního dne a jste naším životním vzorem. Za vše děkuji a ještě spoustu let společného života přejí synové Petr s Markétou a Pavel s Hankou a vnučky Nikolka a Eliška, které posílají i velkou pusu a těší se na nedělní oběd. A já doufám, že vy už se těšíte na další pěknou písničku.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Vyšboří, které před chvílou hráli. A pak je ještě Maruška Onucová, která i zítra bude mít narozeniny. Holky, takže všechno nej, štěstíčko a hlavně jenom to zdravíčko, protože už tady máme taky nějaký roky. Takže a ještě samozřejmě všem Maruškám, na který jako jenom myslím, ale nebudu to tady říkat. Mm-hmm. Takže se mějte hezky, děkuji vám moc a nashledanou.
1: Nashledanou. Paní Polášková ze Žeravic je? Napříjmu?
2: Ze Zarazic.
1: Tak jo, dobrý den.
2: Dobrý den, srdečně vás zdravím, paní Oskra, všechny posluchače. Zítra má svátek moje milá hodná maminka, paní Marie Hrubá z Uhřic a také paní Marie Machalová ze Zarazic. Oběma jmenovaným bych chtěla popřát hlavně pevné zdraví, štěstí, boží požehnání a osobní pohodu. A chtěla bych ještě taky nechat zahrát, poslat písničku všem Maruškám, kterým nikdo nezahraje.
1: Tak to jste hodná, paní Polášková. Tak já tu písničku posílám i vám. Nashledanou.
2: Děkuju moc krát a mějte se moc hezky.
1: Taky. Nashledanou. No a přání předám i těmto Maruškám. Marii Hýblové a Urbanové z Jestřabí, Marii Soukupové z Popova, Maruškám Moštkovým starší i mladší, Marii Zvoničkové ze Štítné nad Vláří a paní Majce Bořecké z Poštorné. Všem jmenovaným přeji hlavně pevné zdravíčko, pohodu, klid a všechno jenom to dobré do dalších let. Přání a k tomu hezkou písničku posílá Ludmila Marková z Velkých Pavlovic. A mám tady další Marušky, jsou to Marie Žáková, dále zpěvačka Maria Kudlíková z Luhačovic, dále paní Beňová z Pitína, Kutálková z Domanína, Šenková z Přerova, Hanáková z Hulína a Moštková z Hluku. Všem Mariím všechno nejlepší, pevné zdraví, štěstí, lásku, pohodu, vždycky dobrou náladu a s úsměvem na tváři. Ať se vám vše vydaří, Marušce Žákové krásný hlas a tanečnicím lehký krok na parketu při dochovce přeje Hanka z Hulína. Písničku posílám i dalším Mariím. Paní Marušce Hochmanové z Hodonína a švagrové paní Marušce Drábkové z Rohatce, tak těm patří toto přání. Milé Marušky, po roce jsou tady znovu vaše jmeniny a my vám chceme z celého srdce popřát, ať se splní všechny vaše sny a přání a dobré zdraví, ať je vaším každodenním společníkem. Krásný sváteční den přejí Maruška a Jenda Macháčkovi z Rohace. No a písničku nám zahraje Starobrněnská dvanáctka, kterou řídí Josef Růžička a právě na něho budeme večer vzpomínat. Takže teď už Moravo krásná.

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
1: Máte rádi horňácký folklor? Připomeňte si s námi každou zářijovou středu místní letošní jubilanty. A o kom bude řeč? Ve vzpomínce pamětníků to budou Emil Miškeřík, Jan Šácha, Jaromír Miškeřík, vypravěč Vašek Mlýnek, Josef Tomeš nebo Vladimír Klusák. S mikrofonem přímo na Horňácko vás zvou Marie Hvozdecká a jako host Petr Mička. Každou středu po 19. hodině v pořadu Na pěknou notečku nebo v aplikaci Můj rozhlas.
2: No ale teď už je Morava krásná zem, pokračujeme v předávání pěkných vašich vinčování. Takže dnes se dožívá naše příbuzná Marie Bartošová z Hostětína, 85 let, čtu dál. K tomuto významnému jubileu přejeme hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a mnoho sil a úspěchů při pomoci v léčbě dcery Lenky Bartošové z Luhačovic. Děkujeme za její lásku a obětavost, kterou oslavenkyně předává své dceři a ostatním příbuzným. Takto blahopřeje bratr Alois z Brna. Potěším i manželku, maminku a babičku paní Marii Kopuncovou z Bojkovic. Přejeme jí ze srdce všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, kterého není nikdy dost, dále štěstí, lásky, spokojenosti v kruhu rodinném a spoustu příjemných chvil strávených s celou rodinou. Pevné nervy a starosti ať hodí za hlavu a má jenom dobrou náladu. To vše ze srdce přejí manžel Stanislav, dcery Martina a Veronika s rodinou a syn Stanislav s rodinou. Vnučky Kristýnka, Tereska, Zuzanka, Gábinka, Adélka, Emička a Monička a vnouci Tomášek a Vojtíšek posílají babičce pusu. No a písničku pro radost pak posílají i tatínkovi Standovi. 13. září, tedy v neděli, oslaví významné životní jubileum švagr pan Josef Cbib ze Želetic u Znojma. Přeji mu jménem mé rodiny hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a pohodu v kruhu jeho velké rodiny. Spolu s manželkou Anuškou si brzy připomenou 58. výročí sňatku. Do dalších let společného života jim přejeme hodně zdraví a pohody. Josef Soural z Černína. Písničkou potěší Stříbrňanka.

0: Tak to byla písnička Antonína Perničky Pod Buchlovem. No a už paní Věra. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Ostra. Já bych chtěla dneska popřát teda taky těm zítřejím, k tomu svátku zítřejšímu všem Mariím v Dunajovici, hlavně teda naší sestře Marii Cupalové z Dolních Dunajovic. Přejeme hodně zdraví, štěstí, pohody od všech. Od bratra Ladě, od sestry Věry, od bratra Orina s manželkou, od našich rodin. A ještě bych teda chtěla popřát teda i Marii Bařinové do Čejkovic, Marii Kolouchové do Hustopečí a prostě všem Mařenkám. Hlavně všem přeju hodně zdraví a pohody.
0: Tak, výborně. Dobrý, naschledanou. Paní Boženo z Dolního Němčí, jste na řadě. Dobrý den.
2: Dobrý den, Jiřinko. Já bych vás chtěla poprosit dneska o písničku pro mé dvě kamarádky, které mají zítra svátek. Je to Maruška Baroňová, Maruška Kopuncová. Děvčata, já vám přeju, abyste byli zdravé, šťastné a spokojené. A Marušce Baroňové děkuji za pohoštění, které nám nachystala. To ti přejou, holky, to vám přejeme my, Joška a Božka z Dolního Němčí. Děkuji.
0: Tak jo, nashledanou.
2: Nashledanou.
0: No a dnes je tomu 50 let, co si naši rodiče Marie a Antonín Rýzovi z Lidečka řekli své ano, dopis pokračuje. Rádi bychom jim nejdříve poděkovali za vše, čím pro nás jsou. Za jejich lásku, péči, za podporu, povzbuzení, zkrátka za všechny pozornosti, kterých se nám od nich dostalo a dostává. A také k tomuto vzácnému daru zlaté svatby a do dalších společných dnů bychom jim ze srdce chtěli popřát hodně zdraví, lásky, vzájemného porozumění a božího požehnání. Maminko a tatínku, babičko a dědečku, jsme moc rádi, že jste děti s rodinami. Hezká písnička a přání k dnešnímu svátku i pro skvělou Marušku Pavelkovou ze Slopného. Milá Maruško, na křídlech motýlích přilétá přáníčko a my ti ze srdce přejeme hlavně pevné zdravíčko. Mnoho lásky, zdraví, vždy to znáš, navždy nás tu všechny máš. Máme tě moc rádi, tvoji Žanda, Martina, Kiki a Veselané. A teď přání pro milou kmotřenku Marušku Blaškovou z Veselí nad Moravou. Naše milá kmotřičko, tak jako růže v říši květu patří k těm nejkrásnějším, tak ve světě našich blízkých patříš ty k těm nejmilejším. K tvému svátečku ti přejeme hodně zdravíčka, lásky a spokojenosti. Tvoji Lipovjané. A ještě dobrý den, chtěl bych nechat zahrát všem Mariím, Maruškám, co znám, především mojí milované ženě Marii Martinu z Liptála k zítřejšímu svátku, hlavně rodinnou pohodu a zdraví, nic víc není potřeba. No a taky mojí roztomilé tchýni Marušce Labajové k svátku, a ti zuby vydrží co nejdéle. No a poslední přání letí panu podlahářovi Markovi Martinu, taktéž z Liptála, který v sobotu oslaví narozeniny. A přeji mu, ať ho kolena nebolí a práce, ať jde od ruky. Všem blahopřeje Roman Kozel. No a všem pak hraje Veselka.

0: Tak písnička dohrála, písnička dohrála, byla to písnička Ady Doška, Bohumila Lepiče, Rodná Víska, a ne všichni mějme se rádi, hrála, jak už bylo řečeno, Veselka. No a další, prosím o zahrání pěkné písničky pro moje dvě kamarádky a bývalé spolužačky k jejich krásnému svátku jmenin. A to pro paní Marušku Kročilovou z Březové a Marušku Pavlušovou ze Strání. Děvčata, přeji vám oběma ze srdce hodně zdraví, štěstí a Boží požehnání. Ať se opět sejdeme v Luhačovicích. Lidka Balogová z Kroměříže. A tady babice a dědečkovi, Danušce a Joškovi Hanákovým z Vyškova posíláme pozdrav a písničku Pro radost. Ať si zaspívají jako za mlada. Vnučka Sonička a partner Dolfy. Dnes se dožívá krásných 70 let milovaná paní Marie Holoubková. Rozdáváš radost, úsměv i dobré rady, umíš se ostatním trefit do nálady. K tvému jubileu chceme ti přát, ať štěstí a láska tě provázejí na pořád. No a to ti přeje celá rodina Petříkova ze Smoliny. Tady čtu, naše milá babičko Lidu Buchtová z Tvarožné. K tvému dnešnímu jubileu 85. narozenin ti přejeme hojnost Božího požehnání, zdraví a elánu, žádné chmury a bolesti. Zároveň děkujeme za vše, co pro nás děláš. Máme tě rádi. Také připojujeme přání mnoha lásky k 64. výročí svatby, které si s dědečkem oslavila na Hostýně tento týden. Tvoje vnoučata a pravnoučata a také Moravanka.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Tak vypadá to na poslední telefonáty. Moravanka to hrála, tak mohu vzít do vysílání pana Winterlíka z Křepic. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Ostrá. Takže dneska slaví své narozeniny a zítra svátek moje sestra paní Marie Schlesingerová z Lukavice. Všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví a božího požehnání jí přeje celá rodina Winterlíková z Křepic. A ještě bych chtěl popřát k svátku mojí mamince, paní Marii Winterlíkové z Křepic, hodně zdraví a božího požehnání do dalších let jí přeje syn Josef. Tak jí pošlete nějakou pěknou písničku. Děkuji.
0: Určitě. Nashledanou. Paní Františko ze Starého Hrozenkova. Tak vy jste tou poslední volající. Dobrý den.
2: Já vás moc zdravím všechny ve studiu a chtěla bych vás poprosit o hezkou písničku pro moji sestru Marii Čubíkovou ze Suché Loze k zítřejšímu svátku. A zároveň 16. září má narozeniny moje švagrová Ludmila Navrátilová z Rudic, tak by se mi chtěla také popřát hlavně pevné zdraví, aby měla klid, pohodu a to, co v životě potřebuje. To jí ze srdce přeje švagrová a sestra s manželem Edou.
0: Výborně. Nashledanou, hezký den. A ještě prosíme o zaslání přáníčka a písničky pro paní Marii Čopfovou ze Střelic u Znojma. Milá Maruško, k tvým včerejším 85. narozeninám přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, lásky, pohody, klidu a chuti podílet se na úspěšném chodu střelického Babince. Dále přejeme všem Maruškám z Babince k jejich zítřejšímu svátku zdraví, štěstí, pohodu, radost ze života, mnoho elánu a dobrých nápadů do dalších společných aktivit. Totéž přání platí i pro všechna ostatní úžasná děvčata. Ať je v naší malé výsce stále pohoda a veselo. Za Střelický Babinec Marie Kloudová. Přání k svátku do Slopného pro paní Majku Janošovou, do Tichova pro paní Majku Kostkovou a do Loučky pro paní Majky Burjankovou a Andrýsovou. Dcerečky, přeji vám pevné zdraví, štěstí, rodinnou pohodu, radost vnoučat a boží požehnání. To přeje Danka. Tady prosím o zahrání naší sestře Marii Rubešové z Bílovic nad Svitavou. Říkali mi noviny, že máš zítra jmeniny. Tak ti přejem k tvému svátku hodně štěstí, málo zmatku, taky pevné zdravíčko, vždyť si naše zlatíčko. No a tak to blahopřejí sestra Jana, bratři Stáňa s Ivetou a Robert s rodinou. Takže to byla další milá vinčování a tady je další milá písnička.

Láca Ranka dohrála písničku Radomila Cilečka Vladimíra Salčáka a poslední přání, další pak budou až v těch večerních hodinách. Takže 12. mají svátek Marie, všechno nejlepší, hodně zdraví přejí Marušce Zikové a Marušce Pavelkové, kamarád Pepa a poslední úplně. Je to přání pro dobrého kamaráda Jána Juríčka z Dubověc, který se dnes dožívá 74 roku. Přejeme mu hlavně hodně zdraví, štěstí, božího požehnání, radost vnoučat, radost v kruhu rodiny. Přejeme mu ze srdce krásné narozeniny. Zároveň blahopřejeme i jeho bratrovi dvojčeti Felixovi Juričkovi z Lopašova, který samozřejmě také dnes slaví 74. narozeniny. Oběma přejeme hlavně hodně zdraví. Blahopřejí Milan, Věrka a celá rodina. No a písnička ta také nechybí, je to Moravská lidová.

Tak to byl Břeclavan, známá moravská lidová vínečko, ne voda. No ale je 12 hodin 56 minut, tak je jasné, že Morava krásná zem polední část končí. Setkáme se dnes samozřejmě ještě jednou, a to krátce po 18. hodině. Pohodový den vám přeje Jiřina Ostrá. No a už je tady závěrečná orchestrální skladba. Tentokrát Moravu krásnou zem uzavírá Malo Hanačka, uplakanou Antonína Žváčka.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Nové cesty, staré hříchy a tajný deník. Premiérový seriál Na tělo. ČT2. Aby unikla trestu smrti, stane se mladá žena strojem na zabíjení ve službách tajné vládní agentury. Premiéra filmu Zabiják. A ČT Art uvede jako vzpomínku na frontmana, zpěváka a textaře Richarda Tesaříka koncert legendární kapely Jojo Band 50. Páteční večer s Českou televizí.
1: Soutěž o iPhone s Krásnem. Kup šunku Amálku a vyhraj.
2: O svačině to rozkočíš.
3: Amálka. Krásná zdravá svačina.
4: Bylo 13 hodin.
5: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
4: Děti z rodin ohrožených chudobou získají finanční podporu na kroužky. Po 23. zaplní Uherské Hradiště vinaři a folkloristé na slováckých slavnostech. Policie ukončila vyšetřování bývalého soudce Kafky. Během dneška bude zataženo s deštěm až polojasno a nejvyšší teploty dosáhnou na 15 stupňů. S odpoledními zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Lukáš Jakubíček. Vítám vás u nich. Organizace Česká rada dětí a mládeže rozdělí 4 miliony korun na kroužky dětí z rodin ohrožených chudobou po celém Česku. V rámci projektu Darujme kroužky dětem podpoří i přes 1000 dětí ve Zlínském kraji. Podle ředitele rady Ondřeje Šejtky výzva pro letošní školní rok začne 16. září.
6: Ve Zlínském kraji rodiny podporu Darujme kroužky dětem využívají nejvíce na umělecké aktivity, a to z více než 60%. 33% putuje na hudbu, dalších 28% potom na kroužky výtvarné, dramatické nebo taneční. Následuje z 25% sport a tu poslední desetinu tvoří tábornické aktivity.
4: Tisíce folkloristů se tento víkend sejdou v Uherském Hradišti na 23. slováckých slavnostech vína a otevřených památek. Třídenní program je naplánovaný na bezmála 20 místech po celém městě. Na jedno z nich láká návštěvníky ředitelka pořádajícího klubu kultury Anna Stránská.
7: Já bych doporučila, aby si lidi vyšlápli do Mařatic, prošli si Vinohradskou celým městem, třeba až k Moravě. To je podle mě to nejkrásnější, co se může stát, když člověk jde tím městem a tamhle vidí něco, tam potká někoho, tam jakož to je dobrý burčák, tam někdo v kroji, tak bych to doporučila udělat.
4: Rozhovor z cyklu Českého rozhlasu Zlín, o čem se mluví s ředitelkou klubu kultury v Uherském Hradišti Annou Stránskou, si poslechněte na webu zlín.rozhlas.cz. Policie navrhla obžalovat bývalého soudce Romana Kafku z podvodu. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. Jestliže Kafku státní zastupitelství obžaluje, u soudu mu hrozí trest až 10 let vězení. Podle kriminalistů připravil podvodem desítky lidí o více než 20 milionů korun. Kafka aktuální vývoj nechtěl komentovat, protože se prý připravuje na jednání se státním zastupitelstvím o uzavření dohody o vině a trestu. Před 25 lety spáchala islamistická organizace Al-Qaida teroristický útok v USA. 11. září 2001 zemřeli na 3000 osob, včetně 19 útočníků. Dalších asi 25 tisíc utrpělo zranění. Na místech útoku v New Yorku, u budovy Pentagonu a v Pensylvánii dnes budou pietní ceremonie. Piety u Pentagonu se zúčastní i americký prezident Donald Trump.
5: Počasí.
4: V našem regionu dnes bude zataženo s deštěm a postupně čekejte ubývání srážek. Nejvyšší teploty dnes dosáhnou na 12 až 15 stupňů a vítr povane mírný, severní až severovýchodní.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
4: V této chvíli nemáme na cestách ve Zlínském kraji hlášeny žádné dopravní komplikace. Zprávy Českého rozhlasu Zlín jsou u konce. Nyní už začíná Vesele a zdravě s Kateřinou Zeithamlovou. Přeji vám pohodové páteční odpoledne u poslechu našeho vysílání.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
8: takhle pro vás budeme vysílat právě v našem vysílání. Tak vás zdravíme.
9: Paní doktorko, vítám vás a téma dnešní?
10: Dnes budeme mít rychlé zhubnutí a to takové, o které jsme nestáli.
9: A típek na úvod, ano. Je to z ženského časopisu, strana 20. Měj se ráda, přijmu sama sebe takovou, jaká jsi. Strana 22, jak zhubnout 10 kilo rychle. Strana 24, recept na čokoládový koláč.
10: No.
5: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.
11: Telegram s adresou svět.

0: Hezké odpoledne vám všem, kteří s námi vysíláte. Doktorka Kateřina Cajdlová je tady.
1: Dobrý den, dneska máme krásné téma, Patriku, náhlé hubnutí.
0: Ano, chcete ještě jeden štípek, paní doktorko?
1: Jsem s ním.
0: Tak je to například, Roman se před půl rokem zaregistroval do fitka a dodnes nevidí žádný efekt. Zatím tam zkusí zajít a zeptat se, co se děje. Teď Naděja Konvalinková o hubnutí také.
2: A byl mi sestaven jídelníček. Ovšem je to teda tragédie.
3: Jak to?
2: No, protože to je šílení jídla. Ráno snídám a to musí být 3 krajíce chleba. Teď ještě prostě, že jo, nesmím teda mazat máslem, sádlem, ničím, tak mám takový ty pomazánečky a tak to, a na to si dám hlávkový salátek, takže to je snídaně. A teď už hned za chvilku už musí být svačina, to máš další 2 chleby a ještě k tomu jabko, ale teda jabka nesmíš moc, jo, tam je moc cukru, takže jenom půlka jabka. Takže já si půlku takhle to a půlku si schovám na odpoledne a to už se blíží v oběd, rozumíš? A teďko v oběd, teďko kolik deka to, teď je toho šíleně moc, já už skoro to nemůžu do sebe ani naslouchat. Blíží druhá svačina a teďko už zas to mám a teďko rozumíš, seš po zájezdech, já nosím krabičky, já nosím tašky, furt si nosím, převážím, rozumíš, pak rychle se musím v tu svačinu najíst, pak jako je večer a pak ještě je druhá večeře a já zoufá, rozumíš, jsem úplně přežraná.
3: No, to je hubnutí přežíráním teda,
2: no.
3: To je nejlepší dieta, jakou jsem slyšel teda.
2: No, ale jde to dolů, já už
3: opravdu hubneš?
2: Já pomalinku oplaskávám, už si můžu pod prsenku zapnout na ty druhý háčky, víš? Zhora trošku, víš, že to oplaskávám a řekla bych ti, kolik kilo, ale pode mnou teď praskla ta váha, ne. Ale já až ji spravím, tak ale myslím si, že tak ty 4 a 5 kila už to
3: jsi
2: bude.
3: Jsi sundala
2: no,
3: už?
2: No, tak podívej se, břicho už cucnu.
3: No.
2: Jedinkrát jsem teda, jako prostě to jsem opravdu pochybila, protože já můžu, víš, jako prostě každý den si dát 1 deci vína, no co to je 1 deci vína, to mě ani nechutná, rozumíš? Já jsem si to nastřádala.
3: Takže jsi to vybrala jednou.
2: A za týden jsem si dala 7.
4: Vesele a zdravě.
1: No, Naděja. Srandičky kašpárky, ale ono je to celé pravda. A bohužel, my jsme 7 let z televizních obrazovek neustále hovořili o tom, že část obezity, nebo někteří, kdo trpí nadváhu a obezitu, jedí málo a že musí přidat, protože metabolismus se brzdí i tím, že se nehýbu, ale i tím, že nejím. A bylo to marný.
0: Doktorka Kateřina Cajdlová, teďka znala téma tedy náhlé hubnutí, to musíme říct, ano. Tohle nebylo náhlé hubnutí, to bylo záměrné.
1: Ano.
0: Náhlé hubnutí, paní doktorko, jak je definováno?
1: Tak, je definováno bohužel stále hmotností, to znamená ztráta více než 5% váhy za 3 až 6 měsíců. Přičemž pokud ubydeme 3 až 5 kilo za krátkou dobu, a krátká doba není definována, ale řekněme týden 14 dní, pokud se nějak nesnažíme, to znamená bez změny jídelníčku a pohybu, tak je to rovněž varující příznak.
0: To je hodně rychlý.
1: Ano.
0: Takhle asi často se nikdo ani neváží, ne? Ale to prostě pozná na sobě.
1: Patriku, nebuďte naivní, lidé se váží velmi často.
0: Ne, povídejte.
1: No ano, existují lidé, kteří se váží každý den.
0: Ale to je nějaká choroba, jsou chorobně váživí.
1: Prosím pěkně, ti lidé většinou jsou terčem útoku někoho za to, že se takzvaně přejídají. A oni si neuvědomí, já vždycky cituju paní Růžičkovou, která říkala, dám si rohlík a mám o kilo víc. Ona zapomněla, že ho zapila zřejmě litrem čaje. A protože litr čaje váží kilo, tak pokud se hned poté šla zvážit, no tak měla kilo navíc.
0: Můžeme tedy zhubnout bez toho, že bychom se prostě o to snažili, že by to byl náš záměr, můžeme?
1: Ano, jeden z těch důvodů, proč takhle krásně vesele zhubneme, je, pokud nám klesne stres. To znamená, pokud jsme byli vystresovaní a hodně se nám produkoval vnitřní kortizol, tak vznikala rezistence tkání na inzulín a obalovali jsme se tukem. A v okamžiku, kdy ten stres přejde, a na to je krásná knížka Zbavte se svých kil bolesti, hrubosti, no tak my to schodíme, ani vlastně netušíme. Takhle hubnou i hubli naši účastníci v televizním pořadu, pokud se zbavili toxických vztahů, čili rozvedli se, nebo odešli od rodičů, kteří je týrali, nebo se rozloučili s dětmi, které nějakým způsobem žili parazitním životním stylem a prostě oni hubli a nevěděli, jak je to možný.
5: Ale to se vlastně dostali do klidu, proto
1: ano,
5: zhubli.
1: Ano.
5: Ale pak jsou stavy, kdy náhle zhubneme, ale je to spíše zdravotní problém. A
1: ano,
5: tomu se budeme asi dnes věnovat.
1: Ano.
5: Říká a potvrzuje, tedy má slova doktorka Kateřina Cajtamlová v pořadu Vesele a zdravě. A vy se samozřejmě dostanete i ke svým dotazům brzy.
4: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. A to téma, které dnes řešíme, si samozřejmě připomeneme i básničkou, protože i tentokrát náš posluchač básnil.
1: Zdraví Petr, asi skončím na klinice, jak hubnu v téhle době. Možná mám dvě tasemnice a žerou proti sobě.
2: Tasemnice většinou zůstávají samotné, že by jako takhle proti sobě to nedělají holky.
0: Nemůžou se rozmnožovat uvnitř?
2: Ne. Většinou máme jednu, ale hlavně já, když jsem četla ty nejčastější příčiny, když jsem se připravovala, tak jako problémy se štítnou žlázou, cukrovka, trávicí potíže, Crohnova choroba, záněty střev, podobně, psychické obtíže, tak tam vlastně tasemnice nebyly. A díky panu Petrovi, já jsem zašla do Wikiscript, tam je 38 diagnóz, při kterých se může náhle hubnout. A jsou tam i ty tasemnice, takže díky, pane Petře, je to tak, ale v dnešní době díky pečlivému sledování kvality masa už se nemusíme bát.
0: Paní Turko, proč to tělo dělá to, že hubne, když dojde k něčemu? Co je tím důvodem? Ono jako se zachraňuje nebo nás na něco upozorňuje, aby jsme věděli, pozor, děláš něco špatně?
2: 38 příčin. No. Takže já bych řekla, že to tělo nedělá, ale to děláme my tím, že něco špatně děláme. Takže například je velký vedro, potíme se, nedoplňujeme tekutiny, litr vody váží kilo, nebo šíleně omezujeme sacharidy, to je teďko neuvěřitelná móda, ty nesmyslné keto diety a další, což vede k tomu, že ztrácíme svalový škrob. To se moc ani tuku netkne, ale jakmile ztrácíme svalový škrob, tak si neudržíme svalovou hmotu. To znamená, jde to půl na půl tuk a aktivní hmota a zatímco ten tuk se vrátí takhle, tedy lusknutím prstů, ano. Svalovou hmotu dáváme dohromady mnoho a mnoho týdnů poté, takže to je velký problém. Další, co se může stát, že se nám vyprázdní střevo. A to můžeme zařídit buď projímadly, což řada lidí dělá. Kilo stolice váží kilo a my máme ve střevech 2,5 kila stolice, kilo a půl střevní mikrobioty. Takže toto letí. Nebo pijeme nějaké odvodňující čaje, nejznámější je kopřiva, že jo, zase litr vody váží kilo. Nebo můžeme dojít k tomu, že se nám nějak strašně zvýší metabolismus. Děkuji. To znamená metabolický obrat. No to se zvyšuje například tou činností štítné žlázy, protože štítná žláza plýtvá, čili ona nám rozpojuje ty cykly různé, takže dochází k tomu, že vlastně tělo jí jako normálně, ale vinou zvýšené činnosti štítné žlázy máme průjmy, máme pocení, máme zvýšenou potřebu vlastně živin a dochází k tomu. Cukrovka taky, tělo nedokáže správně využít cukr a tak začíná spalovat tuky a bohužel i aktivní hmotu. Může odcházet velké množství cukru močí a s tím se strhává voda. Prostě těch důvodů, proč hubneme, je mnoho.
0: A můžou za to léky třeba

0: věděli, bude špatný tenhle orgán, štítná žláza, nebo nejsme psychicky v pohodě, nebo hodně pijeme alkoholu, nebo málo jíme, co?
1: Tak, já bych řekla, že pokud hubneme teda správně, tak by mělo být to, že se nám zmenšuje objem v pase. Pokud se ten objem v pase naopak zvětšuje a dochází ke zmenšování objemu končetin, to se děje u alkoholiků anebo u lidí, kteří vlastně mají tu zvýšenou míru stresu nebo berou kortikoidy. To je další vlastně věc, která může vést k tomu, že se mění tvar těla. No tak dochází potom k tomu, že vlastně vypadáme podvyživeně a to je samozřejmě špatně.
0: Říká doktorka Kateřina Cajdamlová, ptát se jí samozřejmě můžete i dopředu a dělali jste to přes stránky veseleazdravie.cz a taky na telefonním záznamníku jste nechali nějaké ty dotazy, tak těm se budeme věnovat za chvíli a později těm živým telefonátům do studia.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: hubnutí, téma dnešního pořadu Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamovou. A samozřejmě měli jste šanci i ptát se dopředu, takže jste posílali své vzkazy po telefonním záznamníku i přes stránky a formulář, tedy www.veseleazdravie.cz. Tak jaký přišel psaný dotaz, paní doktorko?
1: Fascinující dotaz paní Zdeňky, která píše: trpím léta Crohnovou chorobou, střevní divertikulózou, lupusem, beru eutyrox na štítnou žlázu, beru kortikoidy. Střevní nemoci jsou celkem v klidu. Přesto jsem za rok zhubla 20 kilo. A teď právě proč jsem šokovaná. Příčina nezjištěna. No tak má Crohnovu chorobu, divertikulózu a lupus. To samo o sobě může vést k hubnutí. I když jsem byla vyšetřována na všechno možné, a zase v šoku jsem, pouze trochu rozhozená štítná žláza. No tak zase, pokud je hyperfunkce a bere třeba příliš mnoho léků, dochází zase k hubnutí. A další, mám celkem limitující střevní dietu. No tak zase důvod, pokud ta dieta je limitující a nejí dostatečně, no tak logicky hubne. Čili těch příčin, my máme 4 příčiny, které vědí ti lidé, kteří se o paní Zdeňku starají. A ona říká, že by chtěla přibrat hlavně svalovou hmotu. Takže paní Zdeňko, prosím, první zajděte na úpravu té diety, abyste z toho, jak jí máte limitující, dostala dostatek živin. Bez nutričního specialisty to nepůjde, ale já jsem fakt v šoku, když tohle čtu. No. Pak máme další velmi zajímavý, velmi dlouhý dotaz, ze kterého jsme vzali jenom kousek. Pan Karel Zvrchlabý, mladý muž, přestal jíst sacharidy, cukry, nevím co, a jenom tak jako levou zadní zmínil, že přestal pít alkohol a zhubnul 30 kilo. Prý i nějak jezdí na kole a podobně, byl rád, změnili se mu všechno možné a pokračuje.
2: A teď se mi stala taková věc, že jsem měl 92 kilo a o víkendu jsme byli ve Znojmě na 3 dny a tam teda to nešlo s tomu alkoholu vyhnout a musím říct, že jsem toho alkoholu měl víc než kdy jindy. Myslím si, že jsem za ten víkend vypil asi 5 lahví vína, samozřejmě se spoustou vody teda, ale mám 3 kila navíc. A vlastně jsem teda tenhle týden začal zase znova hodně pít, ale ta váha se některak jako už jako nechce vrátit, jako, tak bych se chtěl zeptat, jestli jako mám zase něco změnit. Jinak musím říct, že v tom hubnutí mě strašně moc pomohla umělá inteligence, že vlastně veškerý dotazy, nepsal jsem si žádný kalorický tabulky, vůbec nic, ale normálně každý den večer jsem nadspal do umělé inteligence, co jsem všechno snět za ten den, a ona mě napsala, co si mám připravit na další den, a tak jsem se propracoval až k těm teda zhubnutej 30 kilům.
1: Takže kilo svalu, kilo tuku, kilo vody, kilo střevního obsahu, všechno váží kilo. Zhubnout nebo přibrat 3 kila není žádný problém. Tady v tomto konkrétním případě se ale obávám, že tím, že pan Karel začal abstinovat, tak vlastně ty 3 kila, která přibral, může být buď zátěž ledvin, protože 5 litrů vína za 2 dny je strašně moc. Může to být zátěž jater, která se brání, ale taky to může být návrat už tentokrát rezistentního tuku, protože u lidí, kteří pravidelně pijí, si to tělo ten tuk vyrobí, takzvaný viscerální útrobní, aby ochránilo důležité orgány a mozek. A pokud vy vysadíte alkohol, tak ho jako máte vysadit navždy. Pokud vy ho ovšem znovu nasadíte, tak se vytvoří rezistentní tuk a to bude problém zhubnout.
0: Takže varujete.
1: A varuju teda používat umělou inteligenci. Prosím vás, nedělejte to, protože to je záležitost, která má z mého pohledu psychopatické rysy a ti je jedno, jestli to udělá ve váš prospěch nebo ne. Před každým hubnutím zjistit složení těla, po zhubnutí zjistit složení těla, zjistit, co jste zhubli, a hlavně tu dietu si musíte vy aktivně tvořit podle ročního období, denního období, aktivit, psychického, fyzického stavu, prostě jaká je teplota venku. Nemůžete to nechat na nějakým psychopatovi z umělé inteligence. Opravdu ne, prosím.
0: To jsou slova doktorky Kateřiny Cajtemlové. Dál se můžete ptát vy přímo ve vysílání živě přes naši telefonní linku. A pozor, řešíme dnes náhlé hubnutí. Kdy hubnete a nechcete. Prostě za nějaký čas jste schodili nějaká takhle, nevíte proč, nebo nejde vám to zase přibrat. Tak na to se ptejte a využijte přítomnosti paní doktorky.
3: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Dochází teď na vaše otázky a dotazy, tedy v pořadu Vesele a zdravě, směřící k doktorce Kateřině Cajdamlové. Řešíme náhlé hubnutí, tak řešíme to teď po telefonu, případně s kým? Linka sem do studia 731 800 900.
1: Haló, haló.
2: No, dobrý den.
1: Dobrý
2: tady
1: den.
2: Tady vaše posluchačka, já to poslouchám. No, ale já jsem zhubla náhle před... V roce 2012 jsem měla takové malé psychické problém.
1: Ano.
2: Pak ve 17. roce jsem měla před 10 lety velké psychické problém a já jsem hubla.
1: Ano.
2: Já jsem nepřibrala,
1: prosím,
2: jsem pořád hubla.
1: Ano, prosím, deprese a některé psychické problémy jsou často příčinou toho zhubnutí. A dokonce, pokud se zhubne náhle kolem těch 5 až 10% hmotnosti, tak je to jeden z diagnostických rysů závažnosti deprese.
0: Ano. Co dělat? Říct si doktorovi?
1: Ten problém totiž s tou depresí je v tom, že ona snižuje schopnost trávit potraviny, zvyšuje peristaltiku, to znamená, že vlastně ten střevní obsah se vyprazňuje a dochází také k tomu, jak ten člověk je ve stresu, tak má zvýšenou potřebu živin. V okamžiku, kdy jsou nasazena antidepresiva, ta správná, která vlastně pomáhá s tím psychickým stavem, tak ten člověk přibírá. Tady bych chtěla upozornit, že u medicíny problémů. Tatáž věc může působit dobře i špatně, to znamená, že uklidnění může způsobit zhubnutí i přibrání, bohužel.
0: Tak požádat tedy lékaře třeba o změnu těch medikamentů.
1: Ano.
0: Dál se samozřejmě můžete ptát na tyto problémy na telefonu 731 800 900 jako někdo, kdo tam je a koho poprosíme stišit rádio.
1: A kdo má rádio, ano. Tak,
0: ptejte
1: halo?
0: Se.
3: Dobrý den, tady je Prnická. Prosím vás, já jsem se jenom chtěla zeptat. Na Facebooku chodí propagace nějaký nanoslím?
1: Depak, ne. Prosím pěkně, já to mám i na svých stránkách. Nic nepropaguju. To znamená, všechny tyhle nesmysly jsou generovány buď umělou inteligencí anebo podvodnými prodejci. Nejsem sama oběť, ten, koho zneužívají, byla paní Bílá, byl pan inženýr Havlíček. Prostě ověřujte si to a nevěřte Facebooku v tomto případě. Díky za dotaz.
0: Další telefonický dotaz k tématu náhlé hubnutí. Kdo se ptá? Dobrý den.
1: Dobrý den.
4: Dobrý den, u telefonu Čonková. Já bych se chtěla zeptat, prosím vás, jsem po operaci sleziny vyndaný, už je to 7 let.
1: Ano.
4: A čtvrtku ledviny a nemůžu zhubnout. Pořád mám břicho. Už nevím, co mám dělat.
1: Můžu
4: se
1: zeptat, co berete za léky?
4: Mám dnu.
1: Ano.
4: Jo, a štítnou žlázu, ale neberu žádný léky
1: ano.
4: Na štítnou žlázu. Mm. A jo, na cholesterol beru desítku.
1: Jo. Tak, já bych potřebovala, kdybyste zašla někam, kde by vám změřili vlastně množství útrobního tuku, ostatního tuku a aktivní hmoty, spočítali, kolik živin potřebujete. Je potřeba vyloučit, že máte třeba cukrovku nebo další metabolické onemocnění.
4: Nemám.
1: Dobře.
4: Cukrovku, nemám, už mi to zjišťovali.
1: Neřík...
4: Jo, a mám absces.
1: Absces, jasně. A to máte kde a proč? Abscess.
4: No, právě po té operaci mám na břiše, na prsou, v
1: aha, jejda, mane.
4: Nesmím nic jíst sladkýho.
1: Takže tam bude pravděpodobně ještě problém imunitní, takže bych doporučila...
4: Ano, já mám oslabenou.
1: No, takže bych doporučila vlastně přidat možná bílkoviny, protože velmi často vidíme, že lidé, kteří nemají dostatek bílkovin, tak se jim neregeneruje imunitní systém. Asi bych doporučila, kromě toho změření vaší potřeby, si ještě dokumentovat jídelníček a navštívit nějakého nutričního poradce. Udělejte to, bude to lepší pro vás.
0: Opět radí doktorka Kateřina Cajdamlová. Budeme radit i dál na telefonu 731 800 900. Stačí zavolat a zeptat se.
5: Vesele a zdravě. Český rozhlas Zlín. Rádio vašeho kraje.

0: Dál je tu čas pro povídání v éteru v pořadu Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou, dnes na téma tedy náhlé hubnutí. Prostě náhle zhubnuté a třeba nevíte proč. Tak se ptejte, 731 800 900.
1: Halo, halo.
0: Slyšíme se, kdo tam je?
2: A někdo má
3: dobrý
2: puštěné
3: den,
2: rádio.
3: Jirka z Moravy.
2: Dobře.
3: Paní doktorko, měřím asi 184 cm.
2: Ano.
3: Vážil jsem 50 let, stále stejně plus minus 75.
2: Ano.
3: A najednou během půl roku jsem 5 kg zhubnul.
2: Ano. Šel jste k lékaři? Šel jste za
3: ne,
2: svým...
3: Ne, ne, zatím to neřeším, ale možná to bylo tím, že před asi 9 měsíci mě zemřela partnerka.
2: Jejda,
3: takže,
2: to bude ono.
3: Takže žijí sám,
2: ano.
3: A stravují se, jak se dá.
2: Ano.
3: Ale bohužel jsem ztratil chuť k jídlu.
2: Ano, já jenom chci říct, že to je přesně ten případ, kdy člověk v důvodu stresu a snížené duševní pohody, ztráta životního partnera je velikánská rána, tak vlastně ztrácí řadu věcí, mimo jiné i chuť k jídlu. Já bych doporučila, zajděte za obvoďákem, ať se podívá, jestli třeba na chviličku antidepresiva by nepomohla zase přibrat. A jinak upřímnou soustrast a přejeme hodně zdraví.
3: Paní doktorko, jenom tak na okraj.
2: Ano.
3: Bohužel se k tomu přidal i špatný spánek.
2: No, ale to je další příznak. Říká se tomu ranní pesima, to znamená, že se člověk špatně budí a večerní špatné usínání jsou další typické příznaky deprese. Takže vy už máte dva příznaky, prosím, zajděte na obvod, pomůžou vám, bude vám líp.
0: Dál budeme odpovídat vám, co voláte, sem do studia pořadu Vesele a zdravě. Kdo pak to je v této chvíli, kdo se tedy dovolal a ptá se na náhlé hubnutí.
2: Dobrý den.
4: Dobrý den. Tady je Marie.
2: Ano.
4: Lina a nemám problémy jako s váhou, jako že bych měla velkou nadvahu, měřím 165, vážím obvykle 66, 67 kilo. Stále se pohybuji, pracuji, ale nedokážu odstranit tuk z břicha. Pořád tam mám takové ty ozdobné partie, které prostě mi vadí.
2: Jasně.
4: Je to
0: jsou ta madla lásky, jak se tomu říká.
2: Jo, jo. Já jenom bych vám doporučila zdokumentovat si stravu. Minimálně po dobu týdne si važte a počítejte, kolik čeho jíte. A potom bych doporučila zajít za nějakým nutričním specialistou. A protože to, co máte, tomu se říká viscerální tuk, je to tuk v oblasti bříška a může signalizovat nedostatek bílkovin nebo sacharidů. Vám se může zdát, že jíte dostatečně, ale nemusí to být živinově správně. Takže doporučuji zajít, protože jste aktivní, tak ten problém bude příjem, nikoli výdej, zdá se.
4: Děkuji.
2: Taky děkujeme.
4: Pěkný den.
2: Nashledanou.
0: Děkujeme vám. Malé shrnutí nás ještě čeká, samozřejmě těch zásad, tedy co to je to náhlé hubnutí, ať to na sobě poznáte, z čeho vzniká a taky jak jste šla mastiky ven. S doktorkou Kateřinou Cajdamlovou už za malou chvíli.
5: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdemlovou. Malé shrnutí teď, paní doktorko, ano. Ať víme k tématu. Tak ještě jednou, co to je to náhlé hubnutí?
1: Náhlé hubnutí je, pokud zhubneme 3 až 5 kilo za dobu třeba 14 dnů a nesnažili jsme se, a nebo dojde ke zhubnutí 5% hmotnosti a trvá to 3 až 6 měsíců a my jsme taky nechtěli hubnout. Musíme vyšetřit štítnou žlázu, musíme zkontrolovat, jestli nemáme cukrovku, zejména cukrovka prvního typu, dochází ke ztrátě vlastně vody z těla a zároveň je to tělo hladový. Musíme si uvědomit, že stres a duševní pohoda mohou vést zejména teda deprese ke snižování hmotnosti. Trávicí trakt, ať už se jedná o celiaky, Crohnovu chorobu, průjmy, může vést k úbytku váhy, o tasemnici nám říkala básnička. A další, co může být, je samozřejmě nádorová onemocnění vedou k úbytku váhy, případně chemoterapie vede k úbytku váhy a seniori jsou ohroženi, protože mohou mít špatnou finanční situaci, špatně sedící protézu, neschopnost vlastně vařit nebo mají nějakou ztrátu v rodině, mohou mít pokles příjmu bílkovin, to je nejčastější, protože ty bílkoviny jsou hůře stravitelné a jejich zdroje jsou drahé, čili prosím navštívit lékaře, tím lékařem je obvoďák, ten udělá základní diagnostická vlastně vyšetření.
0: Ale bude ho určitě i zajímat třeba i nějaké další věci, čeho si máme jako všímat u toho náhlého hubnutí?
1: Bylo by možná dobré, abychom si všimli, kde jsme zhubli, jestli je to v tom pase, nebo jestli je to horní polovina, dolní polovina těla. Další je velmi důležité zkontrolovat, kolik čeho jíme. Pokud jsme třeba vysadili alkohol, což je velice dobrá věc, tak dochází k hubnutí a je to vlastně ozdravné pro organismus, čili je to fajn.
0: Ale říkala jste, že když ho vysadíme,
1: no, tak už tak to ho nemáme držet. Nasazovat. No.
0: Protože pak by to bylo ještě horší.
1: Ano, protože to tělo tím, jak vlastně se toho alkoholu zbavilo, tak si oddechne, ale v okamžiku my, kdy ho zase nasadíme, tak se vyděsí pětinásobně a prostě udělá nám velmi tvrdou obranu proti tomu, aby mozek trpěl. Samozřejmě, pokud máme Crohnovu chorobu, pokud máme nějaké další nemoci, třeba leukémie, nebo pokud máme třeba chudokrevnost, anémii, potíže se spánkem, chronický průjem, nevolnosti, to všechno může vést k tomu, že zhubneme. Čili pacient je tady opět 80% informací a prosíme vás, zkuste zjistit, čím to může být.
0: Ať poradíte i lékaři, ano. Který vám pak dá nějaké rozřešení.
1: Ano, dávám další doporučení.
0: Sledujte nás samozřejmě jednak v tomto vysílání, sledujte nás taky na Facebooku, sledujte nás na stránkách veseleazdravie.cz a my vám jsme k dispozici týden co týden s doktorkou Kateřinou Cajdemlovou. Ať se vám daří a veselý a zdravý týden.
1: A čtěte Příbalové letáky. Naschledanou.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdemlovou.

0: bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: V Napédlích na Zlínsku došlo ráno k havárii na vodovodním řadu. Zlínská zoo rozšiřuje pomoc ohroženým ptákům v jižní Africe. Ministr obrany nepoletí na konferenci do Číny. Během dneška čekejte zataženost deštěm, poté polojasno a nejvyšší teploty dosáhnou na 15 stupňů. Aktuální zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Lukáš Jakubíček. Dobré odpoledne. Přibližně 40 rodinných a 15 bytových domů v Napajedlích je od rána bez vody. Důvodem je havárie na vodovodním řadu. Týká se to lokalit Zámoraví, Radovany a části třídy Tomáše Bati a ulice Moravní. Vodárna Zlín informovala, že zajišťuje náhradní zásobování vodou. Předpokládané obnovení dodávek vody je dnes do 18 hodin. Zoo Zlín připravuje v jižní Africe záchranné centrum pro ohrožené ptáky. Zaměří se především na supy, orly a papoušky kapské a vznikne ve spolupráci s místním partnerem. Jedním z velkých rizik pro tamní ptáky je elektrické vedení. Hynou po zásahu proudem nebo při nárazu do špatně viditelných vodičů. Zlínská zoo už od roku 2023 v zemi podporuje organizaci Vulpro, která se věnuje ochraně a záchraně supů. Na její aktivity teď naváže právě nové centrum.
2: V záchranném centru chce zlínská zoo pomáhat zraněným ptákům a po jejich zotavení je znovu vypouštět do volné přírody. Součástí bude také chov vybraných druhů. Jejich mláďata by měla posilovat populace ve volné přírodě. Michaela Kočendová, Český rozhlas.
0: Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD nepoletí na konferenci do Číny. Cestu plánoval příští týden. Podle předsedy hnutí Tomia Okamury je potřeba, aby se účastnil závěrečných jednání o návrhu státního rozpočtu na příští rok. V úterý taky zasedá sněmovní výbor pro obranu. Podle Okamury do Číny poletí pracovník ministerstva.
3: Příští den už to musíme dořešit, že 21. se bude hlasovat už na vládě rozpočtu. Takže znamená, já jsem panu ministrovi řekl, že by bylo lepší teďka, aby jsme mohli konzultovat teďka pracovat na tom rozpočtu. Zároveň se s tím sveze i to v pozitivním, že stejně 15. ten výbor. Ale hlavně kvůli tomu rozpočtu já potřebuju, aby teďka nebyl někdo 12 hodin letadle.
0: Podle Okamury má taky ministr Zuna do pondělí připravit analýzy návrhu rozpočtu rezortu a najít možné úspory. Česko by přitom podle zveřejněného návrhu mělo poprvé splnit alianční závazek vydávat na obranu 2% HDP. Snížení byt jen o miliardu korun už by znamenalo naplnění. Lékaři zachytili první případ nákazy tetanem za poslední 4 roky. Nakaženým je 48-letý muž z Moravskoslezského kraje. Vyplývá to z údajů Státního zdravotního ústavu. Podle jeho mluvčí Štěpánky Čechové není jasné, jestli byl muž proti tetanu očkovaný. Onemocněl ale po tržné ráně na hlavě. Tetanus není přenosný z člověka na člověka. V Česku se proti němu povinně očkují děti. Dospělí ale podle lékařů zapomínají na přeočkování. Za posledních 20 let se v Českou nemoc vyskytla jen 5x.
1: Počasí.
0: Ve Zlínském kraji dnes bude zataženo s deštěm, večer čekejte od západu postupné ubývání srážek a později bude na západě kraje až polojasno. Nejvyšší teploty dosáhnou na 12 až 15 stupňů a vítr povane mírný severní až severovýchodní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Osobní auto bouralo na silnici mezi Jarohněvicemi a Šelešovicemi na Kroměřížsku. Jeďte tam se zvýšenou opatrností. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už následuje dobré odpoledne s Pavlem Vackem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Pěkné odpoledne, možná si 4,5 minutky po 14. hodině dopřáváte k poslechu Českého rozhlasu Zlín kafíčko, možná jste si je i pěkně osladili. Mimochodem právě dnes je to už 239 let, co byla vyrobena první várka cukru v českých zemích. V rafinérii ve Zbraslavi to tehdy bylo. Byla vyrobena stejně jako jinde ve světě z cukrové třtiny, ta se však musela dovážet a tak kvůli růstu poptávky hledali výrobci dostupnější surovinu, kterou se stala, jak všichni víme, cukrová řepa. Snad vnímáte i ten dnešní den sladce a snad k tomu přispívá i naše vysílání, ve kterém se opět dozvíte, co se děje ve vašem okolí. Školy v Rožnově pod Radhoštěm dostaly přes prázdniny nové venkovní žaluzie, tomu se budeme věnovat nejdříve. Nové stínění teď nejvíc ocení třeťáci ze základní školy Pod Skalkou. A vy se tam s námi můžete vypravit už za chvíli. Dnes žaluzie nejsou až tak potřeba, asi ani u vás nějak nepraží sluníčko, ale věřím, že i tak vnímáte tento den jen a jen kladně.
1: Český rozhlas Zlín.

0: S Českým rozhlasem Zlín se teď můžete vydat do Rožnova pod Radhoštěm. 3 z 5 tamních základních škol mají nové venkovní žaluzie. Původní žaluzie po desítkách let dosloužily. Nové stínění teď nejvíc ocení třeťáci ze základní školy Pod Skálkou. Přímo pod jejich okny totiž vzniká nové kulturní centrum.
1: Chceš víc tmu?
2: Nové žaluzie pomáhám zatahovat paní učitelce Šárce Urychové. Děti chce z YouTube naučit písničku, která se jim bude hodit. Třída 3B je otočená přímo ke slunci. Ještě v červnu tady měli přes 30 stupňů a na video by děti určitě neviděli. Staré žaluzie totiž po desítkách let dosloužily.
1: Tak paní učitelka teď vypíná video a otevřela ty žaluzie, které tu jsou úplně nové.
3: Ano, to je určitě velký posun dopředu. Máme tady tu svoji atmosféru, kterou potřebujeme pro výuku.
2: Nejde přitom jenom o zastínění, ale také o teplotu ve třídě. Děti si ještě z loňska pamatují, jak se tady v červnu cítili.
4: Vlastně jsme si někdy vzali sešit a takhle jsme se vějířovali sešitem.
1: Komu ještě tady loni bylo vedro a je rád, že třeba sedí jinde, než seděl?
5: Já jsem rád. Bral jsem si nějaké fotbalové dresy a bylo mi velká horko.
6: Já celý život se prostě živím čajíkem a to mi pomáhá.
1: No a teď je to úplně jinak, přestože venku je taky docela teplo. Jak se tady vycítíte jako paní učitelka?
3: Určitě příjemně. Zaprvé to i vypadá hezky esteticky. Máme tady stavbu kulturního zařízení, tak dokonce jeden tatínek má, Jože, tvůj tatínek pracuje na stavbě, tak to bylo velké pozdvižení, všichni děti se chtěli dívat jako
1: na tatínka.
3: Na tatínka a na jiné pracovníky, na jeřáb a jiné stroje. Díky těm žaluzím venkovním, když oni se stáhnou z klopí, my se tady uzavřeme v tom svém prostoru a děti, řekla bych, že okamžitě se sklidní a vnímají vlastně tady, co se děje, co my máme pracovat. Zatáhnuté žaluzie nepustí dovnitř ty sluneční paprsky a vlastně neotepluje se tady prostředí, prostor.
2: Očím se střídou 3B a vydávám se na chodbu, kde právě odchází z deváťáky na výlet učitel Miloslav Janošek. Taky on si pochvaluje, že už jsou vedra ve třídách minulostí.
7: Ty venkovní žaluzie, které nám teď v podstatě namontovali na takové ty nejkritičtější pavilony, kde ta teplota v těch třídách stoupá nejvíce, ty budou teď tyto třídy teda v tom smyslu lepší, že ta vnitřní teplota by měla být v tom pozitivním slova smyslu nižší asi o 4 stupně. A ty 4 stupně udělají docela dost.
2: Společně s dalšími dvěma školami nechala letos radnice zastínit 420 oken. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
0: A od škol spíše k tématu pro dospělé, i když, dalo by se říct, rodinné téma otevřeme už za pár minut. Na slavnostech vína v Uherském Hradišti se totiž každoročně představují obce z celého Slovácka, představují tradice a folklor. Velmi početné zastoupení mají v průvodu Boršice. Jak se v tradiční vinařské obci na letošní ročník připravují a jakou specialitu u nich na stánku budete moct ochutnat, to se dozvíte hned po písničce.
8: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Máme pátek 11. září. V Uherském Hradišti dnes začínají slovácké slavnosti vína a otevřených památek. Hlavní program je naplánovaný na víkend, kdy město zaplaví tisíce krojovaných ze zhruba 70 obcí z celého regionu. Své tradice a folklor představí i Boršice, které mívají na slavnostech velmi početné zastoupení.
1: Ty slavnosti vína jsou krásný zvyk. Myslím, že je to taková jako pěkná tradice jet si do Hradiště v kroji.
2: Říká Pavlína Papajová z Boršické knihovny, která se slavností vína účastní od samého začátku, tedy už přes 20 let.
1: Do toho průvodu nás jde cirka 70 lidí, máme tam boršičanku, folklorní soubor Pentla, kde je zhruba 12 párů a máme děti z Pentličky ze starší skupinky, kde je zhruba 25 dětí. Plus ještě potom zástupci obce nebo kdokoliv z občanů, kdo se rozhodne jít s námi v kroji. Musí se nachystat víno, musí se nachystat burčák, všechno samozřejmě místní od nás. Máme vlastně takový ten malý žebříňáček. Zdobí se to tak jako, že víceméně jemně, spíš třeba jenom nějakou révou vinou, nějakýma listama. A máme dva obecní, jeden máme nový, jeden máme stařičký.
2: Co lidem předvedou ti nejmenší, popisuje jedna z vedoucích souboru Pentlička Sabina Dvořáková.
3: Vystupujeme hlavně tance od nás, z našeho regionu. Tím pádem vlastně Pentlička předvádí v průvodu hlavně boršické, potom i třeba polku nebo valčík, protože nás doprovází nejen cymbálová muzika Pentla, ale i dechová hudba boršičanka. V pátek vlastně máme zkoušku, zhrávku, my tomu říkáme, a budeme všechno takhle dopilovávat nějaké poslední detaily a pouštět. Vidíme v průvodu a na pódiu.
2: Ještě před slavnostmi se ale musí nachystat kroje. Ty v Boršicích opravuje například Jitka Gotwaldová.
4: Chodí za nama, tetinama, které se tím zabýváme. Kroje se musí zprvu rozebrat, vypárat vyšívání, vyprat, no a potom znovu zpátky dát dohromady. No a ještě předtím pospravovat, dát nějak do rychtyku všechno.
2: U Boršičanů budou moct návštěvníci vedle vína a burčáku ochutnat i jednu specialitu – slané koláče. Ty společně s kolegyněmi připravuje Eva Bílková.
5: Tož to je kynuté těsto, slané těsto. Je tam cítit cibulka, česnek, čerstvá petrželka.
6: Kolik toho děláte třeba?
5: Jejda, no z 10 kilo. Já nevím, z 500 koláčků a velice to chutná. Za chvilku je to pryč.
2: Boršice se na slavnostech vína v Uherském Hradišti budou prezentovat jako součást mikroregionu Staroměstsko na nádvoří Staré radnice. Michal Sladký, Český rozhlas.
7: Burácení motorů, prach cest a odvaha jezdců, kteří se nebáli překonávat vlastní limity. Náš region hostil mezinárodní šestidenní motocyklovou soutěž poprvé v roce 1947. Parta milovníků starých motorek se po letech pokusila navázat na tradici této legendární soutěže. Jak náročná to byla cesta? Dozvíte se v cyklu Kořeny se Silví Pospíšilovou. Poslouchejte v pondělí před 15:30 a na webu Českého rozhlasu Zlín.
8: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Zlín.

0: Je moc dobře, že jste 3:05 s Českým rozhlasem Zlín, protože budete vědět, jestli třeba už za chviličku přestane pršet, nebo naopak třeba u vás právě začne, a také jak to bude s teplotami a dalšími povětrnostními vlivy v našem kraji.
1: Počasí.
0: Přesně tohle totiž všechno ví meteoroložka Bára Kučerová a teď nás o tom zevrubně spraví. Hezký den do Brna přeji.
2: Pěkné odpoledne.
0: Pojďme se nejdřív odrazit od toho aktuálního stavu v našem kraji. Tady to vypadá ve Zlíně takhle spoza okna pošmůrně, možná už neprší, ale vy to víte takhle z Brna možná ještě lépe než já, protože nedohlédnu daleko. Jak to tedy je? A poprosím o pohled na celý kraj.
2: A zatím se zdá, že na většině území kraje prší, pokud někde neprší, tak to jsou úplně východní části, ale i tam v některých místech ještě stále prší a na celém území kraje je každopádně zataženo a teploty těm se dnes výrazně růst nechce, pohybují se nejčastěji mezi 11 a 13 stupni Celsia.
0: Ano, stihl jsem se vyklonit z okna a samozřejmě máte pravdu, ano, prší i tady ve Zlíně. A jak to bude s tím deštěm dál? Vy totiž budete mít pravdu i s tím, jak to bude dál s počasím, a to je teprve umění.
2: Ještě chvíli zataženost deštěm zůstane a ty srážky by měly ubývat až večer, případně v pozdějším odpoledni, a potom později večer na západě kraje může být až polojasno a teploty ty a podle toho, jak moc se oblačnost protrhá, by ještě trošku povyrůst mohly až k 15 stupňům Celsia a vítr by měl vát stále severní a často i mírný, s nějakými rychlostmi do zhruba 20 km v hodině.
0: No, je to takový rychlý teplotní sešup celkem po těch všech vedrech, které jsme zažili v minulých týdnech. A asi nám ty teploty ještě spadnou směrem k noci, že?
2: Ano, měli by, protože v noci očekáváme málo oblačnosti, přechodně té oblačnosti může být trošku víc, může zůstat oblačno na Valašsku ještě při přechodu z večera do noci spíše zataženo, možná i s nějakým stále ještě doznívajícím deštěm, ale jinak té oblačnosti je opravdu málo a ty teploty tím pádem spadnou mezi 8 až 5 stupňů Celsia v údolích, a když bude té oblačnosti málo a ještě k tomu nebude foukat vítr, tak až ke 3 stupňům Celsia. A ráno se zítra můžou tvořit mlhy, a to zejména v údolí.

0: podmínky častěji, tak i v tomto smyslu můžete sloužit informačně.
1: A ty budou v noci většinou mírně nepříznivé a potom v průběhu dne, zítra většinou dobré a potom zase zpátky do noci mírně nepříznivé.
0: Věda, možná i v duchu toho, co zatím řekla slečna Kučerová o počasí, se někdo rozhodne odložit případný výlet až na neděli, udělá dobře?
1: A řekla bych, že spíše. Ano, a neděle bude, nebo začne malou oblačností, stále nebo znovu se v údolích ráno mohou vyskytnout mlhy a postupně bude přibývat oblačnosti na oblačno a večer až zataženo a v noci na pondělí se od západu postupně začnou objevovat přehánky nebo občasný déšť, i tak ale ty nedělní maximální teploty 18 až 22 stupňů Celsia.
0: A jak to bude na začátku příštího týdne? Už se máme připravit, že tento ráz počasí se zabydlí v našem kraji?
1: A zatím to tak trošku vypadá a pondělí bude podobné tomu dnešku, to znamená zataženo a ten déšť, co přijde v neděli v noci, tak v pondělí během pondělka vydrží, postupně se z něho stanou spíše přehánky a srážky budou během až odpoledne ubývat a oblačnost se za nimi nebo s jejich ubýváním protrhá. Pondělní nejnižší teploty 15 až 11 a ty maximální 17 až 21 stupňů Celsia a k tomu bude vát mírný severozápadní až severní vítr a ten bude večer slábnout.
0: Jinak dnes tedy teploty poměrně nízko, jak už jsme slyšeli, ale asi můžou být ještě níž, jak říká historická zkušenost, ale také podstatně výš. Pojďme i k rekordům spjatým s 11. zářím.
1: Maximum je z roku 2016 ze Starého Města 30 stupňů a 9 desetin a naopak minimum z roku 1931 z Branek na Vsetínsku minus rovný 1 stupeň Celsia.
0: Meteoroložka Bára Kučerová nám poskytla zevrubný pohled na počasí. Děkujeme za to, přejeme krásné páteční odpoledne.
1: Pěkné odpoledne i vám, naslyšenou.
0: A já věřím, že ani to poměrně deštivé počasí, už protože vláha je rozhodně potřeba i v našem kraji, vás neodradí od toho vydat se třeba na výlet, a to s úsměvem na tváři, samozřejmě dobře vybavení, třeba pláštěnkou, tak se nechte pozvat na pěkný výšlap už za chviličku.
2: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Město Kroměříž se může pyšnit hned třemi památkami zapsanými na prestižní seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Jsou jimi arcibiskupský zámek, květná zahrada a podzámecká zahrada. Mluvím o tom proto, že dnešní tip na výlet s Českým rozhlasem Zlín směřuje právě do Kroměříže. Kam přesně, to už prozradí Zdeněk Urbanovský. Hezký den.
1: Přeju krásný den všem.
0: Jaký cíl v Kroměříži tedy doporučíš, Zdenku?
1: Já navrhuji, abychom se dnes vydali do podzámecké zahrady. Tedy do té zahrady, která přiléhá k arcibiskupskému zámku. Její rozloha je totiž dostatečně velká na to, abyste zde mohli klidně strávit půl dne, a přitom je přehledná, okula hodící a po upravených stezkách zde úplně bez problému nachodíte 4 až 5 kilometrů. A zahrada je navíc bezbariérová, takže je dobrou volbou pro rodiny z kočárky či vozíčkáře. Ale doma nechejte koloběžky, jízdní kola, odrážedla a také psy. Ti sem nesmějí.
0: Když se do podzámecké zahrady vydám, nestratím se?
1: Zcela jistě ne. Po obvodu zahrady návštěvníky provází naučná stezka, která se jmenuje Podzámecká zahrada. Je dlouhá necelé 3 kilometry a začíná u bezbariérového vstupu do zahrady v ulici Vejvanovského. To je vstup, který je nejblíže autobusovému a vlakovému nádraží, kousek za mostem přes řeku Moravu. Zahradou budete procházet po zpevněných stezkách s přírodním povrchem, a také vás potěší několik vodních ploch, největší z nich je dlouhý rybník. A k zahradám patří logicky také stromy a k těm nejvíce zajímavým v této zahradě patří platany, katalpa, tys, liliovník a celá řada dalších vzrostlých dřevin. Své kouzlo mají také stromové aleje, třeba dlouhá u dlouhého rybníka, a také smutná alej. Té se někdy také říká alej vzdechu. Ta vede od Stříbrného mostu ke vstupu do zahrady. A osvěžením zahrady, které uvítají nejen rodiny s dětmi, jsou dva zookoutky s exotickými i evropskými zvířaty a ptáky, včetně pávů. A také k zahradě patří sochy, ozdobné pavilonky a různé drobné stavby, například chrámek přátelství, pompejská kolonáda, čínský pavilon, najdete zde i uměle vytvořenou romantickou zříceninu. A možná na závěr navážu na informaci o tom, že se jedná o památku zapsanou na seznam UNESCO. Já jsem jich viděl v různých částech světa celou řadu a mohu říct, že ta kroměřížská pozámecká zahrada má hned dvě jedinečnosti. Jednak je pozoruhodná, a přitom, tak jak je to málo kde, je přístupná celoročně bez vstupného.
0: Tak si vychutnejte návštěvu tohoto pokladu našeho kraje. I kdyby měl člověk zavítat do kroměřížské podzámecké zahrady po tisíce, jistě se mnou budete souhlasit, že v ní lze stále objevovat něco nového a že nás tento živý organismus dokáže stále překvapovat a uchvacovat. Děkujeme za připomenutí skvělé možnosti k výletu, Zdeňku. Měj se krásně.
1: Přeju všem krásný výlet do Kroměříže.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Za chvíli pro vás budeme mít v dobrém odpoledni s Českým rozhlasem Zlín pokračování naší řidičské abecedy, tedy seriálu, ve kterém vám až do konce září každý den poradíme, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých se v provozu často dělají chyby. Už po písničce přineseme velmi aktuální rady. Dozvíte se, proč za deště a mlhy, tedy třeba právě v takových podmínkách, jaké jsou v našem kraji i teď, nepoužívat pouze takzvané denní svícení.
1: Český rozhlas Zlín.

0: 3,5 minutky před 3:15. Zdravíme především všechny řidiče. Možná právě teď posloucháte Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín za volantem, tak hlavně opatrně. Přece jenom ty podmínky jsou dnes trošku těžší. A zároveň úplně všichni si s námi můžete osvěžit pravidla silničního provozu, ať je celkově za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si například povíme, proč je chybou za deště a mlhy používat pouze světla pro denní svícení. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Možná už se vám to také stalo, v hustém mlyáku nebo mlze se před vámi najednou z čistého nebe vynořilo auto, kterému vzadu nesvítila vůbec žádná světla. Proč je denní svícení v dešti a mlze nebezpečné a jak to policie řeší? Jestli je možné s tím něco dělat, už říká plukovník Jan Straka.
3: Řešitelné to samozřejmě je, z pohledu toho zákona je to jasně napsané. To znamená snížená viditelnost, svítím v podstatě vším, co můžu, nesnížená viditelnost, svítím denním svícením nebo obrysovými potkávacími světly. Pokud ta světla používám jindy než v těchto případech, tak samozřejmě se dopouštím nějakého protiprávního jednání, které policista se mnou může vyřešit.
2: A proč je v dešti a mlze tak nebezpečné to denní svícení?
3: V případě, že je snížená viditelnost, tak samozřejmě už mi nestačí to denní svícení. U některých vozidel to denní svícení svítí pouze vpředu, nikoli vzadu, a v okamžiku, kdy je mlha nebo nějaké špatné povětrnostní podmínky, tak zezadu jsem pro ty ostatní neviditelný.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
4: Naše dějiny od počátku, jejich stopy kolem nás i legendární rozhlasový seriál. To jsou toulky českou minulostí. Slavné postavy naší historie užívají.
5: Ale Jenehuse,
6: řekl na to Zikmund.
5: Kdo pak žije bez hříchu?
4: A lidé a jejich příběhy z dávné historie jsou nám nečekaně blízcí.
7: V moderní terminologii by bylo možné označit jeho otce Jana Lucemburského za 10 bojaře, zatímco Karel byl těžký atlet.
4: Poslouchejte nezapomenutelný seriál Toulky českou minulostí od prvních dílů. Každou neděli dopoledne po 9:45 v Českém rozhlase Zlín.

Na jaře mluvil sportovní manažer zlínského fotbalového klubu Pavel Hoftych o tom, že nikdy nebude vést prvoligový tým jako trenér. A teď se přesně to stalo. Jak změnu vysvětluje, to přímo od něj uslyšíte ve vysílání Českého rozhlasu Zlín už za okamžik.

0: Nikdy neříkej nikdy, to už teď dobře ví trenér zlínských fotbalistů Pavel Hoftych. V klubu pracuje taky jako sportovní manažer a na jaře mluvil o tom, že v žádném případě nedojde k situaci, kdyby mužstvo vedl i jako trenér. Tento týden ale po odvolání kouče Bronislava Červenky převzal tuto funkci právě on, jak teď také uslyšíte ve vysílání Českého rozhlasu Zlín.
1: Krizové řešení, prostě situace, protože jsem vlastně měl to, že nikdy nebudu trénovat Zlín a majitel mě nikdy nepřesvědčí a nepřemluví, tak to bylo v březnu, kdy byl to i nějaký vzkaz dolů trenérům, byť se nám v té době nedařilo, takže vlastně ta podpora a víra tam je. Věděli jsme, že i o další sezóny chceme pokračovat s Broňou a s jeho rezenčním týmem.
2: Vrací se nový trenér prvoligových fotbalistů Zlína Pavel Hoftych k vlastním několik měsíců starým slovům o tom, že jako sportovní manažer klubu sám nikdy nevystřídá kouče Bronislava Červenku. V novém ročníku ale začali ševci 7 programy a bez bodů jsou v tabulce poslední.
1: Přitom i s Broňou, když jsme se bavili, tak si stojíme za tím, že i toto mužstvo mělo na to, aby 4-5 bodů určitě uhrálo. Takže byla situace taková, že se hledalo nějaké řešení a v tuhle chvíli to padlo na mě a řekl jsem, že OK, že pozici krizového manažera jsem o to, abych do toho vstoupil, byť vím, že to není jednoduchá role.
2: Variantu hledat trenéra mimo klub podle Hofticha ve Zlíně promysleli, ale žádného kouče s nabídkou neoslovili.
1: To mužstvo moc trenérů v této situaci nezná. Vycházíme z toho, že ta sezóna je nějak rozjetá. Vždycky to tady bylo hodně kladený na to, aby trenér, který sem přichází, většinou, když se to povedlo, tak to byl trenér, který znal místní prostředí a není úplně jednoduchý sem rychle zapadnout. A co bude v budoucnu, to bych teď neřešil.
2: Nepotvrdil ho v těch informace o tom, že má vést mužstvo jen do konce podzimní části sezóny a v zimě přijde nový trenér. Realizační tým zůstal skoro bez změny. Kromě Hofticha přišel nový asistent Marek Kalivoda, který ale ve Zlíně taky dlouhodobě pracuje u mládeže. Nabízí se tedy otázka, jestli si hráči vůbec všimnou nějaké změny.
1: Vždycky je tam nějaká změna, abych řekl, retoriky směrem k hráčům. Jsou hráči, kteří za určitýho trenéra třeba méně věří tomu, že se dostanou do sestavy. Hráči, kteří zase vědí, že tu sestavu mají skoro jistou, třeba nemusí tomu tolik odevzdávat. Takže to, že ty některý hráči cítí větší šanci, takže to může být ten startovací model.
2: Věří Pavel Hoftych, že první body v sezóně můžou zlínští fotbalisté uhrát už v neděli v domácím zápase s Hradcem Králové. David Nekvinda, Český rozhlas.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Bylo 15 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Ve Zlíně začalo fungovat nové rehabilitační pracoviště. V Uherském Hradišti dnes začínají slovácké slavnosti. Sněmovna zpřísnila podmínky pro pobyt cizinců v Česku. Dnes bude zataženo s deštěm, později polojasno a nejvyšší teploty naměříme kolem 15 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín a Lukáš Jakubíček. Dobré odpoledne. Zdravotnická skupina EUC otevřela ve Zlíně nové rehabilitační pracoviště za 25 milionů korun. Nachází se na třídě 2. května a součástí vybavení moderních prostor je i vysokovýkonný laser, využívaný například k podpoře hojení a regenerace tkání nebo kryoterapie. Péče na základě žádanky od lékaře je hrazena ze zdravotního pojištění. O pacienty se starají 2 lékaři, 10 fyzioterapeutů a 2 maséři. Slovácké slavnosti vína a otevřených památek dnes začnou v Uherském Hradišti. Od 16 hodin budou moci zejména na Masarykově náměstí ochutnávat vína od místních vinařů. Následovat bude slavnostní zahájení. Jeho součástí bude i vystoupení slovenského lidového orchestru Zlaté husle, který vzešel z uměleckého souboru Lůčnica. Během slavností musí řidiči počítat s dopravními omezeními, říká mluvčí hradištské radnice Jan Pášma.
2: Od dnešního odpoledne bude až do neděle uzavřené Masarykovo náměstí a přilehlé ulice Poštovní a Nádražní. V sobotu dopoledne během krojovaného průvodu řidiči neprojedou ulicemi Sokolovská, Všehrdova a přes Palackého náměstí. Celou sobotu potom bude platit uzavírka v ulici Vinohradská.
1: Sněmovna schválila zpřísnění pravidel pro pobyt cizinců v Česku. Novela má migrační agendu digitalizovat a umožnit úřadům přehled o tom, kdo se v zemi pohybuje. Online agenda má pod ministerstvem vnitra začít fungovat v lednu 2029. O rok později se budou muset povinně registrovat i občané Evropské unie, kteří se úřadům doposud hlásí dobrovolně. Pokračuje ministr vnitra Lubomír Metnar z ANO.
3: Po 90 dnech se budou muset povinně hlásit, protože naše bezpečnostní složky a stát neměl přehled, jací cizinci se na našem území zdržují a to je má opět tento bezpečnostní rozměr.
1: Podporu měla novela i u opozičních poslanců. Teď míří do Senátu. Turecká dopravní společnost Pegasus může odkoupit české aerolinie a Smartwings. Rozhodl o tom antimonopolní úřad. Společnosti doteď provozovaly hlavně v letní sezóně na trase Praha-Antalya stejné lety, které se překrývaly. Spojením by ovládly naprostou většinu trhů v této oblasti. Pegasus proto musí umožnit, aby na trhu zůstala konkurence, říká mluvčí úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Martin Švanda.
4: To spojení jsme povolili až poté, co společnost Pegasus navrhla, že nabídne převod letištních slotů některému z konkurenčních dopravců a ti potenciální konkurenti tedy budou moci rychle získat přístup k letištním slotům a to v časech, které jsou vhodné pro provozování přímých pravidelných letů.
1: Rozhodnutí zatím není pravomocné, běží lhůta pro případné podání rozkladu.
0: Počasí.
1: Ve Zlínském kraji dnes bude zataženo s deštěm. Večer čekejte od západu postupně ubývání srážek a později bude na západě kraje až polojasno. Nejvyšší teploty dnes dosáhnou na 12 až 15 stupňů a vítr povane mírný severní až severovýchodní.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Nehodu tří osobních aut máme hlášenou na silnici 50 u Kunovic na Uhersko-Hradišťsku. Dále bourala dvě osobní auta na Velkomoravské ulici ve Starém městě. Pozorní buďte také na třídě Tomáše Bati ve Zlíně, kde měla nehodu dvě osobní auta. Z dopravy i zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Takhle při pátku vám jistě přijdou vhod rozšířené informace o kulturním dění v našem kraji a právě ty si pro vás chystáme v následující hodině našeho vysílání. Kromě obvyklých stručných pozvánek kolem 15:45 nás pak následně pozvou dva dnešní vzácní hosté rovnou k úžasným zážitkům s výhledem na celý rok. Těmi hosty budou ředitel Zlínské filharmonie Bohuslava Martinů Tomáš Gregůrek a také tamní dramaturg Tomáš Koutný. Poslechněte si po 15:45. Začneme také kulturní zprávou, i když trošku jiného ražení. Rožnov pod Radhoštěm stále nemá vlastní sál a tak se dnešní 10. ročník festivalu Valašské zkušebny přesunul na parkoviště u supermarketu. Alternativní kapely tam hrají jen pár metrů od aut a nákupních vozíků. Zajímavé, co říkáte? Tak to s námi zkontrolujte už po další písničce. Máme téměř 6 minut po 15. Krásné páteční odpoledne přeje od mikrofonu Pavel Vacek.
0: Český rozhlas Zlín.

0: Agregát, nákupní vozíky a bezpečnostní služba, aby nikdo nevběhl pod auto. Tak vypadá organizace 10. ročníku festivalu Valašské zkušebny v Rožnově pod Radhoštěm. Hraje se na parkovišti před supermarketem, protože náměstí, kde se festival konal dříve, se opravuje a město nemá vlastní sál ani amfiteátr. Mezi scénami tak budou lidé přebíhat přes silnici. I tohle kontrolujeme ve vysílání Českého rozhlasu Zlín.
1: No tak skoro jsme na chystaní, jako my jsme vlastně na parkovišti a děláme to vlastně na jednom místě, které k tomu není připraveno.
2: Říká Martin Valášek, který je dramaturgem a produkčním festivalu, tak jak náročné jsou ty polní podmínky, které tady jsou?
1: No, máme tady dodávku elektřiny, mobilní agregát, ta napájí jednak pódium, potom budou představení stánky vstupné. Trochu jsme to oplotili, ale v podstatě náš festival je koncipovaný tak, že my ty ploty moc nemáme rádi, takže ten oplocení je spíš kvůli bezpečnosti návštěvníků, aby nešli do silnice, která je vedle parkoviště.
2: Naproti přes tu frekventovanou silnici je klub Vrátnice, to je jediná suchá varianta, kterou Tečko má.
1: A k tomu jsme právě zajistili bezpečnostní službu, která bude koordinovat přechod přes cestu, aby nedošlo k nějakým dopravním nehodám.
2: Program bude v hudebním klubu, ale hlavně tady na parkovišti.
1: Scény jsou v podstatě dvě. Místní scéna je ve Vrátnici, vnější scéna tady na parkovišti. Bude hrát dohromady 7 kapel, 6 lokálních a jako host Ty jsi čáci s Petrem Vášou. Publikum, které přichází na Valašské zkušebny, nepřichází jenom na tu hvězdu, ale přichází rovněž jako podpořit ty mladé kapely. To jsou buď rodina, známí, kamarádi, takže je to takové mix. 50% lidí chodí na tu kapelu hlavní, 50% spíše na ty lokální kapely.
2: No a tou lokální kapelou je Mimi na tripu, tak kluci, jaké to je hrát tady na parkovišti před Albertem?
3: No tak je to absurdní, ale jsme tady skoro doma, část kapely je tady přímo doma v Rožnově pod Radhoštěm. My máme i písničku, kdyby ceny byly nižší, jo? To se týká cen v obchodech.
4: My tady chodíme vždycky po škole vlastně z Gimplu si koupit nějakou svačinu do Alberta a teďka tady je koncert, takže je to určitě hodně zajímavé.
2: Říkají muzikanti z Mimi na tripu, já sleduji přípravy festivalu s ředitelem Tečka kulturní agentury Jakubem Sobotkou. Teď vidíme, že ze supermarketu ještě lidé pořád vyjíždějí s těmi vozíky. Možná je to i jakési přiblížení té alternativní scény těch kapel, které tady budou, právě publiku, které by jinak na festival nešlo.
5: Ano, je to možné. Festival je otevřený všem. Vybíráme vstupné, ale nijak ten areál neoplocujeme. Takže jsme vstřícní a pokud někdo chce jenom nakouknout nebo zůstat na pár písniček, je vítán, nemusí si kupovat vstupenku a může si poslechnout. Když ho to zaujme, tak budeme rádi, když nám zaplatí vstupné, které není nějak vysoké, je spíše symbolické.
2: Na kvalitní zázemí pro pořádání kulturních akcí si bude muset Tečko ještě počkat. Kulturní centrum má být dokončené v prosinci roku 2027. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Zlín, písně.

0: Nebudeme číst z dlaně, jak zpíval Dalibor Janda ve vysílání Českého rozhlasu Zlín, ale budeme vám říkat přímo z programů, které nabízejí různé kulturní instituce našeho regionu, a budeme vás zvát na některé akce, které rozhodně stojí za pozornost. Do Městského divadla Zlín dnes můžete zavítat na večer plný vášně, rytmu a nespoutané energie. Ze Španělska dorazí fenomenální tanečnice Marta Balparda, aby návštěvníkům v intimní atmosféře ukázala pravou tvář flamenka a dialog mezi tancem, kytarou a zpěvem. Začátek akce ve studiu Z Městského divadla Zlín je naplánovaný na 19. hodinu. Sluneční lázně v Luhačovicích na Zlínsku ožijí dny asijské kultury a výstavu mistrovských bonsají. Těšit se tam můžete na atmosféru Dálného východu, vůně exotické gastronomie i ukázky samurajského umění. Akce je součástí výstavy Bonsai a umění, která v lázeňském městě potrvá až do 20. září, ale hlavním lákadlem programu bude unikátní výstava živých uměleckých děl zapůjčených z věhlasného Bonsai muzeum Izabelia. Dnešní program potrvá ještě do 18 hodin. Hudební alchymii, která nadchne i překvapí, dnes připravili ve Valašském Meziříčí Ondřej Brzobohatý a Matouš Kobylka. Duo přináší na pódium jedinečné hudební spojení, které propojuje prvky popu, jazzu, klasiky i moderní elektroniky. Brzobohatý se zhostí klavíru a zpěvu, zatímco Kobylka dodává zvuku hloubku a dynamiku svými virtuózními soli na saxofon a inovativním použitím elektronického dechového nástroje. Koncert ve Valašském sále KZK ve Valašském Meziříčí začne v 19 hodin. Koncertem solistů slovenského orchestru Zlaté husle začne v Uherském Hradišti program slováckých slavností vína a otevřených památek, na které také zve Český rozhlas Zlín. K vidění bude od 20 hodin na Masarykově náměstí tento koncert. V Uherském Hradišti se při víkendových slavnostech můžete potkat i s námi, tedy s Českým rozhlasem Zlín. Na Mariánském náměstí budeme mít v sobotu mobilní studio, kde se můžete od 10 hodin zúčastnit živého vysílání víkendové verze srdcovek Zdeňka Junáka, jistě velké lákadlo, a od 12 do 16 hodin si pak ve hravé rozhlasové dílně vyzkoušet práci rozhlasového moderátora nebo zprávaře, a od 17 hodin můžete navštívit talk show Na pohovce Českého rozhlasu Zlín s Joškou Kubáníkem. Jeho hostem bude Kateřina Říhová, také je jistě velmi, velmi lákavé. Kateřina Říhová je primáška cymbálové muziky Ženičky a vedoucí pěveckého sboru Klebetnice. Tak si užijte slovácké slavnosti vína a otevřených památek i s Českým rozhlasem Zlín. Pro další tipy se podívejte i na naše stránky zlín.rozhlas.cz a také poslouchejte dál Český rozhlas Zlín. Do jehož studia už za chviličku zavítají hosté, kteří jsou těmi nejpovolanějšími k tomu, aby nás pozvali rovnou na celou dlouhou řadu úžasných hudebních zážitků. Na co se těšit v 81. sezóně Zlínské filharmonie Bohuslava Martinů, prozradí její ředitel Tomáš Gregůrek a také její dramaturg Tomáš Koutný. Rozhovor s nimi začne už po písničce.
1: V sobotu od 17. vám na pohovce Jošky Kubáníka terapeut Adam Schmidt poradí, jak zvládat přejídání a jak tomu velkému nutkání sníst, co vidíte, porozumět. A v neděli od 11. s terapeutkou Markétou Kořínkovou probereme, jak důležité je hrát si a na hravost nezapomínat. Na mé hosty i na vás se v sobotu po 17. a v neděli po 11. těší Jožka Kubáník.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Inský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Inský.

0: Z vysílání Českého rozhlasu Zlín jste zvyklí na písničky, které nestárnou. Teď ale budeme věnovat pozornost hudbě, kterou většinou čas prověřil opravdu důkladně. Ale také o tom, jak i klasická hudba může působit moderně, svěže a oslovit také velmi mladé publikum. Především se ale budeme společně těšit na začátek 81. sezóny, do které už brzy oficiálně vstoupí Zlínská filharmonie Bohuslava Martinu. Aktuální informace k programu, ale i pohled do zákulisí přináší do vysílání Českého rozhlasu Zlín ředitel filharmonie Bohuslava Martinu Tomáš Gregůrek. Pěkný den.
1: Dobré odpoledne.
0: A také dramaturg Tomáš Koutný. I vás vítám ve studiu Českého rozhlasu Zlín.
2: Hezký den.
0: Filharmonie Bohuslava Martinu začíná tedy její 81. sezóna. Vy jste ale jako orchestr ani přes léto jen neodpočívali. Tak jaké bylo léto zlínských filharmoniků? Jak jste ho třeba trávili vy?
1: My jsme vlastně na konci sezóny 25-26 ukončili jubilejní 80. sezónu, takže to byl takový jako velký milník a potom plynule jsme teda pokračovali s orchestrem na nejrůznějších festivalech během měsíce července, kdy jsme pořádali nebo spolupořádali dirigentské kurzy, klavírní kurzy, festivaly, koncert na Velehradě, Lidí dobré vůle, takže to léto bylo takto jako relativně pro orchestr a hodně náročné, ale já jsem určitě chtěl, aby před tou novou 81. sezónou prostě ten odpočinek byl a musí být samozřejmě logicky. Tak celý orchestr, včetně zprávy, která si to postupně vybírala během letních měsíců, tak orchestr celý srpen jako měl tu dovolenou na tu zotavenou.
0: Takže, dobře, takže i muzikanti nabrali muzikanti trošičku sil. Co dramaturgové? Ti také odpočívají. To by se mohlo zdát, že ti mají vlastně splněno, sezóna připravena, ne, tak celé léto bylo v
2: sezóně, to je kontinuální proces, takže já jsem třeba v červenci v mé kanceláři už probíhaly přípravy na sezónu 27-28, čili tu přes příští. A dokonce jsme zahájili i takovou jako kostru nebo takové první přípravy sezóny 28-29, takže já jsem teď v červenci byl myšlenkama v červnu 29. Aha. Takže ty přípravy probíhají takhle jakoby dlouhodobě, to je takový jakoby postupný a docela takový jako zdlouhavý proces. Ale každopádně ten odpočinek samozřejmě proběhnul, my jsme potom vlastně plynule tak nějak jako vpluli od začátku září do nové 81. sezóny, kterou naplno zahájíme až 24. září, o tom bude určitě řeč, takže vlastně od začátku září se zase rozběhnul takový ten jako hudební kolotoč, který se tak nějak jako začal točit a nezastaví se a maximálně tak jako zpomalí až někdy kolem Vánoc a pak se zase roztočí a zastaví se až, dá se říct, v podstatě příští léto.
0: Takže dá se říct v jednom kole, ano, i o tom, jak se tvoří taková sezóna filharmonického tělesa. Budeme mluvit jak s dramaturgem Tomášem Koutným, tak i s ředitelem Filharmonie Bohuslava Martinu Tomášem Gregůrkem, který je ve funkci ředitele od začátku loňského roku. Z čeho máte za tu dobu největší radost, pane řediteli?
1: Těch radostí je celá řada, ale asi největší radost mám z toho, že filharmonie je vnímána jako živá instituce a že naši posluchači jsou nám věrní, že máme pestrou nabídku koncertů, že jsme úspěšně ukončili 80. jubilejní sezónu přímém přenosu České televize, takže to jsou za mě jako velké milníky. A z čeho mám radost? Osobně mám také radost, že se daří takové to, jakoby, co je mi velmi blízké, propojování jak organizací, ne zcela úplně jakoby třeba kulturních, ale právě s tou kulturní naší organizací, tak různé síťování různými novými projekty, koncepty. Zmíním třeba

0: spolupráci s nadace Tomáše Bati, zmíním spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati, s Krajskou nemocnicí Tomáše Bati. Mně osobně byl velmi příjemný projekt Toma Stoparda s Městským divadlem Zlín, kdo se naladí na správnou notu, který jsme měli možnost představit i posluchačům a návštěvníkům na Slovensku v Trenčíně v rámci Evropského hlavního města kultury. V tomto týdnu zase netradiční propojení se Slováckým divadlem a projekt Jesus Christ Superstar, který jsme uspořádali na platformě Baťova institutu mezi 14. a 15. budovou. Takže jako to jsou věci, které mě velmi těší a že naši návštěvníci jsou nám věrní a naopak, že přibývají a že naše koncerty je zájem. A je to dáno tou dramaturgií, je to dáno vlastně i to jenom doplním, že já osobně to možná jakoby nevnímám jenom o té samotné hudbě, ale o tom setkávání. Najít si ten čas, vypnout ten telefon, jít do toho offline režimu a vychutnat si kvalitní hudbu, ale i setkat se s přáteli v příjemném prostředí.
1: Takže evidentně se daří naplňovat ty cíle, o kterých jsme s ředitelem Filharmonie Bohuslava Martinu Tomášem Gregurkem tady mluvili krátce po jeho jmenování do funkce, a sice zaměřit se na získávání nových posluchačů a třeba i pořádání trošičku neobvyklých koncertů na netradičních místech a otevírání Filharmonie. Jsme rádi, že tohle všechno se daří a jak se bude dařit v té nadcházející sezóně, o tom lecos dnešního jste ve vysílání Českého rozhlasu Zlín, kterým jsou nejen ředitel Filharmonie, ale také dramaturg Tomáš Koutný, tak o tom něco prozradí také za chviličku po písničce.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu Zlín se můžete těšit na novou sezónu Filharmonie Bohuslava Martinů, protože tady máme k tomu povolané hosty, jednak ředitele Filharmonie Tomáše Gregůrka a také dramaturga Tomáše Koutného. Na něj se asi obrátím teď především, protože ve čtvrtek 24. září to oficiálně vypukne. Čeká vás zahajovací koncert té 81. sezóny Filharmonie Bohuslava Martinů a ten slibuje opravdu výjimečný zážitek. Titul koncertu je Beethoven jako nikdy předtím, tak v čem bude ten koncert originální?
1: No tak ono už vlastně mnohé prozrazuje ten samotný název. Jonathan Biss, Beethoven jako nikdy předtím. Nám se podařilo do Zlína přizvat vynikajícího amerického pianistu Jonathana Bisse, který je mezinárodní kritikou oceňován za svoji interpretaci právě Beethovenovy hudby. Ale Biss není v úvozovkách jenom interpret, ale je i vlastně oceňovaný, když to tak řeknu, Beethovenolog, teoretik, takže opravdu studuje Beethovenovu hudbu, studuje Beethovenovu osobnost dohloubky, je autorem několika jako odborných publikací právě na nejrůznější beethovenská témata, je autorem poměrně jako oblíbených podcastů nebo dokonce audioknih, takže, ale samozřejmě primárně interpret a je to umělec, který vystupoval s takovými orchestry, jako je Boston Symphony nebo Royal Concert Gebouw, London Symphony Orchestra, a teď ho tedy budeme mít ve Zlíně, takže na to se moc těšíme. A to je první polovina toho koncertu, ve druhé polovině pak pod taktovkou našeho šéfdirigenta Roberta Kružíka zazní ikonická 9. symfonie Antonína Dvořáka, takže český klenot mezi klenoty.
0: Já se ještě trošičku vrátím, jak těžké je získat právě třeba pro spolupráci s Filharmonií Bohuslava Martinů takovou osobnost, jako je Jonathan Biss. Jak probíhají ty námluvy, pane řediteli?
2: Musíte začít s dostatečným předstihem. To je jakoby základ. Potom přesvědčit o kvalitách orchestru, přesvědčit o kvalitách koncertního sálu, potvrdit, že opravdu máme ve Zlíně, v Kongresovém centru ve Filharmonii jeden z nejlepších koncertních klavírních křídel Steinway. To jsou parametry, které jsou ty základní a potom už jsou ty technické části těch podmínek.
0: Tak vypadá to celkem jednoduše, tak jak to líčíte, ale určitě je zatím spousta práce. Ano, dramaturg Tomáš Koutný trošičku pozvedl obočí a to ještě neví, že pro něj mám snad ještě těžší úkol. Pojďte z té opravdu pestré nabídky různorodých koncertů, které plánuje Filharmonie Bohuslava Martinů pro tu nadcházející sezónu, vybrat jen několik, které by rozhodně neměly uniknout pozornosti širšího publika. A prosím je o pár slov o nich.
1: Ano, pár slov. No, ona, ta sezona si myslím, že je naplněna, věřím, jako skvělou hudbou, je plná jak osvědčených titulů, tak i skladeb, které třeba nejsou až tak známé, ale které si určitě zaslouží pozornost, zaslouží si to, aby na pódiu zněly. Je plná i zlínských premiér, bude plná hostujících interpretů, takových těch jako opravdu stálic, když tak řeknu, koncertní umění, ale i mladých hvězdiček, které třeba stojí na počátku své kariéry. Kdybych měl vybrat, tak to vezmu třeba přes dirigenty. My se těšíme na náš vlastně debut s dirigentem, bulharským dirigentem Konstantinem Ilievským, který se uskuteční v prosinci tohoto roku. Bude to ve spolupráci s mladou rakouskou trumpetistkou Selinou od mimo jiné vítězkou prestižní mezinárodní soutěže ARD. Vlastně debut nás čeká i s polským dirigentem Lukášem Borovičem, který je v současné době šéf dirigentem Poznaňské filharmonie imienia Tadeusza Szeligowskiego. Takže to bude určitě taky zajímavá spolupráce. No a samozřejmě nemůžu opomenout návrat po nějakých 8-9 letech Tomáše Hanuse do Zlína, to bude v únoru příštího roku, kdy se vlastně na jednom pódiu potká s dalším americkým pianistou Andrew von Oyenem, přiveze takový zajímavý, řekl bych, až světový program Prokofiev, Ravel, Martinů, takže tam já se těším na to, jakým způsobem bude Tomáš Hanus zase pracovat s orchestrem a k jakým výkonům ten orchestr zase vybičuje.
0: To To je pozvánka Tomáše Koutného na blížící se 81. sezónu Filharmonie Bohuslava Martinu společně s Tomášem Gregurkem, ředitelem, je hostem ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Pánové, kdybyste měli na jeden jediný koncert z té bohaté nabídky pro tu příští sezónu přivést někoho, kdo říká, já klasiku moc nemusím, tak na který byste ho pozvali? A teď kdo se chopí?
2: Já bych určitě pozval na koncert, který pořádáme 7. října, ve středu 7. října, projekt Swimphonic s Janem Svigmátorem, který dle mého názoru je jedním z výrazných interpretů jazzové, swingové, americké tvorby. Uslyší posluchači hity Tonyho Bennetta, Franka Sinatry a s panem Svigmátorem přijede jeho jazzový kvintet. A společně s naší filharmonií tady tento projekt ve Zlíně zazní úplně poprvé. Navíc mám radost, že tímto koncertem to nebude jenom o samotné hudbě, ale bude to také na podporu prevence a péče onkologických onemocnění v rámci Růžového října ve spolupráci s krajskou nemocnicí, takže jako toto téma do toho chceme vnést. To je jeden koncert. Dalším koncertem, těch koncertů je celá řada, to těžko vyjmenovávat.
0: Prosil jsem o jeden, tak ano. Chápu, že jste vybral, děkuji, chápu, že ta volba také, že je těžká. Ostatně můžeme pozvat naše posluchače také na stránky Filharmonie Bohuslava Martinu, jsou jednoduché, filharmonie.zlín.cz a tam máte celý program té sezóny jako na dlani. Přesto ale poprosím ještě za chvíli dnešní hosty, dramaturga Tomáše Koutného a ředitele Tomáše Gregurka, aby řekli také pár slov o mezinárodním hudebním festivalu Harmonia Moravie, který se také blíží, a podíváme se i na nějaké speciální koncerty a třeba i na to, co chystá Filharmonie Bohuslava Martinu, trošku víc do budoucna. Zůstaňte s námi.
3: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín a Pavlem Vackem.

0: Český rozhlas Zlín je s vámi a prostřednictvím jeho vysílání také ředitel Filharmonie Bohuslava Martinů Tomáš Gregůrek a tamní dramaturg Tomáš Koutný. Mohli bychom ještě k tomu všemu, co už tady zaznělo, k té blížící se sezóně, dodat pár slov o 24. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Harmonia Morávie. Jak se do něj třeba promítne to letošní téma, které má být návrat ke kořenům, pane Koutný?
1: Ano, to téma v podstatě se vrací k takovým jakoby prazákladům hudby, připomíná nám, odkud vlastně hudba, dá se říct, vyvěrá, co jí dává sílu. Ten festival se proto obrací k třem takovým jako základním pilířům, řekl bych, jednak k přírodě, která sloužila vždycky jako taková jakoby prvotní hudební inspirace, ale obrací se i k duchovnímu rozměru, který v podstatě býval vždycky takovým jakoby pevným základem hudebním. A krom toho vlastně to téma otevírá i, dá se říct, lidové tradice, což jsou vlastně hudební kořeny, které vlastně tvoří základ evropské hudby a nebo ze které vyrůstá vlastně evropská kultura, které jsou de facto dodnes živé. Takže to jsou takové jako tři hlavní principy a mimo to se vlastně festivalem budou prorůstat takové jako dílčí kořeny nebo kořínky. Takže já bych zmínil určitě, že vlastně budeme se věnovat i kořenům instrumentální hudby, jakožto vlastně samostatnému hudebnímu žánru, protože konkrétně teda 4. října v kostele na Jižních svazích uspořádáme koncert s rakouským ansamblem Tonus, což je soubor, který se specializuje na poučenou interpretaci renesanční a barokní hudby, což je v podstatě období, kdy právě instrumentální hudba se osamostatnila. A vlastně společně s tímto souborem vystoupí i rakouská sopranistka Belinda Loukota, která se taktéž specializuje na renesanční a barokní hudbu a na její provádění. Takže napadá mě vlastně i kořeny moderní populární hudby, které už tady vlastně nastínil pan ředitel v rámci toho projektu Swingphonics s Janem Smigmatorem, nebo mě napadají kořeny symfonické filmové hudby, která je spojená se jménem Ericha Wolfganga Korngolda, což byl v podstatě hollywoodský skladatel filmové hudby 30. let, kde to vlastně celé tak nějak začalo a pak vlastně na Korngolda navázali takový tvůrci filmových partitur, jako byl Miklós Rózsa nebo později John Williams. Takže všechno tohle to se v tom 24. ročníku našeho festivalu objeví.
0: Ano, i o festivalu Harmonia Morávie se dočtete víc na stránkách filharmonie.zlín.cz. Stejně jako tam najdete spoustu mimořádných koncertů, kromě toho, co jsme tady, některé jsme už zmínili tedy, ale je jich opravdu hodně. Je to běžný počet nebo je to pro tu 81. sezónu něco výjimečného, pane řediteli?
2: Ten počet je dán jednak jakoby tou kapacitou toho samotného orchestru a i kapacitou vlastně těch programů, které v rámci sezóny připravujeme, ale dává nám to velký smysl, protože po těch koncertech je tak enormní zájem, že bychom neradi, aby u některých koncertů samozřejmě určitý přetlak jako je na místě, ale chceme prostě ty koncerty nabídnout široké veřejnosti, aby měla možnost si ty koncerty zakoupit a přijít k nám do Filharmonie, protože ty koncerty jsou z velké části vyprodány našimi abonenty a cítíme prostě ty požadavky u neabonentů, u těch posluchačů, kteří si vybírají jednotlivé koncerty a mnohdy nemají šanci se do té filharmonie dostat, takže to byl jakoby jeden ten z těch důvodů, proč takto udělat ty reprízy či předpremiéry.
0: Rozumím, ale asi ideální zakoupit si právě předplatné pro 81. sezónu do Filharmonie Bohuslava Martinů. Mám ještě šanci, pokud jsem zatím nestihl?
2: Ještě týden, do 18. září.
0: Vyzývá také ředitel Tomáš Gregůrek, který je dnešním hostem vysílání Českého rozhlasu Zlín společně s Tomášem Koutným. Možná na něj se právě obrátím s dotazem a poprosím o stručnou odpověď, což bude asi těžké. Jak se vlastně rodí takový dramaturgický plán pro sezónu Filharmonie Bohuslava Martinů? Co všechno musíte brát v potaz?
1: Tak stručná odpověď je nereálná, ale pokusím se. On je to takový dost jako pozvolný, postupný proces, protože samozřejmě člověk jako neustále vnímá nějaké podněty a věmy kolem sebe, které nějakým způsobem vstřebává a které si i třeba třeba ukládá a když potom po čase teda objeví, kam si uložil, tak je vytáhne, anebo je odloží, vytáhne je další rok, nebo třeba za dva roky. A to je takový jakoby prazáklad, ze kterého pak vzniká tematický rámec sezóny, z tematického rámce pak vlastně vyrůstá taková jakási jakoby základní kostra, která vlastně vznikne v součinnosti s šéfdirigentem a na tuto kostu dramaturgickou se pak nabaluje takové to v úvozovkách maso, takže celý ten organismus tak jako sílí a mohutní postupně, načež prostě dojde do fáze 2 nebo fáze 3, kdy je hotový takzvaný dramaturgický plán a ten se potom v podstatě posuzuje z různých úhlů pohledu, z pohledu samozřejmě uměleckého, ekonomického, provozního a teď v podstatě probíhají všelijaká ta svolovací kolečka, obrušují se ty hrany.
0: Já myslím, že posluchači už mají představu o tom, že je to opravdu složitý proces. To jsem chtěl, aby ostatně zaznělo. Já děkuji za to všechno, co jste nám tady řekli, jednak co se týče pozvánek, jednak i tomu náhledu do zákulisí a popřeji, ať se ta 81. sezóna Filharmonie Bohuslava Martinů ve Zlíně po všech stránkách vydaří.
1: Děkujeme.
0: Dnešními hosty ve vysílání Českého rozhlasu Zlín byli ředitel Filharmonie Bohuslava Martinů Tomáš Gregůrek a tamní dramaturg Tomáš Koutný.
3: Už v neděli znovu otevíráme naši hudební galerii s písničkami, které vám pak už nikdy nebudou znít stejně. Jak udělat z jednoho večera díky hudbě večer nezapomenutelný? I to umí správný DJ. Roztančit vás, rozespívat a taky zpomalit ve správný okamžik, abyste mohli na pár minut splynout s tanečním partnerem. Hudba do kořán bude tentokrát o hudbě prožívané tady a teď. A nebojím se říct o umění a práci DJe. No a s kým jiným než s legendou a mým kolegou Petrem Uhříkem. Už v neděli 13. září po 17. Markéta Janíková a pořad
4: Hudba do kořán. Hudební galerie Českého rozhlasu Zlín. Český rozhlas Zlín.

0: Ano, my jdeme dál, zpíval Valdemar Matuška ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Platí to i o dalších pořadech a pokračování našeho programu, který vystřídá v rámci našeho odpoledního dění Humoriáda už po 16. hodině po zprávách dnes s Patrikem Rozehnalem a Martinem Zounarem. Často býváte zvědaví, kdo tam bude, tak už víte proč poslouchat. Už proto, že věříme, je vám s námi dobře. Snaží se o to celý tým Českého rozhlasu Zlín, za který vás všechny zdraví v tuto chvíli Pavel Vacek.
1: Cukrárna Petra Uhříka.
2: Sem tam věnuju kousek času pátrání po osudech někdejších hudebních hvězd a nejednou mě překvapí, že některé pořád objíždějí akce a baví lidi. Jako v případě mužské poloviny dua Mouth and McNeil. Když si uvědomíme, že jejich zásad do hitparád proběhl před 54 lety, je to obdivuhodné. Holandská dvojka už na první pohled působila trošku kontrastně. Ona krásná blondýna, malá drobná, on hromotluk, takový nepatrně hubenější Jiří Růžička, abyste měli představu. Vydáme se do roku 72, tam se jim povedl parádní kousek, mezinárodní úspěch. Bylo to číslo jedna v Holandsku, Belgii, Dánsku, Švýcarsku a na Novém Zélandu. Písnička s názvem How Do You Do strávila taky 19 týdnů v americkém žebříčku Billboard, kde se dostala na 8. místo. A to jsou strohá čísla, která dvojici Mouth and McNeil zajistila na zbytek života velmi slušný život.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Bylo 16 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Zlínský kraj přispěje obcím na rozvoj dalších 26 milionů korun. Nová výstava Cesta odvahy je k vidění v Koryčanech. Poslanci schválili přísnější podmínky pro spotřebitelské úvěry. V noci a kránu čekejte skoro jasno až oblačno s nejnižšími teplotami jen kolem 3 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Lukáš Jakubíček. Dobré odpoledne. Zlínský kraj přispěje na dalších 11 projektů obcím, které mají od 2 do 5 tisíc obyvatel. Půjde o takřka 26 milionů korun. Podporu ještě musí schválit krajské zastupitelstvo, které zasedne v pondělí 14. září. Pokračuje mluvčí hejtmanství Soňa Ličková.
3: Například na Vsetínsku obec Huslenky získá finance na prodloužení vodovodu. Halenkov dostane přes 2 miliony na rekonstrukci obecního úřadu a zdravotního střediska. Na Uhersko-Hradišťsku Ostrožská Nová Ves využije přes 3 miliony korun na proměnu návsi a obec Hluk 4 miliony na rekonstrukci tělocvičny základní školy.
2: V Koryčanech na Kroměřížsku je k vidění nová putovní výstava Cesta odvahy. Expozice v městské knihovně potrvá do 17. září. Zaměřuje se na příběhy odbojářů Oldřicha Pechala a Cyrila Žižlavského v období tzv. Kijovské hajdrichiády. Oldřich Pechal byl elitní československý voják a velitel výsadku Zink, který po vysazení do vlasti nepromluvil ani při krutém mučení gestapem. Cyril Žižlavský byl koryčanský učitel, který Pechala po seskoku ukrýval ve svém bytě. Reklamy na spotřebitelské úvěry budou podléhat přísnějším pravidlům. Novelu dnes schválila sněmovna. Nově by měla lidi více varovat před riziky spojenými se splácením úvěrů. Podporu měla novela i u opozičních poslanců. Pokračuje Jan Papajanovský ze Starostu.
4: V tomto konkrétním případě se domníváme, že jde o vhodné řešení, ke kterému mělo dojít už dávno, protože opravdu v těch historických dobách se tady ten biznis na pomezí lichvy a slušného podnikání rozmohl natolik, že bude velmi těžké dostat z něj všechny lidi, kteří do těch dluhových pastí spadli.
2: Ve věku 94 let zemřela norská princezna Astrid. Jen 2 dny po pohřbu svého bratra, norského krále Haralda V. oznámila to královská rodina v oficiálním prohlášení. Vlajky na královském paláci budou dnes vlát na půl žerdi. Princezna Astrid zemřela jen 2 týdny po smrti oblíbeného norského krále. Naposledy se na veřejnosti ukázala právě na jeho pohřbu. Upřímnou soustrast vyjádřil i její synovec, nový norský král Håkon VIII.
0: Počasí.
2: Přes noc a kránu očekáváme ve Zlínském kraji skoro jasno až oblačno. Z počátku noci může být na Vsetínsku zataženo s ojedinělými doznívajícími srážkami. Nejnižší teploty budou kolem 8 až 5 stupňů. V údolích při malé oblačnosti čekejte pouze 3 stupně a vítr povane slabý proměnlivý.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Autobus boural s nákladním vozidlem na silnici mezi Lužnou a Prlovem na Vsetínsku. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín je připraven Patrik Rozehnal a jeho humoriáda. Pohodový poslech a hezké páteční odpoledne vám od mikrofonu přeje Lukáš Jakubíček.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Končí. Já mám na líkají.
6: Slyšte z toho strudaná.
5: jsme to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
6: Vítám vás a taky vítám zeleného anděla zelené vlny, protože má co dočinit s dopravou, která zjela před chvílí. Ty jsi taky skoro nedorazil, Martine Zounare.
7: Já tě zdravím, Patriku Rozenale, zdravím samozřejmě naši zprávařku. Vážení přátelé, bylo to oprsa vietnamské ženy. Opravdu, víš, co se mě stalo? Já totiž jezdím pravidelně už 2 měsíce na kole, každý den, anebo na válcích. A dělám si klasickou věc, ořech z buzany, bůh nahoru, drc nebo černošice hub. A já jsem si tak jako píchnul, ale říkám, Martine, ty jsi vždy připraven, že? Takže jsem měl normálně galusku,
6: ano.
7: Měl jsem všechno, jemně jsem rozebral, jako nafouknul na pumpičku a tak jsem se chválil, co všechno mám. A dojedu domů. A říkám, tak to je skvělý, tak ale žena, ahoj, čau, a já, ahoj, tak co, už seš ve studiu, a já, ty vole, ježiš, humoriáda, a do toho říkám, no komu musím zavolat, já jsem píchnul, a do toho zvodivší, vy jste pích, co jste, a já píchnul, ježiš, no tak to nepíchejte a přijďte domů, takže jsem přijel, hnedka jsem k vám, jsem tady, doprava skvělá, já jsem to dal z Barandova sem, upozorňuji tě. Já jsem to dal normálně za 15 minut a řekl jsem, nepodléhej tlaku, nezabij se, jeď je klidně, takže jsem si dal ještě svačinu, večeři a pak jsem přijel. Dobrý den.
0: Humoriáda.

0: Začínáme s Humoriádou s Martinem Zounarem, s Patrikem Rozehnalem a s kým? Z archivu. Koho vytáhneš?
1: Čepici měl. Ne, to je Burian, promiň. Prosím tě.
0: Toho nemáme
1: ne, ale víš, jaká je to senka.
0: Ano.
1: Já bych ale v tuto chvíli vybral Viktora Prajze z divadelkou Podvěží, z divadelka Podvěží Marie Retrové. Jako na to se těšíme moc.
0: O trapasech, dobře.
2: K těm trapasům, já se do nich dostávám velice snadno a lehce a jsou to takový každodenní trapasy, například, já nevím, jestli to znáte, přijedete k pumpě, načerpáte si benzín a zjistíte, že nemáte na dalších 10 litrů, tak běžíte,
3: ano.
2: Znáte?
3: Ano.
2: Běžíte k pumpaři a říkáte, prosím vás, nezlobte se, já jsem si zapomněl peníze, jaká situace asi z toho vznikne, trapná, samozřejmě pumpař říká...
3: Zrovna tenhle pán nemá peníze.
2: Vy nemáte peníze, že jo? Ano, ano. Lidi vystupují z aut, on říká, nic lidského mi není cizí, v klidu si zapisuje dlouze vaše číslo, děti vystupují, ukazují si na vás, auta blikají, trouby. Tak to je jeden z takových těch každodenních. Potom máme ještě, já je dělím ty trapasy, víte, pak máme ještě profesionální. Představte si, že ráno v 7 hodin přijdete do studia.
3: Tak brzy.
2: Tak pozdě. Přijdete do studia, máte odevzdat svůj hlas na obraz. Ano, máte říct si něco jaksi v dabingu. Vedle vás kolega, vy se díváte do scénáře, nejde vám to, perete se s tím, říkáte, ježišmarja, kdo tohle to dělal, kdo to upravoval, tenhle dialog, který šikula. A vedle vás se ozve zetmi, to jsem upravoval já, pane Price, to je režisér, víte? No to je jeden z takových, my u nás v divadle na Vinohradech srdečně vás zvu, hrajeme hru autora Jiřího Hubače, Generálka.
3: Krásná hra, viděla jsem.
2: Viděla jste ji? Mm-hmm. S Jiřinou Bohdalovou a Petrem Haničincem v hlavních rolích. A já tam mám takový jedno velice ošidný místečko, jednu velice podobnou větu té, která následuje v dalším jednání, takže se mi několikrát stalo, dvakrát, možná se mi to stane i po třetí, že jsem jaksi přeskočil kolegům 15 stránek a velmi jsem se divil, co se děje vzadu za neklid, kdo to tam pobíhá, že nemám já jaksi klid na výkon. A teď si dovedete představit, kolikrát se vymění jaksi barva v obličeji mého kolegy, že jo? A potom dojde k velikému trapasu a musíme horko těžko hru vracet zpátky, abychom neprozradili pointu, protože to je jako...
3: O čem hrát?
2: Ano, jistě, samozřejmě, to je jako říct napřed pointu vtipu, což se mě velice snadno stává, možná, že se mi to povede i dneska večer. No a pak máte takový ty klasický případy, já jsem hrozný brepta, myslím, jaksi, když přijdu třeba do rozhlasu, takže jsem měl jednou uzavřít seriál o Georgiu Bizetovi, režisér mě nabádal, prosím tě, je to konec, je to poslední díl, tak to hezky zavři, orámuj to, aby to byla skutečně tečka za těmi několika díly. No a já jsem přišel k mikrofonu a měl jsem říct, vážení přátelé, a to je konec dnešního vyprávění o panu Bizetovi. Víte, co ze mě vyšlo? Vážení přátelé, mimochodem upozorní jsou, byli tam speakři jako Eduard Cupák, František Němec, já jsem se chtěl blejsknout a řekl jsem, vážení přátelé, už to začíná. Vážení přátelé, a to je konec dnešního vyprávění o panu Bidetovi. Řekl jsem to dvakrát a nevěděl jsem o tom.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak trapasy na jevišti a Viktor Prajz. Ty jsi se s Viktorem potkal?
1: Já jsem se s Viktorem Prajzem potkal pouze při asi 6 nebo 7 dílech. Točil to pan Paukert, to byly takový písničky na
0: Zofíně. Pražský Zofíně. Písničkář.
1: Ano, ale pozor, pak jsem ho zažil při jedné nejkrásnějších prací s Ludvíkem Rážou, Studentská balada, byl to třídílný seriál, jako velká inscenace třídílná od pana Hubače, dělal to Ludvík Ráža, Hapka dělal muziku a Viktor Prajz tam hrál pana CK učitele gymnázia pana Květa. A já ti k tomu brzo bohatý hrále protiklad pana Lepešku, matematikáře. A můžu ti říct, on byl poetická duše, ten češtinář, literatura, a tam to byla matematika. Brahma Pupta nelze podvádět a jenom to. A můžu ti říct, že to byl koncert. Absolutní. A do toho já mladý, Vladimír Dlouhý a Pavel Kříž, tři nerozluční kamarádi. První republika, ještě pan Vrchota a další lidi. Bylo to krásný. Pumpuce na náměstí.
0: Podle toho, jako to mluvíš, jo, to obsazení autoři a tak.
1: Jirka Bartoška dělal mého bratra, pan Sklenčka mého otce, Pepíček Somar dělal mého strýce. Bylo to na, do toho tam byli mladí, že jo, tyhle ty tři. A Ondra Vetchý, do toho Anděl, do toho Šuler Sváťa, Vašek Kopta. A bylo to opravdu nádherná inscenace. Studentská balada. Stalo to za to.
0: Trapasy si vybral. Nějaký tvůj trapas teď z poslední doby, nebo něco?
1: Prosím tě, no, já jsem ještě pořád jako v podstatě na motorce jsem, jo, a mám na zádech...
0: Ty se zbál, že to bude trapas.
1: No, já jsem myslel, že to bude opravdu přešiny, ale já vlastně ještě pořád mám tady, jak měli za první republiky ty, co jezdili Tour de France, tak měli tady tu, ty galusky navlečený přes sebe, ty
0: přes
1: náhradní.
0: Rameno, no,
1: ty
0: náhradní, jasně.
1: Tak já to v podstatě tak mám. A teďka nevím, jestli jsem se zrovna ve válce v Zákopech, že ty to měli taky přes rameno, nebo jsem v rozhlase. Ale vypadá to, že jsem střední Čechy rozhlas.
0: Martin Zounar je humoriádě dnes, vybral si trapasy. Můžeme pokračovat s dalšími, třeba i s Josefem Vinklářem, Vladimírem Komárkem a další skvadrou. A nebo, a když už to seš ty, no, tak no, já bych si zkusil připomenout, a jestli ty si pamatuješ sebe a Pavla Zedníčka ve scénce nazvané Důchodci v tramvaji.
1: A to ti teda musím říct, že ale teďka vážně.
0: No.
1: Když to víš, že nekecám, že když jsem přišel, říkám, Pavel Zedníček, Martin, co to mám za scénku, jakou scénku? Říkám, to si nepamatuji. Říkám, já nevím vůbec. S Pavlem Důchodci v tramvaji?
0: No.
1: Ježišmarja, to je asi 30 let, už jsem byl starý. No tak, jo, to se zhravej, no.
0: No tak to je proti, takže co si vyberete? Proti, no, trapasy. Tak... A nebo Důchodci v tramvaji. Humor mezera A či B na čísle 90 011 04 a přímé volání do studia přes telefonní linku 731 800 900.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
3: Hlasujte dál a věnujte hlas po telefonu někomu ze svých favoritů. 731 800 900, to je číslo do studia, kde dnes se mnou sedí Martin Zounar.
4: Dobrý den.
3: A vy si vybíráte tedy koho? Dobrý den.
5: Dobrý den, zdravím Martina a Patrika.
4: Děkujem.
5: Moment, nemělo to být opačně.
4: Patrika a Martina, no jistě, Patrik je tady ředitel, to víme, že?
3: Ne, důležitý je Martin. Tak nedohadujeme se a řekněte jiné jméno. Vinklář nebo Zadníček se Zounarem.
5: Tady Petr ze Zdounek, Martine, to je opačný konec republiky, to nejsou střední Čechy.
4: Jo.
5: No, a já bych si dal tu, to s tím Martinem, to druhý.
3: Dobře, tak jo.
4: To je Čmaňa a Zouňa.
3: Děkujeme. Kdo dál?
6: Honzo, dobrý den.
4: Dobrý den, Honzo.
6: Já vás, pánové, teda bezejmeně zdravím oba do studia.
3: Děkuji.
6: A já, protože si už jsem pana Martina viděl, myslím, že to bylo v Ramce, tak si úplně nedovedu představit v Šalíně. Takže já budu za Bčko.
4: Tak dobře, tak pojedeme spolu Ramkou. Dneska jsem přijel na skútru teda.
3: Dobrý den, po telefonu.
7: Dobrý den.
4: Dobrý den.
7: Tak. Dobrý den.
4: Dobrý den.
7: Já bych chtěla pozdravit pana Zounara a poděkovat mu za divadelní vystoupení. Bylo moc krásný, akorát jsme byli mokrý až na spodní prádlo.
4: Děkuji včera. Já vím, bylo tam teplíčko, bylo to skvělé.
7: Ne, včera ne. Včera tak kdy? To už bylo.
4: A byla jste úplně, úplně mokrá jste byla. Dobře.
7: Probíte. Všichni. Ne, to všichni, ale hrali jste hezky.
4: Děkujeme. Tak dobře.
3: Dobře, tak jo. Děkujeme moc a ještě jeden hlas. Dáme tedy příležitost někomu ještě zahlasovat. Dobrý den.
4: Dobrý den.
8: Dobrý den, tady Eva z Uherského Hradiště.
4: Dobrý den.
8: A psala bych si Bčko.
4: Dobře.
8: A oba dva vás pozdravuji do rozhlasu.
3: Děkujeme. My vás taky zdravíme. A tedy Bčko vyhrál, zaujal Martin Zounar a Pavel Zedníček.
4: Zouňa a Čmaňa.
9: Dobře. Nenašel by si tady někdo, kdo by pustil sednout nemocného člověka? To říkáte jako mě? No a komu myslíte, že to asi říkám? Kdo tady sedí na místě pro invalidy? Já jsem myslel, že to říkáte nějakému zdravému člověku. To chcete říct, že nejste zdravý? No teda já vydržím hodně, jo? Ale aby mě ausgrednet mě někdo říkal, že jsem zdravý, to teda bych si vyprosil. Prosím vás, co vám tak může být? Mně? No. Mně je prakticky úplně všechno.
4: Jo.
9: Od zápalu blan až po zácpu.
4: Vy, že máte zácpu? Vy jo?
9: Hejte, to jsem ještě nikdy nezažil,
4: no.
9: Aby mě někdo řekl, že já nejsem zacpalý.
4: Tak vám to... Hlejte. Tak vám to říkám já,
9: jo.
4: Který už nebyl na hajzu.
9: Ježiš, člověče, právě, no. Že byl. Ale zapomněl jste si asi sundat gatě. Hele, jste vůbec v důchodu?
4: Já, jo,

0: tam
1: verím. Helejte, když jsme u toho teda, jo?
0: No.
1: Tak, kdybyste viděli, co já kašlu, jo? Kdybyste to viděli, tak necháte vyklidit celou tramvaj.
0: No tak schválně, schválně, schválně.
1: Jo?
0: No.
1: Jo?
0: No.
1: No tak jo.
0: Hejte se, nechte to, nechte to, nechte to, laskavě, ano.
1: Jo.
0: No, já teda ale nechápu, jak můžou nechat stát člověka, který nemá ani žaludek.
1: Jo, žaludek. Ježiš, no. Žaludek. Kdybyste viděl, co já všechno nemám.
0: No, no. A prosím vás, za to ještě ke všemu dneska ráno
1: no.
0: Začala bolet slezinka.
1: Mě bolí nejenom slezinka, jo, ale mě bolí játříčka, žaludek, nožička, ručička a chulička.
2: Televize Nova, Jiří Adamec jako režisér a vzpomínka tak, nějaká, Martina, jestli se vynořila teda.
3: Hele, prosím tě, tak to mohlo být buď to teda Zlatá mříž, anebo možná Silvestr, anebo Gogo Show. No to bylo takový údobí, kdy v podstatě jsme mohli
2: vidět... Kdy se ještě točily scénky.
3: Ano, když se točily scénky, tak ono to nebyla žádná strana to napsat, jo.
2: No.
3: A opravdu ne každý dokáže psát jako Šíp, Karel pro Jiřinu Mohdalovou a do té dvojky. To jako opravdu není sranda a musím říct teda, že vlastně, když tohle to pominulo a začali místo toho být ty reality show, tak vlastně přestali jsme mít přehled, že jsou zpěváci, že jsou skupiny, že jsou herci i v jiných polohách než v seriálech, v detektivních. Teď se musím říct, že jsem rád, že se začal krásný seriál Boží volba, což je
2: Boží plán.
3: Boží plán, promiň, volba. Boží plán, což je, to je ty kluci tak pěkně hrajou, čověče. Víš, ne žádný mordivr, ale ty příběhy těch chlapů a teda Jeřábek, co by tramvaják s určitým darem, jsou výborný. A víš, jak je hezky, když to můžeš říct, že vidíš pěkný příběh, že se zasměješ, že to má nadsázku, crazy a přitom ne za každou cenu jako humor. A tohle to, někdy se ta scénka povedla napsat, někdy samozřejmě to šustilo papírem, ale měl jsem možnost tam dát, já byl tak starý, až jsem snad byl mrtvej, to je 25 let, to není jako, že no. Teďka, mě bude šedé v květnu a vem si to, že já tohleto dělal v 30 takovou bejkárnu
2: no.
3: A Čmaně normálně, tak to byl Jura, ten měl ještě tenisky, dneska už má jenom barbuče.
2: Zdravíme
3: Čmaněm. Ne, myslím, že se máte na co těšit, protože může v letu Boleslav Polibolek Polívka, Míra Donutil, Čmaně a teda měl jsem možnost být tam i já, Štabrňák, Míra Vladyka, paní Frajmanová, jo, jako krásné věci a nádherný hraní s těma bardama.
2: Culí se a usmívá Martin Zoumar u toho připomínce. Tak dáte ještě jednou Důchodce v tramvaji, anebo dáte Povídání o lásce od Luďka Soboty?
1: Já bych dal Lásku Luďka Soboty, protože ta tam je já vážení přátelé, že tedy jaksi já jsem se v první řadě narodil, já se směji, že
3: no tak takhle.
2: Mě to jde,
3: no mě to jde, no. A pozor, jestli poznáte schválně, jo.
1: Ty jsi tam stál a s tebou stála pravda.
2: No jo, Pepíček Kemmer.
3: No, tak se mějte krásně a já jdu. Ne, pojďme si pustit toho Luďka Sobotu, to bych bral.
2: Dobře, to je varianta B. Ačko, pokračování z Důchodci v tramvaji, tady Pavel Zedníček a Martin Zounár v té ukázce. Čemu dáte hlas na telefonu 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Budeme opět sčítat vaše hlasy.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Z humoriádou dál postoupíme, k jaké ukázce o tom rozhodnete vy na telefonu 731 800 900 a můžete si to popovídat taky s Martinem Zounarem.
2: Já vás zdravím.
1: Koho? Hezký poslech. Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: U telefonu Picek, dobrý den, prosím vás, já bych se přiklonil k varianti číslo B.
2: Dobře.
1: Dobrá, zapsáno, děkujeme vám a jdeme na dalšího, kdo volá, dobrý den.
2: Dobrý den.
4: Dobrý den, tady David, dávám Bčko.
5: Jasnačka, Luďa, Sobotina.
1: Ještě někdo se přidá, nebo to bude
4: Dobrý
1: Ačko.
4: Den, tady Magdalena, Hradec Králové, zdravím Martina.
5: Dobrý den.
4: Ačko.
1: Pokračovat dobře. S důchodci v tramvaji. Dobře, zapisuju. A ještě někdo?
6: Dobrý den, ještě dobrý jednou, Hinek z Vysočiny.
5: Dobrý den, Hinku.
6: Zdraví, pánové, ještě jednou a prosím ještě pokračovat.
5: Dobře.
1: Pokračovat, dobře, no tak, tak jo. Tak budeme
5: starý, no tak
1: budeme pokračovat.
5: Já se teď šlo na toho Luďka, člověče.
1: No tak.
5: No tak dobře, tak příště.
1: Jede pryč zatím.
7: Hlejte se a víte, víte, co mě čeká příští týden?
8: No, co?
7: Mě čeká mohutná amputace.
8: Jo,
7: já už to místo vlastně nebudu ani potřebovat.
8: Ježíš, jak to?
7: No, protože nebudu mít na čem sedět.
8: Furt nějaký operace. Já mám za sebou tolik operací, jo? Že mě už nedávají ani narkózu. Mě teďka před hočkou mě dělali zadní chlopení jako trošku fikli, jo? Tak mě jenom tak místně jako opíchali, umrtvili.
7: Hejte se. To jsou všechno tělesné choroby, víte? Ale víte, co dokáže zapeklo taková duševní choroba?
8: No, tak to mě teda říkajte, dětku.
7: No, to máte rady. No. Víte co, vy byste měli tady uvolnit vlastně dvě místa.
8: Jo, jak to?
7: Víte proč?
8: No,
7: protože já jsem totiž schizofrenik.
8: Ježiši.
7: No,
9: kdybyste viděl, co by se mně stalo, kdyby mě došla baterka v kardioradinátoru, tak bych byl úplně...
7: No ano, a tam bych vás rád viděl.
9: Ježiš, my jste bezcitné.
7: Ano, pane, já jsem bez citu, protože já jsem všema těma nemocema přišel od cit.
9: Jo.
7: Pane, a já už taky nemám ani čuch.
9: Jo.
7: Já nevidím.
9: No.
7: Nevidím.
9: No.
7: Neslyším.
9: No.
7: A já už nemám ani...
9: Ani... Vy si myslíte, že já mám chuť po 20 infarktech, že já mám chuť na tohleto, ne teda.
7: Po kolika ti, že infarktech?
9: Po 20.
7: Po 20, pane, prosím vás, já už to nemůžu ani spočítat, já bych si musela to koupit kalkulačku. Pane, já mám srdíčko jako emmental.
8: Jo, emmental.
9: Jsi jako Romanur.
8: Já jsem úplně mrtvej člověk. Jo.
7: Proč neležíte v nemocnici?
8: No proč? Co pak nevíte, že beznadějný případy posílají umírat do rodinného kroužku?
7: No tak si jděte nehnout umírat do rodinného kroužku a nelezte do tramvaje.
8: Jo.
7: Potom si tady, kam si má člověk sednout, když tady chodí lidi umírat? Já, slečno, já. My už musíme vystupovat.
9: No a to jsme si pošvákli.
8: No jo.
9: Kam to jedeme?
8: No do Hodkoviček, ty blbene.
0: Humoriáda.
1: Tak, role Martina Zounara a Pavla Zedníčka, netradiční dvojice na obrazovkách televize Nova s Jirkou Adamcem. Jaký byl Jirka Adamec jako režisér?
2: Jirka Adamec, když jsem ho já potkal, tak vlastně on, musím říct, že objevil celou tu mladou generaci v takovém cyklu Zelenkových Tak se ptám. Kdy se už v té době, v 80. letech otevíralo, jakože jsou mladí manželé příliš mladí na lásku, třeba nádherná inscenace Čenský, Ivana Andrlova, třeba Výhoda, to bylo o protekcích, o alkoholu, Luťanský Ivan, když dělal toho, jak porazí opilé autem, Haničené jsou úplně skvělý, to byla dvojka, táta, syn. Takže víš co, Jirka byl mladý chlap, kdy mu bylo, já myslím, že mu bylo asi 33, 35 a když hral Sanitku. A víš co, to prostě, a šli tam takový jako herci, hráči, který, to nebyla sranda, do toho samozřejmě bylo nás 6, mladý seriál, a byla to mladá krev, začal TKM, ještě s Valou, Vala to vlastně dělal, že to uváděl.
1: Ano.
2: A byly to pořady, které na tu dobu byly nesmírně jako trendy. Ne, ale opravdu.
1: Jo?
2: Takže Jirka byl mladý, takový brado, žil dopředu a vůbec se s tím nesral.
1: No tak.
2: No ne, teda, pro mě, já jsem teďka fajn. Prostě vůbec se s tím jako nepádal. Prostě řekl, tohle, takhle, doprava, zleva, kamera, hlídej si světlo. A on to řemeslo vlastně...
1: To o něm říká hodně
2: lidí. Ty ses musel rychle naučit,
1: ano.
2: Aby si byl schopen
1: to tempo zvládnout,
2: ale pozor, tam se hrálo to všechno jako jo, ale... Myslím, za dva natáčecí dny, když to vidíš, jak to je, kamera doprava, jednička do dvojka, po periferní vidění, dvojka bude byla, otáčí se do trojky. A musím ti říct, takhle on točil vlastně třeba i pak Gogo Show. A někdy to i na ostřílený kozáky bylo opravdu moc, protože pak ještě přišla ta doba, teďka co, že se točí jako na čas hodně, jo.
1: Rychle všechno.
2: A musím ti říct, že nebýt vybaven vlastně řemeslem z těch 80. let, kde se točily samozřejmě inscenace, zkoušely se.
1: No ano, to nebylo týdny.
2: Jako, no jasně, na trojce se zkušebně byly ano. Takový desky bílý, takový obdelníky a tam se postavila dekorace. Kameramani se chodili pak koukat, aby věděli, to se opravdu jako a bylo to na tom vidět.
1: A dneska se to všechno prostě udělá
2: Zdrc, jsou tam chvíle, kdy se zahraješ, kdy to, ale přeci jenom to penzum je jako, ale ona to ta doba zrychlila, ten, pozor, to, ten vysílací čas, to chrlení dvakrát, třikrát za týden, daily, tenhle formát vůbec nebyl, že jo.
1: Ale jsi rád, že poznal no, tu práci toho Jirky Adamce.
2: No to skvělý.
1: Proč ti to dnes pomáhá?
2: Určitě, tak je, jsem rád, že můžu i s těma mladejma, nevím, kde by jako narazit na Jirku Adamce teďka, jako kdyby byl mladý a tohle. Já myslím, že by měli velkou hoňku. Ale i pozor, dodržovat ty věci, co jsou. Ne, já na ně rád vzpomínám a nedám na ně dopustit, ale to víš, co všechno má svou dobu, všechno má svůj čas a taky náš čas je teďka tady, tak pojďme pustit si něco hezkýho.
1: Třeba Věru Martinovou.
2: No ježišmarja, až na vrcholky hor, já tam budu stát.
1: Ne, tohle vidí nedám.
2: Já pro tohle vidí ne, tak jo, tak já si zlíknu te celky. Modrý.

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Zlín. Rádio vašeho kraje.
1: Tak koho by nám teď ještě předvedl Martin Zounár třeba?
2: Já jsem myslel, že byl nějaký úvod třeba, dámy a pánové, už se to točí, už se to roztáčí. Poslední prodloužená jízda k páčky k sobě a kačeři se zvedají.
1: Chybí ti poutě.
2: Ano, chybí ti poutě. No, jestli to tam...
1: Koho bys vybral?
2: Podívejte se, jestli chcete vědět, jak zhubnout, je potřeba hlavně nežrat banány. Pravidlo číslo 6. Nežer banány, budeš jako broskev. Ne, já to prostě banány rybičky, Halina Pavlovská. Pustila mi velkou pusu, Halinku, a asi je teda určitě už teďka úplně jako šlank.
1: Tak Halina o hostech na Šermantní osobnosti 2018 v rozhovoru s Ladou Klokočníkovou a Mirkem Vaňurou.
3: Když jste tam viděla toho Vojtu, byla to třeba jedna z mála chvílí, kdy vám došla slova? My jsme si s Ladou říkali, že se neumíme představit situaci, kdyby Halině Pavlovské došla slova.
4: Já bych to ještě upřesnila. My si vždycky říkáme, moderuje-li Halina Pavlovská, tak jsme v klidu, kdyby náhodou nějaký host nepřijel, protože víme, že ta hodina bude stejně krásná a bude plná a bude vtipná a bude zábavná, protože zkrátka tak. Je tam i to spisovatelství asi, které máte v krvi a vždycky tady to dopadne krásně. Takže proto jsme se chtěli zeptat, jestli přece jen někdy nějaká slova došla.
5: Já se asi na konkrétní nějakou situaci nevzpomínám, ale možná, že ta slova ze mě plynou, ale to je takový ten vrcholový stádium. Mezitím v té duši já mlčím a předvádím různý veletoče jako Ježíši Kriste a to ne a tak, ale pak nějak to rychle zpracuju ty ideje a myšlenky. Ale fakt je, že na větvi to už jednou vypadalo, že nikdo nepřijede.
6: A to?
5: Ano, to byl pan Horáček. Jsem se na něj tak těšila a bylo 18.02, takže už chybělo asi 30 vteřin a tam pořád nebyl. Tak to jsem byla taková jako dost letargická, řekla jsem, tak tam půjdu a budu hodinu sama mluvit, protože druhým hostem měla být jeho manželka, která je výborná scénografka, a ta prostě mi ve 3 hodiny to odpoledne oznámila, že nepřijede. A teď jsem si říkala, ten mi to asi jenom neoznámil, že taky nepřijede. A to jsem byla taková, a on velmi šarmantně teda v 18 asi 3 naběhl na pódium a tvářil se, že úplně všechno v pořádku, jenom ho prozrazoval trochu pot na čele a zrychlený dech.
3: A vázal si kravatu za pochodu.
4: Můžeme říct si, kdo bude dalším hostem vašeho květnového pořadu? Už víte?
5: To je vždycky největší úplně katastrofa, když mám dělat promo.
4: Kdo to bude?
5: Já to vím, kdo bude, já to mám naplánovaný dopředu, ale vždycky to pak zapomenu. Ale já vím, že to bude Martin Zounar. A bude mít svoji hereckou kolegyni. A teď je právě ten trapný okamžik.
3: Že se nemůžete vzpomenout.
5: Ale je výborná.
3: To je poprvé, kdy Halině Pavlovské došla slova, přece jenom jsme ji nachytali. Poslední věc, než si sednete na jednonohou židli zatím. A teď jsem to zapomněla, teď jsem se opravdu chtěla
4: To vůbec nevadí,
3: zeptat,
4: protože já bych ještě ráda, než si vzpomeneš, připomněla, že paní Halino, jestli se to může povědět, že budete brzy také hostem dalšího pořadu Českého rozhlasu. Může se to říci?
5: Hostem?
4: Že budete hostem Humoriády, je to pravda?
5: Jo, budu hostem Humoriády, ano.
4: No tak vidíte, ano, už jsem tam odechla.
5: Budu hostem určitě Humoriády, jenom jsem neřekla, který termín tam budu, ale budu tam.
3: Budete ano, tam. Ano. Takže teď jste to slíbila. Ano. A ta poslední věc, víte, my tady 22 let řešíme s různými osobnostmi, co je to vlastně šarm. A je teda pravda, že jsme se po 22 letech nedopídili. jestli to je sex appeal, vzdělanost. Co je podle vás jako spisovatelky a moderátorky šarm? Co je šarm podle Haliny Pavlovské?
5: Já jsem se mučila s tím, abych vymyslela nějaký rým na slovo šarm. A ať se snažím, jak se snažím, ať toužím být noblesní, moudrá, mít nějaký přesah, tak mě to vždycky skončí konkrétně u nějakých katastrofálních pocitů. Takže mě s tím šarmem napadlo, ale to je čistě osobní. To se tady nikoho netýká, obávám se, že vůbec v sále se to nikoho netýká, možná, že ani v Hradci, ale prostě mě se to týká. A je to takhle. Když už prohráváš skilly ve svém boji marném, tak se aspoň snaž s tím svým šarmem.
3: Halina Pavlovská.
6: Halina Pavlovská.
3: Děkujeme.
5: Děkuji.
6: Dámy a pánové, nejen Halině, Daša.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Kdybyste posluchači viděli, jak Martin vyvalil oči, když slyšel svoje jméno.
2: No ano, no, ne, protože já jsem si vzpomněl, že ano, opravdu, je to 8 let?
1: No, 2018, ano.
2: 2018. A my jsme tam měli s Martinou Randovou, která v té době se mnou dělala v ordinaci Heluš, legendární dvojice Bobo Heluš, že?
1: Ano.
2: Teďka tam mám Mahulenku Bačanovou. A musím říct, že to bylo lázně
1: Bělohrad.
2: Nádherný vystoupení. Víš, když to někdy sedne. A to sedne to radost. Ne někdy. Když to opravdu sedne. A je to o tom, že se lidi nepředhánějí, ale jdou společně k tomu, že je baví, že se lidi smějou, že a teďka zase poslouchá jenom co a zbytečně se nepřibíjejí, tak je to skvělé. A to je i v představení. Není malých rolí jenom, jak se říká, velkých herců nebo vůbec toho týmu, že divadlo je tým a přesto jsou hlavní role a malé role, ale když to zapadne dohromady, tak je to pecka. A když to ještě dává dohromady třeba takový Antonín Procházka, tak je to prostě skvělý, prosím tě, Martine, všecko hraješ hezky, jenom se nauč ten text.
1: Tak vážení. Čím zakončíme? Halinou Pavlovskou anebo anekdotami? Vyberte si. Poslední dnešní boj a je to na vás. 731 8.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Helena Pavlovská nebo anekdoty jsou ve hře, Humoriáda pokračuje s Martinem Zounarem a vy ještě musíte někomu věnovat svůj hlas. Dobrý den, po telefonu přejeme.
2: Dobrý den.
3: Dobré odpoledne, Honzo Zlokavin, zdravím vás, Patriku i pana Zounara.
2: Dobrý den.
3: Chlapi, a já bych hlasoval pro anekdoty.
2: Dobře, máte
1: mít. Dobře, tak jo.
3: Díky.
1: Zapsáno, děkujeme moc a ještě rychlý hlas od někoho. Dobrý den.
3: Dobrý den, Patriku, tady Petr ze Zdolnek a Martina taky.
2: Dobrý den.
3: Zdravím. Martin, Patriku, natáhněte tu stopáž.
1: Nejde, ať se vejde, musíte teď říct. Ačko nebo Bčko?
3: Ačko.
2: Dobře, děkuji.
1: To vás klamu, ale na tom nebude. Vyhráli to anekdoty.
2: Dobře, no prosím tě, já tím musím...
4: Já jsem doma přestala vařit prostě. Jo? První den jsem nic neviděla, druhý den jsem nic neviděla, třetí den přijdu, navařeno, umí ty nádoby, já to manžel. Ta druhá říkala, jsem přestala vařit a prát. První den jsem nic neviděla, druhý den jsem nic neviděla, třetí den přijdu, vypráno, vyžehleno, uklízeno, nachystaný svačiny pro děti dělá manžel. A Moravy holka říkala, já jsem zkusila to samý. První den jsem nic neviděla, druhý den jsem nic neviděla, třetí den jsem začala vidět na pravé oko.
5: Za starých časů, když ještě u nás palili čarodějnice, tak taky tam jednu osmahli, že jo? A po těch pár letech šel takhle... Průvodce vedl tam ty turisty a povídá, na tomto nádvoří v roce 1543 upálili poslední českou čarodějnici. Načež jeden z těch turistů se takhle úkosem podívá na svoji starou a říká, kdyby jsi nekecal.
6: No já to mám tady, jak se do mě neustále strefujou ty mladí křepcí hoši kvůli věku, jo. Že jako roková dračica,
7: tak...
6: Ne, a co mě se stalo opravdu? A to mě přišlo strašně líto. Jeden renomovaný hudební skladatel mi zavolal, že se se mnou musí sejít, je toho plnej, že okamžitě a zítra, tak. To jsem si říkal, no tak nějaká práce příjemná. Tak jsme se setkali a on říká, že má muzikál, že tam budu hrát hlavní roli. Já jsem říkal, no konečně ten Hollywood zavolá a tak. A pak jsem se dozvěděla, že ten muzikál se jmenuje Babička. Zacouval ke kněžně, ale to bylo
8: teda... Mě taky volal ten tvůj samej a říkal, ale že pro mě má sultána s tyrlem.
9: Já musím říct, já jsem to možná někde říkal, to je jedno, to je největší zatím fox poslední doby, to je z loňského roku a já jsem si jednou set, prostě jsem byl na čundu, já jsem si set na kládu a prostě pak jsem se nemohl odlepit skoro, měl jsem prostě ten zadek úplně černý od té smůry a pak jsme ještě přijeli a šli jsme do jedné hospody a tak jsem přišel prostě nějak už domů hodně pozdě a žena spala. Kluci mi předtím poradili, to byly nový kalhoty, který jsem si pořídil na ten čundu a tak jsem z toho byl takový smutný, jako co říkají, hele, to normálně, když to dáš do lednice, ty kalhoty, tak si pak odloupeš tu smůlu normálně. Tak já, jak jsem přišel, takový už jsem byl trošku, no nametenej jsem byl, já to řeknu.
7: Tak jsem sundal
9: kalhoty a dal jsem nacpas do toho mrazáku a samozřejmě jsem na to zapomněl absolutně. A asi za tři dny jsem se potkal se ženou, protože my se nepotkáváme často, že? A ona mi říká, hele, nepřeháníš to s tím pitím už, Honza? A já jsem říkal, co ti jde? A ona říká, no víš, co si dal do mrazáku? Já jsem říkal, nevím. Ona říká, jak se pojď podívat. A ten vítěz oslavně odevřela ten mrazák a tam byly ty kalhoty. Já jsem si samozřejmě vzpomněl, já jsem říkal, no to jsem tam dal proto, abych odrolil tu smůru. Ona říká, nekecej mi, nesmysl. Ty si myslíš, že jsi ze všeho vykecat? No, ne, se nevykecat. Samozřejmě smůru jsem neodrolil. Oni si to kamarádi spletli se žvejkatkou.
1: Humoriáda. Zase jsme ten čas vyčerpali, tak rychle to uteklo.
2: Já děkuji za pozvání, samozřejmě těším se příští měsíc, myslím, že budu, a když ne, tak ten další. Každopádně do Vánoc tam termíny mám. No a těším se na všechny lidi, kteří zase začnou chodit do divadla a už teďka v pondělí ve Varech a pak na Ostravsku a prostě jedeme dál. Nejlepší komedie.cz
1: Martin Zounar.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: V Napajedlích na Zlínsku došlo ráno k havárii na vodovodním řadu. V Rožnově pod Radhoštěm dnes začal 10. ročník festivalu Valašské zkušebny. Policie ukončila vyšetřování bývalého soudce Kafky. V noci a kránu čekejte skoro jasno až oblačno s nejnižšími teplotami kolem 3 stupňů. Aktuální zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Lukáš Jakubíček. Dobrý podvečer. Přibližně 40 rodinných a 15 bytových domů v Napajedlích je od rána bez vody. Důvodem je havárie na vodovodním řadu. Týká se to lokalit Zámoraví, Radovany a části třídy Tomáše Bati a ulice Moravní. Vodárna Zlín informovala, že zajišťuje náhradní zásobování vodou. Předpokládané obnovení dodávek vody je dnes do 18. hodiny. 10. ročník festivalu Valašské zkušebny se v Rožnově pod Radhoštěm přesunul na parkoviště před supermarketem. Pořadatelé nemají kde jinde hrát. V klubu Vrátnice je staveniště a jiný sál ve městě chybí. Během večera se tam vystřídá 7 kapel.
3: Na dohled z pódia a lidé popojíždí s nákupními vozíky a elektřinu dodává agregát. Kolem parkoviště je podle dramaturga Martina Valáška jen malé oplocení.
4: Trochu jsme to oplotili, ale v podstatě náš festival je koncipovaný tak, že my ty ploty moc nemáme rádi, takže to oplocení je spíš kvůli bezpečnosti návštěvníků.
3: Umístění festivalu hodnotí jako nezvyklé i Adam Kubiac z kapely Mimi na tripu.
5: No tak je to absurdní, ale jsme tady skoro doma. Část kapely je tady přímo doma v Rožnově pod Radhoštěm. My máme i písničku, kdyby ceny byly nižší, jo, to se týká cen.
3: Vlastní sál bude mít Rožnov pod Radhoštěm v prosinci roku 2027, kdy dokončí kulturní centrum. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
2: Policie navrhla obžalovat bývalého soudce Romana Kafku z podvodu. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. Jestliže Kafku státní zastupitelství obžaluje, u soudu mu hrozí trest až 10 let vězení. Podle kriminalistů připravil podvodem desítky lidí o více než 20 milionů korun. Kafka aktuální vývoj nechtěl komentovat, protože se prý připravuje na jednání se státním zastupitelstvím o uzavření dohody o vině a trestu. Za první polovinu roku v Česku ubylo meziročně zhruba 12 tisíc obyvatel. V zemi teď žije zhruba 10 milionů a 900 tisíc lidí. Ukazují to data Českého statistického úřadu. Zemřelých bylo o 21 tisíc víc než nově narozených. V Česku podle statistiků už 5. rokem klesá porodnost i plodnost. Úřad naopak registruje vysoký počet uzavřených manželství. Říká za statistiky Michaela Němečková.
6: V první polovině letošního roku bylo podle předběžných údajů uzavřeno 18,5 tisíce nových manželství, o 500 více než o rok dříve. Jen v průběhu měsíce června bylo zaznamenáno 9,5 tisíce sňatků, vůbec nejvyšší měsíční počet za poslední 4 roky.
2: Celkový úbytek obyvatel trochu zmírnil počet lidí, kteří se do Česka přistěhovali. Bylo jich o 9 tisíc víc než těch, kteří ze země odešli. Převažovali mezi nimi Ukrajinci a Filipínci.
0: Počasí.
2: Přes noc a kránu očekáváme ve Zlínském kraji skoro jasno až oblačno. Z počátku noci může být na Vsetínsku zataženo s ojedinělými doznívajícími srážkami. Nejnižší teploty naměříme kolem 8 až 5 stupňů. V údolích při malé oblačnosti čekejte jen 3 stupně a vítr povane slabý proměnlivý.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Se zvýšenou opatrností jeďte na silnici 50 v úseku u Starého města. Máme tam hlášenou nehodu osobního auta kvůli aquaplaningu. To byly zprávy Českého rozhlasu Zlín. Přeji vám pohodový poslech dalšího vysílání.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
3: Dobrý podvečer, posloucháte Den v kraji, zpravodajsko-publicistický přehled toho nejdůležitějšího, co se dnes v našem regionu odehrálo nebo odehrává. Od mikrofonu vás zdraví Jarka Barboříková a za okamžik se do studia vrátí Lukáš Jakubíček s aktuálním souhrnem zpráv ze Zlínského kraje. Hned potom se vydáme do Rožnova pod Radhoštěm. Tamní školy dostaly přes prázdniny nové venkovní žaluzie. Nejvíc je teď oceňují třeťáci ze základní školy pod Skalkou. Přímo pod jejich okny totiž vzniká nové kulturní centrum.
0: Český rozhlas Zlín, Den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den ve Zlínském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Organizace Česká rada dětí a mládeže rozdělí 4 miliony korun na kroužky dětí z rodin ohrožených chudobou po celém Česku. V rámci projektu Darujeme kroužky dětem podpoří i přes 1000 dětí ve Zlínském kraji. Ty za poslední 4 roky získaly už přes 1,6 milionu korun na zájmové aktivity. Podle ředitele rady Ondřeje Šejtky výzva pro letošní školní rok začne 16. září.
2: Ve Zlínském kraji rodiny podporu Darujeme kroužky dětem využívají nejvíce na umělecké aktivity, a to z více než 60%.
1: Zoo Zlín připravuje v Jižní Africe záchranné centrum pro ohrožené ptáky. Zaměří se především na supy, orly a papoušky kapské a vznikne ve spolupráci s místním partnerem. Jedním z velkých rizik pro tamní ptáky je elektrické vedení. Hynou po zásahu proudem nebo při nárazu do špatně viditelných vodičů. Zlínská zoo už od roku 2023 v zemi podporuje organizaci Vulpro, která se věnuje ochraně a záchraně supů. Na její aktivity teď naváže právě nové centrum. Zlín začne nejpozději na přelomu září a října stavět nový sportovní areál na Vršavě. Jeho hlavní součástí bude asfaltový okruh s vlnami a klopenými zatáčkami a také dráha z hliněných kopců a skoků. Město počítá také s novou zelení, přírodními přístupovými chodníky a místy k sezení. Radnice za areál zaplatí 35,5 milionu korun. Palačovskou spojku, nové silniční napojení na dálniční síť z Valašska si lidé můžou vyzkoušet dřív, než na ní vjedou auta. Ředitelství silnic a dálnic pro ně na dokončovaném úseku mezi Lešnou a Palačovem chystá na zítřek den otevřené silnice. Co všechno tam pro lidi připravili, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
3: Přijďte si v sobotu od 10 dopoledne projít, proběhnout nebo třeba projet na kole či bruslích novou palačovskou spojku, a to ještě před jejím otevřením pro řidiče.
1: Ve Slunečních lázních v Luhačovicích dnes začala 10denní výstava bonsaje a umění. K vidění jsou také ukázky samurajských bojových umění, tradičních tanců a kaligrafie. Výstava je otevřena každý den od 9 do 17 hodin. První víkend bude patřit dnům asijské kultury, ten následující pak festivalu čaje. Více o tomto tématu se od nás dozvíte v následující hodině.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Máme 12 minut po 17. hodině, pořád den v kraji běží dál, s ním i dnešní podvečerní vysílání. A je to avízované téma z Rožnova pod Radhoštěm. 3 z 5 základních škol tam mají nové venkovní žaluzie. Původní žaluzie po desítkách let dosloužily. Nové stínění teď nejvíc ocení třeťáci ze základní školy pod Skalkou. Přímo pod jejich okny totiž vzniká nové kulturní centrum.
1: Chceš víc tmu?
2: Nové žaluzie pomáhám zatahovat paní učitelce Šárce Urychové. Děti chce z YouTube naučit písničku, která se jim bude hodit. Třída 3B je otočená přímo ke slunci. Ještě v červnu tady měli přes 30 stupňů a na video by děti určitě neviděli. Staré žaluzie totiž po desítkách let dosloužily.
1: Tak paní učitelka teď vypíná video a otevřela ty žaluzie, které tu jsou úplně nové.
3: Ano, to je určitě velký posun dopředu. Máme tady tu svoji atmosféru, kterou potřebujeme pro výuku.
2: Nejde přitom jenom o zastínění, ale taky o teplotu ve třídě. Děti si ještě z loňska pamatují, jak se tady v červnu cítili.
4: Vlastně jsme si někdy vzali sešit a takhle jsme se vyjířovali sešitem.
1: Komu ještě tady loni bylo vedro a je rád, že třeba sedí jinde, než seděl?
5: Já jsem rád. Bral jsem si nějaké fotbalové dresy a bylo mi velká horko.
6: Já celý život se prostě živím čajíkem a to mi pomáhá.
1: No a teď je to úplně jinak, přestože venku je taky docela teplo. Jak se tady vycítíte jako paní učitelka?
3: Určitě příjemně. Zaprvé to i vypadá hezky esteticky. Máme tady stavbu kulturního zařízení, tak dokonce jeden tatínek má, Jože, tvůj tatínek pracuje na stavbě, tak to bylo velké pozdvižení, všichni děti se chtěli dívat jako
1: na tatínka
3: a na jiné pracovníky, na jeřáb a jiné stroje. Díky těm žaluzím venkovním, když oni se stáhnou z klopí, my se tady uzavřeme v tom svém prostoru a děti, řekla bych, že okamžitě se sklidní a vnímají vlastně tady, co se děje, co my máme pracovat. Zatáhnuté žaluzie nepustí dovnitř ty sluneční paprsky a vlastně neotepluje se tady prostředí, prostor.
2: Očím se střídou 3B a vydávám se na chodbu, kde právě odchází z deváťáky na výlet učitel Miloslav Janošek. Taky on si pochvaluje, že už jsou vedra ve třídách minulostí.
7: Ty venkovní žaluzie, které nám teď v podstatě namontovali na takové ty nejkritičtější pavilony, kde ta teplota v těch třídách stoupá nejvíce, ty budou teď tyto třídy teda v tom smyslu lepší, že ta vnitřní teplota by měla být v tom pozitivním slova smyslu nižší asi o 4 stupně. A ty 4 stupně udělají docela dost.
2: Společně s dalšími dvěma školami nechala letos radnice zastínit 420 oken. Gabriela Hykl, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Zlín, den v kraji.

0: nucení motorů, prach cest a odvaha jezdců, kteří se nebáli překonávat vlastní limity. Náš region hostil mezinárodní šestidenní motocyklovou soutěž poprvé v roce 1947. Parta milovníků starých motorek se po letech pokusila navázat na tradici této legendární soutěže. Jak náročná to byla cesta? Dozvíte se v cyklu Kořeny se Sylvií Pospíšilovou. Poslouchejte v pondělí před 15:30 a na webu Českého rozhlasu Zlín.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín,

0: opravdu celý den pršelo. Teď ještě stále někde dopršívá, ty srážky se stále zdržují na úplném východě Vsetínska, v těch nejvyšších polohách Beskyd, a jinak už postupně odcházejí, a s tím, jak srážky odcházejí, se postupně začne protrhávat i oblačnost a možná ještě stihne zasvítit i sluníčko.
1: Buďme prosím konkrétnější, co nás čeká během dnešního večera a noci.
0: Oblačnost by postupně měla se rozpustit až na skoro jasno, až polojasno, i během té noci může zůstat ale i přechodně oblačno. Ty srážky by měly také během večera, případně z počátku noci odeznít, a během potom noci jak ráno se začnou vytvářet mlhy, a to zejména v údolích. Zítřejší ranní teploty očekáváme mezi 8 a 5 stupni Celsia, v údolích při malé oblačnosti a při utišení větru až ke 3 stupňům Celsia.
1: A pojďme k zítřku. S jakým počasím máme počítat v sobotu?
0: Ten bude polojasný, nebo sobota bude polojasná až oblačná. Mlhy se během rána a dopoledne rozpustí a odpoledne nebo v podvečer se výjimečně může vyskytnout přeháňka. Zítřejší maximální teploty už od těch dnešních budou poměrně odlišné, 17 až 20 stupňů Celsia, a během zítřka bude vát slabý proměnlivý vítr, během dne pak přechodně mírný severozápadní až severní.
1: Co neděle, zůstane podobný ráz jako v sobotu?
0: A relativně ano, začne neděle malou oblačností, noc a ráno bude polojasná, v údolích znovu s nějakou možností mlh. Postupně bude oblačnost přibývat na oblačno a večer a v noci potom na neděli už bude na pondělí bude zataženo, v noci se také od západu postupně rozšíří přehánky nebo občasný déšť, ale v neděli ty teploty stihnou vyšplhat mezi 18 až 22 stupňů Celsia.
1: Můžeme se prosím podívat ještě o jeden den dál, co zatím předpověď naznačuje pro pondělí.
0: Když se to zhrne, tak pondělí by se dalo považovat za den podobný dnešku, to znamená zataženo a docela deštivo. Ten déšť vydrží v noci během rána a od západu bude postupovat přes celé území, a to buď teda v podobě trvalejšího deště nebo přeháněk. Srážky potom budou během až odpoledne ubývat a oblačnost se s tím, jak budou srážky ubývat, protrhá. Pondělní teploty mezi 17 a 21 stupni Celsia.
1: To byla Bára Kučerová z Českého hydrometeorologického ústavu Brno. Děkujeme a zdravíme vás.
0: Já vás také zdravím, naslyšenou.
2: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
1: Další téma, asijská kultura, tradiční japonské umění, samurajové nebo čajové obřady. To všechno ode dneška nabídnou sluneční lázně v Luhačovicích, a to v rámci výstavy Bonsaje a umění. Ta potrvá až do 20. září. Naše regionální stopařka Petra Sadláčková se proto do Luhačovic dnes vypravila a nasála trochu exotiky a zjistila, co všechno pořadatelé pro návštěvníky připravili. Poslouchejte za chvíli.

0: Pacific, Den v kraji a Český rozhlas Zlín.
1: Regionální stopař.
0: Už jsme o tom mluvili. V Luhačovicích dnes začala výstava ve Slunečních lázních, na které budou po 10 dní k vidění bonsaje, sochy, japonské meče nebo další ukázky tradičního japonského umění. Vydala se tam i naše regionální stopařka Petra Sedláčková a z výstavy bonsaje a umění se přihlásila do našeho vysílání dopoledne.
2: Jak už název napovídá, hlavní roli na ní hrají právě bonsaje. A na ty se teď podíváme trochu podrobněji. Povídám si s Josefem Valuchem z Bonsai Muzeum Isabelia ve Starém městě na Uhersko-Hradišťsku, který je autorem těchto malých tvarovaných stromů. Přeji vám krásné dopoledne.
3: Dobrý den, pane doktorko.
2: Když se na bonsaje, nebo vlastně bonsaje, takový malý stromek pěstovaný v misce. Samotný název je převzat z japonštiny. Bon znamená strom a sai znamená miska. Dohromady je to tedy strom v misce. A co všechno je potřeba, aby mnou pěstovaná rostlina mohla být považována za bonsai?
3: No, když nasadíte stromeček správné velikosti do bonsajové misky, tak je to svým způsobem už bonsai. Záleží potom o tom, jaká to je kvalita bonsaje. Bonsaje můžou být staré rok, dva roky, pět roků, ale skutečně za krásné a velmi ceněné bonsaje jsou staleté exponáty.
2: Takže když si třeba vysadím teďka do misky fíkus, nějakou rostlinku, můžu si z toho vytvarovat bonsai?
3: Samozřejmě, můžete nasadit do správné mísy a můžete za pár roku místo úplně nádhernou krásnou bonsai. Fíkus je velmi vhodná rostlina.
2: Výborně, já se moc těším, protože doma mám několik fíkusů, takže můžu začít hned, tak se vrátím z natáčení. A když se na bonsai člověk podívá poprvé, možná ho překvapí, jak moc mohou připomínat opravdu skutečné vzrostlé stromy. Já už jsem měla tu možnost se na ně podívat, obdivovat je. A co vás osobně na jejich pěstování a tvarování baví nejvíce?
3: Vy jste řekla správně, že vlastně bonsai mají připomínat staré stromy. To řekl John Naka. John Naka byl jeden slavný japonský bonsaista, který žil v Americe a řekl, že není správné, když stromy připomínají bonsaje, ale správné je tehdy, když vlastně bonsaje připomínají staré stromy. To jste se ptala ještě jednou?
2: A co vás baví na tom tvarování těch stromů? Já vidím, že vás baví i historie, ale co se týká těch stromečků jako takových, té péče, co vás na tom baví nejvíc?
3: Mě osobně baví nejvíc, když si můžu v přírodě najít vhodný materiál, vhodný stromeček. Ten stromeček si můžu z přírody přivést domů a pak na něm několik desítek roků pracovat.
2: Je to opravdu dlouhý proces, než se tedy z toho stromu stane bonsai, tak abych mohla hrdě se s tím někde chlubit a říct, tohle jsem vytvořila já a pomohla mi k tomu příroda. Takže je to obdivuhodná práce. Vy máte právě tady na výstavě několik desítek, řekněme, stromečků, krásných bonsají, vzrostlých, vyšších, starších, mladších, ale je tady opravdu jedna vzácná kolekce a to je kolekce tisů. Povězte mi o ní něco trošku více. Jste ji získal?
3: Ano, máte pravdu. Je tady nádherná kolekce Taxus cuspirata a tady ty stromečky pocházejí z Japonska. Některé možná pocházejí z Kurilských ostrovů, protože když jsem je kupoval na ostrově Hokkaido v Japonsku, začínal jsem před téměř 30 lety je sbírat, tak mě říkali staří Japonci, že některé pocházejí vlastně z Kurilských ostrovů, které vykopali hned po válce. Ale tady ta kolekce, bych řekl, že na světě nemá konkurenci, protože my máme ve sbírce více než 50 velmi vzácných exponátů starších několik set let a když jezdím po světových výstavách, nikdy jsem neviděl tak velkou kolekci.
2: Pane Valuchu, já vám moc děkuji za tento úvod do světa bonsají, který věřím přiláká nejednoho našeho posluchače právě na výstavu do Luhačovic. Já jenom našim posluchačům ještě doporučím, ať se v sekci tisu zaměří na jeden konkrétní strom, protože u něho je ze dřeva vytvarovaný obličej starého japonského muže. Takže zkuste zapátrat, abyste si třeba našli to, co já jsem měla možnost obdivovat tady s panem Valuchem. Přesunu se ale dál. Výstava totiž není pouze o bonsajích. Ve Slunečních lázních budou k vidění také další exponáty spojené s asijskou kulturou a o víkendech ji doplní také speciální program. O tom, co všechno návštěvníky čeká, si povídám s ředitelkou Slunečních lázní Hanou Felsmanovou, kterou taky zdravím. Dobrý den.
4: Dobrý den.
2: Výstavu teď o víkendu, vlastně ode dneška, od pátku do neděle, doplní dny asijské kultury. Jak tento doprovodný program výstavu rozšíří a co všechno návštěvníkům nabídne? Tak jako první zmíním asi oblíbená samurajská vystoupení s autentickým programem japonské školy Katori. V podání samurajského mistra Marka Motičky můžou návštěvníci sledovat bleskové útoky, tasení meče, ukázky sebeobrany dlouhým mečem nebo sebeobranu pažemi a holí. Přesekávat se budou také rohože, takže to je taková oblíbená atrakce. Vystoupí nám také divadlo Kyogen s představením samurajských komedií a nebude chybět ani oficiální žákyně školy Kamigatami Ogavariu s tradičním japonským tancem. Výstavu nám pak doplňují umělecká díla a návštěvníci se mohou zúčastnit čajových rituálů, čaje si mohou také zakoupit, včetně různých čajových servisů a keramiky. Program bude doplněn hudebními vystoupeními a nebude chybět ani tradiční kulinářská show, kdy si pod vedením zkušeného sushi mástra mohou vyrobit vlastní sushi, mohou si ho odnést a samozřejmě zkonzumovat, takže spousta zážitku.
4: Zní to fantasticky, já v tom cítím úplně ten yin a yang, kdy se u bonsai krásně uklidním, u čaje se krásně uklidím, no a pak mi zvedne tlak třeba to samurajské vystoupení. Já vám moc děkuji, paní Felsmanová, za pozvání do Slunečních lázní. Výstavu bonsai a umění můžete navštívit až do 20. září a už tento víkend ji doplní zmiňované dny asijské kultury. Kompletní program a další informace naleznete na webových stránkách sluneční-lázně.cz.
5: Petro, děkujeme za informace a přejeme krásný den, naslyšenou.
0: To byla redaktorka Petra Sedláčková, regionální stopařka Českého rozhlasu Zlín. Kdo má pro ní zajímavý tip, pište na stopař.zlin@rozhlas.cz.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje. Český rozhlas Zlín. Rádio vašeho kraje.

0: Dobrý podvečer, posloucháte Den v kraji a je to další téma, které stojí za pozornost. V Uherském Hradišti dnes začínají slovácké slavnosti vína a otevřených památek. Hlavní program je naplánovaný na víkend, kdy město zaplaví tisíce krojovaných ze zhruba 70 obcí z celého regionu. Své tradice a folklor představí i Boršice, které mívají na slavnostech velmi početné zastoupení.
1: Ty slavnosti vína jsou krásný zvyk. Myslím, že je to taková jako pěkná tradice jet si do Hradiště v kroji.
2: Říká Pavlína Papajová z Boršické knihovny, která se slavností vína účastní od samého začátku, tedy už přes 20 let.
1: Do toho průvodu nás jde cirka 70 lidí, máme tam boršičanku, folklorní soubor pentla, kde je zhruba 12 párů a máme děti z pentličky ze starší skupinky, kde je zhruba 25 dětí. Plus ještě potom zástupci obce nebo kdokoliv z občanů, kdo se rozhodne jít s námi v kroji. Musí se nachystat víno, musí se nachystat burčák, všechno samozřejmě místní od nás. Máme vlastně takový ten malý žebříňáček. Zdobí se to tak jako, že víceméně jemně, spíš třeba jenom nějakou révou vinou, nějakýma listama. A máme dva obecní, jeden máme nový, jeden máme stařičký.
2: Co lidem předvedou ti nejmenší, popisuje jedna z vedoucích souboru pentlička Sabina Dvořáková.
3: Vystupujeme hlavně tance od nás, z našeho regionu. Tím pádem vlastně pentlička předvádí v průvodu hlavně boršické, potom i třeba polku nebo valčík, protože nás doprovází nejen cymbálová muzika pentla, ale i dechová hudba boršičanka. V pátek vlastně máme zkoušku, zhrávku, my tomu říkáme, a budeme všechno takhle dopilovávat, nějaké poslední detaily a pouštou vidíme v průvodu a na pódiu.
2: Ještě před slavnostmi se ale musí nachystat kroje. Ty v Boršicích opravuje například Jitka Gotwaldová.
4: Chodí za nama, tetinama, které se tím zabýváme. Kroje se musí zprvu rozebrat, vypárat vyšívání, vyprat, no a potom znovu zpátky dát dohromady. No a ještě předtím pospravovat, dát nějak do richtiku všechno.
2: U boršičanů budou moct návštěvníci vedle vína a burčáku ochutnat i jednu specialitu – slané koláče. Ty společně s kolegyněmi připravuje Eva Bílková.
5: Tož to je kynuté těsto, slané těsto. Je tam cítit cibulka, česnek, čerstvá petrželka.
6: Kolik toho děláte třeba?
5: Jejda, no z 10 kilo. Já nevím, z 500 koláčků a velice to chutná. Za chvilku je to pryč.
2: Boršice se na slavnostech vína v Uherském Hradišti budou prezentovat jako součást mikroregionu Staroměstsko na nádvoří Staré radnice. Michal Sladký, Český rozhlas.
0: A pokračujeme dalším tématem z našeho regionu. Lidová stavba uprostřed městského parku. To je slovácká bůda ve Smetanových sadech v Uherském Hradišti. Dnes slouží ke zkouškám folklorních souborů i rodinným oslavám. Jaká je její historie? Proč se na ní nachází třeba pamětní deska s bystou Jaroslava Václava Staňka, zakladatele souboru Hradišťan? Reportáž Markéty Macháčkové si můžete poslechnout za chvíli.
7: Den v kraji.

0: pořadu Den v kraji a zamíříme opět do Uherského Hradiště. Slovácká bůda, replika tradičního lidového obydlí, stojí uprostřed města bezmála 90 let. Od doby velké výstavy Slovácka. Jak šla časem s dějinami města? Do Smetanových sadů se s mikrofonem vydala kolegyně Markéta Macháčková.
1: Slovácká bůda tehda v tom létě 37 vypadala úplně jinak. Krásné, zrostlé, stromové aleje po obou dvou stranách a hlavně takový malý detail, který vlastně už dnes chybí před Slováckou budou, tak jsou oboustranné posezení. Z jedné strany kryté sezení, kryté střížkou pod takovými vlastně oblouky a na druhé straně pouze pod kulatinou krytou větvemi.
2: Před Slováckou budou ve Smetanových sadech v Uherském Hradišti mi etnograf Slováckého muzea Jan Káčer ukazuje unikátní historické fotografie.
1: Bůda vlastně byla o něco menší, řekl bych, že o jednu třetinu, protože když se na ní podíváme, teď vidíme v průčelí pět oken a byly tam pouze tři. Víme, že tam bylo doplněné žůdro, takový ten krytý vstup, střechu kryl došek slaměný, který vlastně teď je nahrazený už pálenou krytinou. Také to mírné zvalbení střechy na okrajích je patrné.
2: Na snímku vidíme vlevo od bůdy malý domek s cedulkou páni. Byla to přístavba suchých záchodů.
1: Slovácká bůda byla i funkční stavbou, protože celou dobu výstavy ta slovácká bůda sloužila jako stylová vinárna. Ale především ta stavba měla reprezentovat právě to lidové umění v té nejkrásnější podobě, co se dalo ještě v té době zachytit v terénu.
2: Výstava trvala od června do poloviny srpna roku 1937 a po skončení výstavy se rozhodlo, že na rozdíl od ostatních pavilonů slovácká bůda ve Smetanových sadech zůstane.
1: Začala sloužit především společenským účelům. Samozřejmostí bylo i, že využíval tento prostor slovácký krůžek z Uherského Hradiště, který zde muzicíroval a hrával, který se později po spojení těch slováckých krůžků přetransformoval v soubor Hradišťan.
2: Na tuto éru dodnes odkazuje bronzová pamětní deska s bystou zakladatele Hradišťanu Jaroslava Václava Staňka, ale připomínají i chvíle, kdy budova ožívá písněmi a tancem místních folklorních souborů. Ale vraťme se k historii. Do současné podoby byla bůda rozšířena v první polovině 70. let. Přibyla v ní kuchyňka, zázemí pro členy souborů i toalety. Naopak z doby výstavy Slovácka zůstal před budou kamenný podstavec.
1: Mnohdy si všichni říkají, že pod tím kamenem je určitě studna. Není tomu tak a tady na té historické fotografii vidíme velký kládový dřevěný lis, který je doplněný vlastně o kamenné závaží, které dodneška tady u té slovácké bůdy stojí.
2: Pokračuje Jan Káčer.
1: Původní ornamenty malovali malérečky z Ostrožska a ze Strážnice a nalezli jsme zde motivy ostrožského ornamentu, který vlastně indikoval původní kvačickou bůdu, podle které se to malovalo, což je předměstí Uherského Ostrohu. Postupně bůda ten ornament ztratila. V 50. letech podle fotografií už byla bůda pouze olíčena a měla modré podrovnání.
2: Po povodních byly ornamenty na bůdu navráceny. Bretaňský malíř Miško Eveno, který v Uherském Hradišti pobýval, její fasádu vymaloval své ráznými ornamenty.
1: Na přelomu roku 2014-2015 byly zamalovány a nahrazeny novými ornamenty, avšak pouze ve skromné podobě na žudru a na štítových oknech, které maloval pan Čagánek z Boršic u Buchlovic.
2: Říká etnograf Slováckého muzea Jan Káčer. Z Uherského Hradiště Markéta Macháčková, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
4: Dnes ráno, když bylo půl

To už je z dnešního dne v kraji všechno. Ještě vás ale pozvu k našemu zítřejšímu rannímu vysílání. Po 8. hodině uslyšíte příběh Karla Maliny, který po 32 letech končí jako pečovatel v diakonii. Odchází do důchodu. U jeho posledního pracovního dne byla ve Valašském Meziříčí naše kolegyně Gabriela Hickl. Od mikrofonu se loučí Jarka Barboříková. Děkuji za společnost, příjemný večer a zůstaňte s Českým rozhlasem Zlín a písničkami, které nestárnou.

0: Mosko, roznesl spořádně, že mi bíňa, že umírám?
1: Vytroubil jsem to z plných plic.
0: Pak tedy brzy přitáhnou.
1: A, už jsou tady.
0: Oh, teď si lehnu. Vy jste si přišli na mistra, holomci, a můžeme začít.
2: Volpone, třaskavá komedie o chamtivosti a touze po penězích. Od září v Městském divadle Zlín.
3: Mediálním partnerem je Český rozhlas Zlín.
4: Hurá! Soutěž o iPhone s krásnem. Kup šunku Amálku a vyhraj. O svačině
5: to roztočíš. Amálka, krásná zdravá svačina.
6: Bylo 18 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
6: Zlínský kraj přispěje obcím na rozvoj dalších 26 milionů korun. Ve Zlíně začalo fungovat nové rehabilitační pracoviště. České soudy letos vyhlásily zatím 538 firemních bankrotů. Přes noc a kránu čekejte skoro jasno až oblačno s nejnižšími teplotami jen kolem 3 stupňů. Se zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Lukáš Jakubíček. Dobrý večer. Zlínský kraj přispěje na dalších 11 projektů obcím, které mají od 2 do 5 tisíc obyvatel. Půjde o takřka 26 milionů korun. Podporu ještě musí schválit krajské zastupitelstvo, které zasedne v pondělí 14. září. Pokračuje mluvčí hejtmanství Soňa Ličková.
7: Například na Vsetínsku obec Huslenky získá finance na prodloužení vodovodu. Halenkov dostane přes 2 miliony na rekonstrukci obecního úřadu a zdravotního střediska. Na Uhersko-Hradišťsku Ostružská Nová Ves využije přes 3 miliony korun na proměnu návsi a obec Hluk 4 miliony na rekonstrukci tělocvičny základní školy.
6: Zdravotnická skupina EUC otevřela ve Zlíně nové rehabilitační pracoviště za 25 milionů korun. Nachází se na třídě 2. května a v součástí vybavení moderních prostor je i vysokovýkonný laser využívaný například k podpoře hojení a regenerace tkání nebo kryoterapie. Péče na základě žádanky od lékaře je hrazena ze zdravotního pojištění. O pacienty se starají 2 lékaři, 10 fyzioterapeutů a 2 maséři. Do konce srpna v Česku letos zbankrotovalo 538 firem. To je nejvíc za posledních 7 let a o 4% víc než před rokem. Vyplývá to z analýzy společnosti KRIF. Podle ní soudy přijaly skoro 900 návrhů na bankrot. O pětinu víc než ve stejném období loni. V Česku se po 4 letech objevil případ nákazy tetanem. Podle Státního zdravotního ústavu je nakaženým 48-letý muž z Moravskoslezského kraje. Toho lékaři ošetřili na chirurgii kvůli tržné ráně na hlavě. Podle ústavu ale není jasné, jestli byl muž očkovaný. Tetanus není přenosný z člověka na člověka. Jak je možné se nakazit, vysvětluje mluvčí ústavu Štěpánka Čechova.
8: K nákaze dochází tak, že se spory bakterie dostanou přes porušenou kůži do rány. Nakazit se tedy můžeme třeba poraněním o znečištěné předměty, zanesením cizího tělesa do rány nebo odřeninou při pádu na zem. Vstupní branou infekce mohou být například i dlouhodobě se nehojící rány.
6: Očkování proti tetanu je v Česku povinné pro děti. Lékaři ale upozorňují, že dospělí na přeočkování často zapomínají.
3: Počasí.
6: Na území našeho regionu očekáváme v noci a ráno skoro jasno až oblačno. Zpočátku může být na Vsetínsku zataženo s ojedinělými doznívajícími srážkami. Nejnižší teploty budou kolem 8 až 5 stupňů, v údolích při malé oblačnosti čekejte pouze 3 stupně a vítr povane slabý, proměnlivý.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
6: Na silnici mezi Nedakonicemi a Polešovicemi na Uhersko-Hradišťsku máme hlášeno odstavené osobní auto. Projíždíte tam opatrně. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. Teď je na řadě Morava krásná zem s Jiřinou Ostrou. Příjemný večer u poslechu vám od mikrofonu přeje Lukáš Jakubíček.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Zlín.

A je tady opět Morava krásná zem, no a přímo z Kyticí přišla hned v úvodu mistřiňanka. Zahrála polku Blahoslava Smišovského a Drahomíra Ilíka. Tentokrát už pěkný večer přeje Jiřina Ostrá. No a i dnes tady mám pro některé z vás písničky ze srdce. Pro pana Zdeňka Kučeru z Hovoran to bude Moravská lidová Před naším je stromeček a pro pana Ivana Doláka z Tvrdonic, rovněž lidová, Stavěli tesaři. Věřím však, že tyto písničky potěší i další milé posluchače. Ještě připomínám, že svátek mají u nás Denisy a Denisové. Na Slovensku je to Bystrík. Ještě jednou vše nej. No a během pořadu i v krátkosti zazpomínáme na mého bývalého kolegu, hudebního redaktora, kapelníka Starobrněnské dvanáctky na Josefa Růžičku. A že mají zítra svátek Marie, to asi netřeba vůbec připomínat, neboť i v poledne se v hojné míře blahopřálo. Teď ještě telefonní číslo 726 46 5200 a teď už zpívaj.

0: jak sami jste s přátelé poznali, tak to nebylo zpívaj, zpívaj, ale byla to vzpomínka na Josefa Růžičku, byla to jeho písnička, kterou otextoval Vladimír Salčák z Vinohradu, hrála Frajárka. Jak jsem říkala v úvodu, budeme vzpomínat na mého kolegu, hudebního redaktora, kapelníka Starobrněnské dvanáctky, na Josefa Pepíčka Růžičku. Já osobně na něj vzpomínám jenom v dobrém, byli jsme si velmi blízko. Byl to nejenom výborný muzikant, hráč na mnoho nástrojů, ale také milý společník a kamarád. Josef Růžička byl prostě náš Pepíček. Letos by se dožil 88 let. Narodil se 11. září 1938, je autorem i mnoha skladeb. No a my jsme si nyní zaspomínali právě při jeho písničce, která nese název Z Vinohradů, otextoval, jak už bylo řečeno, Vladimír Salčák, hrála Frajárka, takže kdo jste Pepíčka znali, určitě byste vzpomínali i s námi. No ale teď už se budeme věnovat vašim blízkým. Blikají mě tady telefony, tak já si tedy vezmu některé. Tak, dobrý večer, Ostrá, kdo pak je u telefonu?
1: Dobrý večer, Tonda z Cíbilské Paseky.
0: Ano, zdravím, tak
1: paní Ostrá.
0: Já vás taky, tak už jste ve vysílání. Dobrý
1: ano,
0: večer.
1: Já bych chtěl popřát teď Marušce Šáchové, Topopovic, Uherského Hradiště, hřišejšímu svátku, všecko nejlepší, hodně štěstí, zdraví a pohody.
0: Mm-hmm. Tak jo.
1: I
0: tak
1: Marušce Náplavové ze Stříbrnic.
0: A ještě znáte nějakou Marušku?
1: Ne, jenom tyto dvě.
0: Tak kdyby náhodou, pane Tondo, tak popřejeme všem těm milým Maruškám, které
1: ano,
0: zítra oslaví svátek, že jo? Tak
1: krásně jo. Nám popršelo porostu hřibí.
0: Tak já doufám, že se vám podaří i některé vložit do toho košíku a potom nasušit a pochutnat si třeba bramboračce, že se dávají houby. Tak pane Tondo, hezky jste popřál Maruškám, můžeme se rozloučit. Naschledanou.
1: Ano,
0: naschledanou. A ještě jeden telefonát si vezmu. Dobrý večer, Ostrá.
2: Dobrý večer, paní Ostrá. Tady je Dana Ševčíková o Malenovice. Uh-huh. Já bych velmi ráda pozdravila se zítřejším svátkem paní Marii Tomčalovou ze Suchova a popřála jí hlavně dobré zdraví, časté důvody k úsměvu a smíchu a chuť zpívat nejen při těchto vašich skvělých pořadech. Děkuju a přeji dobrý večer.
0: No ano, to je vaše rozhlasová kamarádka, paní Dano.
2: Ano, moje rozhlasová kamarádka, moje folklorní kamarádka.
0: Tak trošku jsem to přátelství zprostředkovala, pakliže si vzpomínám, paní Dano. Tak já jsem ráda, že paní Marie Tomčalová od vás slyšela pěkné blahopřání, pěkné přáníčko. Naschledanou.
2: Naschledanou, děkuju pěkně.
0: Není zač. No a přání od paní Helči z Uherského Hradiště. 12. září mají svátek Marie. Z domova v Uherském Hradišti pak moje sestřenice, je tam už dlouho, Marie Vandová a její dcera přejí všechno nejlepší, hodně zdraví, co tak potřebuje. To jí přeje Helča s Fankem. A taky blahopřejí Marii Chudomelové ze Starého Města, Drábkové z Huštěnovic, dále Hanáčkové z Napajedel, Hančíkové ze Starého Města, Čevelové z Babic a Kočábové z Uherského Hradiště. I těmto milým Mariím přeje Helča s Fankem jen to nejlepší, hodně zdraví, štěstí, radosti a mějte se moc hezky. A je tady i vzpomínka na maminku Marii Šestákovou ze Starého Města a ještě tady dcera Marie Kubičíková z Halenkovic. Tak to bylo přání, to byla přání a vzpomínka od paní Helči s Fankem. No a Marii Stalčíkové z Uherského Hradiště, rodačce z Jalubí, hodně zdravíčka a osobní pohody za celou rodinu Ohárkovu z Napajedel přeje Jana Ohárková. A tady prosíme o písničku pro kolegyňku Marušku Chvílovou z Drslavic. Všechno nejlepší k svátku přeje celý kolektiv. Zahrádka zelená. Tak, teď nebude Zahrádka zelená. Teď se nám to trošičku tady vlastně pomotalo. Teď tedy bude ta již dopředu avizovaná Zpívaj, zpívaj.

0: Tak to byla Zpívaj, zpívaj, písnička v podání Láca Ranky. No a teď já už říkám, mluvte, mluvte, paní Vorlové. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, paní Ostrá, zdravím vás všechny v Českém rozhlasu a chtěla bych poděkovat všem. Včera jsme se zúčastnili z důchodci krásného zájezdu, který byl vypraven z Vémyslic a byli jsme v Čechách pod Kosířem, Slatinicích Lázně a Rájec nad Svitavou. A chtěla bych moc poděkovat panu Josefu Brabcovi z Vémyslic, který toto všechno pro účastníky zajistil a který nám připravil nevšední zážitky tady na těch památkách. Taky děkujeme panu řidiči autobusu, který nás všude bezpečně dovezl. A taky panu Chaloupkovi, harmonikáři, který zajišťoval dobrou náladu v autobuse a potom ještě ve vinárně. Děkujeme účastníci zájezdu a budeme se těšit na další výlety, který nám pan Brabec připraví. Děkujeme.
0: Tak to je úžasné, to máte krásné vzpomínky potom, paní Vorlová. Takže byly to, teď jsou to vzpomínky, no ale byl to úžasný zážitek. Zpívalo se, hrálo se, dívali jste se na památky noc a určitě jste se dobře někde také najedli. Ne, takže co víc si přát, člověk si má užívat života, že jo?
1: Ano, za všechno děkujeme.
0: Ano, tak budeme děkovat písničkou za chviličku. Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Pane Jane, teď jste na řadě vy. Dobrý večer.
2: Večer, zdravíte, prosím vás, Marii Dvořádkové ze Břeský a její dceři Marii, také Majce a Jardovi Musilovi a dále Líce Hakové také k svátku.
0: Dobře, děkuji. Tak jo, popřejeme jen to dobré všem. Naschledanou. No a písnička k zítřejšímu svátku i pro dvě kamarádky, a sice paní Mařenku Uhrovou z Lanžota a paní Majku Svobodovou z Podomí. Děvčata, přejeme vám hlavně hodně zdravíčka, pohody a radosti z pěkné dechovky. No a to vám přejí kamarádky Alena a Zdena. V sobotu slaví svátek i paní Marie Švardalová ze Slavkova u Uherského Brodu. Přání, babičko naše milá, k tvému svátku ti přejeme hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, pohody a úsměv na tváři každý den. Alešek, Adélka a Aleš, Zahrádka Zelená a Moravěnka.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Tak Moravinka dohrála a mám tedy telefonát z Beskyd, z Bílé, je to paní Helena. Dobrý večer.
1: Hezký podvečer vám, paní Ostra, a všem posluchačům. Dnes ať letí přání z Beskyd k svátku paní Marušce Fabíkové do Horních Těšic a taky Marušce Klimkové z Jindřichova.

0: tak, tak to blahopřeje paní Pavla Holomková. No a na řadě je vinčování pro milou babičku a prababičku paní Ludmilu Parákovou z Bánova. Babičko, všechno nejlepší k narozeninám, hodně štěstí, zdraví a lásky přejí Kuba, Amálka a Míša z Babic. No a na řadě už je první písnička ze srdce. Takže já zdravím pana Zdeňka Kučeru z Hovoran. No o panu Zdeňkovi Kučerovi z Hovoran vím, mě to totiž říkal jeho vnuk Jakub, že je to moc hodný člověk a velmi pracovitý a že má rád písničku Moravskou lidovou Před naším je stromeček. Tak tady je.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Máte rádi horňácký folklor? Připomeňte si s námi každou zářijovou středu místní letošní jubilanty. A o kom bude řeč? Ve vzpomínce pamětníků to budou Emil Miškeřík, Jan Šácha, Jaromír Miškeřík, vypravěč Vašek Mlýnek, Josef Tomeš nebo Vladimír Klusák. S mikrofonem přímo na Horňácko vás zvou Marie Hvozdecká a jako host Petr Mička. Každou středu po 19. hodině v pořadu Na pěknou notečku nebo v aplikaci Můj rozhlas.
1: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání.

0: vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
1: No a teď už opět Morava krásná zem. Před maličkou chvilkou dozněla první písnička ze srdce. Byla pro pana Zdeňka Kučeru z Hovoran, jak jsem se dozvěděla, pro moc milého a pracovitého člověka. On má rád písničku Před naším je stromeček, tak doufám, že ho dnešní večer potěšila tato moravská lidová, kterou hrál brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů. Tak pane Zdeňku, já vás zdravím a přeji opravdu krásný večer při dalších pěkných písničkách. No, za chvíličku přijde na řadu ta druhá písnička ze srdce, takže už by se měl pomalu připravit, zpozornět pan Ivan Dolák z Tvrdonic. Ale předtím ještě dávám slovo do šlapanic paní Lídě. Dobrý večer.
2: Dobrý podvečer, paní Ostra. Chtěla bych popřát taky, mám sestřenici Marie, jsou Karlovy Vary rybáře, jsou na rekreaci v Luhačovicích a zítra se přijedou podívat k nám a chceme se jít podívat do Prace, tam jsou hodoví jako hody. Mm-hmm. Tak oni se ještě nikdy neviděli, tak já jsem jim slíbila, že tam zavezeme.
1: Mm-hmm. Tak to bude příjemná sobota, paní Lido, předpokládám.
2: Ano, bude to pěkný. Hraje tam Šardičanka.
1: Šardičanka bude hrát. No, nám za chvilku bude hrát Veselka, paní Lido.
2: Ano.
1: Takže to byly pozdravy ze šlapanic. Přeji vám hezký večer.
2: Naschledanou.
1: A ještě z Petrova telefonát paní Jiřina. Dobrý večer.
3: Dobrý večer. Tady je Jiřina Florianová z Petrova. Prosím vás o zahrátí mým kamarádkám k zítřejšímu svátku Marii. Jsou to Pavková, Šťastná, Fordinálová, Tomčalová, Hartmanová, Hochmanová. Přeji jim hodně zdraví, štěstí, lásky, pohody, boží požehnání. A ať naše přátelství ještě moc, moc dlouho potrvá. To jim přeje Jiřa z Petrova.
1: No krásné.
3: A ještě paní Šťastné, to jsem říkala.
1: Já jsem říkala, jo. No a víte, kolik jich bylo? Já jsem si dělala tady tečky. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ano. 6 Marušek. Výborně. Tak jo, takže já se loučím s mojí jmenovkyní, paní Jiřinou. Naschledanou. A opět Marie, a to Marie, paní Tomaštíková, Kedrová, Kloudová, Kočišová, Tomečková a vůbec všem ostatním, které známe, přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví a osobní pohody. Vozdečtí z Drnholce. Pro radost a potěšení srdíčka s přáním pevného zdraví a pohody od vás písničku posíláme těmto Maruškám. Koňarikové, Liskové, Juračkové, Dostálové, Vránové, Soldánové, Holšové a Tiché. Všechno dobré přeji všem děvčatům Štolfovi. No a hudební dárek i pro milou švagrovou paní Marii Čechovou z Popůvek k dnešním narozeninám a k zítřejšímu svátku. Hodně, hodně zdraví, které potřebuje, radosti spravnou čátek, jí ze srdce přeje Marcela. No a teď už zdravím pana Ivana Doláka z Tvrdonic. Pane Ivane, vy prý máte rád písničku Stavěli tesaři, tak proč vám ji nezahrát? Tady je a pěkně si ji užijte.

0: Tak to byla písnička ze srdce pro pana Ivana Doláka z Tvrdonic, kterému přejí krásný večer. Dnes pro něho hrála Veselka. A už paní Ludmila. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, paní Ostrá. Já bych chtěla poděkovat svému vnukovi Jakubovi a jeho rodince, manželce Michalce a pravnučce a málce za krásné přání k mým narozeninám.
0: Tak vy jste měla narozeniny, paní Ludmilo, a kdy pak?
1: No, dneska.
0: Jo, dneska máte narozeniny. No, tak to
1: no,
0: já vám...
1: Zrovna ten vnuk Jakub s rodinkou mě přáli.
0: No, tak to je krásné. No, já vám taky přeji všechno dobré, paní Ludmilo. Musíme si užívat toho života, že? Dokud to
1: přesně
0: jde. A radovat se právě třeba z lásky těch blízkých, kteří vás mají
1: ano
0: moc rádi.
1: Tak vy to mě velmi potěšilo, ano.
0: Tak vy prožíváte krásný večer. Tak to jsem ráda. Doufám, že i písničky vám přinášejí radost.
1: Byla krásná písnička. Děkuju vám za to a já poslouchám jako Český rozhlas Brno od rána až
0: do večera. Jak tady jeden posluchač říkal, že je 24 hodin na příjmu, tak to tomu nemůžu až tak věřit, přece jenom si musí někdy zřímnout, že jo, paní Ludmilo?
1: Přesně,
0: no,
1: ano.
0: Každopádně vám děkujeme za vaši přízeň.
1: Ano,
0: tak někdy
1: já
0: zase
1: taky děkuji.
0: Naschledanou, někdy zase naslyšenou.
1: Děkuju.
0: No a dnes se dožívá 63 roků pan Ivan Černek ze Skalice. Všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, vitality, síly, energie, lásky, štěstí, radosti, pracovních úspěchů a bohaté úrody ve vinohradě mu přejí manželka Elena, dcera Veronika a synové Ivan a Denis. A tady dopis od Anny Kaniové. Milý Tome, k tvým dnešním 31. narozeninám ti přejeme hlavně hodně zdravíčka, štěstíčka a co nejvíce dnů, které budou hrát podle tvého gusta a do správného rytmu. Lásku ti přát nemusíme, protože tu už máš. A kde jinde ti popřát, než právě v Moravě krásné zemi. Vždyť dlouhou dobu si ji poslouchal skoro každý den cestou z práce a tvoje láska k tomuto pořadu byla tak známá, že ji nezapomněl zmínit dokonce ani oddávající na naší svatbě. Ne každý ženich se může pochlubit tím, že se mu do svatebního obřadu dostane i dechovka. Dnes už sice pracuješ jinde, končíš dřív a pořád neposloucháš tak často, ale folklor ani dechovka tě rozhodně nepustili. Přejeme ti proto, ať je tvůj další rok plný dobré muziky, veselých chvil, co nejméně falešných tónů a hlavně spousty času s námi. Máme tě moc rádi. Anička a Vendelín. No a že každý den je neděla, to přece dávno víme.

0: Tak to je pravdivá písnička Každý den je neděla. Je to písnička Jiřího a Petry Schneiderových, hrála Hračovianka. No a teď tady mám telefonát ze Slovenska, z krásného Dubu, paní Elenu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, paní Ostrá. Chcem poprosiť o pieseň pre našu tetu, sestru a švagrinu, pani Máriu Kmentovú zo Slavičína, ktorá má meniny zajtra, ale zajtra toho bude veľa, tak. Takže želáme zdravie, spokojnosť, Božie požehnanie, radosť zo svojich detí a vnúčat. Praje sestra Angela a ostatní súrodenci a neter Elena.
0: Tak jo, tak já jsem si právě říkala, jestli to vaše jméno se tam objeví mezi gratulanty. Je to tak, zařadila jste se až jako poslední v neposlední řadě, samozřejmě paní Elena z krásného Dubu. Mějte se hezky, paní Eleno. Naschledanou.
1: Děkujem, pěkný večer.
0: Vám také. A teď už pan Zdenek. Dobrý večer. Tak povídejte, pane Zdenku.
2: Tady je Zdenek Jarmuš z Brankovic, prosím vás. Chtěl bych zavolat nebo popřát své mocence Cuchova, ona mě narozeně včera, přijde Zemčíkové a já mám narozeně dneska, takže dělat tak dejme tomu, no pozdě volám, ale na Cuchov.
0: Tak pane Zdenku, já vám blahopřeji k vašim narozeninám
2: děkuji,
0: taky. Tak.
2: Děkuju, pane
0: To jsem ráda, že mohu mluvit přímo s jubilantem, tak si to užívejte dnešní večer, třeba zrovna při písničkách. Tak jo, není záč. Pro kmotřenku.
2: A teda Juste Zemčíkové taky jako hlavně té přejuze mají kmotřenku.
0: Ano, pro kmotřenku samozřejmě bude také písnička. Tak jo, pane Zdenku, někdy zase nashledanou. Nashledanou. Tak a beru si klub přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín, protože narozeniny dnes slaví pan Karel Šmidl z náměště nad Oslavou. Takže milý pane Karle, děkujeme vám za to, že nás posloucháte, těší nás to. No a přejeme samozřejmě hodně zdraví, štěstí a pohody. No a Broněk Uher blahopřeje paní Marii Koktavé z Nivnice, nyní je v Lázních Hodonín. Dále blahopřeje paní Marii Kadlčkové z Dolního Němčí a ještě paní Marii Milošové rovněž z Dolního Němčí. Všem Broněk samozřejmě blahopřeje i s maminkou a s rodinnými příslušníky jmenovaných. Přeje jen to nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a Božího požehnání. No a s písničkou už je připravena Vlčnovianka.

Vlčnověnka dohrála krásnou písničku Dopřej svobody holubům. No ale já tady mám ještě studiové maily, které přišly i během polední Moravy krásné země. No tak Jarda Wolf tady zdraví Ivanu Slabákovou, takže to už jsme, myslím, předevčírem ten pozdrav četli. Dále Jarda Wolf, milé Marušky, Koktava z Nivnice, Hanáková z Moravce, Jeřábková a Žemlová. Přeji vám z celého srdce krásný svátek. Hodně zdraví, štěstí, lásky, pohody a radosti. Ať máte kolem sebe samé milé lidi, spoustu krásných chvil a důvodů k úsměvu. Krásně si svůj sváteční den užijte. To byl Jarda Wolf, který tady má další ještě. Tady má zase Kročilová, Vokounová a Borovičková Marie. K zítřejšímu svátku ze srdce všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky, pohody, radosti. Ať si svůj sváteční den krásně užijete, máte kolem sebe samé milé lidi a prožijete spoustu krásných chvil. Srdečně blahopřeje Jarda. Prosíme o písničku pro kolegyňku Marušku Chvílovou z Drslavic. Všechno nejlepší k svátku přeje celý kolektiv. Dobrý den, prosím o pěknou písničku pro naši maminku Marušku Osičkovou z Brna Černovic. Zdravíme z Pindulky, máme tě rádi. A dívám se dál. Sobotu slaví svátek i paní Marie Švardalová ze Slavkova u Uherského Brodu. Babičko naše milá, k tvému svátku ti přeji hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, pohody a úsměv na tváři každý den. Alešek, Adélka a Aleš. A ještě se podívám, jestli tady ještě něco nemohu. Tady je přání pro paní Marii Masaříkovou z Rohace, Marii Nálepovou z Tasova, Marii Holomkovou z Kyjova. Tak to už jsem vlastně četla, oni to poslali podruhé, takže další. Babičce a prababičce Ludmile Parákové z Bánova. Babičko, všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví a lásky přejí Kuba, Amálka a Míša z Babic. A ještě tady je Radek Šles. Chtěli bychom popřát mladé slečně Denise Mičánkové z Vedrovic a také k pátým narozeninám Sebastiánkovi Tesařovi z Jezeřan Maršovic. Oběma do dalších let hlavně hodně zdravíčka, štěstíčka a lásku od všech blízkých. To vše přeje strejda Radek a všichni příbuzní. Tak a tady ještě jeden a to je, a je to úplně poslední, přání je pro Marušku, zpěvačku z Valašské, která bydlí v Lačnově, srdečně jí zdraví Jarda a přeje sváteční den co nejkrásnější, ať má kolem sebe jenom samé milé lidi a krásné chvíle. No ale musíme zahrát i písničku, ať je máj anebo leden.

Tak to byla písnička Ať je maj, anebo Leden Františka Maňase staršího a Růženy Sipěnové hrála Straňanka. No je 18 hodin 56 minut, Morava krásná zem končí. Následují zprávy a na pěknou notečku. Tentokrát na pěknou notečku s Brolnem. Slovem provází Markéta Ševčíková, pořad připravil Jaroslav Kneisel. O víkendu mimo jiné i blahopřání s písničkou. V sobotu i v neděli vás pozdraví Květa Navrátilová. No a vy se mějte hezky, přátelé, pěkný večer, klidnou noc vám přeje Jiřina Ostrá a už slyšíte, jak hrají Žadoviáci a Dubanskou Antonína Žváčka uzavírají Moravu krásnou zem.

0: Bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Městské informační centrum v Uherském Hradišti od ledna přejde pod Klub kultury. Nová výstava zvaná Cesta odvahy je k vidění v Koryčanech. Podmínky poskytování spotřebitelských úvěrů se zpřísní. V noci a kránu čekejte skoro jasno až oblačno s nejnižšími teplotami jen kolem 3 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín a Lukáš Jakubíček. Dobrý večer. Městské informační centrum Uherského Hradiště bude od ledna příštího roku patřit nově pod tamní Klub kultury. Změnu schválili zastupitelé na jejich posledním zasedání. Pokračuje ředitelka klubu Anna Stránská.
2: Tady se může udít nějaký synergický efekt, nejenom co se týče služeb turistům, návštěvníkům, ale vlastně to městské informační centrum stojí i za spoustou aktivit, které slouží občanům, taky produkovalo nějaké vlastní události a v dnešní době je tak důležitá oblast, jako je komunikace, kulturní marketing, v těchto oblastech se propojit, takže tak.
0: Rozhovor z cyklu Českého rozhlasu Zlín, o čem se mluví, s ředitelkou Klubu kultury v Uherském Hradišti Annou Stránskou si poslechněte na webu zlín.rozhlas.cz. V Koryčanech na Kroměřížsku je k vidění nová putovní výstava Cesta odvahy. Expozice v městské knihovně potrvá do 17. září. Zaměřuje se na příběhy od bojářů Oldřicha Pechala a Cyrila Žižlavského v období takzvané kyjovské hajdrychiády. Oldřich Pechal byl elitní československý voják a velitel výsadku Zink, který po vysazení do vlasti nepromluvil ani při krutém mučení gestapem. Cyril Žižlavský byl koryčanský učitel, který Pechala po seskoku ukrýval ve svém bytě. Sněmovna schválila zpřísnění podmínek poskytování úvěru. Zákon nově stanoví maximální možnou cenu za půjčení peněz. Omezí také reklamu. Ta má varovat před rizikem nesplácení. V Česku je kvůli neschopnosti platit své závazky v exekuci skoro 590 tisíc lidí. Průměrně má každý z nich 5 exekucí. Vyplývá to z dat exekutorské komory.
3: Novela přinese zastropování nákladů na spotřebitelský úvěr. To znamená, o kolik klient zaplatí víc na úrocích. Doteď žádná taková hranice nebyla. Nově to bude 48% z celkové částky, pokračuje ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO.
4: Tato úprava zabrání nepřiměřeně drahým úvěrům, současně pak nepovede k omezení dostupnosti legálních úvěrů pro rizikovější klienty.
3: Novelu podpořila koalice i opozice. Zastropování úvěrů podporují například starostové, jak říká jejich poslanec Jan Papajanovský.
5: V tomto konkrétním případě se domníváme, že jde o vhodné řešení, ke které mu mělo dojít už dávno.
3: Novela počítá taky s přísnějšími pravidly pro reklamu. Teď ji dostanou k posouzení senátoři. Jana Čermáková, Český rozhlas.
0: Turecká dopravní společnost Pegasus může odkoupit České aerolinie a Smartwings. Rozhodl o tom antimonopolní úřad. Společnosti doteď provozovaly hlavně v letní sezóně na trase Praha-Antalya stejné lety, které se překrývaly. Spojením by ovládly naprostou většinu trhu v této oblasti. Pegasus proto musí umožnit, aby na trhu zůstala konkurence, říká mluvčí úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Martin Švanda.
6: To spojení jsme povolili až poté, co společnost Pegasus navrhla, že nabídne převod letištních slotů některému z konkurenčních dopravců a ti potenciální konkurenti tedy budou moci rychle získat přístup k letištním slotům a to v časech, které jsou vhodné pro provozování přímých pravidelných letů.
0: Rozhodnutí zatím není pravomocné, běží lhůta pro případné podání rozkladu.
1: Počasí.
0: V noci a kránu očekáváme ve Zlínském kraji skoro jasno až oblačno. Z počátku noci může být na Vsetínsku zataženo s ojedinělými doznívajícími srážkami. Nejnižší teploty budou kolem 8 až 5 stupňů, v údolích při malé oblačnosti čekejte pouze 3 stupně a vítr povane slabý proměnlivý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na dálnici D1 ve směru na Brno v úseku u Bezměrova na Kroměřížsku stojí porouchané osobní auto kvůli defektu. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už folklorní pořad na pěknou notečku.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

Krásný podvečer vám u poslechu dalšího vydání pořadu Na pěknou notečku přeje Markéta Ševčíková a přidává se také autor pořadu Jaroslav Kneisl. První část následující půlhodinky bude pohledem do celkem hluboké rozhlasové minulosti. Až k počátkům hudebního tělesa, kterému jsou věnovány naše páteční pořady. Brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů byl založen v únoru roku 1952 a z roku 1958 byla úvodní orchestrálka Myjavský tanec v úpravě Jaroslava Juráška. Tehdy v březnu 58. roku orchestr ještě dirigentsky řídil Alois Fiala. Teď si poslechneme jeden z nejslavnějších lidových hlasů našeho vysílání, Boženu Šebetovskou. Ta se narodila 6. ledna roku 1919 a opustila nás v roce 1982, tedy ve svých 63 letech. První ze dvou následujících snímků se natáčel na opravdu kuriózním místě. Broln v roce 1953 obsadil manéž cirkusu Beskyt v Ostravě. A jak vzpomínal hudební redaktor Jaromír Nečas, sice bylo z dálky slyšet řev lvů, ale zaplněné šapito dalo koncertu i nahrávce úžasnou atmosféru. Tak aby ne, když tehdy zpívala nejen Božena Šebetovská, ale také další zásadní hlas moravské lidové písně, Jožka Severin. Pěveckým partnerem ve druhé nahrávce jí bude tehdy mladý Dušan Holý. Ráda vás upozorním také na houslové čarování i vedení brolnu, které měl na svědomí Bohdan Varchal.

Dozněla sice už notně archivní nahrávka Brolnu z 50. let minulého století, která má ovšem ale stále potřebné v úvozovkách grády. Orchestr doprovodil Boženu Šebetovskou společně s Joškou Severinem a ve druhé písni s Dušanem Holím. Mezi velké osobnosti Brolnu patřil bezesporu excelentní houslista, uznávaný pedagog i nápaditý upravovatel Bohumil Smejkal. Snad vás teď potěší píseň, kterou upravil. Bylo to v roce 1973 a je to píseň z nejznámějších, nejoblíbenějších a snad také jedna z těch, které rozechvějí i vaše srdce a duše. Zpívá Věra Příkazka.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: To byla Věra Příkazka, Broln, vynikající houslista Bohumil Smejkal, kterému sekundoval neméně výjimečný Jindřich Hovorka. Čistotu a dokonalost houslového projevu teď vystřídá hudba autentická. Poslechneme si totiž skřípáckou muziku. Dvě písně z Horácka od Velkého Beranova. A ty výjimečně nejen zahraje, ale také zaspívá Pavel Trkan. A o tom, že současný kontrabasista a dvorní upravovatel Brolnu má také svého muzikantského pokračovatele, se přesvědčíme v nahrávce Valašských točených. S Brolnem v roce 2015 hostoval a houslového partu se zhostil syn Michal Trkan. Dnes po 11 letech už rovněž profesionální houslista, toho času člen orchestru lidových nástrojů vojenského uměleckého souboru Ondráž. Broln vede a nyní s Pavlem Trkanem zpívá František Černý.
2: Když jsem já

0: Milí posluchači, opět se nám nebezpečně rychle přiblížila půl osmá a s ní také konec dnešní pěkné notečky s Brolnem. Snad jsme vás spolu s autorem dnešního pořadu, Jaroslavem Kneislem, hudebně potěšili. Závěrem ještě jedna známá v podání Aleše Smutného. A připomínám, že všechny pěkné notečky si můžete poslechnout i zpětně na našem webu a v aplikaci Můj rozhlas. Příjemný večer vám od mikrofonu přeje Markéta Ševčíková.
1: Co?

Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Po písnice tedy naplno rozjíždíme dnešní téma a to je?
1: To je náhlé zhubnutí, o které jsme nestáli, ale paní Naďa nám popovídá o náhlém zhubnutí, no tak ne úplně náhlém, o které stála.
0: Ano, je to ukázka s Naďou Konvalinkovou, tehdy reakce na pořad jste to, co jíte. Tak. Ukázka z Všechno párty.
1: Děkujeme.
2: A byl mi sestaven jídelníček. Ano. Ovšem je to teda tragédie.
3: Jak to?
2: No protože to je šílení jídla. Ráno snídám a to musí být 3 krajíce chleba, teď ještě prostě, že jo, nesmím teda mazat máslem, sádlem, ničím, tak mám takový ty pomazánečky a tak to a na to si dám hlávkový salátek, takže to je snídaně. A teď už hned za chvilku už musí být svačina, to máš další 2 chleby a ještě k tomu jabko, ale teda jabka nesmíš moc, jo, tam je moc cukru, takže jenom půlka jabka, takže já si půlku takhle to a půlku si schovám na odpoledne a to už se blíží v oběd, rozumíš? A teďko v oběd, teďko kolik deka to, teď je toho šíleně moc, já už skoro to nemůžu do sebe ani naslouchat a už se blíží druhá svačina a teďko už zase to mám a teďko rozumíš, seš po zájezdech, já nosím krabičky, já nosím tašky, furt si nosím, převážím, rozumíš? Pak rychle se musím v tu svačinu najít, pak jako je večer a pak ještě je druhá večeře a já zoufá, rozumíš, jsem úplně přežraná.
3: Naďo, to je hubnutí, to je hubnutí ale... přežíráním teda.
2: No.
3: To je nejlepší dieta, jakou jsem slyšel teda.
2: No, ale jde to dolů, já už
3: opravdu hubneš?
2: He, já pomalinku oplaskávám, už si můžu podprsenku zapnout na ty druhý háčky, víš? Zhora trošku, víš, ano, jak to oplaskávám a řekla bych ti kolik kilo, ale pode mnou teď praskla ta váha, ne. Ale já až ji spravím, tak a myslím si, že tak ty 4 a 5 kila už to bude.
3: Jsi sundala
2: no,
3: už?
2: No, tak podívej se, břicho už cucnu.
3: No.
2: Jedinkrát jsem teda, jako prostě to jsem opravdu pochybila, protože já můžu, víš, jako prostě každý den si dát 1 deci vína. No co to je 1 deci vína, to mě ani nechutná, rozumíš? Já jsem si to nastřádala.
3: Takže jsi to vybrala jednou.
2: A za týden jsem si dala 7. Ne?
4: Vesele a zdravě.
1: No, srandičky kašpárky, ale ono je to celé pravda a bohužel my jsme 7 let z televizních obrazovek neustále hovořili o tom, že část obezity nebo někteří, kdo trpí nadváhu a obezitu, jedí málo a že musí přidat, protože metabolismus se brzdí i tím, že se nehýbu, ale i tím, že nejím. A bylo to marný, bylo to marný, bylo to marný.
0: Doktorka Kateřina Cajdemová teďka znala téma tedy náhlé hubnutí, to musíme říct. Ano. Tohle nebylo náhlé hubnutí, to bylo záměrné.
1: Ano.
0: Náhlé hubnutí, paní doktorko, jak je definováno?
1: Tak, je definováno bohužel stále hmotností, to znamená ztráta více než 5% váhy za 3 až 6 měsíců. Přičemž pokud ubydeme 3 až 5 kilo za krátkou dobu, a krátká doba není definována, ale řekněme týden 14 dní, pokud se nějak nesnažíme, to znamená bez změny jídelníčku a pohybu, tak je to rovněž varující příznak.
0: To je hodně rychlý.
1: Ano.
0: Takhle asi často se nikdo ani neváží, ne? Ale to prostě pozná na sobě.
1: Patriku, nebuďte naivní, lidé se váží velmi často.
0: Ne, povídejte.
1: No ano, existují lidé, kteří se váží každý den.
0: Ale to je nějaká choroba, jsou chorobně váživí.
1: Prosím pěkně, ti lidé většinou jsou terčem útoku někoho za to, že se takzvaně přejídají. A oni si neuvědomí, já vždycky cituju paní Růžičkovou, která říkala, dám si rohlík a mám o kilo víc. Ona zapomněla, že ho zapila zřejmě litrem čaje. A protože litr čaje váží kilo, tak pokud se hned poté šla zvážit, no tak měla kilo navíc.
0: Můžeme tedy zhubnout bez toho, že bychom se prostě o to snažili, že by to byl náš záměr, můžeme?
1: Ano, jeden z těch důvodů, proč takhle krásně vesele zhubneme, je, pokud nám klesne stres. To znamená, pokud jsme byli vystresovaní a hodně se nám produkoval vnitřní kortizol, tak vznikala rezistence tkání na inzulín a obalová zabavovali jsme se tukem. A v okamžiku, kdy ten stres přejde, a na to je krásná knížka Zbavte se svých kil bolesti, no tak my to schodíme, ani vlastně netušíme. Takhle hubnou i hubli naši účastníci v televizním pořadu, pokud se zbavili toxických vztahů, čili rozvedli se, nebo odešli od rodičů, kteří je týrali, nebo se rozloučili s dětmi, které nějakým způsobem žili parazitním životním stylem a prostě oni hubli a nevěděli, jak je to možný.
0: Ale to se vlastně dostali do klidu, proto zhubli.
1: Ano.
0: Ale pak jsou stavy, kdy náhle zhubneme, ale je to spíše zdravotní problém.
1: Ano.
0: A tomu se budeme asi dnes věnovat.
1: Ano.
0: Říká a potvrzuje, tady má slova doktorka Kateřina Cajtamlová v pořadu Vesele a zdravě a vy se samozřejmě dostanete i ke svým dotazům brzy.
4: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. A to téma, které dnes řešíme, si samozřejmě připomeneme i básničkou, protože i tentokrát náš posluchač básnil.
1: Zdraví Petr, asi skončím na klinice, jak hubnu v téhle době. Možná mám dvě tasemnice a žerou proti sobě.
2: Tasemnice většinou zůstávají samotné, že by jako takhle proti sobě to nedělají holky.
0: Nemůžou se rozmnožovat uvnitř?
2: Ne. Většinou máme jednu, ale hlavně já, když jsem četla ty nejčastější příčiny, když jsem se připravovala, tak jako problémy se štítnou žlázou, cukrovka, trávicí potíže, Crohnova choroba, záněty střev, podobně, psychické obtíže, tak tam vlastně tasemnice nebyly. A díky panu Petrovi, já jsem zašla do Wikiscript, tam je 38 diagnóz, při kterých se může náhle hubnout. A jsou tam i ty tasemnice, takže díky, pane Petře, je to tak, ale v dnešní době díky pečlivému sledování kvality masa už se nemusíme bát.
0: Paní Torko, proč to tělo dělá to, že hubne, když dojde k něčemu? Co je tím důvodem? Ono jako se zachraňuje, nebo nás na něco upozorňuje, aby jsme věděli, pozor, děláš něco špatně?
2: 38 příčin. No. Takže já bych řekla, že to tělo nedělá, ale to děláme my tím, že něco špatně děláme. Takže například je velký vedro, potíme se, nedoplňujeme tekutiny, litr vody váží kilo, nebo šíleně omezujeme sacharidy, to je teďko neuvěřitelná móda, ty nesmyslné keto diety a další, což vede k tomu, že ztrácíme svalový škrob. To se moc ani tuku netkne, ale jakmile ztrácíme svalový škrob, tak si neudržíme svalovou hmotu. To znamená, jde to půl na půl tuk a aktivní hmota a zatímco ten tuk se vrátí takhle, tedy lusknutím prstů, ano, svalovou hmotu dáváme dohromady mnoho a mnoho týdnů poté, takže to je velký problém. Další, co se může stát, že se nám vyprázdní střevo. A to můžeme zařídit buď projímadly, což řada lidí dělá. Kilo stolice váží kilo a my máme ve střevech 2,5 kila stolice, kilo a půl střevní mikrobioty. Takže toto letí. Nebo pijeme nějaké odvodňující čaje, nejznámější je kopřiva, že jo, zase litr vody váží kilo. Nebo můžeme dojít k tomu, že se nám nějak strašně zvýší metabolismus. Děkuji. To znamená metabolický obrat. No to se zvyšuje například tou činností štítné žlázy, protože štítná žláza plýtvá, čili ona nám rozpojuje ty cykly různé, takže dochází k tomu, že vlastně tělo jí jako normálně, ale vinou zvýšené činnosti štítné žlázy máme průjmy, máme pocení, máme zvýšenou potřebu vlastně živin a dochází k tomu. Cukrovka, taky tělo nedokáže správně využít cukr a tak začíná spalovat tuky a bohužel i aktivní hmotu. Může odcházet velké množství cukru močí a s tím se strhává voda. Prostě těch důvodů, proč hubneme, je mnoho.
0: A můžou za to léky třeba některé?
2: Ano, tak léky na odvodnění, samozřejmě léky, které zvyšují činnost štítné žlázy, když si je předávkujeme. Potom to mohou být různé léky, které vlastně vyprazňují trávicí trakt nebo omezují příjem potravy. To je další móda dneska.
0: To jsou ty modní léky.
2: Ano, že se berou i drogy různé, třeba kokain nebo extáze, aby došlo k tomu, že nepotřebujeme tolik jíst. Jenomže toto všechno se netýká tukové tkáně. Protože na to, abychom zhubli kilo tuku, tak je potřeba zvýšit obrat a vlastně uklidnit se, což lidé, kteří hladověj nemají, protože Patriku, slovo hubený má slovní základ.
0: Ve slově hubit?
2: Ano, přesně tak. Čili hubený je ten, který dělá něco, co ho hubí.
0: Dá se podle toho, jak hubneme, nebo kde hubneme na těle poznat, od čeho to je, abychom třeba my jako laici věděli, bude špatný tenhle orgán, štítná žláza, nebo nejsme psychicky v pohodě, nebo hodně pijeme alkoholu, nebo málo jíme, co?
2: Tak, já bych řekla, že pokud hubneme teda správně, tak by mělo být to, že se nám zmenšuje objem v pase. Pokud se ten objem v pase naopak zvětšuje a dochází ke zmenšování objemu končetin, to se děje u alkoholiků anebo u lidí, kteří vlastně mají tu zvýšenou míru stresu nebo berou kortikoidy. To je další vlastně věc, která může vést k tomu, že se mění tvar těla. No tak dochází potom k tomu, že vlastně vypadáme podvyživeně a to je samozřejmě špatně.
0: Říká doktorka Kateřina Cajdamlová, ptát se jí samozřejmě můžete i dopředu a dělali jste to přes stránky veseleazdravie.cz a taky na telefonním záznamníku jste nechali nějaké ty dotazy, tak těm se budeme věnovat za chvíli a později těm živým telefonátům do studia.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Jaký přišel psaný dotaz, paní doktorko?
1: Fascinující dotaz paní Zdeňky, která píše: trpím léta Crohnovou chorobou, střevní divertikulózou, lupusem, beru eutyrox na štítnou žlázu, beru kortikoidy. Střevní nemoci jsou celkem v klidu. Přesto jsem za rok zhubla 20 kilo. A teď právě proč jsem šokovaná. Příčina nezjištěna. No tak má Crohnovou chorobu, divertikulózu a lupus. To samo o sobě může vést k hubnutí. I když jsem byla vyšetřována na všechno možné a zase v šoku jsem, pouze trochu rozhozená štítná žláza. No tak zase, pokud je hyperfunkce a bere třeba příliš mnoho léků, dochází zase k hubnutí. A další, mám celkem limitující střevní dietu. No tak zase důvod, pokud ta dieta je limitující a nejí dostatečně, no tak logicky hubne. Čili těch příčin, my máme 4 příčiny, které vědí ti lidé, kteří se o paní Zdeňku starají. A ona říká, že by chtěla přibrat hlavně svalovou hmotu. Takže paní Zdeňko, prosím, první zajděte na úpravu té diety, abyste z toho, jak jí máte limitující, dostala dostatek živin. Bez nutričního specialisty to nepůjde, ale já jsem fakt v šoku, když tohle čtu, no. Pak máme další velmi zajímavý, velmi dlouhý dotaz, ze kterého jsme vzali jenom kousek. Pan Karel Zvrchlabý, mladý muž, přestal jíst sacharidy, cukry, nevím co, a jenom tak jako levou zadní zmínil, že přestal pít alkohol a zhubnul 30 kilo. Prý i nějak jezdí na kole a podobně, byl rád, změnili se mu všechno možné a pokračuje.
2: A teď se mi stala taková věc, že jsem měl 92 kilo a o víkendu jsme byli ve Znojmě na 3 dny a tam teda to nešlo z tomu alkoholu vyhnout a musím říct, že jsem toho alkoholu měl víc než kdy jindy. Myslím si, že jsem za ten víkend vypil asi 5 lahví vína, samozřejmě se spoustou vody teda, ale mám 3 kila navíc. A vlastně jsem teda tenhle týden začal zase znova hodně pít, ale ta váha se některých jako už jako nechce vrátit, jako, tak bych se chtěl zeptat, jestli jako mám zase něco změnit. Jinak musím říct, že v tom hubnutí mě strašně moc pomohla umělá inteligence, že vlastně veškerý dotazy, nepsal jsem si žádný kalorický tabulky, vůbec nic, ale normálně každý den večer jsem nadspal do umělé inteligence, co jsem všechno snět za ten den, a ona mě napsala, co si mám připravit na další den a tak jsem se propracoval až k těm teda zhubnutej 30 kilům.
1: Takže kilo svalu, kilo tuku, kilo vody, kilo střevního obsahu, všechno váží kilo. Zhubnout nebo přibrat 3 kila není žádný problém. Tady v tomto konkrétním případě se ale obávám, že tím, že pan Karel začal abstinovat, tak vlastně ty 3 kila, která přibral, může být buď zátěž ledvin, protože 5 litrů vína za 2 dny je strašně moc. Může to být zátěž jater, která se brání, ale taky to může být návrat už tentokrát rezistentního tuku, protože u lidí, kteří pravidelně pijí, si to tělo ten tuk vyrobí, takzvaný viscerální útrobní, aby ochránilo důležité orgány a mozek. A pokud vy vysadíte alkohol, tak ho jako máte vysadit navždy. Pokud vy ho ovšem znovu nasadíte, tak se vytvoří rezistentní tuk a to bude problém zhubnout.
0: Takže varujete.
1: A varuju teda používat umělou inteligenci. Prosím vás, nedělejte to, protože to je záležitost, která má z mého pohledu psychopatické rysy a ti je jedno, jestli to udělá ve váš prospěch nebo ne. Před každým hubnutím zjistit složení těla, po zhubnutí zjistit složení těla, zjistit, co jste zhubli a hlavně tu dietu si musíte vy aktivně tvořit podle ročního období, denního období, aktivit, psychického, fyzického stavu, prostě jaká je teplota venku. Nemůžete to nechat na nějakým psychopatovi z umělé inteligence. Opravdu ne, prosím.
0: To jsou slova doktorky Kateřiny Cajdemlové. Dál se můžete ptát vy přímo ve vysílání živě přes naši telefonní linku. A pozor, řešíme dnes náhlé hubnutí, kdy hubnete a nechcete. Prostě za nějaký čas jste schodili nějaká takhle, nevíte proč, nebo nejde vám to zase přibrat, tak na to se ptejte a využijte přítomnosti paní doktorky.
3: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši

0: Dochází teď na vaše otázky a dotazy, tedy v pořadu Veselé a zdravě směřící k doktorce Kateřině Cajdamlové. Řešíme náhlé hubnutí, tak řešíme to teď po telefonu, případně s kým? Linka sem do studia 731 800 900.
1: Haló, haló.
2: No, dobrý den.
1: Dobrý
2: tady
1: den.
2: Tady vaše posluchačka, já to poslouchám. No ale já jsem zhubla náhle před... V roce 2012 jsem měla takové malé psychické problém.
1: Ano.
2: Pak ve 17. roce jsem měla před 10 lety velké psychické problém a já jsem hubla.
1: Ano.
2: Já jsem nepřibrala,
1: prosím,
2: jsem pořád hubla.
1: Ano, prosím, deprese a některé psychické problémy jsou často příčinou toho zhubnutí. A dokonce, pokud se zhubne náhle kolem těch 5 až 10% hmotnosti, tak je to jeden z diagnostických rysů závažnosti deprese.
0: Ano. Co dělat? Říci doktorovi?
1: Ten problém totiž s tou depresí je v tom, že ona snižuje schopnost trávit potraviny, zvyšuje peristaltiku, to znamená, že vlastně ten střevní obsah se vyprazňuje a dochází také k tomu, jak ten člověk je ve stresu, tak má zvýšenou potřebu živin. V okamžiku, kdy jsou nasazena antidepresiva, ta správná, která vlastně pomáhá s tím psychickým stavem, tak ten člověk přibírá. Tady bych chtěla upozornit, že u medicínských problémů tatáž věc může působit dobře i špatně. To znamená, že uklidnění může způsobit zhubnutí i přibrání. Hmm. Bohužel.
0: Tak požádat tedy lékaře třeba, ano, o změnu těch medikamentů. Ano. Dál se samozřejmě můžete ptát na tyto problémy na telefonu 731 800 900 jako někdo, kdo tam je a koho poprosíme stišit rádio.
1: A kdo má rádio, ano. Tak.
0: Ptejte se.
3: Dobrý den, tady je Prnická, prosím vás, já jsem se jenom chtěla zeptat, na Facebooku chodí propagace nějaký nanoslím,
1: Depak, ne, prosím pěkně, já to mám i na svých stránkách, nic nepropaguju. To znamená, všechny tyhle nesmysly jsou generovány buď umělou inteligencí anebo podvodnými prodejci. Nejsem sama oběť, ten, koho zneužívají, byla paní Bílá, byl pan inženýr Havlíček, prostě ověřujte si to a nevěřte Facebooku v tomto případě. Díky za dotaz.
0: Další telefonický dotaz k tématu náhlé hubnutí. Kdo se ptá? Dobrý den.
1: Dobrý den.
4: Dobrý den, u telefonu Čonková. Já bych se chtěla zeptat, prosím vás, jsem po operaci sliziny vyndaný, už je to 7 let.
1: Ano.
4: A čtvrtku ledviny a nemůžu zhubnout. Pořád mám břicho. Už nevím, co mám dělat.
1: Můžu se zeptat, co berete za léky?
4: Mám dnu. Ano. Jo, a štítnou žlázu, ale neberu žádný léky,
1: ano,
4: na štítnou žlázu. Mm. A jo, na cholesterol beru desítku.
1: Jo. Tak, já bych potřebovala, kdybyste zašla někam, kde by vám změřili vlastně množství útrobního tuku, ostatního tuku a aktivní hmoty, spočítali, kolik živin potřebujete. Je potřeba vyloučit, že máte třeba cukrovku nebo další metabolické onemocnění.
4: Nemám.
1: Dobře.
4: Cukrovku, nemám, už mi to zjišťovali. A mám absese.
1: Absces, jasně. A to máte kde a proč? Absces.
4: No, právě po té operaci mám na břiše, na prsou, v
1: sítlech. Aha, jejda, mane.
4: Nesmím nic jíst sladkýho.
1: Takže tam bude pravděpodobně ještě problém imunitní. Takže bych doporučila...
4: Ano, já mám oslabenou.
1: No, takže bych doporučila vlastně přidat možná bílkoviny, protože velmi často, aha, vidíme, že lidé, kteří nemají dostatek bílkovin, tak, uhum, se jim neregeneruje imunitní systém. Asi bych doporučila, kromě toho změření vaší potřeby, si ještě dokumentovat jídelníček a navštívit nějakého nutričního poradce. Udělejte to, bude to lepší pro vás.
0: Opět radí doktorka Kateřina Cajdamlová. Budeme radit i dál na telefonu 731 800 900. Stačí zavolat a zeptat se.
5: Vesele a zdravě. Český rozhlas Zlín. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Dál je tu čas pro povídání v éteru v pořadu Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou, dnes na téma tedy náhlé hubnutí. Prostě náhle zhubnuté a třeba nevíte proč. Tak se ptejte, 731 800 900.
1: Halo, halo.
0: Slyšíme se, kdo tam je?
2: A někdo má
3: dobrý
2: puštěné rádio.
3: Jirka z Moravy.
2: Dobře.
3: Paní doktorko, měřím asi 184 cm.
2: Ano.
3: Vážil jsem 50 let, stále stejně plus minus 75.
2: Ano.
3: A najednou během půl roku jsem 5 kg zhubnul.
2: Ano. Šel jste k lékaři? Šel jste za
3: ne,
2: svým...
3: Ne, zatím to neřeším, ale možná to bylo tím, že před asi 9 měsíci mě zemřela partnerka.
2: Jejda, to bude ono.
3: Takže žijí sám, ano. A stravují se, jak se dá.
2: Ano.
3: Ale bohužel jsem ztratil chuť k jídlu.
2: Ano, já jenom chci říct, že to je přesně ten případ, kdy člověk v důvodu stresu a snížené duševní pohody, ztráta životního partnera je velikánská rána, tak vlastně ztrácí řadu věcí, mimo jiné i chuť k jídlu. Já bych doporučila, zajděte za obvoďákem, ať se podívá, jestli třeba na chviličku antidepresiva by nepomohla zase přibrat. A jinak upřímnou soustrast a přejeme hodně zdraví.
3: Paní doktorko, jenom tak na okraj.
2: Ano.
3: Bohužel se k tomu přidalo i špatný spánek.
2: No, ale to je další příznak. Říká se tomu ranní pesima, to znamená, že se člověk špatně budí a večerní špatné usínání jsou další typické příznaky deprese. Takže vy už máte dva příznaky, prosím, zajděte na obvod. Pomůžou vám, bude vám líp.
0: Dál budeme odpovídat vám, co voláte, sem do studia pořadu Vesele a zdravě. Kdo pak to je v této chvíli, kdo se tedy dovolal a ptá se na náhlé hubnutí?
2: Dobrý den.
4: Dobrý den. Tady je Marie.
2: Ano.
4: Zlina. A nemám problémy jako s váhou, jako že bych měla velkou nadvahu, měřím 165. Vážím obvykle 66, 67 kilo, stále se pohybuji, pracuji, ale nedokážu odstranit tuk z břicha. Pořád tam mám takové ty ozdobné partie, které prostě mi vadí.
2: Jasně.
4: Je to
0: ta madla lásky, jak se tomu říká.
2: Jo, jo. Já jenom bych vám doporučila zdokumentovat si stravu. Minimálně po dobu týdne si važte a počítejte, kolik čeho jíte. A potom bych doporučila zajít za nějakým nutričním specialistou. A protože to, co máte, tomu se říká viscerální tuk, je to tuk v oblasti bříška a může signalizovat nedostatek bílkovin nebo sacharidů. Vám se může zdát, že jíte dostatečně, ale nemusí to být živinově správně. Takže doporučuju zajít, protože jste aktivní, tak ten problém bude příjem, nikoli výdej, zdá se.
4: Děkuji.
2: Taky
4: děkuji,
2: děkujeme.
4: Pěkný den.
2: Nashledanou.
0: Děkujeme vám. Malé shrnutí nás ještě čeká, samozřejmě těch zásad, tedy co to je to náhlé hubnutí, ať to na sobě poznáte, z čeho vzniká a taky jak z té šlamastiky ven. S doktorkou Kateřinou Cajdamlovou už za malou chvíli.
5: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Zlín. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdemlovou. Malé shrnutí teď, paní doktorko, ať víme k tématu. Takže ještě jednou, co to je to náhlé hubnutí?
1: Náhlé hubnutí je, pokud zhubneme 3 až 5 kilo za dobu třeba 14 dnů a nesnažili jsme se, a nebo dojde ke zhubnutí 5% hmotnosti a trvá to 3 až 6 měsíců a my jsme taky nechtěli hubnout. Musíme vyšetřit štítnou žlázu, musíme zkontrolovat, jestli nemáme cukrovku, zejména cukrovka prvního typu, dochází ke ztrátě vlastně vody z těla a zároveň je to tělo hladový. Musíme si uvědomit, že stres a duševní pohoda mohou vést zejména teda deprese ke snižování hmotnosti. Trávicí trakt, ať už se jedná o celiaky, Crohnovu chorobu, průjmy, může vést k úbytku váhy, o tasemnici nám říkala básnička. A další, co může být, je samozřejmě nádorová onemocnění vedou k úbytku váhy, případně chemoterapie vede k úbytku váhy a seniori jsou ohrožení, protože mohou mít špatnou finanční situaci, špatně sedící protézu, neschopnost vlastně vařit nebo mají nějakou ztrátu v rodině, mohou mít pokles příjmu bílkovin, to je nejčastější, protože ty bílkoviny jsou hůře stravitelné a jejich zdroje jsou drahé. Čili prosím navštívit lékaře, tím lékařem je obvoďák, ten udělá základní diagnostická vlastně vyšetření.
0: Ale bude ho určitě i zajímat třeba nějaké další věci, čeho si máme jako všímat u toho náhlého hubnutí?
1: Bylo by možná dobré, abychom si všimli, kde jsme zhubli, jestli je to v tom pase, nebo jestli je to horní polovina, dolní polovina těla. Další je velmi důležité zkontrolovat, kolik čeho jíme. Pokud jsme třeba vysadili alkohol, což je velice dobrá věc, tak dochází k hubnutí a je to vlastně ozdravné pro organismus, čili je to fajn.
0: Ale říkala jste, že když ho vysadíme,
1: no,
0: tak už
1: tak
0: to
1: ho nemáme
0: držet.
1: Nasazovat. No.
0: Protože pak by to bylo ještě horší.
1: Ano, protože to tělo tím, jak vlastně se toho alkoholu zbavilo, tak si oddechne, ale v okamžiku my, kdy ho zase nasadíme, tak se vyděsí pětinásobně a prostě udělá nám velmi tvrdou obranu proti tomu, aby mozek trpěl. Samozřejmě, pokud máme Crohnovu chorobu, pokud máme nějaké další nemoci, třeba leukémie, nebo pokud máme třeba chudokrevnost, anémii, potíže se spánkem, chronický průjem, nevolnosti, to všechno může vést k tomu, že zhubneme. Čili pacient je tady opět 80% informací a prosíme vás, zkuste zjistit, čím to může být.
0: Ať poradíte i lékaři, ano. Který vám pak dá nějaké rozřešení.
1: Ano, dávám další doporučení.
0: Sledujte nás samozřejmě jednak v tomto vysílání, sledujte nás také na Facebooku, sledujte nás na stránkách veseleazdravie.cz a my vám jsme k dispozici týden co týden s doktorkou Kateřinou Cajdemlovou. Ať se vám daří a veselý a zdravý týden.
1: A čtěte Příbalové letáky. Naschledanou.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdemlovou.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas, zprávy.
1: Po 4 letech se v Česku objevil tetanus. Zástupci armády převzali ve Štěpánově další dodávku ručních zbraní. Zítra bude polojasno až oblačno, místy ojediněle s přeháňkami a teplotami do 23 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. V Česku se po 4 letech objevil případ nákazy tetanem. Podle Státního zdravotního ústavu je nakaženým 48-letý muž z Moravskoslezského kraje. Toho lékaři ošetřili na chirurgii kvůli tržné ráně na hlavě. Podle ústavu ale není jasné, jestli byl muž očkovaný. Tetanus není přenosný z člověka na člověka. Jak je možné se nakazit, vysvětluje mluvčí ústavu Štěpánka Čechová.
2: K nákaze dochází tak, že se spory bakterie dostanou přes porušenou kůži do rány. Nakazit se tedy můžeme třeba poraněním o znečištěné předměty, zanesením cizího tělesa do rány nebo odřeninou při pádu na zem. Vstupní branou infekce mohou být například i dlouhodobě se nehojící rány.
1: Očkování proti tetanu je v Česku povinné pro děti. Lékaři ale upozorňují, že dospělí na přeočkování často zapomínají. Česká armáda pokračuje v modernizaci své techniky. Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD dnes ve Štěpánově na Olomoucku převzal už třetí dodávku nových ručních zbraní, především útočných pušek Bren 2. Vojákům je dodala česká zbrojovka Uherský Brod v rámci smlouvy, ve které se zavázala do konce roku 2031 dodat až 39 tisíc různých typů ručních zbraní. Hodnota zakázky je 5,2 miliardy korun, připomíná Zuna.
3: Jsme v letošním roce urychlili ty dodávky, protože dodáváme z objednávek pro letošní rok i příští rok. Je to 4000 Brenů, když zaokrouhlím ta čísla, 1450 granátometů, 8000 pistolí.
1: Zemědělci a zpracovatelé řeší nízké ceny mléka. Výkupní cena jednoho litru od farmářů klesla na 9 korun a 70 haléřů. Obchodní řetězce ale podle předsedy Českomoravského svazu mlékárenského Jiřího Kopáčka tlačí ceny i pod tuto hranici.
4: Konzumní mléko se v akcích prodává i za 5 korun 90 z daní. Naprostý nesmysl. Kosku másla v akcích koupíte i za 17 korun 90, když jen surovina na tu kosku másla přijde na více než 30 korun. To je opravdu naprostá cenová deformace. Sport.
1: Česká tenistka Kateřina Siniaková vyhrála s Američankou Taylor Townsendovou US Open a získala 12. Grand Slamový titul ve čtyřhře. Nasazené jedničky ve finále porazily domácí dvojici Montgomeryová-Krugerová 2-1 na sety. Počasí. Zítra bude polojasno až oblačno, v Čechách ojediněle i s přeháňkami. Ráno se můžou na Moravě a ve Slezsku místy tvořit mlhy. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na severovýchodě a východě kolem 17.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 na kilometru 152 směrem do Brna stojí v odstavném pruhu kamion s defektem. Na nehodu dejte pozor v Plzni v Karlovarské ulici. A na silnici 38 ze Znojma do Jihlavy se vyhněte překážce za Moravskými Budějovicemi. Za křižovatkou na Martinkov leží na vozovce sražená srna. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Zprávy a už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: ČEDOK, Československá cestovní a dopravní kancelář, která se řídí heslem Vaše cesta, naše starost.
1: Co vám říká značka ČEDOK?
2: Cestovní kancelář.
3: Byli jsme s ČEDOKem ve Španělsku, Peniscola.
4: ČEDOK mi říká, že to je tradiční cestovní kancelář, jako která má asi teďka 100 let výročí, jestli se nepletu.
5: ČEDOK je pro mě tradiční česká značka cestovní kanceláře a vlastně je to jedna z mála značek cestovních kanceláří, na které bych si vzpomněla, kdybyste mi řekla.
1: Značka ČEDOK, co vám říká?
6: Česká dopravní kancelář.
1: Byla jste někde s ČEDOKem?
7: Byla jsem jednou určitě v Chorvatsku.
8: Byla na Kanárských ostrovech.
9: Nebyla, my necestujeme přes cestovní kanceláře.
10: Spíše cestujeme převážně jakoby na vlastní pěst, nejsme zvyklí úplně takhle organizovaně.
1: A jezdíte raději přes cestovní kanceláře nebo na vlastní pěst?
8: Cestovní kancelář preferujeme, ano.
1: Raději sami.
6: Boje dvoje, anebo si od cestovní kanceláře bereme ubytování, ale dopravu s většinou po svém.
0: Slovo túra pochází z řeckého slova tornos, které označovalo nástroj kruhového tvaru. Tornare pak znamená zakulatit nebo kroužit. Túra je tedy cesta, která začíná a končí ve stejném bodě. Pokud bychom hledali historicky prvního skutečného turistu, nebo lépe cestovatele, museli bychom couvnout v čase až k antickému historikovi Herodotovi z Halikarnasu. Muž, kterého slavný římský řečník, politik a spisovatel Marcus Tullius Cicero nazval otcem dějepisu, toho na svou dobu procestoval opravdu mnoho. Nejen Itálii, ale také třeba Babylonii. Dostal se až do donských stepí i k Nilu. To, co na svých cestách viděl, taky důkladně zapsal a ve svých 9 svazkových dějinách vytvořil nejúplnější popis světa známého Řekům ve druhé polovině 5. století před naším letopočtem. Od Herodotových cest k cestování, jak ho chápeme dnes, však vedla ještě dlouhá cesta. V našich končinách slaví cestování v pravém slova smyslu 100 let od svého zrodu.
11: Dá se říci, že my Češi jsme byli vždycky národ, který hodně rád poznával jiné kraje.
1: Za Janem Papižem z Asociace cestovních kanceláří vyrazila reportérka Světlana Lavičková.
12: Úplně ne, i když je pravda ta, že v tom cestovatelském duchu vyráželo spoustu lidí i za Rakouska, Uherska, ale to byli právě ti objevitelé, lidé, kteří chtěli mapovat svět, ať už to byl Emil Holub nebo někteří další, máme několik takových osobností. Co se týká rekreace, tak spíš cestovali uvnitř Rakousko-Uherska, ale když se podíváte, jak velké Rakousko-Uhersko bylo a co všechno nabízelo v té době, tak už to bylo v podstatě evropské cestování, ať už to bylo moře nebo hory nebo města. V rámci Rakouska-Uherska jste mohla vidět mnoho zajímavých věcí. Tam jsme cestovali hodně, ti lidé, kteří na to měli peníze, tak cestovali hodně.
11: Kdy začaly na našem území vznikat první cestovní kanceláře a které to byly?
12: Pokud bychom se podívali do té meziválečné doby, tak to byla ta doba, kdy začaly vznikat první ryze české cestovní kanceláře a mezi prvními byl určitě ČEDOK, který funguje dodnes a je to určitě nejstarší fungující cestovní kancelář na našem území.
11: Tyhle ty první zájezdy, které třeba ČEDOK organizoval, byly to zájezdy spíš pobytové nebo poznávací?
12: ČEDOK na začátku byla cestovní kancelář, která se starala spíš o lidi, kteří přijížděli sem. A posléze teprve se začal starat o turisty, kteří vyjížděli ven a spíš na pobytové zájezdy, na lázeňské pobyty. To byla taková doba těch lázeňských pobytů, kdy se dámy oblékaly ještě do dlouhých rob a pánové nosili smokingy a žakety a klobouky a korzovali na korzu, tak to byla ta doba, kdy ČEDOK začal fungovat.
11: Takže se jezdilo za zdravím, ale také za společenským životem?
12: Já bych řekl, že za společenským životem především. To vždycky bylo spojeno s nějakými koncerty, s nějakým společenským žitím. To se svým obloukem vrací dnes, kdy se ta klasická dovolená, na kterou jsme si zvykli v 90. letech, mění na zážitkovou dovolenou. Sice se už nejezdí jenom za koncerty a jenom za společenskými událostmi, ale zážitek je něco, co spojovalo cestování v minulosti a spojuje to s cestováním dnes.
11: kam mířily kroky Čechů nebo Čechoslováků v té době za tou typickou rekreací?
12: Tehdy to bylo Chorvatsko, které bylo pro Čechy tím přímořským letoviskem číslo jedna. Jezdilo se ale také na sever, jezdilo se k Baltu, ať už do Polska nebo do Německa, to byly další dva velké cíle. Jezdilo se na jih Francie a jezdilo se hodně do Itálie. Ale především to přímoří Chorvatska, dokonce se uvažovalo o tom, že se vybuduje rychlovlak mezi Prahou a chorvatským pobřežím, aby právě ti výletníci měli jednodušší putování, nebo že se vybuduje dálnice, dokonce se uvažovalo o tunelu, který by byl až k moři a mnohokrát se povídalo o tom, že to je toto moře, které patří Čechům.
11: Jak dlouhé byly tehdy ty pobytové zájezdy k moři?
12: Ti, co měli peníze, zůstávali v podstatě celé léto u moře. Odjížděli někdy na začátku června a vraceli se na konci září. Ti, co měli méně peněz, tak odjížděli na 3 týdny, na 4 týdny a ti, co neměli žádné peníze, nejezdili nikam. Takže spíš se jezdilo na delší dobu, spíš se jezdilo jakoby na letní byt, což samozřejmě mělo velký vliv na zdraví těch lidí, protože pokud pobývali u moře dlouhou dobu, tak měli šanci si toho moře opravdu užít a také tam společensky žít.
0: Při pátrání po historii cestování v našich zemích doputujeme v čase až do roku 1465. Psal se 25. listopad. Toho dne z nádvoří Blatenského hradu vyjelo poselstvo 40 urozených a velmi udatných pánů a rytířů. Český král Jiří z Poděbrad je vyslal směr západní Evropa s úkolem prezentovat země české koruny jako kulturní zemi a krále samotného coby mocného a vzdělaného vládce. Právě v hlavě Jiřího z Poděbrad se totiž zrodila myšlenka Evropské unie. V čele slavné výpravy stanul panovníkův švagr, 40-letý duchaplný a dvorný Lev z Rožmitálu. Velmi důležitým členem jeho doprovodu byl Václav Šašek z Bířkova, jehož cestopis zachycuje cenná dobová svědectví. Do historie cestování, ale také do historie literatury, se zapsal pod názvem Deník o jízdě a putování pana Lva z Rožmitálu a z Blatné z Čech až na konec světa. 30 let před objevením Ameriky totiž pro Evropany končil svět ve vlnách Atlantiku, pod skalnatým mysem Finistère v nejzápadnějším výběžku Španělska. Za ním není již nic jiného než vody a širé moře, jehož hranic nezná nikdo vyjma samého Boha. To si aspoň myslel Václav Šašek z Bířkova. Asi nemusíme vypočítávat nástrahy cestování v 15. století. Družina urozených pánů byla vybavena průvodními listy. Jeden z nich sepsala sama královna Johana, sestra Lva z Rožmitálu, manželka Jiřího z Poděbrad. Prosí v něm, žádá a přikazuje, aby s poselstvem bylo nakládáno vlídně a laskavě a aby mu byl umožněn volný průchod. A ještě jedna drobnost pro milovníky češtiny. Čeští vyslanci na své cestě spatřili mnoho dosud nepoznaného. Například v Bruselu poprvé viděli lidi jezdit na bruslích. A tak české označení této do budoucna oblíbené zimní kratochvíle vzniklo podle názvu města. Brusel, bruslit.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

Právě cestou poselstva krále Jiřího z Poděbrad se nechala inspirovat skupinka lidí z nově vzniklého Československa. V roce 1920 se vydávají po stopách známého příběhu naší historie, kdy na sklonku středověku čeští rytíři vyrazili do Portugalska na samý konec starého světa šířit slávu českého království. Jejich následovníci po pár stoletích necestují koňmo, ale pohodlně vlakem. Ovšem trasa i cíle jsou stejné. Popularizace naší nové státnosti v Evropě. A v tomto bodě se začíná psát historie naší nejstarší a největší cestovní a dopravní

0: Když někdo začal jezdit s cestovní kanceláří, dejme tomu s tím Čedukem, podle vašich zkušeností zůstával mu věrný, ne po celý život, ale po celé generace?
1: Dříve nebyla taková konkurence, jako je dnes. Když si vezmu, že dnes máme k dispozici téměř 900 cestovních kanceláří na tak malém území, jako je Česko, tehdy bylo podle mých informací někde kolem 15 cestovních kanceláří na celé Československo, tak samozřejmě ta věrnost k té značce byla dána i tím, že ten výběr nebyl tak velký a ten trh byl rozsegmentovaný, každý se staral o něco. Což potom se stalo i v té době komunismu, kdy každá cestovní kancelář byla specializovaná trochu na něco jiného. CKM bylo pro mladé, Čedok byl na poznávací zájezdy, Rekrea byla spíš na domácí turistiku, Autoturist byl pro ty, kteří cestovali vlastním autem, Sportturist zase pro zájezdy za sportem. Ta specializace, která se potom v 90. roce smazala, vedla k určité loajalitě. Ale máte pravdu v tom, že generace zůstávaly věrné značkám.
0: Vznikají i do dneška třeba kluby kolem určitých cestovních kanceláří?
1: Vznikají kluby kolem cestovních kanceláří, je to spíš dneska ale marketing, než ta loajalita, která byla v těch 30. letech minulého století. A jde také o to, že dnes je ta situace trošičku jiná, že dnes ta mladá generace se snaží nějakým způsobem potlačit ty vazby, které vytvořili rodiče, jít trošku proti těm zvykům rodičů. Ukazuje se to i u cestovek, že děti raději cestují buď sami, anebo s jinou cestovní kanceláří, než s tou, kterou cestovali rodiče. Ono se to pak obloukem třeba zase vrátí zpátky, až budou mít sami svoje vlastní děti.
2: Počátky Čedoku sahají do roku 1918. Tou dobou už ale existoval Klub českých turistů, jeden z nejstarších zájmových spolků v českých zemích. Byl založen 11. června 1888 a prvním předsedou se stal slavný cestovatel Vojta Náprstek. Zabýval se značením turistických tras, vydáváním map a průvodců a provozováním ubytoven a chat. V souvislosti se vznikem československého státu vyvstala potřeba vytvořit silnou národní českou cestovatelskou organizaci, protiváhu cizích zahraničních společností, které počátkem století ovládaly téměř celý cestovatelský trh Rakouska-Uherska. Skupina vlastenců ze Zemského cizineckého svazu a Československých státních drah jako svůj příspěvek oslavám prvního výročí existence samostatného Československa zakládá 1. listopadu 1919 informační kancelář, zárodek budoucího Čedoku. Kancelář poskytuje informace a služby zahraničním návštěvníkům Prahy. Své sídlo si zřizuje v pražské Hybernské ulici proti prašné bráně.

0: první cestovní kancelář na světě je ale o půl století starší než Čedok a vznikla ze zcela jiného důvodu. Je prostý a svým způsobem i trochu úsměvný. Stalo se to ve Velké Británii. Organizované zájezdy zde začal pořádat jistý Thomas Cook. Pozor, neplést s cestovatelskou legendou, mořeplavcem a objevitelem Nového Zélandu Jamesem Cookem. Ten brázdil svět zhruba o 100 let dříve. A jak Thomas Cook na svou myšlenku přišel? Muž, který je považován za průkopníka v oblasti cestovního ruchu, byl původním povoláním baptistický kazatel a velmi mu leželo v hlavě to, že jeho ovečky jsou zvyklé nasávat přes míru. A tak 5. července 1841 uskutečnil první hromadný organizovaný výlet vlakem z Leicesteru do Loughborough při příležitosti otevření železniční trati z Derby do Rugby. V ceně byla zpáteční jízdenka otevřeným vozem třetí třídy, chléb se šunkou a šálek čaje. A to vše za jeden šiling. Zúčastnilo se jí na 500 cestujících. Tahle velká akce byla zaměřená proti konzumaci alkoholu. Cook chtěl svým příznivcům zkrátka nabídnout jiný způsob trávení času, než vysedávání po hospodách. Železniční společnost mu poskytla malou odměnu za prodané jízdenky. Cook a jeho skupina protialkoholních aktivistů tak vynalezli nový způsob cestování. Později založil cestovní agenturu a propůjčil jí své jméno. Zorganizoval zájezd do Liverpoolu a také na světovou výstavu v Paříži či okružní cestu po Evropě. Do podnikání se vrhl i jeho syn John, který jako první vypravil turisty do Ameriky. Filiálky cestovky rostly jako houby po dešti a rozšířily se i na ostatní kontinenty. Cestovní kancelář Thomas Cook and Son, která oficiálně vznikla v roce 1871, organizovala například cestu kolem světa za 222 dnů, cesty indických muslimů do Mekky, cesty indických maharádžů do Evropy a spoustu dalších. Ve svém oboru byl Cook skutečným průkopníkem. Klientům začal nabízet knižní průvodce, cestovní zavazadla či turistické boty. Už v 19. století uplatňoval řadu prvků, které v upravené podobě používají cestovní kanceláře i dnes.
1: V současné době se hodně hovoří o zážitkové dovolené. Kam na velmi specifická místa lidé zamíří?
2: Ta snaha o zážitky, která se v tuhle chvíli projevuje v podstatě významnou změnou v obsahu cestování, je dána také tím, že v 90. letech cestovali především lidé, kteří předtím cestovat nemohli, ale přitom byli vzděláni v zeměpise. Věděli o těch zemích spoustu věcí, o tom, co se tam vyrábí, jak ta země vypadá, jaké jsou města v těch zemích a snili o tom, že ty města navštíví, že navštíví ty destinace. Proto se také nejdříve vydávali do těch destinací a šlo jim především o to poznat ty země. Když to časem už se tenhle ten sen naplnil a především mladá generace, pro kterou už cestování je běžná věc a nemá už takové ty sny o tom podívat se na Nový Zéland, podívat se do Chile nebo podívat se do Bulharska, tak začínají samozřejmě mít jiné sny a to znamená zážitek. Spoustu těch lidí, kteří teď cestují, jsou velmi aktivní čtyřicátníci. Dřív čtyřicátník byl už člověk, který byl skoro tak jako usedlý pán. Pětačtyřicátník už byl pán, který v podstatě se moc nepohyboval, kdežto teď jsou čtyřicátníci chlapi v nejlepším věku a stejně tak 40leté dámy jsou velmi aktivní a díky tomu samozřejmě potřebují mít i aktivní dovolenou a chtějí tu aktivitu přenést i na svoje děti. A proto zážitková dovolená je v tuhle chvíli něco, co je alfou a omegou servisu cestovních kanceláří. A je to také přidaná hodnota, kterou cestovní kanceláře mohou mít v porovnání s tím, že si ubytování u moře může někdo zařídit sám přes internet a nepotřebuje k tomu cestovní kancelář.
1: Co je takovým nejtypičtějším zážitkem, po kterém v současné době lidé prahnou?
2: Dosáhnout určité meze svých fyzických schopností a pokusit se ty meze nějakým způsobem překročit. Ať už je to tím, že se vydám do vysokých hor, do kterých jsem se normálně nevydával, nebo se vydám na kolo někam, kam bych se obyčejně nevydal, nebo sjíždím řeku, na kterou bych se sám nevydal. Ta dovolená slouží k tomu vymezit si tu hranici.

0: ekonomické situace, která vás semele, je v takových chvílích vysoké.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

teď už konečně zpátky k Čedoku. Československá cestovní a dopravní kancelář, společnost s ručením omezeným, vzniká uprostřed léta 1920 se základním kapitálem 2,5 milionu korun. U jejího počátku stály Československé dráhy, Zemský cizinecký svaz a Banka Bohemia. Jmenovitě pak čeští vlastenci, ministerský rada inženýr Ctibor Fiala a zejména JUDr. Igor Gerik, vrchní ministerský komisař ministerstva železnic. Jehož jméno je s Čedokem spojeno až do roku 1947. Gerik si jako bývalý šéf v ČSD uvědomoval, že dokonale organizovanou anglickou firmu, která monopolně ovládá cestování vlakem v celé západní Evropě, nemůže porazit jejími vlastními zbraněmi. Proto sází na vybudování cestovatelského impéria, založeného na tehdy nových formách dopravy, autobusech a letadlech. Přesto i v železnici

0: Silniční dopravě jistí České dopravní kanceláři jedinečné postavení alespoň na tuzemském trhu udělením výhradního práva k prodeji železničních jízdenek. Pokud přemýšlíte, kde se vzal název ČEDOK, je to prosté. Zkrácením dlouhého sousloví Československá dopravní kancelář. Během prvních 5 let ČEDOK zcela ovládl trh tuzemských zájezdů. Společně s maďarským Ibusem, polským Orbisem a jugoslávským Putnikem vytvořil středoevropskou mezinárodní asociaci AGOT, která bude později sdružovat na 40 cestovních kanceláří. Zvláštní vlaky vypravené ČEDOKem směřují do Krkonoš, na Štrbské Pleso a do Podkarpatské Rusy. Zakládá svůj autopark a vybavuje ho tehdy nejmodernějšími turistickými autokary značky Praga. Vydává svůj první katalog tuzemských a zahraničních zájezdů nazvaný Naše cesty. Jsou to právě turistické autokary ČEDOKu, které jako první na světě šplhají do alpských průsmyků v Rakousku a Švýcarsku a zpřístupňují krásy alpských údolí a vrcholů jinak než pěšky. ČEDOK míří do Francie a Itálie. Otevírá světu do té doby neznámé a nepřístupné pobřeží jugoslávského Jadranu. Jako první organizace ve střední Evropě zahajuje éru leteckých zájezdů. Otevírá první 2 letecké trasy. Do Casablanky v Maroku a do Káhiry v Egyptě. Lety sice mají až 10 mezipřistání a cesta trvá skoro 2 dny, přesto jsou velmi oblíbené a žádané. A také se poprvé objevuje firemní logo se symbolem čápa zasazeným v heraldické pavéze. Symbolika je jasná. Čáp je tuzemský stěhovavý pták, cestovatel, a pavéza je stylizací vzpomínky na slavnou cestovatelskou minulost českých rytířů. Poprvé se objevuje i nový slogan. Vaše cesta, naše starost.
1: Společenské cesty po Československu, do Itálie, na Sicílii, do Tunisu, Španělska, do Paříže, Londýna, Cařihradu, k Severnímu mysu a tak dále. Pořádá letošního roku ČEDOK, Československá cestovní a dopravní kancelář, Praha 2, Mikulanská 7. Žádejte ihned bezplatné programy a informace pro cesty, o které se zajímáte.
2: Bylo období, kdy byly oblíbené destinace, kde byly veliké hotely, kde bylo 500 a více pokojů, a lidé postupně začali možná toužit potom prožít dovolenou trochu stranou místa, dejme tomu pro Robinsony.
3: Já si myslím, že společnost se v tomhle rozčlenila na úplně odlišné skupiny lidí. Je skupina lidí, která miluje velké hotely, miluje ten vzruch, který v nich je, miluje ty velké bufetové večeře, miluje ten šrumec, který tam je. Na druhé straně je skupina lidí, která vyžaduje přesně, jak jste říkala, ten klid a tu pohodu, která vyhledává spíš místa, které jsou mimo hlavní proudy turistiky. Ty dvě skupiny žijí každá svým vlastním životem, vyžaduje úplně odlišný servis a vyžaduje úplně odlišnou cestovní kancelář. Ty dvě skupiny, jakmile se smísí, tak je vždycky konflikt, protože to nemůže fungovat. Cestovní ruch je naštěstí tak strašně pestrá paleta barev, že si v ní může každý vybrat to své. A lidi by měli respektovat a akceptovat, že v té paletě někdo maluje růžovou, někdo červenou a někdo černou.
2: Naše dovolené podléhají módě?
3: Naše dovolené podléhají módě velmi. Až někdy zbytečně moc. Na druhou stranu je určitá část společnosti, která je větší a větší, která už má úplně jasno v tom, jak chce svoji dovolenou prožít a hledá spíš způsob, jak tuhle představu realizovat. To jsou ti lidé, kteří budou cestovní ruch posunovat někam dopředu z hlediska obsahu i z hlediska formy.
0: Muzika. Do začátku druhé světové války si Čedok udržoval silnou pozici na domácím trhu cestovních služeb a získal dobrou pověst v západní a střední Evropě jako spolehlivý partner při organizování zájezdů zahraničních turistů do Československé republiky. V roce 1948 byl Čedok znárodněn. Dnešní Čedok navazuje na tradice své proslulé značky, která spolu se Škodovkou a Prazdrojem patří k rodinnému stříbru českého hospodářství. A přestože se od dob jeho vzniku cestování proměnilo takřka k nepoznání, firemní filozofie zůstává stejná. Jistota, kvalita a komplexnost poskytovaných služeb.

0: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Podmínky poskytování spotřebitelských úvěrů se zpřísní. Počítá s tím novela, kterou schválili poslanci. Krmná kukuřice má na Vysočině až o 40% nižší výnosy. Zítra bude polojasno až oblačno, místy ojediněle s přeháňkami a teplotami do 23 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Sněmovna schválila zpřísnění podmínek poskytování úvěrů. Zákon nově stanoví maximální možnou cenu za půjčení peněz. Omezí taky reklamu. Ta má varovat před rizikem nesplácení. V Česku je kvůli neschopnosti platit své závazky v exekuci skoro 590 tisíc lidí. Průměrně má každý z nich 5 exekucí. Vyplývá to z dat exekutorské komory.
2: Novela přinese zastropování nákladů na spotřebitelský úvěr. To znamená, o kolik klient zaplatí víc na úrocích. Doteď žádná taková hranice nebyla. Nově to bude 48% z celkové částky, pokračuje ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO.
3: Tato úprava zabrání nepřiměřeně drahým úvěrům, současně pak nepovede k omezení dostupnosti legálních úvěrů pro rizikovější klienty.
2: Novelu podpořila koalice i opozice. Zastropování úvěrů podporují například starostové, jak říká jejich poslanec Jan Papajanovský.
4: V tomto konkrétním případě se domníváme, že jde o vhodné řešení, ke kterému mělo dojít už dávno.
2: Novela počítá taky s přísnějšími pravidly pro reklamu. Teď ji dostanou k posouzení senátoři. Jana Čermáková, Český rozhlas.
0: Zemědělci na Vysočině sklízí krmnou kukuřici. Začali dříve, než je běžné. Porosty jsou nízké, ale kvůli suchému a horkému létu jsou dozrálé. To může vést k nedostatku krmiva pro hospodářská zvířata, říká Jindřich Štix z agropodniku Košetice.
5: Kukuřice dneska se dostává do stavu, kdy sušina odpovídá sušině, která by měla být ke sklizni, ale ta kukuřice není narostlá a navíc nejsou úplně dotažený palice, nejsou dopilený. No zase je to důvod sucha. No. A bude pravděpodobně propad kukuřice o nějakých 30 až 40%.
0: Lidé stále častěji odkazují svůj majetek opuštěným zvířatům. Nedávno muž z Brněnska v závěti přenechal mimo jiné svůj dům psímu útulku v Blansku. V Brně zase útulek čeká už zhruba rok na vyřízení pozůstalosti ženy, která mu darovala například pozemky nebo podíl v bytovém družstvu. Není to poprvé, co brněnské zařízení dostalo dědictví a jiné velké dary. Pokračuje Jakub Ghanem, mluvčí městské policie, pod kterou útulek spadá.
6: Z darů jsme financovali například inkubátor, nadstandardní chirurgické vybavení, přístřešek ve výběhu nebo i oplocení nového výběhu pro psy. Velmi významný byl nákup 24 hospitalizačních boxů pro kočky v ceně přes 300 tisíc korun. Sport.
0: Čeští volejbalisté zvítězili v úvodním zápase na mistrovství Evropy nad Řeckem 3-1 na sety.
1: Počasí.
0: Zítra bude polojasno až oblačno, v Čechách ojediněle i s přeháňkami. Ráno se můžou na Moravě a ve Slezsku místy tvořit mlhy. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na severovýchodě a východě kolem 17.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 na kilometru 194,5 směrem do Ostravy jsou v odstavném pruhu po nehodě dvě osobní auta s kamionem. A na nehodu dejte pozor i v Praze v Bělohorské ulici. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už začíná divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
7: Dobrý večer, dámy a pánové. To se mě vám tuhle ptala posluchačka Jana z Přelouče. Proč, když někdy slyší ukázky vyprávění Miroslava Horníčka, proč jsou stále stejné? A jestli je to tím, že má tak dobrou paměť, anebo už nic nového neexistuje? Tak chválím paměť paní Jany do Přelouče a tím dnešním divadlem potvrzuji, že Miroslav Horníček má stále co říct a nemusí se vůbec opakovat. Hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: To máte s Miroslavem Horníčkem. Samozřejmě, že nebyly jen ty slavné televizní hovory H, ale taky třeba rozhlasový seriál Úvah nad dopisy posluchačů, takzvaná Tichá pošta. Určitě se k ní někdy vrátíme. Ale pro dnešek, co třeba Miroslav Horníček ze 60. let a jeho vyprávění o vztahu chodců a řidičů. A taky rozhovor s Mílou Semrádovou, rozhlasovou redaktorkou, jejíž některé otázky Miroslava Horníčka dokázaly, jak uslyšíte, upřímně rozesmát a pobavit.
2: Rozhodně nepatříte k neznámým lidem. Přesto jsou možná některé zákruty vaší jemné duše ještě tajné, proto několik otázek. Jste Sparťan nebo slávista?
3: Já jsem slávista. Já vím, že si tím polovinu národa popudím, ale nedá se nic dělat. Tenhle národ je vždycky rozdělen na dva tábory. Buď v pravosti či nepravosti rukopisů, nebo pod jednou, nebo pod obojí, nebo jazz, nebo dechovka, tak se nedá nic dělat.
2: Vyzveme tedy Sparťany, aby nevypínali v tuto chvíli přijímače.
3: Až si mě přesto poslechnou.
2: Dobře. Jaké jste měl, teď vás oslovím jako veličenstvo, pocity při volbě krále Majá lesu a jaký je váš vztah k mladé generaci?
3: No tak já jsem byl volen za techniku. Já nevím, proč právě technici si na mě zasedli. Patrně proto, že právě v technice jsem nejslabší. A oni si možná mysleli, že je příjemnější mít hloupějšího panovníka, než jsou sami. V Plzni nebyla žádná volba, tam to byl spíše akt zdvořilosti vůči starému rodákovi. V Praze byly tvrdý volební boje. A měl jsem opravdu tedy pěkný pocity, protože bych řekl, že tento titul bych nevyměnil za žádný jiný. Jestliže si vás mladá generace vybere jako kandidáta, tak je to takový nějaký důkaz, že s tím biologickým procesem vaší osoby to ještě není tak zlý.
2: Nudíte se někdy, nebo co to je nuda?
3: Neznám ten pocit nudy. Pro mě je nejhorší jenom někdy čekání zbytečný. Víte, když se čeká, nemyslím na Godota tedy, ale na jiné soudruhy, že někdy člověk čeká zbytečně dlouho. A to je chvíle, kdy není možná jiná činnost, než čekání v nějakém neútulném prostoru a tam někdy pocítím cosi, co patrně lidé nazývají nudou. Ale že bych to cítil někdy jísa sám, anebo jísa v divadle, nebo v biografu, to se mi nestane.
2: Jako životní pocit nudu neznáte
3: ne,
2: tedy?
3: Ne, to rozhodně ne.
2: Píší vám lidé dopisy?
3: Moc.
2: A o čem?
3: No tak především teď o tom rozhlasovém pořadu Tichá pošta, že jo, dostávám dopisy. A i do divadla někdy. A mám je rád, ty dopisy, i když pochopitelně nemohu na velikou většinu z nich odpovídat, protože to by byla strašná agenda. A jedině mě mrzí vždycky nedorozumění, který vznikne. Já vždycky přemýšlím, v čem to je, že člověk velmi jasně formuluje věc, že 10 větami vysvětlí svůj záměr a 11. větou potom řekne nějakou pointu a ti pisatelé jakoby těch 10 vět neslyšeli, mluví o té 11. A to si vždycky říkám, jak je možné, že lidi neslyší to, co říkám a vyberou si z toho jenom to, co slyšet chtějí. Tak to mě vždycky jenom to nedorozumění mě na to mrzí.
2: Neříká se, ale je to potvrzeno, že vám to na jevišti a i v životě myslí rychleji než ostatním lidem. Stačíte vždycky tomu tempu nápadů i jako autor nebo jako dramatik, abychom byli...
3: To je trošku jízlivá otázka. Já proboha nemám tolik nápadů, abych jim dokonce snad nestačil. Ne, já jsem postižen takovou zvláštní schopností nebo neschopností psát první poloviny her. Já mám doma 4 první poloviny her a nemůže mě k ním napadnout druhá, čili i v dramatice 2 půlky musí patřit k sobě. No, ale já bych spíš potřeboval nějakého dopisovatele. Já jsem četl, že jsou takový dopisovatele.
2: Akademici, myslíte?
3: Já nevím, to je jedno, nebo dělnický dopisovatel, a že by vždycky tu první půlku dopsal. Tenhle ten slogan, nebo jak bych to řekl, vznikl z jedné věty Vericha, který o mě napsal někde, že mu to ukrutně rychle myslí na jevišti. Moje žena tomu říká, že to je následek otřesu mozku, který jsem nedoléčil. No to ovšem, to je nevědecké, to je naprosto nevědecké.
2: V povědomí lidí děláte mnohé, dokonce vaříte v televizi.
3: To prosím, za to se národu omlouvám. To mi bylo důkazem, že člověk má dělat jenom to, co je aspoň jeho koníčkem. Jo? A to jsme vzali s Lipským, přestože oba tedy ve vaření vůbec se nevyznáme. A ukázalo se to špatným, ten pořad. A já sám jsem poprosil, aby byl zastaven, protože člověk by měl nechat toho, čemu nerozumí, což tu dávám jako návrh v celostátním měřítku.
2: No a u nás v rozhlase děláte Tichou poštu, krom mnoha jiných pořadů. Způsobujete minutky karlovarských festivalů. Odkud se bere ta neposednost ducha?
3: Já nevím, jestli bych to nazval neposedností ducha. Já myslím, že každý člověk dělá tolik, co já, že to není nějaká... Já mám rád, víte, takový improvizovaný věci. Takže mě přitahuje tato cesta rozpravy s divákem.
4: Milí přátelé, člověk se mění. Každý člověk se mění a pořád. Já, když se tak rozhlížím po svých známých i po svých neznámých, tak bych skoro propadl strachu o lidstvo. Mám pocit, že se lidi mění jenom k horšímu. A když se naopak zase zamyslím někdy tak sám nad sebou, tak vidím, že to s lidstvem není tak zlý a že jsou i takoví, kteří se mění a vyvíjejí k lepšímu a rozhodně kladně. Každý se mění jinak. Někdo roste vnitřně, někdo tloustne, někdo zraje, stává se moudřejším, lepším, celkově krásnějším a někdo je k tomu všemu ještě povyšován. Ovšem určitými změnami procházíme všichni, bez změny. V určitých bodech se měníme všichni stejně, například všichni dospíváme, aspoň většina tedy. V určitých letech ztrácíme brzlík a někteří v těch letech ztrácejí k tomu ještě iluze. Jsou změny různé, jsou změny citelné, jsou změny bolestivé a jsou změny taky tak nenápadné, že ani nepostřehneme. Muž svobodn se mění v muže ženatého. No to je změna citelná, tu postřehne každý sám na sobě. Někdo dříve... Někdo dříve, někdo později. A někdo pozdě. Říká se, že sytý hladovému nevěří. A z těchže důvodů nevěří člověk ženatý člověku svobodnému a naopak svobodný ženatému. Vůbec se říká, že manželství je jako obležené město. Ti, co jsou uvnitř, chtějí ven. Ti, co jsou venku, chtějí dovnitř. To je strašně starý vtip a já ho cituji jenom proto, že přemýšlím, kdo ho asi vymyslel, jestli muž nebo žena. Žena určitě ne, ta je ráda obléhána. Tak tedy muž, ale svobodný nebo ženatý? Já osobně myslím, že neutrál. Tedy rozvedený nebo vdovec. Někdo, kdo prošel oběma tábory. A to je to, jsou změny tak hluboké, tak podstatné, že člověk skutečně projde-li tou změnou, přestoupí jaksi do jiného tábora. Přestane rozumět těm, se kterými ještě včera držel. A mezi oběma tábory pak panuje nejen nedorozumění a nedůvěra, ale dokonce nepřátelství. Já sám jsem nedávno prošel takovou hlubokou, podstatnou změnou v životě, která mě uvrhla do jiného tábora. Stal jsem se automobilistou. Přišel jsem z tábora pěších, tedy chodců, do tábora motorizovaného. To prosím neznamená, že občas nejdu někam pěšky. Každý automobilista jde občas někam pěšky. Tak jako každý chodec, taky občas jede někam autem s někým, že jo? Ale rozdíl mezi nimi je zásadní, podstatný a vězí v jejich myšlení. Automobilista, který si vyjde pěšky, který jde, dejme tomu, na procházku po ulicích, nedává ostatním chodcům přednost podle pohlaví nebo věku, ale podle pravidla pravý ruky. Když jde pěšky, před nechráněným přejezdem zastaví. A když v noci na silnici potká chodce, který jde proti němu, sklopí oči, aby ho nevoslňoval. Automobilista, který jde pěšky a pospíchá, nepřidá do kroku, přidá plyn. A poslouchá úzkostlivě, poslouchá sám sebe, jestli to v něm někde nějak podezřele neklape. Zatímco pěší člověk v automobilu se vůbec nestará o to, jestli to někde klape nebo neklape. A nechápe řidiče, který sotva to začne v motoru klapat, prohlásí Hergot, tak se mi zdá, že nám tady něco neklape. Pěší člověk v automobilu nevnímá nic, ani značky. Tak, jako je nevnímá, když jde pěšky. Kdežto automobilista, i když jde pěšky, vnímá značky a nevešel by do jednosměrné ulice v protisměru. A s nejkrásnější slečnou by nepostál díl než 5 minut v ulici, kde je zákaz stání. Když pěší člověk vidí ten trojúhelník s obrázkem krávy, má jedinou myšlenku. Pozor, Tady jsou krávy, některá by mi mohla ublížit. I když je ve voze a kráva na něj nemůže. A když automobilista vidí tu též značku, tak si říká, pozor, jsou tady krávy, mohl bych některé ublížit. A to si říká, i když jde pěšky a z krávy má strach. Automobilista, který jde pěšky, myslí víc na zadní poloosu svého vozu, než pěšák v automobilu na své vlastní ledviny. A to je podstatný a základní rozdíl mezi oběma tábory. V myšlení hlava každého automobilisty je motorizována, kdežto hlava pěšáka je opěšalá. Jeho myšlení je zásadně pěší. Každý z nich jinak chápe, jinak cítí, jinak myslí, jinak vidí. Pro každého chodce každý automobilista jede jako blázen, jako naprostej šílenec. Zatímco pro každého řidiče žádný chodec nepřechází ulici, ale motá se tam jako ovce. Přebíhá jak splašená slepice. Každý chodec nenávidí každého automobilistu. Nikoli z nějakých malicherných důvodů, ale z principu zásadních, z důvodů zásadních. Tedy jsou to dva světy, svět chodce, svět automobilisty. Chodec by se strašně divil, kdyby viděl auto na chodníku, ale on se diví, i když ho vidí v jízdní dráze. Chodec, který přechází ulici tím nejhorším možným způsobem a na místě, kde jako pěší vůbec nemá co dělat, tak se strašně rozčílí, že tam auto najednou. Říká, no, přetrhni se, prevíte, kam pospícháš, náfuko, rozmázni se, potvoro, to jsou výrazy typicky pěší. Pěší. Chodec nikdy nepřijde na to pravé, čím by mohl řidiče urazit. To řidiči mezi sebou si dovedou nadávat. Nádherně. Odborně. Chodci mezi sebou taky si krásně nadávají. To by znamenalo, že v obou táborech panuje jaksi vnitřní taková neschoda. Není to pravda. Jakmile dojde k střetnutí mezi jejich zástupci, jsou všichni řidiči zajedno proti všem chodcům a všichni chodci zajedno proti každému řidiči. Jako by to byly dva světy. A je to tím, že náš člověk si rád dramatizuje věci, je vášnivý, nesmiřitelný, když jde o jeho klub, o jeho vkus. A kdyby se měli utkat ctitelé dechovky z vyznavači jazzu, zažili bychom nové Lipany. A právě tak chodci a automobilisté, jako by to byly, říkám, dva světy, jako by to byly dvě hlavy, řidičova a chodcova. A ona je to jedna hlava, lidská hlava, která může jednu věc vidět dvěma různými způsoby, prosím, která mnoha způsoby dokonce může nadávat. Ale jedno je nutné, aby hlava řidičova neustále myslela na hlavu chodcovu a hlava chodcova neustále na hlavu řidičovu, aby ty hlavy myslely nejen na sebe, ale chvílemi i za sebe. Aby tedy řidič chvílemi aspoň myslel tak, jak asi myslí chodec, a chodec chvílemi myslel tak, jak asi myslí řidič. Jedno jediné mají ty dvě hlavy společné. Jsou obě stejně křehké, obě stejně rozbitelné a obě stejně nenahraditelné. Vidíte, jak moudře, jak klidně, jak objektivně se na to musí člověk dívat? Žádné osočování, žádné vzájemné urážky, žádné nadávání na silnicích a ulicích, naopak vzájemná úcta, ochota, zdvořilost, dobrá vůle, to všecko by bylo. Jen kdyby se lidi naučili chodit a kdyby se nám, řidičům, nepletli jak ovce a splašený slepice. Tak.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Co si pamatuju, musel Pavel Bobek Miroslavu Horníčkovi ten Armstrongův borůvkový vrch zahrát a zaspívat, kdykoliv se jen potkali. A začasté šla řeč taky o tom, zda manželky na obou stranách ještě stále doma hledají ty Miroslavovi dobře utajené housle. Takový byl ostatně první titul jeho knížky krátkých povídek, který v zápětí vyšel i na gramofonových deskách, stal se pro Miroslava slavným jevištním monologem a po mnoha letech se k některým povídkám Miroslav Horníček vrátil i v rozhlase.
2: Zmínil jsem se před chvílí o humoru svého otce. On měl zvláštní sklon. Po celý svůj život vymýšlel složité a náročné nesmysly. Pro vlastní potěchu a z vlastní hluboké potřeby, z jaké jiný sahá třeba po dýmce nebo turistické holy, anebo po majetku druhých. Pokud jde o druh humoru, rozuměl by si výborně s mým synem, ale nesetkali se. Nesetkali se? Občas o tom pochybuji. A myslím, že k tomu setkání přece jen jaksi došlo. V onom čase po otcově odchodu a před synovým příchodem. Protože tady vídám někdy cosi jako pokyny a jejich plnění. Cosi jako příklad a jeho poslušné i nadšené následování. Rozuměli by si. Otec, můj otec, byl už hlavou rodiny, když si přinesl domů skleněnou trubičku. A trávil pak večery u okna v setmělém pokoji a foukal broky obalené chlebem do oken protějších bytů. Můj syn by se dával vedle něj, balil by mu broky do chleba. A pak by stříleli oba, protože dědeček by sehnal druhou trubičku. Ale nestalo se to. Nebylo to. Není to. Ale to není podstatné. Podstatný je duch událostí a skutků a v tomto duchu jsou spolu, protože lidé jsou buď spolu, byť je dělila staletí, anebo nejsou spolu, denně spolu žijíce. V mém otci byl a trval nádherný dar. Dar, který není dán každému muži, dar nepodléhající věku, totiž dar klukovství. Když je muž ještě malý, má trojí možnost. Být hochem, chlapcem, anebo klukem. To není trojízvuk téhož významu. Mezi těmi třemi pojmy leží obrovské rozdíly. To jsou úplně tři jiné úděly, osudy, talenty. Vzpomínám-li na své vlastní dětství, přiznávám s lítostí, že jsem klukem nikdy nebyl. Byl jsem, no, řekněme, že jsem byl chlapcem. Ano, byl jsem chlapcem, ovšem kromě nedělí. Kromě nedělí, kdy mne maminka převlékala za hocha a vodila na promenádu. Promenáda se konala každou neděli dopoledne v městských sadech před budovou měšťanské besedy a spočívala v takovém pomalém obcházení záhonů, mezi nimiž stála vojenská hudba a hrála takové ty citové věci. Chodilo se pomalu. Zástup byl hustý, lidí přibývalo. Nad květinami šuměly vodotrysky a nad hlavami lidí se vznášela vášeň lehárová jak růžový mrak plný voňavky. Tato trýzeň byla částečně vyvážena návštěvou cukrárny pana Vicovského a pak se chodilo dál. Otec na promenádu nechodil. A svůj vztah k této události vyjádřil jednou s přesností, jaká je dána pouze humoru. Když už moje matka dokončovala poslední detaily svého nedělního zevnějšku, zavolal si mě otec na dvůr, kde našel neuvěřitelně špinavý hadr. Přivázal k němu motouz, konec motouzu mi podal a povídá, vidíš, to je myš. Chodil jsem po dvoře, tahaje myš za sebou. A otec mi poradil, abych si myš vzal sebou na promenádu. To se mi zalíbilo. A tím to bylo rozhodnuto. Byl jsem dítě strašně vzteklé a nedal jsem si své vrtochy jen tak rozmluvit. Vyvolav tedy ve mně tento vrtoch, poodešel otec stranou, aby v úkrytu vyčkal reakce matky, tak jako chemik v úkrytu vyčkává nachystané exploze. Když mě moje matka spatřila s tou hrůzou, nařídila mi, abych to okamžitě nechal a šel za ní. Byla si tak jista nerozumností mého počínání i rozumností svého příkazu, že vykročila, aniž se ohlédla. Šel jsem.

kde několika lidem zvedla žaludek a na celém tom nedělním dopolední ležel stín. Stín, podobný šedivému a nečistému hadru. Jsem už daleko. Jsem už strašně daleko od toho nedělního dopoledne. Ale někdy mám pocit, že otec ještě za mnou hledí. Kéž by se sválo.

Chvála pravé chvíle. Některé události nastanou v pravé chvíli. Nemusí to být velké události, ale pravá chvíle jim dodá váhy a významu. Učiní je velkými a nezapomenutelnými. Jsou větší události a přece projdou bez povšimnutí, protože si nenašli svou pravou chvíli. Ukvapeně nastali předčasně, promarnili svůj potenciální rozměr a my je zapomínáme velmi brzy jako malé a bezvýznamné. V mnoha domácnostech už vybuchla kamna. Je to záležitost banální, ale i tady jsou rozdíly. Výbuch může být slabý, snadno zlikvidovatelný, ale může taky dojít a dochází k výbuchům, které změní barvu stropu, rozestavení nábytku a cosi v nervové soustavě všech přítomných. A také tady je rozhodující chvíle. Pravý výbuch si počká, nenastane kdykoliv a jen tak. Nejvhodnější chvíli si vybral jeden výbuch v našem bytě asi před 10 lety. Byl štědrý den, chýlilo se k večeru a byla to ona chvíle, kdy hospodyně je hotova s přípravou večeře i s úpravou svého zevnějšku a kdy je očekáván příchod pozvaných hostů. Je to ona kratičká chvíle, kdy všechen kvap ustal, prostřený stůl svítí jako souhvězdí, dítě naléhá, aby nadílka byla před večeří a žena praví, už by tu mohly být. Chvíle vzdálených rolniček, padajících vloček a duševního pianissima. Tehdy nastal onen výbuch. Nevím, kde sám v sobě vzal tolik trpělivosti a kázně, že vyčkal až do této chvíle. Byl to silný výbuch a připravil se na svůj zásah dokonale. Řekl bych dokonce, že to bylo několik výbuchů, které solidárně počkali jeden na druhý a nastali pak společně, přesně ve chvíli, kdy přicházející hosté, jak se dalo zpětně propočítat, vystupovali již po schodech. Ozvala se rána. Bydlili jsme tehdy v nejvyšším patře a já jsem se zprvu domníval, že spadla střecha. Nevím, jak mě to napadlo, ale všechno bylo příliš rychlé, nezbývalo času uvažovat o dalších možnostech. Běžel jsem tedy do jídelny, protože jsem ještě nikdy neviděl střechu spadnuvší do bytu, ale v jídelně byla vánice a ve vánici moje žena, ztracená a tápající jako onen Angličan, hledající v bouřích Tibetu ztracený obzor svého Shangri-La. Byla to ovšem vánice, řekněme to hned, negativní. Byla to dosud nevyvolaná a silně přeexponovaná vánice na fotografické desce, černá vánice snu a horečky. Bylo to, jako by do hejna vran vjel nákladák a rozmetal je do všech stran a nejvíce vzhůru. Bylo to svým způsobem krásné, ale nemělo význam upozorňovat v tuto chvíli mou ženu na estetickou stránku celého výjevu. Vyvaroval jsem se to a snažil jsem se pouze vysvětlit, že jsou na světě nehody, jako třeba tato, za které já nemohu, což ona jaksi tvrdila. Dnes vím, že jsem pochybil. Měl jsem i tuto věc vzít na sebe, protože v takové situaci logika i právo berou za své a člověk je vinen, abych tak řekl, šmahem. Ale to již vstupovali hosté poněkud pohoršení, že já, člověk pokrokový, jsem si pro dnešní večer najal černošku. Saze padaly dále. Nedá se říci, padaly. Sněhová vločka padá, peří rozmetaných vran padá, zrnko prachu padá, všechno, co má sebemenší váhu, padá. Ale saze ne. Jakoby věděli, že jsou ve vzduchu Vánoce, chtěli v něm být i oni.

Pohybovali se, to ano, ale nikoli směrem dolů. Pohupovali se sem a tam, z rozkoše kolébání, jako dvojice v tanečním sále, kroužili, míjeli se, trčeli, stoupali, pluli, ale nepadali. Pokusil jsem se je popohnat k podlaze knihou, ale jen jsem je tím, na rozdíl od své ženy, rozveselil. Hosté se posadili, my už posazeni byli, nejvíce v obličejích. Na obličej mé ženy, přestože je plošně menší, dopadlo dvakrát tolik sazí, nedivím se jim. Také dám přednost židli menší, ale půvabnější. Posledně jsme se pokoušeli o celé věci žertovat, ale jaksi to nešlo. Také se větralo, čímž sazí, nevím odkud, přibylo. Měli jsme rybí polévku s černým drobením, smaženého kapra se strouhanými briketami, černobílé víno a moučníky podobné drozdům. Kránu již sazí poněkud ubylo, ale protože zvyk si již oděl svou železnou košili, vstávali hosté od stolu a sahali do kamen, aby si trochou čerstvých sazí vylepšili chuť ovoce, koněku nebo držťkové polévky. Některé saze dopadly k zemi až na mláďátka. Poslední, pokud vím, 16. dubna dopoledne. Vyprávěl jsem kdysi tuto příhodu učitelce svého syna Věře Ryskové, chtěji ji rozveselit, což jako učitelka mého syna potřebovala, ale ona mi řekla, že to nic není a posloužila mi jinou událostí rovněž pěknou. Také tady to bylo, v podvečer štědrého dne, což samo usvědčí o tom, že událost to byla důmyslná a rafinovaná. Také tady to byla ona chvíle, kdy všechno je nachystáno a člověku zbývají 2-3 prostinké úkony, jako je třeba urovnání ubrousků na prostřeném stole či sejmutí kompotu z nejvyšší police ve spíži. Ano, byla to sklenice se zavařenými švestkami, po čem v této chvíli vztáhla ruce, když zjistila, že na této sklenici stojí kameninová nádoba s husím sádlem. Bylo tedy nutno nejprve vzít onu nádobu, což učinila ve výponu obou nož, obou ruč, protože nádoba byla opatřena dvěma uchy. V tomto postoji se nádoba v jejich rukou pomalu zvrátila a ona, neschopna údivu, úleku ani úniku, si počala husí sádlo líti na hlavu. To je vzácná situace. Co si v člověku to ví? Co si moudřejší rozumu a silnější vůle? A zabrání člověku, aby ji ukvapeně přerušil. V nádobě byly 2 litry sádla. Necelé, jak říká paní učitelka. Ale i liter husího sádla stačí, aby zásadně změnil hlavu učitelčinu, nikoli snad myšlenkově, ale rozhodně zevně. A taky tady již přicházeli hosté. Nevím, jak večer pokračoval. Bylo snad nejlépe rozdat nakrájený suchý chléb a tento si mazat přímo o hostitelku.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Jsou jistě lidé, jejíž snem je vidět Švédsko nebo navštívit Norsko, ale mě už provždy bude vábit jich. I v rozmezí své domoviny jsem šťastnější, smím-li tak říci, na Hluboké než v Děčíně. A tak jsem navrhl Provence. Provence. Mám ji rád. Dovolte, abych zopakoval to své hříšné slovo. Mám ji rád jako své skutečné rodiště. Jen na dvou místech mívám ten nezaměnitelný pocit příslušnosti a návratu a domova. Ve svém skutečném rodišti, tedy v Plzni a v Provenci. Jsou ještě kraje, které bych chtěl poznat. Jsou také kraje, které při vší jejich kráse mě nelákají. Ale Provence mě bude lákat vždycky. A tak jsme se s přítelem radili. Řekl jsem Provence. On souhlasil. Já měl své důvody, on taky své důvody. Já doufám, že nesouhlasil jen z respektu k důvodům mým a že se do té Provence těšil po svém. A tak tedy bylo rozhodnuto a dohodnuto. Provence.
2: Té své zamilované, prosluněné a levandulí provoněné Provence věnoval Miroslav Horníček svoje srdce, několik knížek a taky léta prázdnin a dovolené. Není proto divu, že když se v rozhlase natáčely povídky provencalského rodáka spisovatele Alfonse Dodeta, nemohl u toho Miroslav chybět a vybral si příběh s titulem Dům na prodej. Pro vás už jen pozdravení, zůstávejte ve zdraví a těším se brzy naslyšenou.
3: Nad dřevěnými a špatně přilehajícími vrátky, pod nimiž se ve velké škvíře mísil písek zahrádky s hlínou cesty, visela tabulka, již dlouho. Visela nehybně v letním slunci a kroutila se a třásla v podzimním větru. Dům na prodej. A zdálo se, že to také znamená, že dům je prázdný. Takové ticho bylo kolem dokola. Přece však tam někdo bydlel. Úzký proužek tmavomodrého kouře, který stoupal z cihlového komína přečnívajícího trošku přes zeď, prozrazoval nějakou skrytou existenci, skromnou a smutnou, jako kouř z ohniště chuďasa. Ale místo opuštěnosti a prázdnoty, místo nepořádku, který předchází a ohlašuje prodej a odjezd, bylo vidět pěkné rovné cestičky, zakulácená loubí, kropicí konve vedle nádrže s vodou a zahradnické nářadí opřené o stěnu domku. Byl to jenom vesnický domek, vyrovnaný na svažitém terénu malým schodištěm, takže stinná strana byla v prvním poschodí a jižní v přízemí. Z té strany by ho byl člověk považoval za skleník. Na schůdkách tam byly hromady skleněných příklopů a prázdných ležících květináčů, jiné květináče staly v řadách na teplém, bílém písku s čapými nůsky a s verbénami. Jinak byla zahrádka kromě dvou či tří platanů celá zalitá sluncem. Ovocné stromy ve tvaru vějířů na železných drátech nebo ve špalírech se rozprostíraly v plném světle, trochu zbaveny listí, aby měly hodně ovoce. Byly tam také sazenice jahod a hrách s vysokými tyčkami. Uprostřed toho všeho, v onom pořádku a klidu, žil stařík ve slaměném klobouku a celý den chodil po pěšinách, za chladných hodin zaléval, ořezával, čistil větve a okraje záhonků. Nikoho ve vsi ten stařík neznal. Kromě pekařského vozíku, který zastavoval u všech vrátek v jediné vesnické ulici, nemíval nikdy žádnou návštěvu. Někdy se zastavil a při pohledu na tabulku zazvonil nějaký chodec, který hledal pozemek na mírném svahu. Jsou to velmi úrodné půdy a bývají na nich kouzelné ovocné sady. Zpočátku zůstal dům tichý. Po druhém zazvonění se ozvalo klapání dřeváků a pomalu se blížilo z hlouby zahrady. Stařík pootevřel branku a pravil vztekle. Co chcete? Ten dům je na prodej? Ano, odpověděl ten človíček s přemáháním. Je na prodej. Ale upozorňuji vás, že za něj chtějí velice mnoho. A ruka, docela připravená zase zavřít, zahrazovala branku. Očima vás vyhazoval ven, tolik v nich bylo hněvu a zůstal stát a jako drak hlídal své záhony zeleniny a svůj malý dvoreček posypaný pískem. Lidé tedy šli svou cestou a divili se, s jakým šílencem se to dostali do styku a jaký to je bláznivý nápad nabízet dům na prodej a přitom tolik toužit si ho ponechat. Tomuhle tajemství jsem přišel na kloub. Když jsem jednou šel okolo toho domku, zaslechl jsem živé hlasy, nějakou hlučnou rozpravu. Musí se prodat, tatínku, musí se prodat, slíbil jste to. Potom se ozval hlas starého a docela se třásl. Ale děti, děti, vždyť nechci nic jiného, než prodat. Podívejte se, vždyť jsem vyvěsil tabulku. Tak jsem se dozvěděl, že to jeho synové a jeho snachy, malý paříští kramář jeho nutí, aby se zbavil svého zamilovaného koutku. Proč? To nevíme. Jisté však je, že jim to začalo připadat příliš zdlouhavé a že od toho dne přicházeli pravidelně každou neděli, aby nešťastníka trápili a nutili ho, aby dodržel slib. V hlubokém nedělním tichu, kdy i sama země odpočívá, protože ji po celý týden orali a zasévali do ní, jsem to z cesty slyšel velice dobře. Kramáři mluvili a diskutovali mezi sebou, jak přecházeli v loubí a v jejich hlasech zaznívalo suše jako hrací kameny slovo peníze. Večer všichni odešli. A když je starý dobrák několika kroky po cestě doprovodil, vracel se velice rychle a celý šťastný zavíral hlavní branku. Měl před sebou týden odklad. Na týden nastal v domě zase klid. V malé zahrádce bylo slyšet ve sluneční záři chrupání písku pod těžkým krokem nebo cinkot hrabí. Nicméně od týdne k týdnu na staříka více spěchali a více ho trápili. Kramáři používali všech možných prostředků. Aby ho zlákali, přiváděli i vnuky. Podívejte se, dědečku, až se domek prodá, budete bydlet s námi. Budeme tak šťastní pohromadě. Ve všech koutech bylo slyšet slova pronášená stranou, nekonečné procházky po cestičkách a nahlas vyslovené kalkulace. Jednou jsem zaslechl, jak jedna z dívek křičela. Ten barák nestojí ani za pětku. Je právě dobrý na to, aby se zboural. Starý to poslouchal a neříkal nic. Mluvilo se o něm, jako by byl mrtev. A o jeho domě, jako by už byl zbořen. Přecházel docela schrben a se slzami v očích a ze zvyku vyhledával nějakou větev, kterou by ustřihl, či nějaký plot, který by ošetřil. Bylo znát, že jeho život tak hluboko zapustil kořeny do tohoto koutku půdy, že sotva bude mít sílu, aby se od něho odtrhl. A opravdu, ať mu říkali cokoliv, stále okamžik rozloučení odkládal. Když v létě zrály plody, ty trochu kyselé, na kterých je znát svěže z roku, jako třešně, rybíz, červený i černý, říkával si, počkejme po sklizni, hned potom prodám. Když však bylo po sklizni a třešně byly vylisovány, přišly na řadu broskve, potom víno. Po vínu krásné hnědavé myšpule, které se češou skoro až když je sníh. Potom přišla zima. Krajina byla černá a zahrádka prázdná. Nikdo nechodil kolem, nebylo kupců a chamtiví kramáři v neděli nepřicházeli. Nastaly 3 dlouhé měsíce odpočinku. Aby bylo možno připravit semena a prořezat ovocné stromy, zatímco se zbytečná tabulka kymácela na cestě, jak jí obracel vítr a déšť. Synové už ztráceli trpělivost, přesvědčení, že starý dělá všechno možné, aby kupce odpudil. Proto počase vzali věc do rukou sami. Jedna ze snah se u něho ubytovala. Byla to malá kramářka, od rána nastrojená, tvářící se příjemně, s onou falešnou sladkostí a úslužnou roztomilostí lidí zvyklých na obchod. Zdálo se, že jí patří celá ulice. Otevřela vrátka do kořán, mluvila nahlas a usmívala se na mimojdoucí, jako by chtěla říci, jen pojďte dál, podívejte se, ten dům je na prodej. Pro úbohého staříka už nebylo odkladu. Někdy se pokoušel zapomenout, že je snacha přítomna. Přelíval záhonky a znovu je zaséval. Stejně jako si lidé těsně před smrtí rádi dělají plány, aby oklamali svůj strach. Kramářka ho však stále sledovala a trápila. Ach, nač to? To se přece namáháte tolik pro jiné. Neodpovídal jí. A horlivě se zabral do práce s obzvláštní tvrdošíností. nechat zahradu spustnout, vždy to by bylo znamenalo ztratit jí tak trochu už teď. Také nebylo na cestičkách ani stéblo trávy, na růžových keřích ani jeden planý výhonek. Čekali, ale kupci nepřicházeli. Bylo to za války a snacha marně nechávala dveře otevřené a vysílala na cestu sladké pohledy. Kolem chodili jen lidé, kteří se stěhovali a dovnitř vstupoval jen prach. Den ze dne se ta dáma stávala štiplavější. Potřebovala být u svých záležitostí v Paříži. Slyšel jsem, jak zahrnuje tchána výčitkami, jak mu dělá opravdové scény a jak bouchá dveřmi. Stařík se jen hrbil a neříkal nic. Těšil se pohledem na hrášek, který mu vyrůstal, a na tabulku dům na prodej, která byla stále na svém místě. Když jsem letos přijel na venkov, snadno jsem ten dům našel, ale tabulka už tam bohužel nebyla. Později ještě visely roztrhané a spuchřelé vyhlášky. Je po všem. Prodali. Místo velké šedivé branky byly čerstvě natřené zelené dveře se zaobleným štítem a v nich malé zamřížované okénko, kterým bylo vidět do zahrady. Už to nebyl dřívější ovocný sad, nýbrž měšťácká směsice košů, trávníků a teras, a všechno se odráželo ve velké kovové kouli houpající se před schodištěm. Cestičky se v kouli odrážely křiklavými barvami svých květinových lemů a roztahovaly se na ní dvě široké postavy přehnaných rozměrů. Tlustý zarudlý muž, spocený jak myš a ponořený do hrubého křesla, a udýchaná dáma nesmírných proporcí, která mávala kropicí konví a volala 14, 14, jsem jich dala k balzami, máma. Přistavili patro, obnovili ploty. V tom malém zákoutí, které bylo zase jako nové a bylo ještě cítit barvou, hrálo piano ze všech sil známé čtverilky a polky z veřejných plesů. Taneční písně, které padaly na cestu a z nichž bylo horko jen při poslechu, se mísily s červencovým prachem, křiklavými barvami velkých květů, tlustými dámami, s překypujícím triviálním veselím, a bylo mi z nich smutnou srdce. Myslel jsem na ubohého staříka, který se tam procházívával tak šťastně a tak klidně. Představoval jsem si ho v Paříži ve slaměném klobouku a přihrblé ho, jako bývají staří zahradníci, jak bloumá někde vzadu za krámem, rozmrzelý, bázlivý a usazený. Zatímco jeho snacha září v zasklené kukani kanceláře obchodu, odkud se ozývá cinkot zlaťáků, stržených za onen malý domek.

tak překroč práh. Svět patří tobě, vždyť víš, stačí si přát, za svým snem jít, ten dar máš v sobě, tak věř,

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Česká dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Noční linka.
5: Je hodina před půlnocí, posloucháte společné regionální vysílání a taky stanici Český rozhlas Pohoda. Zdraví vás zase po čase Honza Macoun, dnes ne ze studia z Prahy. Petr Kubala to všechno míchá, ťuká, zvedá telefony, nebo zvedat bude, tedy doufám, do jedné hodiny. Nejen jemu, ale i vám příjemnou dobrou noc z jihu Čech.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
5: Sobotní noční linku otevírá taky písnička. Myslím, že trefnější písničky není. Už obzvlášť, když vlastně podle jejího názvu si můžete dosadit i to dnešní povídání. Sobotní noční linka, nech brouka žít.
6: Nech brouka.

0: Vítězslav Hádl, Zdeněk Borovec, ale jinak hlasem Juraj Kukura a Nech brouka žít, což je vlastně písnička, která nejenom, že uvádí naše dnešní povídání, ale vlastně ta povinnost odehrát film Trhák z roku 1980. Orchestr Karla Wagnera, děkuji pěkně, no ta pointa, to je schovivost k drobné havěti a otázka, proč máme potřebu všechno malé lezoucí okamžitě likvidovat. A nebo nejste likvidátoři hmyzu? Leknete se pavouka, zabijíte takové ty dvousedadlové mouchy novinami, lovíte komáry ve 3 ráno, nebo co děláte z brouky? Dáváte je z domova ven, anebo vám nevadí a těšíte se z toho, jak si tu svoji pavučinu chystají na svoji oběť? Co v kuchyni, šváby? Máte, nemáte? No doufám, že nemáte. A měli jste? A jaké to je se jich zbavovat? Budu moc rád, ať už veselé i nevesele řeknete do vysílání Českého rozhlasu svůj prožitek právě s hmyzem, ať už tím, který je v domácnosti, na zahradě, venku v přírodě, anebo obecně ve světě. Dostane se i na další hmyzí písničky, tak doufejme, že si to téma taky užijete. Ostatně to jste si zvolili vy sami. Teď si neuvědomuju, kdo konkrétně, ale už jsem to zaslechl několikrát. Tohle téma zkrátka musí být. Tak vítejte, volejte a taky pište linka@rozhlas.cz anebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Když se řekne strach z hmyzu, většina lidí si představí pavouka ve vaně nebo vosu u stolu, popřípadě švába v kuchyni. Přesně vzato pavouci nejsou hmyz, ale strach z nich má vlastní název, a to arachnofobie. Patří mezi nejznámější fobie vůbec, takže se ani nebudu divit, když budete skřípat zubama tak, že to uslyším až v Českých Budějovicích.

0: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy a Chyba Lávky. Posloucháte společné regionální vysílání a také stanici Pohoda. Začíná noční linka v sobotu 11. září. Jestli mám správné datum, pak je to právě to dnešní vysílání a je plné hmyzu. Nech brouka žít. Iveto, pěkný večer přeju.
1: Krásnou noc. Zdravím všechny lidičky. A tedy k tématu hmyz. Já bydlím u lesa a tady lítají takový ty berušky, takový ty cizokrajny, takový ty černý. A v létě
0: takové ty
1: se to
0: kousalky.
1: Tady... No, takový ty svinky. Já nevím, co mám říct. A oni se vždycky vyrojijou tady někde. Já nevím, kde se to tady bere. A já to tady zabijím tím sprejem. Takový ty beruny. A je jich plno, jo.
0: Takže my jsi z biolit.
1: Jo, povídejte. No, biolitem, ano, je, říkám, vždycky to tady mám na záclonách, na oknech, no hrozný, ale úplný roje. A teďka se mně stalo, že mě jsem vletěl takový obrovský sršeň do bytu, tady do pokoje, do pokojička, jak tady bydlím. Ježišmarja, ten bzučil takový obr, já jsem ho nemohla vyhnat, jo, já jsem ho tady... lovila po pokoji, já jsem ho vyháněla takovou hadrou, jo, teď jsem otevřela balkonové dveře, okno, jo, oddělala jsem záclony, aby vypadl.
0: Nic na ní nezabíralo?
1: Ne, já jsem ho nemohla vyhnat, no nakonec jsem ho práskla teda, tou hadrou.
0: Odpráskla, překládám, ano.
1: Práskla jsem ho, no, jako jsem ho uhodila.
0: Ano.
1: Spadl na zem, pak jsem ho teda umlátila, ale obrovský hnusnej. A potom
0: no jo, ale
1: tady má...
0: kde by svět byl, kdyby nebylo hmyzu? A je jedno, jestli je to ten, co leze po zemi nebo létá, teď to je přece havěť, ze které to všechno
1: no,
0: je.
1: Je to krásný, no, je to nádherný. A potom vosy, plno vos tady, vyháním vosy, pořád vosy tady lítajou, jo. Takže s těma vosama taky. Potom třeba tady mám kyblíky s vodou na terásce, tak tam bývají včeličky utopeny, oni jdou pít jako včeličky. Oni jdou pít a se tam utopí, jo. Tak to taky mám zkušenosti s tím. A nebo mě lozili po lince mravenci normálně.
0: No ale pojďme definovat, kteří, jestli víte.
1: Nevím, jak se jmenují, malí černí mravenečci.
0: Fuj, tady byl takový ty mrňavý na zabití.
1: No, mrňavý černí, jo, na kuchyňské lince, šla jsem do kuchyňky, teď koukám, jo, a tam mravenečci si tam lozili a říkám, Ježišmarja, co to tady zas je, jo, tak mravenečci, a co ještě, a někdy tady lítají netopíři kolem mě.
0: No prosím, tatínkové od Saxány. Není no, problém, chápu, dobře.
1: Takový malý netopíři, jo, lítají kolem oken, no, tak to je asi všechno, včeličky,
0: no tak
1: vosky.
0: Fajn, děkuji za představení co? Vaší zoologické zahrady od Olomouce a těším se na další volající, kteří nám přiblíží zase tu svoji faunu s florou dohromady, aby jsme věděli.
1: Já vím. Tady, tak tady je taková divočina.
0: Iveto,
1: děkuju
0: moc.
1: Jo, a ještě jednou se mě stalo, můžu ještě něco říct?
0: Rychle,
1: ještě jednou se
0: stručně.
1: Mě stalo, ano. Já mám na toaletě, jak mám toaletu jako koupelničku, otevřený okýnko a jednou se mě stalo, ráno jdu si umýt ruce a v umývadle je tam plavala něco jako mezi veverkou, já nevím, co to bylo, velký ocásek, větší jako hlodavec a plavalo mě to v tom umyvadle normálně utopený.
0: Fotografii pro příště, ať to můžeme zhodnotit a případně se doptat. Iveto, děkuju a dobrou noc.
1: Jo, jsem tady u lesa, takže já tady mám takovou divočinu. A ještě mě tady běhá jelinek kolem zahrádky, jak mám zahradu.
0: No, super, ale to už nepatří do tématu. To už ne.
1: No,
0: běhá
1: to není už
0: možná
1: hmyz,
0: nějaký hmyz má v srsti,
1: no,
0: ale
1: to
0: o tom zase
1: hmyz,
0: příště.
1: No.
0: Iveto, díky moc. Dobrou noc.
1: Dobrou noc. Zdravím všechny.
0: Dnešní téma, to je vlastně Najde se to vůbec do těch 2 hodin vysílání? Jsou to takový ti malí nezvalí návštěvníci, kteří nám lezou po zdech, bzučí kolem hlavy, sedí v rohu nebo se zjeví přesně ve chvíli, kdy doma nechceme žádné překvapení. Ptáme se na pavouky, mouchy, komáry, vosy, mravence, moly, šváby, štěnice i další domácí breberky. Máte zážitky?

0: Petr Naď, pojďme se zachránit, protože tu šváb, tu moucha, tu váška, tu broučci, tu americký brouk, je tady toho moc, tahle ta havěť. Je ale fakt, že bez téhle havěti by nebylo života na světě. A co ve Vizovicích nebo u Vizovic? Lidko, pěkný večer i vám.
1: No, dobrý večer všem nespavcům. A vzpomněla jsem si na útlé mládí. My jsme měli zahradu veliku a my jsme tam lovili každý večer, jak jsem se to dělal, chrousty.
0: Yeah.
1: To byl úlovy. A
0: ne,
1: potom,
0: jo.
1: Jak jsem se dala a odstěhovala do Zlíza, to je velké město, však víte, ne Zlíza, kde kdo,
0: ano.
1: Tak mě normálně... se měla otevřené okno v kuchyni a netopír mě vletěl až do kuchyně, takže jsem ho viděla z půl metru.
0: A tak jste se pozdravili a co dál? Není, není.
1: Pozdravili jsem mu domluvila a vyletěl jsem. No ale teda to jsem ho viděla poprvé tak zblízka. To je škárné, to je letající myš vlastně. No,
0: řekněte mi, to máme v domácnostech třeba, někdo se snaží zbavit mravenců, protože jich je moc.
1: No,
0: co vy?
1: No, taky jsem měla doma potvor jedny. Takové, jak kdyby dozerhava, víte, a oni si vychodili tam takovou cestičku do špajzu a potom mě někdo poradil, já už nevím, prášek mám dojem, že jako to je prášek do pečiva.
0: Ano,
1: je
0: že prasknou.
1: Je to tam mám posypat, no, je to tam mám posypat. A to už si nepamatuju, jestli to zabralo. No, ale dlouho jsme se jí nemohli zbavit.
0: Těžko říct, jestli to zafungovalo, jestli jste slyšela chviličku na to, nebo třeba pár hodin na to, že slyšíte praskání něco jako popcornu, tak to možná byly oni.
1: No a potom ještě... jak jsme bývali v tom Zlíně, tak představte si, já jsem měla takové, říkalo se tomu důchodky, ty vysoké černé zimní boty. A to mě moli, mě normálně se do nich pustili, já jsem jim musela vyhodit. Ty byly tak prohrané, ty jim museli šmakovat.
0: A to mám takový pocit, že existoval nějaký naftalín, takové tabletky se přece dávaly.
1: Jo, možné, ale to rozumíte, toho se těžko zbavujete, proti tím molům. Na, už je tolik přípravku, já jsem zkoušela hledat. No to je hrozné.
0: No mám takový pocit, že jsem vlastně, Lidko, asi s největší pravděpodobností jsem nezvolil nejšťastnější téma pro dnešní noc, protože spíš než nech brouka žít, jsem měl dát nech brouka zabít, že jo?
1: No, to patří k životu, brouci.
0: No to je fakt. A co ten americký brouk?
1: To nevím, jaký americký.
0: Ty mi nevíte, na bramborech, takové ty mandelinky.
1: Jo, jak se to jmenuje mandelinky. A to jsme sbírali na záradě.
0: My taky.
1: Mimochodem. To je na toho, jo, jak lidla se je.
0: Mimochodem, už tenkrát.
1: To mě zase někdo radil na ty mandelinky, že je dobrý ten sod z kávy, víte. To se má přinásuši a má se to posypat.
0: Aha, no tím se to vysvětluje tady u maminky, která neustále pije kávu a má tu sedlinu tady vysušenou.
1: A já jsem pracovala tenkrát v restauraci, tak znáte to, tam je kávy a kávy, tak jsem říkala tomu čišníkovi, ne, abyste soud vyhazovali, já to beru.
0: Lidko.
1: Protože jsme měli mandelinky doma, říkám, no nebojte se, o co není nouze, toho mám dost.
0: Lidko, no, připijím si, jak jsem se dozvěděl, máte prý i narozeniny, tak nějakým smuším podáním piva nebo slivovice, to bude asi trefnější. Hlavně zdraví, zdraví, zdraví. A mimochodem, děkuju, dobrou noc. Já ještě bych tady měl jednu poznámku na téma americký brouk.
2: Americký brouk. Nejnovější zločinný prostředek amerického barbarství. Našli jsme ho letos i tam, kam nějak přirozeně nepatří. Na dřevě místo na brambora. Našli jsme ho na smetišti. Americký brouk leze pozdě. Letadly a větrem rozsévaný od západních a jižních hranic, vyslanými agenty roznášených v krabičkách a lahvičkách. Ti, kdo k nám tohoto žravého brouka poslali, počítali s tím, že si najde, že vyčenichá cestu k našim bramborám. Počítali, že bude nenasytně žrát to, co roste pro nás. Počítali, že naklade tisíce vajíček. Tyto žravé larvy, to je kultura atomových válečných paličů. Jenomže páni imperialisté dělali účet bez hostinského. Počítali a zase se přepočítali.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: No, ono u domácího hmyzu nebývá největší problém ten jeden kus, který zahlédneme večer v koupelně nebo u kuchyňské linky. Problém je v tom, kolik dalších může být schovaných. Takové štěnice dokáží po nasátí krve klást zhruba 1 až 7 vajíček denně. A za příznivých podmínek se z většiny vajíček vylíhnou další jedinci. Takový rozdomácí je ještě rychlejší domácí podnájemník. Samička vytvoří několik vaječných pouzder a v něm mohou být desítky vajíček. Celkem často kolem 200 i více potomků za život. Proto nestačí jednoho švába nebo štěnici plácnout a mít pocit, že je vše vyřešeno. Dospěláci se schovávají ve spárách, za lištami, u trubek, v nábytku, madracích nebo u zbytku jídla. Navíc se množí hlavně tam, kde mají teplo, tmu, potravu a klid. Zlikvidovat je bývá těžké právě proto, že nevidíme celé ohnisko. U molů, octomilek nebo mravenců často pomůže úklid. Uzavřené potraviny a odstranění lákadla. U štěnic a většího výskytu švábu je už rozumnější volat odbornou firmu. Sami to fakt nezvládnete.

Zdravím vás, pane Jene a Nespavce, jak jsem si přečetla dnešní téma, i hned jsem si vzpomněla na mého dědu. Prožil dvě války a za té druhé byl zavřený v Kounicových kolejích, což ho obojí poznamenalo po zbytek života. Po kapsách nosil tvrdé kůrky, nikdy za sebou nezavřel dveře, anebo je pootevřel a nikdy nezabil ani mouchu, ani komára. Jednoduše je těmi polootevřenými dveřmi či oknem vyhnal ven. Když jsem se ptala, proč, řekl, že v kriminále to byli jediní živí společníci. Já tu lehavět nemusím, ale zpět k dědovi to toleruji. Pro jistotu jsem pořídila odpuzovače do oken sítě. Přeji dobrou noc bez bzučení. Iveta, no Iveto, ale já znám i příjemnou havěť.

Ale na druhou stranu, to asi není na týden, co? Slyšel jsem třeba od kamarádky, která má štěnice, má je ještě aktuálně, rok se s nima snaží nějakým způsobem dohodnout a nejde to. A nejde to ne proto, že by neexistovaly prostředky, jak je vypudit, ale vzhledem k tomu, že štěnice se nasají nebo napapají a vlastně to, čím oni se, co znamená krví, najedí, tak potom vydrží ale opravdu hodně dlouho v té zásuvce nebo v tom rámu. A co šváby? Měli jste, byli jste v restauraci, kde, no, podívejte se, tohle téma se dá uchopit jakkoliv a budu rád, když se vám to podaří zaujmout. Nebojte se, nelekejte se, ani jižní Čechy nekoušou s Honzou Maconem. 731 800 900. Můžete volat právě teď, anebo taky psát na linka@rozhlas.cz nebo do internetových komentářů pod dnešní pozvánku na rozhlas.cz/linka. No, komáři, vosy, mravenci, rybenky, moly, šváby. Hele, tady je. Ne, ježiš, to byl motýl.

Posloucháte Český rozhlas, posloucháte Noční linku, tady je Honza Macoun, dnes hlásím vysílání z Jihu Čech. Jestli jsem řekl, že dneska už je sobota, prosím vás, to není přání od myšlenky, to víte, nějak mi

0: to uklouzlo, ale omlouvám se případně i za to, pokud se nedovoláte do dnešního vysílání. Trochu nás zazlobil telefon, ale doufám, že kolega Petr Kubala všechno spravil, za což si ho velmi vážím, cením, ať ho mravenečkové štípou celou noc. Teda nevím, jestli se mu to líbí. Líbí? Nelíbí? Houkni.
1: Nelíbí.
0: Nelíbí, mi říká takhle do ucha. Co vy, mravenci? Dokonce si pamatuje svoji maminu, když lovila v našem 3+1 na proseku za mého mládí, nebo za našeho mládí se sestrou, právě taky něco, co si co lezlo po zdech. Nebyla z toho úplně dvakrát šťastná, vynervovaná byla. A co vy, jak jste se zbavovali třeba takových švábů? Pojďme si to přiznat, nalít čistého vína, kvalitního a říct si, jak se věci mají. 731 800 900, bát se nemusíte, nekoušu. A kdo máte strach z hmyzu, prosím vás, hmyz, no fuj brouk. Pro někoho jde o skutečnou fobii, kdy i malý pavouk v rohu, fosa u sklenice nebo šváb v koupelně dokáže spustit paniku, bušení srdce, podcení a okamžitou potřebu utéct. Zajímavé je, že člověk často ví, že ten tvor je mnohem menší než on, ale tělo se chová, jako by právě potkalo tygra. Mozek zkrátka vyhodnotí hmyz jako hroznou hrozbu, velkou hrozbu dřív, než se stihne ozvat rozum. Jak to máte vy? Dobrý večer, kdo nám volá?
2: Haló, tady je Majka.
0: Majko, zdravím vás.
2: Já jsem chtěla všem popřát hezkou noc a no, jinak se podělit o takový jeden zážitek. Šla jsem venčit pejska. Mm-hmm. Bylo už tma, je to teda už mnoho let, asi 15 let možná přibližně. A kousek od silnice jsem viděla takový světýlko. Tak jsem šla blíž, aby pejsek to nezničil. A viděla jsem, nevěřila jsem svým očím, viděla jsem něco jako broučka, ale malýho, ano. Asi tak 5 mm. A vepředu měl dvě světýlka a vzadu měl dvě světýlka. Vypadal prostě jako nějaký malinkatý miniaturní autíčko. Tak jsem jako zůstala na to koukat, nevím, jestli jsem běžela pro foťák a zkusila to vyfotit, to už si teďka nepamatuju, ale myslím, že jak to blesko, takže jsem viděla, že to je nějaká jakoby larva nebo takový větší červík. No ale to světilko tam samozřejmě už nebylo, jak se to blesko.
0: No tak běžela jste pro foťák, já jenom doplňující otázka, jako večer nebyla nějaká oslava nebo něco podobného, nebo...
2: Tohle je opravdu fakt. Jo, stále, jako je pravda, že nikdy v životě jindy jsem už něco podobného jako neviděla.
0: Souhlasím s vámi, prosím vás, existuje to, máme u nás, a to jsem si dokonce i poznamenal, svítící hmyz v podobě světlušek, lidově se jim říká svatojanští broučci. A nejsou to mušky, ale brouci.
2: Ano, to já jsem si myslela, ale to jako vím, jak vypadají, když se osvětlej. Tohle to nemělo jako ty křídilka. Jako nelítalo to. Jako, ale jako byla jsem, nevěřila jsem svém očím, protože to vypadalo jako malinkatý autíčko. A prostě... potom vlastně z toho byl takovej jako větší červík nebo larva, nebo co to mohlo být. Zajímalo by mě právě, jestli to někdo ještě viděl někdy.
0: A třeba jako... se ozve, třeba poradí, třeba řekne co a jak, protože třeba tomu rozumí, než my všichni tady dohromady, a je to jeho hobby. Máte i jako obyčejně hmyz jako hobby, nebo jak se chováte obecně ke hmyzu?
2: No, to nemám, ale jako je fakt, že já nechci nic zabíjet. Já když nějaký pavouk se najde na půdě nebo někde, kde uklízím, já to asi nabírám spíš na lopatku a nebo opatrně zlákám do krabice a pak to dávám ven a ještě se snažím, aby tomu nebyla zima.
0: Ještě jako, posíláte omluvenku, ne?
2: No, jako, kdybych to měla zabít, tak by mě to asi bolelo víc, než toho ten hmyz.
0: Chápu. A co taková, umíte se představit jako chovatelka tarantulí třeba, že byste měla v akvárku za dlouhých letních večerů, že byste se...
2: No, asi ne. Jako, nebojím se moc těch věcí, ale jako, nebo teda živočichů, ale jako, asi bych si to nepořídila.
0: Děkuji vám za zavolání.
2: Na krmítku a pejsky a tak, no.
0: Tak tohle jste nevyfotila, ale hlavně, že to máte v hlavě, že jste nám to řekla a třeba se někdo ozve a řekne víc informací. Vám poděkuju za zavolání a popřiju pěknou a případně broučí světelnou dobrou noc.
2: A vám taky všem.
0: Ještě doplním jednu informaci ohledně těch světlušek, když už jsem to nakousl. Světlušky jsou nenápadné a přes den si jich vlastně skoro nevšimneme. Večer ale dokážou z obyčejné louky udělat malou přírodní světelnou show. A na rozdíl od mobilu nepotřebují nabíječku, jen tmu, teplo a trochu klidu. Takže za teplých letních večerů, červen, červenec, srpen, tak kde pak je máme? Když máme to globální oteplování a vůbec celý letošní rok je až moc teplý.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Píše Bohdan, já pavouky nezabijím, u nás doma měl jeden dokonce jméno. My jsme mu říkali František a bydlel v rohu za knihovnou. Manželka ho chtěla několikrát vyhodit, ale já jsem tvrdil, že platí nájem tím, že loví mouchy. Děti se ho nejdřív báli, potom mu začali hlásit, když kolem letěla moucha. František s námi přežil skoro celé léto. Jednoho dne zmizel a já se přiznám, že mi to bylo skoro líto. Od té doby mám k pavoukům respekt a neříkám, že bych si je bral do postele, ale když sedí někde v koutě a nikomu neublížují, nechám je být. Horší sousedy jsem v životě měl. No ale teď si představte, Bohdane, že on udělá takhle, jako najednou. To skočí to takhle. Pamatujete si vlastně ty takové ty pavouky na to dálkové ovládání, takhle do ruky to mělo takovou tu, a z toho byl ten, ta hadička, balónek, nebo co to bylo, a udělalo to hop, hop, hop. No já vám řeknu, mám husí kůži ještě větší, než když na mě přisedne dvousedadlová moucha teda.

0: 3:15 věnujeme se hmyzu. Nech brouka žít, to je téma páteční noční linky, která se za chvíli překulí do soboty. No, na vztahu k hmyzu je zajímavé, jak rychle se z dospělého člověka stane vystrašené dítě na židli. Nevím, jestli to má tak i Jana Zírková. Pěkný večer.
1: No, pěkný večer, pane Honzo, i všichni posluchači. Tak já určitě vůbec nejsem kamarádka hmyzu a musím podotknout, že úplně perfektně sedí ty příznaky té fobie, které jste zmiňoval před chvilkou, tak to úplně sedí na mě, musím říct teda. Oni se mě jako lidi divějí, proč tomu tak je, ale jim to jako taky nedokážu kolikrát vysvětlit a říkají prostě, že si fakt nemůžu pomoct, jo. A nemám to teda sice úplně u každého hmyzu, ale například mám to u pavouků, to ano, a pak taky se nám stává, že skoro každé léto k nám přilétávají taková ta velká sarančata zelená a těch se taky jako dost bojím, no. A to když
0: to má víc nožiček, ještě zubatý, no, ty to na vás kouká, ty kadla.
1: No, tak to, když začnu křičet už, tak pak alarmuju rodiče a ty už vědí, že je zlé a oni jsou takový jakoby vyhazovači toho hmyzu, no, takže ty naštěstí se toho nebojí a poradí si s tím vždycky, no. Tak za to jsem děkná.
0: Víte co, já, Jano, chviličku vás poprosím, vydržte mi teďka u telefonu, já něco zkusím, vyzkouším na vás, jo, vy mi řeknete, jak moc máte husí kůži, jo?
1: Dobře.
0: Jste připravená, ucho se nalepte na ten váš přijímač. Peťo, prosím, ano. Připrav se taky. Tak co s vámi dělá tohle? To je šváb.
1: No, jak tak leze. Není to moc příjemný zvuk teda.
0: Není,
1: že jo? Naštěstí jsem se švábem nesetkala zatím teda.
0: Ale... Ne, dobře, tak tady ho máte podruhé. Je to takové milé stvoření.
1: No.
0: Dobře, tak, šváb nic, dobře. Máme tady ale i mouchu.
1: No, moucha, tak tam bych chtěla takovou veselou historku. To mě mohly být tak 2 až 3 roky a to jsem se prý jako malička jí hodně bála a plakala jsem a myslela jsem prý, že z mě sežere, no. To mám...
0: Jo, počkejte, ale to já taky, ale ne z toho poletujícího hmyzu, ale z toho hororu moucha. Jestli jste ho viděla, tak jak se ten pán měnil v tu mouchu, protože ta byla v tom zařízení, který ho teleportovalo do toho druhého. No ježiš, horor mého mládí, no. VHS kazeta a rychlo dabink jedním hlasem. Dobře, ještě mám jeden zvuk. Ježišmarja. No ještě jednou. To je váška.
1: Aha.
0: Tak to je v pohodě, ne?
1: To vypadá pěkně, no. To je takové, tak,
0: když vám přistane na ruce, tak to je v pohodě. Sice má křídla větší než vy dláň, ale ne, to bych taky nedal.
1: Já si, čeho se tak nebojím, tak to určitě ne berušky, ty se mi moc líbí, ty jsem si jako malá nechávala les po rukou. A motýly, ty se mi taky moc líbí, těch taky strach nemám, no.
0: Těch ubývá, teda to vám řeknu, to jsem koukal do nějakých statistik. Motýl tedy OK, berušky, co ten americký brouk, už jsme ho tady probírali.
1: Tak
0: mandelinka,
1: to nevím.
0: Mandelinka bramborová.
1: To asi tak moc ne, ale jak už paní říkala tady sršeň, tak to musím říct, že sršni, ty jsou taky hodně takový na světlo, že jdou a musím říct, že teď, jak byly ty pařáky, tak skorem každý večer mě tady na balkónové dveře ťukal jeden takový obrovský sršeň a tam bylo zajímavý, že on vlastně přilétal tu stejnou hodinu, takže to bylo to jako opravdu, kdyby uměl hodinky, no.
0: Nemít vy puštěný Český rozhlas a časové znamení, tak ani nevíte, kolik je hodin, ale máte svého domácího sršně, který vám napoví.
1: No, tak bych asi tak, no.
0: Dobře. Tak já vám poděkuju, nebo jestli máte ještě nějaký hmyzí radosti, jsem s nimi?
1: No, ještě taky k nám přilétají hodně, já to nevím, co to teda možná některý posluchači budou vědět, ale vždycky přilítají jenom v září, až jsou to takový zajímavý zelení broučci, no. Ale opravdu nevím, co by to mohlo být za druh a opravdu jenom to září a pak už je tady nevídáme, no. Taky se slunce zelený jsou, no.
0: Tak třeba to jsou broučci, které teď ještě uslyšíte. Poděkuju za telefon a dobrou noc do Jirkova.
1: Děkuju, dobrou noc, pane Honzo, naslyšenou.

bylo jaro, všechno, všechno kvetlo, ale pra všechno. Tráva po pás, rosa jako granáty a tam dole, pod Jalovcem,

0: Mám tady příspěvek od Radima a tady jsem si poznamenal, komár mu zničil manželství, ale dostanu se k tomu za chvíli. Prý Zdeněk volá. Tak jestli je to pravda, slyšíme se?
1: Dobrý večer, Zdeněk z Prahy. Já bych se chtěl zmínit, já už jsem třeba teďka hodně dlouho neviděl mouchu, ale jako masařku, jako jak by byly ty veliký, ty masařky. No a chtěl bych se zmínit, že už jsem taky dlouho neviděl a my jsme to tady měli i dokonce jako u baráku, nebo to kobylky.
0: Kobylky, nebo no jo.
1: Já nevím, jestli to jsou trsty nebo kobylky, no zkrátka. Už jako se to dlouho neobjevilo.
0: No, hodně chemie se používá taky proto, tak ono jich zas, ne, že mnoho není, ale tam, kde se používá dost chemie, tak je mi líto, no, a je to teda zrádné, protože, a jelikož, ale to jste mi připomněl, cvrček, taková klasika, skokan, že jo, tak když jsem ještě pracoval v divadle, tak si pamatuju, že nám tam tenhle ten cvrček skočil do divadla, do šatny, někam se schoval a cvrlikal, myslím si, skoro 14 dnů a pak
1: jo.
0: Asi ho někdo svět.
1: A seku.
0: Řekněme umírněně, že dělal bordel během představení a že ho bylo slyšet neustále, až to bylo všem protivné.
1: Řeknu to jednoduše, Blouček se možná chtěl taky sám představit, že něco umí na ty jeho housličky. No, ale jak říkám, masařku tu už jsem neviděl pomalu snad 2-3 roky, nebo i díl jako masařku mouchu jako masařku.
0: Třeba nám někdo se zájmem o masařky řekne, jak na to masařky jsou v roce 2026. Netuším, ale jdu zjišťovat případně taky na internet. Ale je fakt, že obecně hmyzu ubývá, i když jeho také ještě mnoho neobjeveného.
1: A jak říkáte, motýly, ty už vůbec skoro, to už pomalu člověk ani neví, co to je, pomalu, dá se říct. Nebo neví, co to je, jako vím, co to je motýly, ale to už pomalu nepotkáte. Nevidíte.
0: Víte co, dáme si písničku, která oslaví pár muších mravenčích přátel. Michal David uzavře tuto hodinu povídání na téma Nech brouka žít a doufám, že se připojíte i vy ostatní. Moc krát vám děkuju taky za zavolání. Vám ostatním dáme si chviličku pauzy, předělíme půlnoc, přivítáme tu sobotu konečně a pak ještě hodinu povídání 731 800 900 linka@rozhlas.cz a nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Mě moc těší, že posloucháte společné regionální vysílání. Jmenuji se Honza Macoun a na dálku zdravím přes Prahu našeho společníka, spojku, technickou výpomoc Petra Kubalu, který to všechno zajišťuje, aby všechno fungovalo a slyšeli jsme se tam, kde dosáhne náš pozemní signál, anebo ty internety, že? Tak příjemný poslech.

0: Páteční noční linka dnes z jihu Čech. Téma Nech brouka žít a já už jsem něco nakousl od Radima, který napsal. Komára ve 3 ráno považuji za nejhoršího nepřítele civilizace. Ležíte, už skoro spíte a najednou u ucha bzzz. Rozsvítíte nic, zhasnete bzzz. Vstanete, máváte ručníkem, vypadáte jako šílenec a komár sedí někde v bezpečí a čeká. Jednou jsem takhle v noci vzbudil ženu, protože jsem tvrdil, že komár letí na její stranu. Ona mi řekla, že jestli ještě jednou rozsvítím, půjde z domu buď komár, anebo já. Nakonec jsem spal v obýváku a komár zůstal v ložnici. Ráno měla žena 3 štípance a já ani jeden. Od té doby tvrdí, že jsem ho na ní navedl schválně. Radíme, to není možné. Tohle si myslí opravdu vaše žena. Teď to... Bzz.
1: Noční linka.
0: Posloucháte Český rozhlas, máme tu půlnoc a vítáme nový den a novým dnem je sobota 12. září a řeknu vám teda 12. září, to je den plný Marií. Kdybych měl každé Marii popřát hlavně zdraví, štěstí, spokojenost a třeba jenom tak opravdu na mini okamžik podal ruku, no to bychom se uzdravili, ale jako by se stalo. Podle příjmenáře zdravím všechny ty z vás, kteří mají příjmení Sobotkovi. Ano, říkám to správně. Takže u babiček, maminek, dcer i vnuček, mladí, vyzrálí, anebo někdo řekne klidně i přestárlí, ať už jste na tom jakkoliv, prosím vás, hlavně štěstí, spokojenost, klid, pohodu, posílám úsměv, ať vás nic nebolí a když budete mít chuť zavolat do noční linky, no tak jsem s tím klidně. Mimochodem, slovo si bere František Ringo Čech.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
2: Drazí posluchači, tuhle píseň jsem napsal na hudbu Zdeňka Marata pro přední zpěvačky našeho popu. Ty ale písní zhrdly a protože vás o tuto lahůdku nechci připravit, naspívám ji sám. Zpívám ji jako dívka, abych nesetřel pel textové originality.

0: Swinguj, swinguj, veselý kytaristo, ale nedupej si moc nohou.
1: František Ringočech, Brouk Pitlík. Nahráno 17. února 1977 ve studiu Davidce. No, rarita u suprafonu. Tak nech Brouka žít, to je to dnešní téma, které tady máme. Tak bych byl rád, kdyby konečně zavolal taky někdo, kdo miluje Brouky a kdo chápe, že jsou důležití pro nás. Kdo nám volá a kdo otevírá tu druhou hodinu ano, vysílání?
2: Ano, tady psáli posluchač od Plzně.
1: Ano, a... představte se nám jenom, prosím, křesní jméno, nebo si ho vymyslete klidně.
2: Václav.
1: Václave, jste milovník všeho broučičího?
2: No, dřív mi to taky vadilo, ale dneska, kdo by tady potom s náma byl, to je všechno to, jak bych to řekl, ty broučí a to zvířata, Ty jsou tady opodstatněn s náma být, život jsme jim nedali, tak jim ho nemáme brát.
1: No to je fakt, je to rozumné. Vy jste nikdy... Ano?
2: Prosím. Haló?
1: Ano, poslouchám vás, jsem jedno velké ucho, teda dvě.
2: Jo, to je jako, já nevím, co to mělo za smysl, tenkrát třeba ten Mao Tse-tung, jak všechny ty ptáky honili a pobíjeli je prostě, že jim berou zrní, prostě, že jim potravu, že jim to byl taky takový nesmysl.
1: Dobře. Doma, kdybyste měl nějaké šváby, rusy nebo něco to, podobného, jak byste se choval?
2: Nikdy jsem to jako neměl prostě, nikdy mi to jako nevadilo. To je jako s osama třeba. Jo, tak... Když do nich nebudeme píchat, tak nám to je všechno obrana těch zvířat.
1: To je fakt, třeba nám na tohle téma taky poví víc informací včelka Mája, která se také chystá ještě promluvit nebo proletět se vysíláním noční linky. Vám poděkuju, pravidelní posluchači od Plzně, ať se daří.
2: Děkuju moc. Já děkuju.
1: No já děkuju. Dobrou noc.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Ano, čekám na dalšího z vás, volajícího číslo, ještě jednou připomínám, 731 800 900 a psát můžete i na linka@rozhlas.cz. Vlastně vidíte, o tom mluvím a ještě jsem se tam ani nepodíval, takže jdu na to. Mimochodem, Jeanová láska Radka Tomáška a Heleny Maršálkové. No, není to sice k tématu, ale rád si písničku zaspívám. Peťo, prosím pěkně, já tě hluboce prosím, až od mraveniště, dej to tam.

0: světlu ští láska, tady Iveta, tuším napsala, zdravím ještě jednou, pane Jene, něco o světluškách, jak o nich mluvila paní posluchačka. Světluška je protáhlý měkký brouk, dlouhý 1 až 2 cm s tmavým štítem, který zhora zakrývá hlavu. Její vzhled se silně liší podle pohlaví. Vzhled samců a samic, sameček. Sameček vypadá jako běžný menší hnědý nebo černý brouk, má krovky, křídla a může létat. Hlava je schovaná pod hrudním štítem, samička nemá křídla, nelétá a tvarem těla připomíná larvu. Bývá bledě žlutá, až světlá, až žije na zemi nebo na rostlinách. Jo, tak to jsem já, to jsem skoro já, taky tak si připadám se svým tělem. Kdo nám volá? Kdo je teď v našem vysílání? Pěknou noc přeji.
1: Peťa Odvíšková, dobrý
0: ano,
1: den.
0: Ano, zdravím vás, dobrý den. I pěknou noc, nebo pěkné ráno, cokoliv budete chtít.
1: V podstatě vás pravidelně poslouchám, akorát dneska jsem ještě neusnul. V pohodě. Reaguju na pána, neviděl masařku.
0: No.
1: Jo, asi z města, na vesnici je to normální, že na malé vesničce.
0: Masařky teda nevyhynuly, ještě jsou ty,
1: ne,
0: takové
1: ještě,
0: ty dvou.
1: Ne, nevyhynuly, několik jsem jich doma měl. Akorát, že vždycky je to tak, jako s medvědem. Nesmí mít doma co jíst, tak tam nebude.
0: Jo, takhle. Takže jo. Musíme nechat něco prohnít hezky na lince a potom dorazí.
1: No, ideálně nechat to venku prohnít na lince. Potom nebude doma masařka.
0: Ano, jo. No dobře, dobře, dobře. Co vy, jak se chováte k hmyzu ve Vyškově?
1: No, ne přímo ve Vyškově, malá vesnička u lesa, ale... Jako žít a nežít.
0: No. Jo. Takže nemáte doma pověšené ze stropu třeba ty muchlapky?
1: Nebo já nevím, to jsem zažil jako dítě. Blbě, že jsem teďka vyššího vzrůstu, takže...
0: Jo, motal jste se, já taky jsem se do nich motal.
1: Ale volám hlavně k tomu, když se vzpomínal, jak vám někam vběl frček.
0: Ano.
1: Tak jsem si vzpomněla starý dobrý vtip, buďte rád, že vám tam nebyl prcek.
0: Jo, já tomu rozumím. Máme sice po 22, ale myslím si, že co tam dělal, asi nemusíme úplně zmiňovat.
1: No, to nebudeme určitě ventilovat.
0: Tak děkuji pěkně.
1: Tak jo, děkuji, dobrou noc.
0: Ano, dobrou noc přeji vám a i vám, kdo jste napřímo našeho vysílání. Mimochodem masařka. Moucha, kterou si většina lidí vlastně spojí hlavně s masem, kuchyní, nepříjemným bzučením. Vlastně já bych vám chtěl jenom říct, že to není jenom obyčejná moucha, která se náhodou zatoulala do bytu. Masařky v přírodě vyhledávají rozkládající se organické zbytky, uhynulá zvířata nebo zkažené potraviny. To, že na vás taková teda masařka nechce sednout, to znamená, že ještě nejste v rozkladu, takže buďte potěšení. S tím rozkladem taky navíc pomáhají. I když doma o takovou pomoc samozřejmě většinou nikdo nestojí, poznáme je podle šedého těla, tmavých pruhů na hrudi a často i šachovnicového zadečku. Všímejte si. Zajímavé je, že některé masařky nekladou vajíčka jako běžné mouchy, ale rovnou živé larvy. A to je přesně informace, po které člověk obvykle zkontroluje odpadkový koš. Masařka tedy není krásná, není oblíbená, ale v přírodě má své místo, jen by ideálně měla zůstat venku, daleko od řízků, tlačenky a otevřeného okna. Ale co dělat, no? Co naplat, když máte kadibudku?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: A smí se vůbec kadibudka říkat do vysílání? No, nevím. 731 800 900 volejte právě teď. A víte co? Volejte i během kapely Katapult.

0: Máte doma hmyzí válku, používáte pantofel jako zbraň, co deratizátor, volali jste někdy, a co chemie na téma brouci, anebo to, co létá, všechno, jo, máte zkušenosti, nevím, třeba zkusíme Jižní Moravu, třeba nám pan Jan prozradí víc informací, zdravím vás.
1: Dobrý večer pro všechny.
0: Ano.
1: Nestavte.
0: I vám krásnou noc přeji.
1: Takže konkrétně, když jste vzpomněl ty masařky, tak když byly povodně v 87., tak třeba takové masařské zdravotní policie.
0: Ano.
1: Masařky naletil na utopeného zajíca za dva dní, když bylo popovod nějak pěkně, tak za dva dní ze zajíca nezbylo nic, jenom kosti.
0: Neříkejte. Fakt.
1: No to je skutečnost. Takže slnčí nebo něco, tak to trvalo trochu déle, ale v každém případě je to zdravotní policie.
0: Jo, to jako věřím, to jsem už taky někde slyšel, ale že by to bylo takhle rychle, no ne, že bych nevěřil, vlastně
1: opravdu,
0: co?
1: To je plné lare, a to mízne před očima. A nestačí to ani zasmrdět.
0: Co komáři prý letos nějak moc nebzučí tam u vás na Moravě?
1: No, tak jsem tam zabzučil, ale je to minimum. Protože
0: jste řidič?
1: Je sucho a nemají se kde léhnout.
0: Vy máte auto, jste řidičem?
1: Tak jezdíval jsem na vojně 1000 km za 20 hodin.
0: Bývávalo.
1: Cílící stavební vojska už se mě nechce.
0: No já proč se na to ptám? Protože mně jako řidiči přijde, že to čelní sklo u auta se v posledních letech méně a méně zašpiňuje od poletavého hmyzu. Dřív to bylo víc.
1: To už je v rádiu najměj po druhé, za co tak mluví. Ale opravdu bývávalo. Masné fleky, také masné fleky na skle bývávaly.
0: Víte co, vybírám z toho hmyzu poletavého to, o čem jsme se tady bavili, ne teda o masařce, jednoduše moucha. Myslím, že k tomuhle tématu taky má co říct Viktor Sodoma a Pepa Melen, tak vám poděkuju, dobrou noc přeju. A
1: Jinak, jak se nadává na komáry, když jsi vzpomněl
0: ano.
1: Komáry, tak laštovky a něco běží, mají co žrát.
0: Pravda. No, ale tak když nezaprší, no tak teď už snad to bude trošku lepší, no. Poděkuju, dobrou noc a posílám
1: mouchu. Tak dobrou noc taky. A děkuju.
0: Na hudbu měl na starosti onehdá Jiří Helekal a Jaromír Cenkl text. No, tahle písnička mi z hlavy teda naprosto vyletěla. Ještě jednou Viktor Sodoma, Josef Melen, Moucha, natočeno 27. října 83 ve studiu Suprafonu. No, je to moucha domácí, která se mění v protivníka, kterého je potřeba chytit nebo odstranit. No, přesně situace, kde jsou noviny? Plácačka.

0: To je malý klučík, ne pětkovej. Viktor Sodom a Josef Melen, téma Moucha i v písničce. Teď se vydáváme do Kladna, nebo na Kladno. A tam nás poslouchá Petra. Tak je to na vás, Petro, povídejte, jste muší typ.
1: Tak moucha zrovna ne, ale trápí mě tady v bytě moly.
0: Ale kde se tam vzali?
1: Teď do chvíli někde tleskám a snažím se zabít mula.
0: Takže nejste na nějakém představení, tleskáte si i mimo rytmus, protože lovíte moly, takže aby to bylo k pochopení. Nějaké babské rady neskoušela jste? Naftalín, to asi vždycky pamatuju, ty kožichy.
1: Neskoušela jsem.
0: Jak jsou cítit.
1: Ale no. Občas se mi utopí třeba v hrnečku, když je tam voda, tak se mi nějaký mul tam utopí, no.
0: Co broučci? Nemyslím teďka ty karafiátové broučky, ale takové ty milé, ale ty nemilé domácí, takové rusy třeba se jim říkalo, nebo...
1: Tak ty mi tady neštěstí nelezou.
0: Ne, nemáte
1: ale
0: s nimi problémy.
1: Ale občas se mi tady objeví taky moucha nějaká.
0: A zabijíte plácačkou fyzickou, jakoby z vaší vlastní silou? Necháte žít, vy jste tak hodná. To se normálně nakladně vyplatí žít? Nezabila by ani mouchu, nejen jednou ranou, ale vůbec, nevšímá si jich. A přitom, jak jsem se dozvěděl ze stránek hasičů, na Kladensku se v závěru léta znovu objevují běžné problémy s bodavým hmyzem. Nejčastěji ovosy, sršně nebo včely u domů na zahrádkách pod střechami nebo ve stodolách poblíž míst, kde se pohybují děti. Hasiči připomínají, že ne každý výskyt hmyzu je důvodem k tísňovému volání. Ano, volala byste si o pomoc, kdyby vás bodl hmyz?
1: No, určitě bych si volala.
0: Jste alergická?
1: Ne, nejsem, ale bojím se, že by se mohlo něco stát.
0: Máte doslova fobii?
1: No, teď trochu jo, protože jsem nedávno venku jedla nanuka a zrovna kolem mě něco lítalo, něco zvučivýho.
0: No tak taky byla chuť, hlad, no tak se na to museli přiletět podívat, ne? Hmyz zbytečně nedráždit. Nehnízdit u něj s koštětem ani sprejem v ruce a při vážné alergické reakci potom volat záchrannou službu. Takový otok, to je prevít teda. No a to nemusíte být vlastně ani alergický člověk. Jakmile se v dutině usní, takový bodavý hmyz usídlí, byť nechtěně bodne, no tak to je pro každého nebezpečné. Doklad na zdravím, ať dobře. Se máte skvěle a posílám jednu štípanou mravenčí. Dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Zabijíte mouchy novinami nebo lovíte komáry ve 3 ráno, vynášíte brouky ven, snažíte se rozmáčknout všechno, co se hýbe, křičíte kvůli vose, vadí vám mravenci v kuchyni a... Nebo berete pavouka jako spolubydlícího? Máte doma hmyzí válku? Co s tou chemií? Nebo zachraňujete brouky? Směje se vám rodina? Má někdo doma zoo v koutě? To potřebuju do 1 hodiny vědět. Nutně volejte 731 800 900 jako teď a kdo? Halo, halo, Honza.
3: Halo, tady Věra. Velký rybník u Karlových Varů. Já jsem chtěla jenom na to upozornit, že lidi se bojí všeho možného. Já se nebojím ničeho, ale před 14 dní mám mě kousnul pavouk.
0: Počkejte, to jako nějaký... A teď snad tady ani nemáme jedovaté pavouky. Jo, tak... No,
3: brouk mě kousnul, ale aha. On tady lez u nás po terase a vylez mi asi po kalhotách nahoru. Já jsem odešla do kuchyně, vrátila jsem se zpátky na terasu a sednu si na křeslo, kouslo mě to, vyskočila se, rozbilo se křeslo a já mám na zadku opravdu kousanec a takovou alergii, že to bylo jak krajíc chleba velký.
0: Jo, a to taky jde, takováhle alergie doslova?
3: No, no, tak já jsem nikdy žádnou alergii jinou neměla, ale říkám si, že lidi se ničeho nebojí třeba, ale na tohle by si měli dát pozor, když jsou někde malí děti, někam si sednou do trávy nebo na židli, prostě na ty židli po kalhotách mě vylez nahoru a byl to takový brouk velký, já jsem ho pak druhý den tady na té terase našla a byl asi 3 cm velký, měl 6 nohou, takových obrovských. A na tom byly takové jako zarážky malý a no, no.

0: Říkají to tedy, že tou chemií se to likviduje teda raz, dva, tři teda.
1: No, ale je to neštěstí, protože to opravdu i na těch autech dřív bývaly všechny okna plný much, dneska není nic. No.
0: To je fakt, takové zamyšlení. Mimochodem o těch štěnicích, mouchách, vosách, kdo by si řekl, že vlastně je pán Bůh stvořil proto, aby nám otravovali v životě možné chvíle, minuty, hodiny, ale byli tedy samozřejmě podstatně dřív než my a měli své místo a mají své místo. No, zbavovala jste se někdy nějakých takovýchhle lezoucích, skoro nezbavitelných tvorů?
1: Ne, ne. My tady máme teda na zahradě mravence, malý, velký, největší, ale všechno necháme žít, protože to je prostě příroda. No.
0: Ano, tak jak se začínalo s kukurou, nech brouka žít, tak zdravím do Varu, ať se vám tam dobře žije.
1: Děkuju, naschledanou, hezký večer.
0: Naschledanou, posílám pri oltáři Kristinu.

0: Tady mi šepnul kolega, mistr zvuku, technik, vše uměl všeho druhu, Peťa Kubala z Pražského studia Českého rozhlasu, že volá Jarka, pak Sezařek, pak Jarek, pak... Tak kdo tam teda je, prosím, pěkně? Jarek?
1: Jarek.

0: Tak zrovna.
1: Ano, zdravím vás, zdravím
0: taky,
1: vás.
0: Taky.
1: Máte se jak v Brně?
0: Střídavě oblačno.
1: To znamená?
0: Dneska, tak dobře, dobře. Ochladilo se trošku. Už nelítají takový ty
1: potvory.
0: Pomáří. Takže to fajn.
1: Tak je to dobrý. A takhle, když se náhodou teď proletí takhle sršeň v našem vysílání?
0: No, sršeň to je. Já jsem se jednou vracel ze Slovenska a už jsem byl na hranicích vlastně, jo, řeka Morava a teďka říkám tak už 60 kilometrů jsem od Brna, tak jsem se v tom sedadle tak jako protáhl, no jen, že jsem tam měl sršně. A můžu vám říct, že než jsem přijel Moravu, tak jsem měl rameno jak hrozná bolest.
1: Pryč, sršeň, vyhnali jsme teďka sršně, ano.
0: No nic moc, no. Když vás píchne, tak to stojí za to.
1: Jednou se mu to taky podařilo u mě, do mé hebké pokožky ještě jako dítěti a pamatuju si, že to bolelo ještě tak měsíc potom.
0: Přesně. Jo.
1: Řeknu vám teda, sršeň jako je jako pro mě úplně něco neuvěřitelného. Ono to vypadá jako pomalu autobus. No. A ani si neumím představit, že bych třeba našel hnízdo. Ne, jak, no vůbec, to bych se zbláznil.
0: To se nám jednou stalo na táboře, když jsem byl jako děcko, tak někdo z těch mých kamarádů tak v lese do díry klackem začal šťourat. No. A to jsme teda byli tam někde pod Kevkovákem a neviděli jsme, kam jdi utíkat.
1: No, tak to chápu, ale já měl přesně tyhle ty divný nápady jsem měl taky, chápu, že jaké bylo vzrušení, pojďme to rozšťourat, ono něco vyletí, anebo taky ne. No, našel jsem si sršně žijí v hnízdě, ty základy toho hnízda buduje královna zakladatelka a jedná se o oploděnou samici, která přežila zimu, hibernujíc v úkrytu, což bývá většinou v dutině dřeva či podzemí. Aha. Tak teď už víme, k čemu ten klacek dobrý teda.
0: Jo, do správně dlouhej a udělá to správnou na plechu teda, no.
1: No, kdyby náhodou, prosím vás, sršni nepapají lidi a ani děti, dospělé sršně živí se různými cukernými šťávami, takže nektar, ovocné šťávy, med, medovice a zároveň jsou to dravci, kteří pro své larvy loví bezobratlé, především hmyz, takže jsou to vlastně, oni se požírají.
0: Jo.
1: Ještě navíc. No nevím, asi mi to tak vychází. A mimochodem jedna sršeň dokáže denně ulovit až několik desítek much či jiného hmyzu. Jednotlivé druhy sršní lze podle zaměření na různou kořist rozdělit na specialisty, kteří loví téměř výhradně jeden druh kořisti a polospecialisty zaměřující na několik málo druhů a generalisty loví mnoho druhů. To takový všežravci. Nevadí, ale to už si to tak jako odlehčuju, ale rozumím vám, sršeň to je nepříjemné. Třeba se ještě někdo ozve dál a potvrdí, že dostat ránu od něj nebo od
0: nic moc,
1: není to úplně nic moc. Mucholapka nepomůže, protože odletí i s tou mucholapkou.
0: Známe lepší věci, než je sršení. Přesně tak.
1: Určitě. Mimochodem já mám pocit, že v Brně teďka leží. Že vy ležíte?
0: Skoro.
1: No já to poznám z toho vašeho hlasu. Prosím vás, tak už se nehýbejte, otočte se na druhý bůček a dobrou noc.
0: Dobrou.
1: Abych neříkal jenom tak jako něco, co mi leze jako z hlavy, ne, to čtu. Sršně a člověk navzdory rozšířené představy o smrtelně nebezpečném tvorově je většina druhů sršní neútočná a pro člověka neškodná. Nebezpečné mohou být některé asijské druhy, které se někdy chovají relativně agresivně. Obavy pramení z velikosti sršně a jejího hlasitého bzučení. Jo, slyšet sršně ve mně vzbuzuje teda něco hrozného, to ani nechtějte vědět. To mám pocit, že mě udělat nějaké CTčko v mozku, tak to mám pocit, že se všechno otřásá teda. A když už jsme u těch otřesů, tak sršeně reaguje podrážděně taky při prudkých otřesech v okolí svého hnízda, při manipulaci u výletového otvoru či přehrazení příletové dráhy. V případě, že usedne na člověka, pouze zkoumá, zda nyní potravou a během pár sekund odletí. No tak to jste měli vidět mě v létě, když sršeň letěl kolem mě a já mu nedovolil dosednout na moji přistávací dráhu.

0: Posloucháte společné regionální vysílání stanici Český rozhlas Pohoda, tady Honza Macon, dnes z jihu Čech na téma Nech brouka žít. A ptám se, někoho na druhé straně necháme brouky opravdu žít nebo budeme zabíjet? Budeme krvelační, agresivní. Pěknou noc přeji.
1: No, dobrý večer, můžu mluvit?
0: No mluvte, už vás slyší úplně všichni,
1: tak
0: jsem dvě velké
1: tak tady
0: uši.
1: Tady Ivana od Čerčan. Ano. Já mám takový příběh, když mi byly 4-5 let, tady na chatě, kousek nad Čerčanama na Borkách, a jezdila jsem sem s rodičema jako malá. A takhle ve verandě jednou večer, najednou prostě mě něco jakoby štíplo. Tenkrát se nosili takový ty punčocháče, že jo, takový roubkový a tohle. A já jsem to tak nějak jakoby připlácala nebo to, no a začala jsem hrozně řvát, brečet. No a naše tenkrát, pardon, on mi tady pes...
0: Nic se neděje, asi letí nějaký mis kolem, tak ho potřebuje okamžitě vyřvat.
1: No a teďko vám, oni prostě nevěděli a ono to štíplo tí od tí vosy. Já jak jsem jí připlácla po těma punčocháčema, tak prostě mě štíplo hned vedle znovu a naši si tenkrát mysleli, že to byl nějaký jakoby had, jo, no. Že to vypadalo jako uštknutí.
0: Čerčanský
1: no
0: had.
1: Tak samozřejmě tady pan soused první auto měl aerovku nějakou, pan Kovanda, no tak mě odvezli do Benešova do nemocnice, tam mě nechali na pozorování, no a potom zjistili v těch punčocháčích, že vlastně to nebylo od nějakého hada, ale prostě ta vosa mě štípá dvakrát vedle sebe.
0: Si to dovoluje, to je neuvěřitelné, ty vosy dneska si dovolujou
1: no,
0: do mrcha.
1: Mrcha, no a to potom mám ještě jednu takovou blbou příhodu, já jsem původem z Prahy a bývala jsem v Podolí na pokladně a takhle jednou vám zase od Holiče měla jsem odpolední a jak jsem byla od Holiče nějakým lakem navoněná a na to a tak v té pokladně jako v samoobsluze a najednou takhle jsem se jako protáhla tohle, no a štípla mě zase vosa, prostě jak jsem měla navoněný ty vlasy a to, no ale to vám mě začalo takovo tejkat hrozně a bylo to v Sinkulový ulici na Praze 4 a vedle byla středisko. No
0: poznali
1: a
0: vás,
1: já
0: jo?
1: Jsem zlítla z té pokladny a letěla jsem k tomu doktorovi, ono mi to začalo otejkat. Oh. Brnět. Nechala jsem pokladnou a letěla jsem tam prostě. No a tam mě zjistili, že teda mám alergii na to.
0: Ne, že bych to chtěl zlehčovat, ale od té doby sprejovala jste si někdy ještě vlasy?
1: No, já vám řeknu, bojím se toho, jak čert kříže, chápu. Protože teď žiju tady na té chatě a je tady taková letní jabloň, ty jabka a tohleto. No. A ono, když to padá a lítá to tady, tak se normálně zaligruju ve verandě.
0: Mimochodem,
1: bojím,
0: a nejen to.
1: Bojím.
0: No chápu, rozumím. Tak prosím vás, opatrně nedráždit. A dobrou noc vám přeju. Mimochodem, tady máme Karla Plíhala, ten má vosu, kofolí vosu, myslím, a ta vlastně nejenom ovoce a nejenom libar ve vlasech, ale taky kofola je prevít, teda vám řeknu.

0: Hlavně nevypít, hlavně nevypít. Ivča napsala: hezký večer, přeji, pracovala jsem v malé venkovské mateřině, na WC se nám usadil pavouk, kolegyně by tam nešla ani za nic. Vynesla jsem pavouka ven a představte si, že druhý den tam byl zas. No, opakovalo se to několik dnů po sobě, dokud jsme ho s dětmi neodnesli ve sklenici k lesu. Dobrou noc, asi vás miloval, to jste nepochopila teda. Ivčo, mimochodem ještě František taky, pane Macon, jednou nám vletěl do pokoje netopír, nebylo ho možno nějak vyhnat z pokoje oknem, tak jsem vzal pracovní blůzu a jak jsem sedl na zem, tak jsem tu bundu hodil na něj. No a vypustil jsem ho zas oknem ven, František. A ještě do třetice, tady Bedřich píše: dobrý večer, no máme doma pavouka a když, tak ho dám do skleničky, pak ho vyhodím ven, protože pavouci nosí štěstí. No, tak to je relativní. Halo, halo, Honza, pěknou noc přeji, kdo nám volá?
1: Sušická,
0: neslyším, trošku víc nahlas, šlo by to, kdo pak tam je?
1: Miloš ze Sušická.
0: Ano, zdravím, směr Sušice, tak přes Prahu, pěknou noc přeju. Tak co ten hmyz? Jak
1: já zdravím všechny to poslouchají. Přijel jsem na chalupu, samozřejmě v létě pár nejde, takže první, co bylo, navštívil jsem sklep, otevřel jsem si lahové pivo. Mezitím se prostě jednou jsem se napil, děda volá, pojď se podívat na zahradu. Tak jsem se šel podívat na zahradu, netrvalo to 5 minut, přišel jsem zpátky ke stolu, chtěl jsem se napít po druhý, samozřejmě v osa. Takže jedno žihadlo do mandle. Samozřejmě to, co jsem měl v puse, prostě s pivem i osa prostě byly venku. No a teď prostě takový ten pocit svíravý. Vím, že nejsem alergik, takže jsem prostě se koukal prostě jenom prostě jako nepříjemný pocit v tom krku. Asi za hodinu jsem odjížděl z chalupy, to bylo tak 6 hodin večer. Za hodinu jsem odjížděl z chalupy, prostě koukal v útě vždycky do zrcátka, bylo to tak 10 kilometrů od té Sušice. No a prostě furt jako žádný otok v tom krku, ale hrozný jako pocit jako z toho takový svíravý chutě. Takže až konem půl jedný, když jsem si dal v hospodě pivo, tak konečně, takže 6 hodin to trvalo prostě, ten nepříjemný pocit, že nikomu to nepřeju.
0: No, věřím. Počkejte, a tím jste vlastně chtěl říct, že pivo jako léčí?
1: Ne, že prostě ta náhoda, že jsem se jednou napil a když jsem se napil podrý, tak jsem dostal žihadlo.
0: No, vosa je sice malá, ale umí si sjednat respekt velmi rychle, protože na rozdíl od včely může bodnout opakovaně. Ano.
1: No a pak mám ještě jednu takovou příhodičku, přijel jsem na chalupu, ještě starý okna otvírat ven a měl jsem prostě, protože jsem zedník, tak jsem měl takový okladecký slabý latičky a koukám, že v rohu toho okna bylo prostě osí hnízdo, tak řeknu, do 15 cm. Takže jsem tou latičkou, prostě jsem to okno jenom natevřel a tou latičkou jsem ho seškrát. No a teď, jak prostě to spadlo na zem, tak ty vosy začaly hledat to hnízdo a já byl za tím oknem a jakmile jsem začukal na tu tabulku, tak to byly tečky od těch žihadel, jak to prostě švihali do toho, jak si mysleli, že prostě...
0: No, to teda... Dobrá. Byl jste poslední. Já vám děkuju. Popřeju dobrou noc, ať vás blechy štípou celou noc, nebo jak se to říká. No, je to fakt. Od včely může vosa bodnout opakovaně, protože po bodnutí většinou nepřijde o žihadlo. Bodnutí obvykle znamená ostrou bolest, zarodnutí otok a svědění v místě v pichu. Většinou potíže během krátké doby ustupují, pomáhá místo omýt, chladit a hlavně neškrábat.

Nedělám to často, ale trochu jsem se zamyslel nad tím, když jsem před chvílí zmínil do vysílání, ať vás blechy štípou celou noc. Jo. Někdo za mě se zeptal knihovny, té internetové. V dostupné české literatuře se podle jejich rešerše objevuje hlavně jako dětská říkanka zhruba od poloviny 20. století. Ve starších knihách ani periodikách není její původ dohledatelný. Takže to nevypadá na pořekadlo, u kterého bychom mohli říct, vzniklo to tehdy a tehdy podle této události taková lidovka, ústně předávaná legrácka. Takže dobrou noc, ať vás blechy štípou celou noc. To vám přeje Honza Macoun z jihu Čech. Tady není zablešeno, i když vedle mě pochrapkává, tady má čtyřnoha, skoro drahá polovička Bára. Dobrou noc přeji všem. Péťovi díky za mixážní pult, vůbec zprostředkování dnešního vysílání. A vám tam, kde nás posloucháte, ať vás vůbec nic nekouše v průběhu dnešní noci. Tu další, která začne už dnes, hodinu před půlnocí, budete mít se Zlínem, nebo ze Zlína. Jarka Barboříková s tématem, jak znovu najít radost a naději po rozchodu. A společně se uslyšíme, a už na to koukám, tady vidím nějaký záskok 23. září. Tak se těším, to se bude zakazovat. Zakazuje se. Honza Macoun přeje pěknou dobrou noc, ať se daří a hlavně, ať vás nic nekouše nepříjemného, když už, tak ať vás kousne vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy se mnou od pondělí do pátku mezi 5. a 9. ráno.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Je pěkný den, ale vy jste trochu nervózní. Před vámi je totiž okamžik, kdy vás bude někdo z něčeho zkoušet. Než si řekneme víc, o čem bude dnešní díl, nakoukněme do herecké kuchyně.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
1: Prosím ticho, uklidníme se a poprosím Naďu Konvalinkovou. Zahrajte nám veselou prodavačku, třeba třešní.
2: Dobrý den, pojďte blíž, pojďte, podívejte se, jak ty třešínky se na vás smějou. Vemte si, kupte si chrupčičky, jsou to sladoučky, výborný, skvělý.
1: Dost, to by stačilo. Paní Konvalinková, teď jste strašně naštvaná.
2: No tak vezměte si. No proč si nekupujete? Pojďte sem. No teď jsou nádherný. Já nevím, tak mají snad lepru nebo co?
1: To nebylo tak špatný. Já myslím, že ta Konvalinková je docela dobrá. Zkusíme ještě něco. Kdybyste nám zahrála ještě jednu prodavačku, tentokrát má splín a depresi. Myslím, zvědavý, co s tím udělá.
3: Dobrý den. Jo, chcete to kilo. Já vám ho prodám. Jo, dobrý budou určitě. Já vám přidám ještě půl kila. Třeba mi to přinese štěstí.
1: To by stačilo.
4: Není to blbý?
1: Ne, dobrý. No, uvidíme. Uhodli jste dnešní díl našeho pořadu.

0: Budeme si dnes povídat o okamžicích, kdy se třeba ucházíme o práci. A jestli ji dostaneme, tak o tom rozhodují ti druzí. Na straně poroty nebo jakési výběrčí komise. Prostě a jednoduše budou nás bavit nejrůznější konkurzy.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: No, někdy nezáleží jenom na nás, ale taky na zaměstnavateli, jestli nás vezme. Podobná situace byla nastolena i v komedii Petra Šulhofa Zítra to roztočíme, drahoušku. No a došlo také k okamžiku, kdy Stella Zázvorková byla nucena vzít práci a nechtěla, aby to bylo zrovna v místě bydliště. Vyrazila na konkurs, který vedl Petr Nárožník.

0: Novákova, Nováková, Jezina, Nováková, Saskia, Nováková, Karla, Nováková...
1: Božena, prosím, tu žádost jsem k vám podávala už před měsícem.
0: No a tady, Nováková Božena?
1: Ano, prosím, já bych měla o to místo totiž veliký zájem, pane personální. Manžel už je v důchodu, takže jistě chápete, že...
0: Ano, ano, jistě. Závodní rada s vaším přijetím taky souhlasí. Jenom jsme se všichni divili, že chcete dělat uklizečku právě u nás. Je to skoro přes půl Prahy, to by se nenašlo nic bližšího v místě vašeho bydliště?
1: Když já to chci, pane personální, právě co nejdál. Už kvůli lidem. Nemusí to přece každej vědět. Chápete to, ne?
0: Aha, chápu.
2: Konkurzy se často dělají a bývají hodně navštěvované, třeba i na post moderátorů, zprávařů nebo konferenciérů, jak se také kdysi říkalo. Na jeden takový vyrazila i v televariete Jiřina Bohdalová. Její zkušenosti, znalosti, odvahu a talent posuzoval v první řadě mezi diváky Vladimír Dvořák. Tak držme Jiřince palce.
3: Dobrý den, dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Já vás vítám ke kvalifikační zkoušce.
1: Já vám děkuji, ano.
3: Já jsem předseda komise zkušební. Tady vedle mě jsou členky komise. Je nás celkem pět.
1: Pět.
3: Tak co jste si pro nás připravila?
1: Já jsem si myslela, že až potom. Já to mám v šatně, ale to chuť pěkný. Ale já proto skáknu.
3: My si asi nerozumíme. My si asi nerozumíme, paní Rajská, nebo slečno?
1: Slečna, to
3: a. Ale ten rok narození souhlasí, 46.
1: Jo, ale prosinec.
3: Ano. Tak slečno Rajská, my jsme si nerozuměli. Já jsem se ptal, co jste si připravila ke zkoušce.
1: Promiňte, jako ke zkoušce, já jsem
3: ano.
1: Trošičku rozrušená.
3: Ale že... no tak to je pochopitelné.
1: Já to nechápu, že já jsem si připravila tedy ke zkoušce takový, si musím trošičku ten hlas, no, tak
3: dá. Se uklidněte, dobře, uklidněte
1: se. Rozruším, že jsem si připravila jako úvod k veselé estrádě. Veselý, že?
3: Ano, ano, no, ano, ano. Tak prosím.
1: Ano, děkuji vám. Ano.
3: Tak můžete začít.
1: Jo, už takhle, tam.
3: Kam jdete, halo?
1: Já to mám jako s příchodem, víte?
3: Aha.
1: Že bych...
3: Ano, jistě, to prosím, tak si přijďte.
1: Ještě takovou drobnost, jenom publikum je prosím kde?
3: Publikum je všude před vámi.
1: Ano, taky za vámi, že já okolo vás.
3: No, tak všude. Začněte. Ano.
4: Koukejme se, ale vás tu dneska je. Tady tolik lidí nebylo ani našemu doktorovi na pohřbu. A to si ten chudák podle mě nezasloužil. Vždyť on šel na pohřeb skoro všem svým pacientům. Já vím, že vy se budete chtít parádně rozšoupnout, co? No ale potom my se postaráme. Vám bude od smíchu horko. Je, koukám, že někomu už je horko teď, co? Tamhle ten pán si dokonce sundal vlasy. Tedy, jak vidím, vy budete ale prýma publikum, jo? To znáte ten for, ten vtip, jak jedna paní povídá, já vím na beton, že mě Alois podvádí. Vím kdy, vím kde, vím s kterou, jenom nevím jak. Rozumíte, tenhle ten program včera viděla moje tchýně, ale ta vám byla smíchy polomrtvá, to je strašná lidská, ona všechno dělá jenom na půl, rozumíte, jako polomrtvá na půl. No, tady no, se setne,
3: to stačí,
4: jako teda...
3: To stačí, děkuji,
4: stačí.
3: To
4: stačí, jsem celá z toho taková...
3: Ano, ano, ano. Jak byste ohlásila houslistu... Dávejte pozor.
4: Ano.
3: Jak byste ohlásila houslistu Karla Čeňka... dejme tomu, který bude hrát Paganiniho variace na cikánskou píseň Hé, utek uše hé, bez přípravy.
4: To mám jako také říct, že on bude hrát bez přípravy, že to...
3: Ale ne, ne. Ho máte ohlásit bez přípravy.
4: A on je moc přípravy.
3: On bude hrát na housle.
1: Já bych si zase jako přišla.
3: No prosím.
1: Já jsem na to zvykla.
3: No, no, my si zvykneme.
4: Koukejme se, ale vás tu teda dneska je. Tady tolik lidí nebylo ani našemu doktorovi na pohřbu. A to si ten chudák podle mě nezasloužil. Když on šel na pohřeb skoro všem svým pacientům.
3: Slečno, prosím, prosím vás. Máte ohlásit houslistu Karla Čeňka, který bude hrát Paganiniho variace na cikánskou píseň Hej, utek uše, hej.
1: Ale k tomu já bych se bývala dostala.
3: Máte ohlásit pouze umělce.
1: Pouze? No nebo já už mám, ale... Já bych si přišla.
3: No prosím.
1: A nyní vám zahraje Čeněk Paganini.

0: Tentokrát to Jiřině Bohdalové moc nevyšlo, nicméně neohrozilo to její pozici moderovat další díly Televariete. Ale vy se už za chvíli můžete těšit na další konkurs, kde bude vystupovat třeba Lubomír Lipský.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas, který vám nabízí pořad plný humoru. Tentokrát jsme si jako jednotné téma vybrali, tedy vybral jsem já, konkurzy.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Patrik Rozehnal vás teď bere na další, kde uslyšíte například Lubomíra Lipského a dva adepty o jednu práci. O jakou? To už se dozvíte z ukázky a já vám přeju dobrou zábavu.
2: No tak vy, soudruhu Chvojko, tvrdíte, že venku je zima, že tam chumelí. A tady u mě v mé kanceláři, že je příjemné teploučko.
3: Jistě, že venku je minus 8 stupňů a tady, i když špatně vidím na teploměr, je, odhaduji, že je tak 22 stupňů.
2: No. A co když je tomu právě naopak?
3: Jak to naopak?
2: No naopak. Co když tady u mě v kanceláři jde přímo o zápal plic, jaká je tu zima? A venku, že kvetou třešně.
3: Ale už samotný fakt, že máme prosinec, to vaše tvrzení vylučuje. Kromě toho je tady zálovní ústřední topení, i když vidím byť i trochu zfušovaný.
2: No, já vidím, že jste člověk, kterému je pravda nade vše, že?
3: To je pravda. Už jsem se pokoušel několikrát proti tomu něco udělat, ale já už jinej nebudu, soudru osobně referente.
2: Nebudete. V tom případě je mi ovšem líto.
3: Já jsem prosím dobře nerozuměl. Jak líto?
2: No ne, vás mi není líto, vám naopak blahopřeji k takové povaze.
3: To znamená tedy, že jsem...
2: Ano, to znamená, že se nehodíte pro místo, o které se ucházíte. Děkuji vám.
3: To nechápu, mám nejlepší doporučení.
2: No vidíte, tak to zkuste někde jinde. Vaše schopnosti neodpovídají našim požadavkům.
3: Jak to můžete odhadnout jen tak, bez zkoušky?
2: Ne, zkoušky právě proběhly. Bohužel neúspěšně. Děkuji vám, mějte se hezky, zkuste to někde jinde. Další, prosím.
4: Já jsem nějaký pištora, soudruhu
2: ředitel. Já nejsem ředitel.
4: Můžu?
2: Samozřejmě, posaďte se. Tak vy jste soudruhu pištoro, posaďte se.
4: Ano, já jsem.
2: Vy jste soudruh pištora Ignác a ucházíte Ignác. Se na základě našeho inzerátu o místo, že?
4: Ale já jsem četl, že hledáte muže pro úkoly se zvláštní poslání, tedy obor zvláštní poslání, soudruhu ředitel, já jsem vždycky měl...
2: A můžete mi říct si, proč přicházíte až dneska?
4: No, to máte.
2: Pardon, proč jste nepřišel včera, jak bylo domluveno?
4: To bylo domluveno. To máte tak, soudruhu náměstku.
2: A nejsem náměstek.
4: Ale vy byste...
2: Podívejte, nebojte se nazývat věci pravý jmén.
4: Já se nebojím, právě naopak snad. To máte, jak mě včera potkala taková zvláštní nehoda, babička najednou strašně zle a že tedy umře, nebo co, víte, no ne, to taky... Požehnaný věk, 96 let, taky vezu rychle do nemocnice, taky se mi tam dovezl, samozřejmě, že jsem si taky vyžádal potvrzení ošetřujícího lékaře.
2: Kde pak máte to potvrzení?
4: Vítr, víte? Já spěchám potom k vám, jdu po mostě, najednou vítr, pšc, a potvrzení bylo ve Vltavě, no.
2: Ovšem, vy jste si musel uvědomit důležitost takového dokumentu, ne?
4: To jste si taky uvědomil, samozřejmě, taková prekérní situace, já jsem okamžitě do té Vltavy skočil, abych to potvrzení zachránil, a ne? Než jsem kraulem vyplaval se šlajsny na ten vlnolam, co tam? Na lámu vlny. Potvrzení bylo pryč. Tak jsem vylez, stojím, koukám a vidím celý mokrý, říkám si, no takhle, Ignáci, přeci takhle mokrý. Ty můžeš jít žádat o místo pro úkoly se zvážním posláním. Vy jste nedostal telegram?
2: Ne, to jsem nedostal.
4: No prosím, tak ani na ten poštovní úřad se člověk nemůže spolehnout. Já to všecko vylíčil, věřte mě. 18.40 je zase pryč.
2: No, dobře. Ostatně já jsem rád, že jste se neutopil.
4: Včera byla teplá voda přijela.
2: Jděte teď v prosinci?
4: No jistě. Promiň, vlastně, abych se vás nerad dotkl. Já jsem totiž členem klubu pražských otužilců. My jsme trénováni a zvyklí na plus 4 nad nulou, tedy 4 Celsia. Včera bylo 6. Ale vy mě nevěříte, soudruhu doktore, co?
2: Ne, bych vám nevěřil, samozřejmě. Já vidím, že máte velké štěstí.
4: Ano, to já jsem dítě štěstí. Narodil jsem se v květnu, ještě k tomu v neděli.
2: Počkejte, ovšem tady v dotazníku uvádíte narozen 6. června 25.
4: 25 se uvedu? Ale ne. No jo, možná. Znáte přece poměry na farách, ne? Starý farář byl strašný sklerotik. A místo květen napsal červen. A navíc to byl latiník. On psal i ten květen s cvěten, víte?
2: S tím jste si docela jist, tady co říkáte.
4: Byl jsem u toho, ne? No tak. Jsem viděl. Maminka byla včasně celá bez sebe. Kmotra tam měla 8 dioptrií, ta si vůbec nevšimla, to pro ní nic neznamenalo. Dobrý všecko. No a tatínek ten s radostí nad tím, že se mu narodil kluk jako puk, podívejte na mě, že jo? Tak ten byl tak v podroušeném stavu, že nás vynesli tenkrát oba.
2: Ovšem později jste musel...
4: Později, strýc Krištof, později, až při zápisu do první třídy, ten na to přišel. Jenom, že to víte, co za tu dobu všecko uplyne. Farář starý, sklerotik a latiník zemřel, přišel nový farář, byrokrát, no. Zůstalo při tom dceru, no ale měsíc tam, prosím, no. Mám na tom záleží, co druhu? Docente?
2: Vůbec. Nejsem docent. Vůbec mi na tom nezáleží. Naopak, já vám mohu sdělit, soudru Pištoro, že jste přijat.
4: Tak tohle oceňuji. Blahopřeji k vašemu rozhodnutí.
2: Aby se tomu rozuměl, člověka jako jste vy hledáme už půl roku.
4: Můžu taky?
2: Jo, samozřejmě, prosím.
4: Jednu napak, potom, že? No,
2: hledáme už... Děkuji. Tak, já si myslím, že vám práce u nás bude vyhovovat. Hmm. Zajímavá, interesantní práce.
4: Kolik?
2: No tak, 2,5. No ne, no samozřejmě prémie. Různé odměny, podíl ze zisku. Pokud nebydlíte, máte naději na přidělení podnikového bytu? Dáte si kafičko?
4: Velice rád.
2: Boženko, kafičko. No tak, aby se to bylo věděl.
4: Promiňte, já bych opravdu rád věděl, no tak, co tady budu dělat.
2: Občas se nám stane, že nesplníme plán. Jo. Nevyhovíme kontrahentovi.
4: To je běžné.
2: No, lidé si stěžují. To víte, lidé jsou různí. Píší na nadřízená místa. Dokonce do novin.
4: Podívejte, jak šasno. Kde na to berou čas?
2: No, to víte, jsou takový šourové. No tak sem tam taky něco nedodáme, zmetek nám uteče, nebo zboží dojde na místo určení špatně zabalené, nebo rezate, nebo dokonce vůbec nedojde.
4: No v podstatě, sami lapálí. No.
2: Takže vaším jediným úkolem bude, abych tak řekl, zdůvodňování nedostatku, a abych to řekl zcela přesně, vymýšlení výmluv.
4: To je moje.
2: Tak pojďte sem, podívejte se, tady mám ještě několik restů pod vašem předchůdci. Tak, zítra pojedete do Peček a vysvětlíte, proč lokomotiva na 16. koleji, která tam stojí, jo, nejede. Jo? A kdyby si někdo všiml, že nemá uhlák, no, tak vy už si něco vymyslíte, že jo?
4: To je směšné, bude potles.
2: Pozítří navštívíte lázně v Pardubicích a pohovoříte, proč vany, které jsme jim dodali před týdnem, potečou za týden.
4: Neslyšíte? Já už ten potlesk slyším.
2: Výborně. No a konečně tady v Chrudimi budete jednat o ledničkách, které hřejou, ale nechladí.
4: Přesvědčím.
2: A tady je to ostatní, jo? Přesvědčím. Tak si to vezmete a...
4: Prkotiny.
2: Jo, prosím vás, ještě jedna věc. Nezapomeňte si koupit teplé prádlo.
4: Já teplé prádlo? Tedy...
2: Teplé prádlo.
4: Promiňte, soudruhu, osobní referente, ale to je poprvé, co vám tedy přesně nerozumím.
2: No tak váš předchůdce totiž v nápravném zařízení trpí chladem. Rozumíte?
4: Beru!
0: Jestli i vás v brzké době čeká nějaký konkurs, možná vám poradíme i v dalších ukázkách, které už jsou přichystány, ale až po písničce.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Společně se teď v našem pořadu vydáme zase na konkurzy. A mají jedno společné. Všechny se odehrávaly v divadle Semafor.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Ten jeden je smyšlený a je sehranou scénkou. A ten, který vás čeká teď přímo, ten je skutečný. Kdysi ho podnikla Naďa Urbánková a bojovala o místo ve hře Kdyby tisíc klarinetů.
2: Přišla jsem do Semaforu ve chvíli, kdy byla v sále tma. V tu chvíli se rozsvítilo světlo, já stála s tím papírem v ruce. Paní, taková ta asistentka, mě viděla, že stojím, říká: slečno, když stojíte, tak pojďte si to tady s panem Šlitrem odspívat. Já šla, já úplně zpitomněla, protože s tím dopisem jsem nakráčela na to jeviště, tam seděl za pianem Jirka Šlitr a teď se usmál, teď v první řadě Suchý a Roháč a celá tato svita. Já v tesilový, trapný venkovský sukince, takovým šedivým svetřičku, nenalíčená, bez brejlí tenkrát ještě, s tím dopisem a taštičkou takovou jsem stála. No, asi to vypadalo velmi komicky, protože se lidi začali smát a Šlitr, když se smál, říkal: tak slečno, co pak nám zaspíváte? A já jsem říkala: je, pane Šlitr, ale víte, já nic neumím. Já jsem totiž, a teď jsem začala hrabat ten dopis, já jsem totiž, tady píšete, že mám přijít na pohovor, tak já jsem přišla na pohovor. Ha, začali se smát. A on říká: no ale tak přeci nějakou semaforskou umíte, ne? Já jsem říkala: no to jo, tak třeba Clementine bych, ale já znám teda jenom první sloku. Šlitr řekl: to nevadí, budeme hrát první sloku, já budu modulovat. Víte, co je to, slečno, modulovat? Já jsem říkala: to já vím, já chodím totiž na hodiny zpěvu. Tak to je dobře, začal hrát, třikrát zopakoval, byla krásná, byla, já jsem modulovala, pak Roháč řekl: dost, a řekl: a teraz nám, volačo, zatancujte. Šlitr začal hrát twist, protože to bylo tenkrát moderní tanec. A já jsem se v té sukince začala vrtět, lidi se smáli a mě hlavou šlo: ty nano, pitoma, máš to v tomhle věku, jsem si připadala v těch 23 úplně stará, jo. Máš to zapotřeby, ale tak jsem se jako vrtěla v rytmu toho twistu, pak Šlitr zase a Roháč řekl: to stačí a teraz nám zaspěvajte Clementine jako operu. A to byla moje parketa, protože já chodila na klasiku, jo. Jsem nasadila hlavový tón a začala jsem zpívat. No tak to vyvolalo salvu smíchu, mně se to lehce dotklo, protože jsem se cítila jako v kramflecích. No a Roháč řekl: tak děkujem pěkně a my se vám ozveme. A já jsem se vypotácela do toho zákulisí, šla jsem tam rovnou do ty malý, do toho odchodu, tam byl takový ten vrátný ve vrátnici. Já, rozumíte, to bylo strašného něco, to bylo strašný. A když takhle jsem přemýšlela, najednou přišel pan Suchý a říká: slečno, neutíkejte, my jsme si vás totiž vybrali. A já jsem říkala: počkejte, pane Suchý, říká: ano, my jsme si vás vybrali, tak... A já v té radosti, jak jsem taková ta plná emocí, jsem se na něj vrhala, což on nečekal, a srazila jsem ho ve vrátnici na zem. Tak jsme se tam chvíli váleli. No a takhle jsem udělala teda konkurs do divadla Semafor.
0: Ano, takhle to mezi herci a těmi, kdo pracují v showbiznisu, vypadá. A jak to vypadá na jevišti, když se pomocí konkurzu mají diváci bavit a opět v divadle Semafor? To už vám předvedou pánové Miloslav Šimek a Jiří Grossman. Pořádají konkurs na Desdemonu.
3: Tak Desdemonu bude hrát Franta. To je jednou daný. Kde jsi, Desdemono?
4: Ale hledám takovej šáteček. Musím, jste mi vzal ten kapesník od otela.
5: Ne, pánové, to je klukovina. Brát holce památeční šnuptychl. Ta bestie ho za tomu škrtí.
4: Jo, a taky bych chtěl konečně vědět, kdo tu bestii bude hrát. Jednou je to můj druh a byl bych rád, kdyby to byl slušný člověk.
3: Vzhledem k tomu, že nikdo z nás není černoch, vybere se Otello konkurze.
5: A to si představuješ jak?
3: Jednoduše. Kandidáti budou škrtit Desdemonu na čas.

0: za mírok rozhodcou, čas 4:07, body 5:06. Bravo, Svetopluk, mamka bude mať radosť, bravo.
1: Ako druhý se rozjíždí v Desdemóně nadějný škrtič z Prahy Pavel Kondelík. Výborný jednoduchý salcho, promiňte dvojitý.
0: Tu by se dodal markantně vidět práce trenérky Marty Záhořovej Ložovej.
1: Ovšem škoda, že nám Kondelík u mantinelu padá. Ale práce na krku za zvuku osudové patří k lahutkám dnešní odpoledne. Desdemona plácá napětí vrcholí, pozor, pozor! A nízká známka rakouské rozočí nám bere vítr z plache. Ovšem to nesportovní gesto při tomto jemném sportu se mohl Kondelík odpustit.
0: Kludný rozjazd laňského majstra Európy Nopa dává tušiť, že budeme svedkami výnimočného zážitku. Naznačuje, že sa s Desdemonou nebude mazliť. Tak jo, vynechal kľúčky, oblúčiky a ide rovnou po vaze. No neviem, či by ja si nedela brasá holubička, volá ja ozaj šťastne. Desdemona klepá, ale Nop nedbá. Konečne Desdemonu púští efektný skok a 5-9, najvyššia známka Desdemoni na memoriálu.
1: No gabro. Na loď bez prodlení dát sekci zprávu o tom dopuštění.
2: A když už nás tu Jiří Grossman bavil, a navíc tu ještě před ním byla i Naďa Urbánková, požádejme společně o jednu písničku.

0: Možná jste to ani netušili, že existuje takových konkurzů, u kterých je legrace. Tak si připomeňme ty další.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Jak takový konkurs na roli vypadá, o tom by mohl vyprávět už od dětství Ondřej Kepka.
2: Já jsem byl tragéd u konkurzu. Musím říct, co by tedy jaksi od dětství.
3: Jakože jste vždy skončil špatně?
2: Ano, já jsem na konkurs v podstatě nikdy nic nezískal. Já jsem byl antikonkurzní dítě a kdykoliv jsem měl tu možnost se účastnit konkurzu, tak to nedopadlo. Vždycky to musela být volba toho režiséra napřímo nebo v nějakém

0: dejme tomu uším výběru, jako na první Arabilu byl konkurs, teda, tak to byl snad jediný úspěšný, ale jinak jako...
1: Takže tím jste prošel, no.
0: Tím jsem prošel, no. A co by režisér, tak jsem
1: Pamatujete
0: taky...
1: si, co jste musel dělat mimochodem?
0: Ano, pamatuju.
1: Co?
0: Pamatuju se, bylo to v bývalém filmovém klubu, v takovém salonku, vidím to jako teď, v 9 let, že jo, nebo 8 vlastně tehdy. A přelejzali jsme, já nevím proč, přelejzali jsme stolek a podlejzali jsme židle takhle s tou už tehdy Veronikou Tyblovou, tou první Mařenkou. A do toho jsme měli něco povídat. Jestli chtěl pan režisér zjistit, že se umíme hýbat, nebo... Protože jsme jakoby lezli po židlích a do toho jsme něco povídali. Režijní záměr jsem nepochopil, možná, že si to pamatuju špatně.
1: Nechtěl jste to sám nikdy po svých hercích?
0: Ne, já jsem a pozor, a co by režisér, tak je to další tragédie, já vždycky z konkurzy dopadám špatně. Jednou jsem rozplakal dítě natolik, že to vypadalo, že ho tam snad mlátím nebo co, protože maminka čekala venku a on tam byl tedy se mnou a s asistentkou naštěstí.
1: A chtěl jste, aby režijně plakal?
0: No ne, vůbec ne. Já jsem naopak strašně, ale opravdu já jsem říkal, že v klidu, že je všechno fajn a tak jako právě proto, že jsem si vzpomínal na ty strašné zážitky z konkurzu, které jsou příšerný, opravdu moje, tak jsem byl takový milý, ale prostě pak se zjistilo, že dotyčná osoba není úplně vyrovnaná psychicky, prostě mám na to nějakou smůlu, ale když vám vyleze dítě, zarudlí se slzama, že jo, ze dveří a tam čekají ty další rodiče s těmi svými dětmi,
1: otočí, jadou domů.
0: Tak jako to je, jako mám z toho trošku trauma a moc upřímně řečeno tomu nevěřím. Hmm. Jediný konkurs, který byl úspěšný a to bylo na jednu z povídek 3+1 s Mirkem Donutilem a tehdy na takový ale úzký herecký konkurs, ne nějaký široký, přišla neznámá Jitka Čvančarová tehdy ještě a přesně se hodila na tu roli a to byl také její start vlastně do televizního a filmového nebe. Takže to jsem měl takové jako štěstí a jsem rád, že jsem to mohl uskutečnit tehdy.
1: No tak Tomáš Holý třeba s Marí Poleňákovou taky měl to štěstí, taky ho vybrala, taky to nějak vyšlo. No tak
0: ale jo,
1: třeba ta šťastná doba u vás taky ještě přijde.
0: A nebo ještě řeknu v krátkosti, budu zase zdržu, ale jenom jeden vlastně konkurs, ale to jsem byl sám, jediný adept. A vzpomínám si.
1: A dopad se špatně.
0: Mě to připomněl. Režisérka Šimková Plívová, známá dáma dětských filmů, vybírala hlas k jednomu filmu, protože hlavní představitel se jí nelíbil, jak mluví, měl nějakou vadu řeči. A já jsem přišel, ale byl jsem jediný. Jo, a ona se strašně rozčila, vůbec jsem nic neřekl. No to je teda jaký to je konkurs, tady prostě nikdo není. Tady Ondřej jediný, že jo, tak pojď. Já jsem říkal, no to začíná pěkně. No naštěstí jsem se jí natolik líbil, já jsem tehdy hodně už dělal v rádiu a daboval jsem a tak, takže to se jí hodilo v tu chvíli. Takže říká, no to je zázrak, že jsme tě to, ale vlastně to byl zase takový divný konkurs, protože jsem tam byl nikoliv svojí vinou, ale nějakým nedopatřením.
1: A co jste dal těm ostatním, aby nešli dovnitř? Konkurzy jsou ale doménou i dnešní doby, tedy současnosti. Pořádají se nejčastěji na místo různých manažerů, ředitelů, vedoucích a sekčních šéfů. No, možná, že i v té vaší nemocnici byl nedávno konkurz, třeba na ředitele. Takový podnikl kdysi ve filmu Jak básníci nestrácejí naději i Štěpán Šafránek. Co myslíte? Vyšlo mu to?
2: Kdo začne? Tak třeba já. Jakou máte vizi?
3: Chtěl bych maximálně minimalizovat negativní dopady insuficientního systému.
4: Odbourat
3: Vidíme, že v naší nemocnici překračujeme reálnou potřebu o 120 lůžek.
5: Ano, to bezesporu, ale co je třeba mít zejména na mysli?
3: Nový informační systém?
6: To fundamentální, kolego.
3: Zejména je třeba levně nakupovat, draho prodávat a pozdě platit faktury.
2: Já myslím, kolegové budou se mnou souhlasit. Blahopřeji. Jmenování obdržíte od zřizovatele.
1: Jo. Nakupovat levně, prodávat draze a hlavně pozdě platit faktury. Jen si z toho pro boha stali podnikatelé, neberte příklad. A raději si poslechněte písničku, která patří k filmu Dušana Kleina Jak básníci nestrácejí naději.
7: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Polož mi ruku do klína a zavři oči. Někdy tak všechno začíná a někdy končí.
1: Polož mi ruku do klína a zavři oči.

0: Ještě si projedeme v rychlosti v našem pořadu několik konkurzů.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Tak například se můžeme ocitnout i na konkurzu na film. Jak nám to předvedou pánové Jaroslav Uhlíř a Karel Šíp. Poprvé jste scénku mohli vidět v televizi v pořadu Hit Šaráda.
2: Tak koho pak tam máme dál?
3: Herec Uhlíř, toho času bez práce.
2: To už jsou dneska skoro všichni. Co o ně víme?
3: Výška 168, 46 let, 3,5 dioptrie.
2: Jo. Takže vysoký, mladý, bystrozraký, jo? A. OK, tak ho sem pošlete, OK?
3: Pane Uhlíř, pojďte, pane režisér už čeká.
4: Dobrý den, pane režisére.
2: Servus, Uhlíř. Čeliček, na tebe koukám, že ty už jsi mi hrál v nějakém filmu.
4: Hrál ve dvou vašich filmech.
2: Ve dvou, OK.
4: OK. První film, v kterým jsem hrál, ten se jmenoval Bitva u Lipan. A tam jsem hrál člena Žižkovy armády. A druhý váš film, ve kterém jsem hrál, se jmenoval Poslední bitva vzplála. A tam jsem hrál člena lidových milicí.
2: Ah. OK, OK. Hele, celý život točím vlastně jenom bitevní filmy. No. A takový bude i ten, co teďka budu točit. Jo, proto celý tenhle konkurs. Ten film bude taky bitevní, jmenuje se Bitva o kompetence a celý se bude odehrávat v parlamentu.
4: Aha. Takže veselo hra tentokrát.
2: Spíš horor. Víš, ale jako, jak já na to makám, tak to vidím, že to bude první český velkofilm. No, je samý action. OK, action. Pochop, jako československá kinematografie žije dál. Ale platí to Američani.
4: A režo, s prominutím, jakou roli eventuálně bych tam měl hrát já?
2: Poslance. Jo? To je hlavní figura toho filmu. Hauptka. Jo? Já... Rozumíš, já se snažím jako vytvořit úplně nový typ kladného hrdiny v českém filmu.
4: Aha, poslanec. Takže čestný, pravdomluvný, charakterní, poctivý.
2: Správně. Ano. Na to všecko okamžitě zapomeň. Tak to zkus.
0: Vám ale určitě bude bližší konkurs na nějaké to pracovní místo. Možná, že i dámy se ucházely o místo sekretářky a vědí, že to není jen tak jednoduché. Své by o tom mohly vyprávět i dvě dámy, které uslyšíte už za chvíli ve scénce Konkurs na místo sekretářky.
5: Tak další. Další!
6: Marcelka.
7: Dobrý.
5: Marcelko.
6: Tak jsem tady, pánové. Jo, vy tady nemáte kytičky.
7: No bohužel.
6: Jaminko, to pánové, jak tady můžete žít bez tytice?
5: Vidíte, Václave, pořád plno flašek kolem a hyacintu tady člověk nezakopne.
8: Jestli dovolíte, tak já bych tady položil v soudružce několik otážek.
6: Ale jen žádné intimity, pánové. Vyť, Macku, až tady budeme sami, to bude jiná.
5: Slečno, prosím, no pro...
6: To bylo jen žertem. On žárlí,
8: ale
6: on
8: žárlí. Dovolte, no. Tak prosím, tak přejdeme ke zkoušce, ano?
6: On se stydí, drahoušek malá. Kluci, já vám řeknu, mně se tady mezi váma moc líbí.
5: No, tak to jsem rád, že jste u nás našla soudružské prostředí. No. Kytičky sice nemáme, ale za to píchám jako kaktus. No ne, zkouška je zkouška, tu musíme provést. Já, když jsem začínal, tak jsem, než jsem se stal
8: ředitelem,
5: já jsem prošel tvrdou zkouškou.
6: Ne.
5: No, Václav, řekněte.
8: Ano, to myslíte, jak jste musel vypít tu lahé vodky X?
6: Ne.
5: Starý člověk. Tak prosím, jedem další.
8: Ano, tak co byste prosím dělala, kdybyste jako sekretářka měla požádat o vyšší plat? Aha.
6: Ale je, to přece není žádný problém. O kolik by se tak mělo jednat?
8: No, tak děkuji, tak prosím, tak přijdeme k další otázce. Dejme tomu, tady soudruh ředitel je indisponován. Co prosím uděláte?
6: No, skočím mu pro okurku.
5: Bravo, ano, správně. Ta minula tam je vařila šipkový čaj.
6: Ale.
8: Tak a teď vám něco nadiktuji.
6: No, když jinak nedáte.
8: Pište, prosím. Žádám tímto místo sekretářky, jméno, podpis, jméno.
6: Tak, máte ano. To ISMO adresou.
8: Ano, děkuji. A my vás vyrozumíme, prosím. Ano.
5: Pane Václav, co tomu říkáte?
9: No, opravdu zajímavá. Výborná. Píše taky pěkně. Místo sekretářky, jinak dnes večer sedím v kavárně Savarín. Kavárna Savarín.
5: No, ano, jistě, vidíte, jak píše přesně, rychle a přímo k věci. Ano. Skutečně, s touhle silou to bychom dokázali obrovské věci.
9: Výborně.
5: Aby nám ten graf letěl nahoru. No tak.
9: Ovšem, máme tam ještě jednu, prosím.
5: Ještě jednu?
9: Ano.
5: Tak tu vememe hopem.
9: Další než soudružka!
10: Dobrý den, soudruzi.
9: Dobrý den.
10: Vy jste ředitel?
9: Ne, já jsem Václav.
10: Vy jste ředitel? Tak mi nám skočte pro kafe.
9: No dovolte, já vám budu...
10: No, my budeme diktovat. Tak se posaďte. Pište. Přijímám tímto dnešním dnem na místo sekretářky soudružku Machovou.
5: Machovou.
6: Lidušku.
5: Lidušku.
6: Ale jde vám to dělat pomalu, to musí jít hopem. Podpiš sa jméno. Děkuji. Tak a zítra? V 8.
9: Prosím to, kafíčko, jak...
6: Pozdě, pospíchám. Pánové, příště to musí jít. Hopem!
5: Ale kde to...
0: A čím se rozloučíme? Konkurzem na místo lékařky, ale ne té lidské. Té zvířecí, tedy veterinářky. Jedna z hlavních hrdinek seriálu o zvířatech a lidech v režii Hynka Bočana se propašovala na kliniku, aby tak trochu očíhla terén, jak se říká, a pak pod svým skutečným jménem vyrazila ucházet se o nové místo. Právě teď vstupuje do ordinace Ivana Chýlková.
11: Doktor Novotná.
12: Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den.
13: Dobrý den.
12: Dobrý den.
13: Dobrý den, ale slečno Olgo, my tady dneska máme konkurzní řízení.
12: Ano, fotokopii mého diplomu máte u přihlášky do konkurzu.
14: A on, navšpak máte toho medvěda, paní kolegyně?
15: Je nějaká provokace, ne?
13: No.
12: Medvěda a budík. Ten budík chci dát, kde je... Do toho medvěda. Chtěla jsem se poradit.
16: Logické, my tu denně všíváme budíky.
14: O čem poradit?
12: No, jestli to tygře, jak se o něj máma nestará, neodmítá pít z dudlíku právě proto, že neslyší něco, jako je mateřské srdce. No, myslela jsem si, že když ten budík dám dovnitř, počkej, tak že by to mohlo vlastně matčino srdce nahradit. Je to možný?
14: No, ne, to vám někdo přednášel?
12: Ne, to jsem četla v Belletry u Taylora nebo Harriota.
14: No, skvělí veterináři, ale ve svých populárních spisech trošku popustili úzdu své fantazii.
0: A tím se také pro dnešek loučíme. Nakonec zní už i melodie ze seriálu. Mějte se pěkně a jestli vás čeká konkurs, tak držím pěsti, ať to vyjde a máte štěstí. A když tak se zastavte zase u dalšího dílu našeho pořadu. Tady štěstí a radost rozdáváme rádi. Mějte se krásně.

0: jiný vlak.
1: Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.